0: Milí posluchači, tok hudby na chvíli přerušíme, abychom se s dnešními interprety také více seznámili. Přede mnou nyní sedí rodina Sedláková, houslistka Lucie Sedláková, Hůlová, violončelista Martin Sedlák, co by rodiče, a mezi nimi jejich dvě krásné šikovné děti, dcera Magdalena a syn Lukáš. Tak co mi řeknete o vaší rodině? Já si myslím, že u vás se musí hrát na nějaký nástroj neustále od rána do večera. Jak to tak u vás vypadá ve všední den anebo o víkendu? Kdo si vezme slovo? Teď uvidíme, kdo bude první, kdo se chopí slova.
1: Tak je to velmi různé. Vypadá to tak, ale při běžném provozu školního roku vlastně se doma ani moc nepotkáváme. Takže přiznávám, že se cvičit nějaký program, co jsme tady teďka zahráli, nebo ještě uslyšíte, tak není zas tak úplně jednoduché. A proto byla vlastně skvělá doba covidová, protože to jsme byli teda doma všichni. Někdy to bylo trošku už o nervy, protože jsme vlastně nejenom, že každý z nás musel se udržovat a cvičit, ale navíc jsme měli online výuku a vzhledem tomu, že obě děti chodí na hudební gymnázium, tak ta výuka online probíhala teda i včetně hry na hudební nástroje. A my s manželem učíme v hudební škole, takže my jsme také online učili. Takže potom z každého pokoje se linuly nejenom naše vlastní tóny, ale ještě i tóny těch našich žáčků a zase naopak u dětí jim do toho povídali jejich páni profesoři, takže bylo to teda opravdu velmi výživné.
0: To bylo těžké období. Já to mám doma tak jako podobné. Takže vím, o čem hovoříte, ale je dobře, že takto s tím můžeme seznámit naše posluchače, aby si to představili, jaké to bylo přímo hudební šílenství. A jak to vidí děti? Jak jste to viděli vy? Jaké to bylo pro vás?
2: No, tak já začnu. Musím říct, že to bylo docela náročné, protože jak jsme vůbec nebyli ve škole mezi ostatními, tak nebyla moc motivace se nějak zdokonalovat, takže díky aspoň těm online hodinám s mým panem profesorem jsem cvičila, ale bylo to opravdu náročnější se do toho přinutit v podstatě, když jsme se nepotkávali s ostatními a nemělo to vlastně žádný cíl kam směřovat, protože koncerty v nedohlednu a tak.
0: Těžké období. A jak to vnímal Lukáš?
3: No tak já jsem i přes dobu covidovou jsem měl i nějaké soutěže, ale taky pro mě bylo těžké se nějak soustředit na cvičení, když jsem neslyšel spolužáky. Hlavně mám ve třídě 4 čelisty, další, kteří chodí na soutěže také. A když občas spolu hrajeme nějak, tak slyším, jak hrajou oni, takže mě to také motivuje.
0: Ale to takový motor, že?
3: No, ano.
0: Slyšet ty ostatní.
3: Ano, ale takhle jsem nikoho neslyšel, a takže jsem se musel zdokonalovat sám na sobě.
0: No a Lukáši, ty jsi zmínil, že se zúčastnil nějakých soutěží. Tak jak vypadaly soutěže v tomto období? To jsi natáčel doma, nahrávky, no, a pak se posílali. Jak to vypadalo?
3: Nenatáčel jsem je doma, ale většinou jsem měl nějaký sál. No tam jsme hráli jako všichni společně. Ale měli jsme většinou nějaký sál, kde jsme natáčeli ty nahrávky a pak se to posílalo online.
0: Takže to byly všechno pouze online soutěže.
3: Ano.
0: No a jak to celé vidí tatínek?
4: No tak covidovou dobu vidím jako zajímavou zkušenost. Paradoxně vlastně, jak nebyly koncerty, tak první koncert, který jsme v covidové době hráli, byla právě příležitost pro tento rodinný ansámbl. Taky proto, že jsme vlastně, poněvadž jsme byli všichni doma, tak jsme byli schopni připravit nějaký program. Jinak, co se týče těch soutěží, které Lukáš absolvoval za tu dobu, tak dělat ty nahrávky byla opravdu veliká zábava.
0: To se z vašeho bytu zároveň stalo takové jako televizní studio.
4: No tak, protože mělo to
0: jedno... připravit nějak, že jo, zřejmě se stříhat, aby se dala poslat.
4: No, samozřejmě v takové nahrávce se stříhat nedá, poněvadž to
0: musí
4: potom
0: to být živě.
4: Není
0: ano,
4: fér vůči ano, ostatním, to je jasné. Ale předcházelo tomu pochopitelně to několikrát nahrát, aby vůbec byla zpětná vazba pro to zdokonalení a aby taky trochu Lukáš věděl vlastně, co jsou hlavní úskalí při tom nahrávání, že je to přece jenom něco jiného, než hrát v koncertním sále se vším všudy. A já jsem v tom trošku spolupracoval i právě s hudebním gymnáziem, kde obě naše děti studují, takže jsem vlastně ty nahrávky realizoval i pro Lukášovi kolegy. Hmm. Takže potom to třeba znamenalo, že když jsme posílali ty nahrávky těm jednotlivým uchazečům, tak jsme obsadili asi na 2 dny domácí internet. Což zase byla veliká nelibost teda našich dětí, ale museli to přežít.
0: Tak je vidět, že jste se nenudili. Já ještě vím, Lucie, že také vznikla nějaká velmi zajímavá nahrávka v tomto období.
1: No tak to je moje osobní nahrávka, to je pravda, protože vlastně já jsem měla v plánu už předtím, než začal covid, že bych chtěla natáčet Bieberovy růžencové sonáty, ale vlastně ten covid tomu paradoxně přispěl, protože najednou jsem měla klid na tu přípravu, protože jsem byla doma, nikam se nesmělo a vlastně já jsem se mohla zabývat i, když to můžu to tady na této stanici říct otevřeně, i právě tou duchovní stránkou, protože ty růžencové sonáty jsou vlastně zhudebněním jednotlivých růžencových tajemství a mě najednou v té době, to bylo konkrétně tedy před Velikonocemi 2020, kdy se mi otevřely úplně jiné jako dimenze toho vnímání nejenom té hudby, ale právě toho všeho kolem. A musím říct, že vlastně toho vůbec nelitu naopak, že ta nahrávka se pak teda uskutečnila, když se uvolnily zase na nějakou dobu ty restrikce v kostele v Horní Polici, kde jsou krásné taky varhany a to místo prostě bylo inspirativní. Takže já taky jsem jako tu dubu využila tímto způsobem.
0: Takže se podařilo tuto nahrávku uskutečnit s Jaroslavem Tůmou společně. Já se musím zeptat na jednu takovou věc, která mi vrtá hlavou. Když se u sedláků narodila prvorozená dcerka Magdalenka, tak hned bylo jasné, že bude houslistka po mamince? Narodila se s housličkami v kolébce? Jak to bylo předurčeno? A když se narodil potom syn, tak u toho bylo jasné, že musí být violončelista? A nebo jste si svoje nástroje vybrali sami? Jak to bylo? A nebo to vzniklo tak nějak přirozeně, že se o tom ani nemuselo přemýšlet?
2: Já jsem původně začala hrát na klavír, protože mě zaujalo, rodiče hrají v klavírním triu a zaujala mě klavíristka, vlastně nebo ten klavír. A tak se mi to zalíbilo, takže jsem začala hrát první na klavír. A vlastně mámě s dědou to bylo trošku asi jak líto, takže zkoušeli, jestli bych taky nechtěla housličky, jestli by se mi to nelíbilo. Tak jsem řekla, že dobře a zašla jsem na první hodinu k panu profesoru Klausovi a začala jsem teda hrát i na housle a měla jsem pak klavír s houslemi tak na půl, takže jsem se věnovala obojímu a teďka šly do popředí housle, rozhodla jsem se tak ve 4., 5. třídě, když jsem dělala přijímačky na hudební gymnázium, že ty housle budou pro mě hlavní a ten klavír jsem teda trochu opustila a teďka na ní hraju znovu, ale ne, zdaleka ne tolik, jak předtím, protože máme klavírní praktikum všichni povinné na gymnáziu, takže se tomu taky věnuju, ale no.
1: Já to trošku uvedu na pravou míru ještě s tím.
0: Tak jak to viděla dcera, jak to vidí maminka? Ne, to bude jako zajímavé.
1: Řekla to úplně správně.
0: A jak to vidí tatínek?
1: Řekla to úplně správně, ale byla tam ještě jedna taková praktická věc, že můj tatínek, když byl malý, začínal na housle, tak mu rodiče obstarali opravdu moc pěkný nástroj čtvrťové housličky a na ty jsem potom hrála já, když jsem tedy začínala na housle. No a ty housličky ten táta pořád schovával doma a těšil se, až tý Madlence předá a ona je prostě nechtěla.
0: Rodinná
1: tradice. A nám už to přišlo opravdu líto, takže jsme pak říkali, opravdu na ně nechceš hrát? Takže ono to bylo takový trošku jako nátlak.
0: Takový nenápadný citový nátlak.
4: Já bych tomu jenom podotkl, že když se narodíte do rodiny, kde pradědeček je houslista, dědeček je houslista, maminka je houslistka, tak tam není úniku.
0: No a jak je to teda s tou violončelovou tradicí?
4: No já jsem měl to štěstí, že já jsem se sám narodil do sice muzikantský, ale amatérský muzikantský rodiny, takže tam vlastně byla taková ta tradice, že všichni hráli na ten klavír a bratr, který je starší než já, v době, kdy já jsem dělal přijímačky do hudebky, tak on už na ten klavír významně odpíral hrát a říkal, že všechno jenom ne klavír. A tenkrát tam přišla nová paní učitelka na violončelo a tak prostě se to tak jako nachomejtlo, že jsem skončil u violončela. Mám pocit, že maminka možná tenkrát úplně nevěděla, co violončelo je, ale byla ochotná se mnou do těch hodin chodit, takže jsem hrál na violončelo. Ale sám, když jsem potom teda byl v situaci, že Lukáš by mohl začít na něco hrát, tak jsem se strašně snažil to neovlivňovat. Samozřejmě, že je to naivní představa, když má logicky a přirozeně ten vzor, ale skutečně jsem jako se snažil mu neříkat, jako tak, kdy už začneš hrát na čelo. Tomu říkám teďka, když nechce cvičit, kdy začneš cvičit. Ale tenkrát to bylo skutečně jeho rozhodnutí, protože měl pocit, že by taky něco měl takového dělat a takže to tak dopadlo.
0: A jak to vidí Lukáš? Souhlasí s tatínkem?
3: Souhlasím, ale ještě bych dodal, že rozhodně jsem si to vybral sám, ale taky mě k tomu hodně motivovala Majda, protože jsem viděl, že na něco hraje a tak jsem taky na něco chtěl hrát a to, že to zrovna violončelo to. Nevím, jestli jsem se rozhodl sám, ale asi jo.
1: No tak byl tam taky jeden moment, kdy vlastně my s Martinem učíme ve stejné hudebce, jako právě učí i ta původní Martinova paní učitelka. A když tam za námi Lukášek přišel, co by asi pětiletý, tak paní učitelka nelenila a ukázala mu malinkaté, krásné, osminové čelíčko a on si sedl a úplně, jako kdyby prostě k němu patřil, tak si ho potom pyšně odnesl domů na zádech a zkoušel tedy jako první nějaké tóny. A to ještě teda chodil do školky a to musím to tady jako poznamenat, protože pro mě to je zážitek na dosmrti, který už se asi nikdy nezopakuje. Lukáš ještě to tak jako bavilo, nebo tak ho to zaujalo, že ještě než šel někdy v těch 8 hodin do školky, tak ještě předtím stihl cvičit, což už od té doby nějak nestíhá.
3: Tak to je trochu rozdílné, když teďkonc, když jdu na 8 do školy, tak vstávám 6 ráno.
0: Je to jasné. V průběhu času se ty dispozice k tomu cvičení proměňují. Milí posluchači, pódium se nám přeskupilo a nyní máme na place již jen 2 interprety, a to české smyčcové duo. V úvodu jejich dnešního koncertu se zaposloucháme do první části dua číslo 1 Bohuslava Martinů. Tady tato skladba byla napsána v roce 1927 v Paříži vlastně docela krátce poté, co Martinů odešel z Prahy a začal své další umělecké hledání v naprostém centru tehdejšího hudebního světa, kterým Paříž byla. A jak za chvíli sami uslyšíte, tak se mu to určitě začalo velmi záhy dařit. Byl inspirován vším novým, co v té době přicházelo. A tato skladba je skutečně pozoruhodná. Bohuslav Martinů, první věta z dua číslo 1 pro housle a violončelo.

0: končí první věta Dua pro housle a violončelo od Bohuslava Martinů, jeho skladby z roku 1927. Dnešní koncert je jakýmsi, řekl bych, průřezem českého smyčcového dua, a proto zvolili, řekl bych, docela rozmanitý repertoár. My jako další skladbu si budeme moci vyslechnout tři kusy od skladatele Reinholda Gliera. Je to skladatel ukrajinského původu, narodil se v Kyjevě, ale jeho kořeny jsou trošku složitější. Někde se uvádí, že jsou německo-polské. On potom své jméno pofrancouštil, takže se často domnívali lidé, že pocházel někde z Belgie nebo z francouzsky mluvících oblastí. Nicméně byl to velký skladatel přelomu 19. a 20. století, který má také vazbu k české hudbě, jestli se nemýlím. On byl vynikajícím houslistou a tuším, že v Kyjevě studoval právě u našeho Otakara Ševčíka, významného houslového pedagoga, a poté také v Moskvě u Jana Hřímalého, což byl další z velkých českých houslistů působící v této oblasti, kterému dokonce Piotr Ilič Čajkovský věnoval své smyčcové kvartety. Takže ta to propojení české a tady této tradice je zde velké. Vy nám dnes zahrajete tři části z jeho krátkých kusů opus 39 pro housle a violončelo a vybrali jste, tuším, preludium,
1: ukolébavku a kanzonetu.
0: A kanzonetu.
1: Takže kdyby náhodou jste po té druhé části se pohroužili do spánku, tak je to v pořádku.

0: Milí posluchači, studio Proglasu rozeznívá české smyčcové duo svými krásnými tóny. My jsme nyní doposlechli tři části z krátkých kusů Reinholda Gliera. Jaká bude další skladba, kterou nám dnes zahrajete?
1: Tak to je takový skoro přídavkový kus vlastně, už se to tak dá chápat. Je to slavná pasakália od Georga Friedricha Händla, kterou upravil norský skladatel a houslista Johan Halvorsen, původně pro housle a violu. A ta pasakália je napsána právě takovou virtuózní formou, že se dá v každé té variaci vlastně na odiv jiný nějaký technický způsob nebo jiná technická možnost vlastně obou nástrojů. Ovšem, my to tedy zahrajeme ve verzi samozřejmě pro violončelo, takže to je ještě vlastně Martinova vlastní úprava toho violového partu.
2: Já bych jenom chtěl doplnit, že ty techniky, které se používají v těch variacích, jsou opravdu hodně různé a hlavně zvukově. Chtěl bych upozornit zvláště na jednu variaci, kde se používá takzvané sul ponticello smyk, což znamená, že se hraje přímo téměř na kobylce a hrozně to šustí. Takže se nelekejte, nepřelaďujte na jinou frekvenci.
0: Milí posluchači, nezalekněte se, je to tak. Ono v pozdější době tady tento zvukový efekt velmi rád používal Leoš Janáček, třeba ve svých smyčcových kvartetech, kde se s ním setkáváme, kde právě tento zvuk má nahánět hrůzu nebo evokovat nějaké hrozné pocity. Těžko říct, proč ho zvolil Halvorsen. Já bych možná ještě doplnil jenom jednu zajímavou skutečnost, že tady tento skladatel, který u nás není až tak známý, tak patří opravdu k takovým průkopníkům té norské národní hudby vedle velkého Edvarda Grieg, kterého asi zná každý milovník klasické hudby. A prozradím vám ještě jednu zajímavost, že Halvorsen byl také velkým Griegovým obdivovatelem a byl dokonce manželem Griegovy neteře.

0: Mými dnešními hosty ve studiu je české smyčcové duo, manželé Sedlákovi, ale rovněž jejich děti. Já bych se chtěl ještě zeptat na jednu takovou věc, kterou jsme již zmínili před chvílí, když jsme si povídali o vaší rodinné tradici, Lucie. Rád bych taky zde vzpomenul právě vašeho tatínka, významného houslistu, který bohužel před časem nás opustil, a já věřím, že je tady s námi, ale není již možné, aby tu byl s námi přítomen fyzicky. My jsme zmínili tu vaši hudební tradici. Jaké to bylo, táta, takový výborný houslista, ale zároveň pořád na cestách, že jeho, bych řekl, umělecké vytížení muselo být obrovské?
1: No, tak to je taková věčná otázka, kterou mi vlastně vždycky někdo položí, že jsem měla velkou výhodu, že jsem měla tatínka houslistu, takže se mnou určitě cvičil, to si všichni myslí. Pravda to nebyla, on se mnou ze začátku skutečně necvičil, ale abych byla spravedlivá, ono samozřejmě to, že on byl houslista, to, že cestoval, to, že koncertoval a vůbec prostě žil ten hudební život, tak to mě samozřejmě ovlivnilo, takže se nedá říct, že by vůbec na mě neměl vliv, spíš naopak. A já jsem měla své pedagogy, kteří na mě dohlíželi, a doma se mnou cvičila maminka, která tedy sice není profesionální houslistka, ale na housle hrála do svých minimálně 20 let naplno. Právě hrála i v pražském studentském orchestru, kde se seznámila s mým tatínkem, takže i tato houslová tradice tam je. A ten táta mě velmi ovlivňoval tím svým praktickým životem houslisty. Takže já jsem asi takhle, nenutili mě k tomu, abych se stala houslistkou, ale bylo asi úplně přirozené, abych si to aspoň zkusila tedy hrát na ty housle, což vlastně potom přišlo až samo, že jsem se sama rozhodla, že to opravdu chci dělat. A bylo pro mě velikou ctí vždycky, nebo i takovým takovou motivací, když jsem mohla hrát s tátou. Ze začátku, když jsem tady ještě byla mladší a moc toho nezahrála sama, tak si pamatuju, že jsme hráli vždycky na Vánoce koledy jako v duetu, pak jednoduchá nějaká duetka spolu přes rok. To bylo vždycky příjemné zpestření, ale když jsem s ním mohla hrát poprvé veřejně, tak to jsem se jako cítila velmi poctěná a bylo to vždycky velmi, velmi prostě příjemné. A tak si říkám, že je to i pro ty naše děti vlastně taková přirozená věc, že jsme je zapojili poměrně brzy i do toho koncertního života, i když naše první společné vystoupení bylo na Noci kostelu. Jo, ale to je vlastně pódium taky žhavé, protože zvláště když jsme hráli v naší farnosti, kde nás tedy všichni znají, tak je to taky určitý závazek. A tam jsme měli i tu možnost hrát s dědečkem, takže vlastně tři generace muzikantů se sešly. A protože můj tatínek byl aktivní, on měl velmi bohatou hudební kariéru, 36 let byl primáriem Kocianova kvarteta a poté ještě pokračoval pár let jako primárius Pražákova kvarteta vedle svých ještě jiných činností, ale bohužel před zhruba 10 lety mu byla diagnostikována nevylečitelná nemoc a tak musel potom svoje koncertní aktivity trošku omezit. A to právě byla příležitost, kdy jsme mohli ho zaangažovat i do našeho rodinného souboru. A poslední koncert společný byl ještě tuším v listopadu 2019, kdy jsme strašně vděční kytaristovi Luboši Brabcovi, který nás pozval jako rodinu do svého koncertního cyklu a zahráli jsme si tam všichni s dědečkem. Například, to je taková zajímavost, byli jsme schopni zahrát Dvořákovu gavotu pro troje housle, což se normálně moc nehraje, protože v komorních souborech málo kdy jsou tři houslisté. Tak to byla taková zajímavost, takové zpestření, že houslisté tří generací jedné rodiny si zahráli takhle.
0: To je krásné, když je taková možnost. A vy jste společně koncertovali také s komorním orchestrem, tam tedy ne ještě s dětmi, ty ještě nedorostly.
1: No, ale vlastně došlo k takové zase situaci, kdy táta založil komorní orchestr Praga Kamerata, jehož jsme s Martinem od jeho založení členy a i solisty. Právě jsme mnohokrát hráli buď to každý zvlášť, nebo i spolu my s Martinem, nebo s tatínkem ještě. A když tatínek tedy zemřel, tak jsme tak nějak přirozeně převzali to vedení tohoto orchestru. A protože tatínek zemřel v prosinci 2021 a v lednu 2022 by se býval dožil 70 let, tak jsme mu uspořádali koncert k narozeninám vzpomínkový a tam jsme hráli jednak s tím orchestrem a dali jsme právě příležitost našim dětem, že si mohli každý zahrát solo s orchestrem. A bylo to zase takové symbolické, protože já jsem s tátou hrávala velmi často Vivaldiho dvojkoncert Amol. To byl taky vlastně moje první příležitost zahrát si s orchestrem.

0: A velmi jsem si vážil, když občas jsem s ním mohl být v kontaktu. Takže je to i pro mě osobní a jsem za to moc rád. Já bych vás poprosil, pokud byste souhlasili, že by vaše rodina zahrála i na závěr, že byste se připravili na společné závěrečné vystoupení a já myslím, že bychom mohli zakončit nějak tak vesele, což takhle proč bychom se netěšili. Co na to říkáte?
1: Určitě, to byla právě skladba, kterou jsme tak nějak si upravili v době covidové, protože tak ten text, když si řekneme, tak je takový povzbudivý, tak nás to udržovalo v té pozitivní náladě.
0: Milí posluchači, čas je neúprosný. Přiblížili jsme se k samému závěru dnešního krásného koncertu. Nezbývá mi, než se rozloučit. Děkuji vám mnohokrát, milí účinkující, rodino, a děkuji Lucí Sedlákové-Hůlové, která vystupovala dnes na housle se svým manželem Martinem Sedlákem, který hrál na violončelo, kteří vystupují pod názvem České smyčcové duo. A děkuji jejich dětem, dceři Magdaléně, která hrála rovněž na housličky jako maminka, a synovi Lukášovi, který hrál na violončelo. Od mikrofonu se s vámi loučí Štěpán Grafe a děkuji také do režie za technickou spolupráci mistru zvuku Jaroslavu Topinkovi a protože dnešní koncert byl nahráván i s obrazem, tak také mistru obrazu Tomáši Hlávkovi. Naschledanou.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: Vítejte u pořadu Jak se vám líbí. Ničím nerušený poslech vám přeje Milan Tesař. Dnes budu hovořit s americkým jazzovým pianistou Sullivanem Fortnerem. Propojili jsme se na dálku přes internet mimo jiné proto, abychom pozvali na dva Fortnerovy české koncerty. První se koná 18. února 2025 v kabaretu Depeche v Brně v rámci festivalu Jazz Fest Brno a druhý o den později v pražském Jazz Doku. Pokud nás tedy posloucháte v premiéře, berte pořad jako pozvánku. Zároveň věřím, že i kdykoliv později oceníte skladby z pianistova alba Solo Game, které si budeme během této 3/4 hodiny pouštět. Sullivan Fortner vystupuje a nahrává sólově, koncertuje se svým triem a zároveň doprovází například zpěvačku Cecil McLaurin Salvan. Na úvod jsem se jej zeptal, v čem se pro něj tyto muzikantské role liší.
1: Hrát sólově je v některých ohledech svobodnější. Mohu si sám vybírat skladby, zatímco při společném výběru repertoáru s někým jiným vznikají kompromisy. Některé skladby, které například Cecil zná, já neznám. A naopak. Takže hledáme nějaký průnik. Ale když hrajete sólově nebo s vlastním projektem, máte kontrolu nad vším. Můžete hrát melodie, které chcete, vybrat si skladby, které chcete hrát a interpretovat je podle svého. Se zpěvačkou nebo s dalšími hudebníky je také těžší zařadit spontánní improvizace, pokud jde o aranže. To jsou tedy hlavní rozdíly. Výběr skladeb a způsob jejich interpretace.
0: Sullivan Fortner se narodil v roce 1986 v New Orleans a jeho průprava zdaleka není jen jazzová.
1: Moje vlivy nejsou omezeny jen na jazz. Inspirovala mě celá řada hudebních žánrů, od gospelu, blues, R&B a rock'n'rollu, přes hudbu New Orleans, jako je funk, i klasické New Orleanské styly, až po hudbu z různých oblastí Latinské Ameriky. Inspiraci čerpám i z klasické hudby, od Bacha až po moderní evropskou hudbu. A také z popu, zejména z 80., 90. a 0. let. Všechny tyto vlivy v sobě nosím a nechávám je, aby působily na skladby, které hrají. Myslím, že právě díky tomu dochází k propojení tradice a moderny. Jsou to prostě vlivy hudby, kterou miluji, kterou poslouchám a na které jsem vyrůstal.
0: Nám teď Sullivan Fortner zahraje svou sólovou úpravu skladby brazilského autora Antonia Carlose Jobima Once I Loved.

0: Pianista Sullivan Fortner pochází z New Orleans a už jako dítě hrál pravidelně v baptistickém kostele, ve kterém působila jeho matka. Tam se tedy učil hudební základy.
1: Zásadně to ovlivnilo všechno, co dělám dnes. Od doprovázení zpěvaček a zpěváků až po schopnost hrát kdykoliv v jakékoliv tónině. Začal jsem hrát v kostele asi v 7 nebo 8 letech. Na začátku tam nebyl bubeník, basista ani kytarista. Jen já na varhany a pianista. Hráli jsme moderní písně, takže jsem na varhany musel suplovat celou kapelu. To mě naučilo být sám sobě vlastním rytmickým základem a udávat tempo nejen pro pěvecký sbor, ale i pro solisty. Učil jsem se také doprovázet při různých příležitostech. Například, když se kazatel modlil, muselo to znít jinak, než při jeho kázání. Naučil jsem se být všestranný a chápat, co je v dané chvíli potřeba. To všechno mě formovalo a stále mě to ovlivňuje. Hudba pro mě znamená především duchovní spojení mezi hudebníkem a publikem. Abychom toho dosáhli, musíme být citliví k tomu, co lidé cítí a prožívají. A musíme být schopni s nimi komunikovat způsobem, který je osloví a pohne s nimi. Ať už k tanci, pláči, křiku, potlesku nebo čemukoliv jinému. Tohle všechno jsem si odnesl ze svého hraní v kostele.
2: From playing in church.

0: Hudba pro mě znamená především duchovní spojení mezi hudebníkem a publikem, říkal před chvílí pianista Sullivan Fortner. Je hudba něčím duchovním i pro něj samotného?
1: To je zajímavé. Dříve jsem to měl tak, že jsem hrál především pro lidi. Dával jsem jim to, co chtěli slyšet. Pokud to zároveň přineslo něco i mně, bylo to v pořádku. Ale teď mnohem víc cítím, že hraji hlavně pro sebe. Hudba má totiž schopnost vyjádřit věci, které slova nedokážou. Emoce jako hněv, láska, frustrace nebo cokoliv jiného. Hudba má moc sdělit tyto věci způsobem, který je slovy někdy téměř nemožné popsat. A právě to mi pomáhá v mém vlastním duchovním rozvoji. Díky tomu, že takto sytím nejdříve sám sebe, mám pocit, že se mohu dotknout více lidí. Snad to takto dává smysl.
0: V ukázkách z alba Solo Game jsme si Sullivana Fortnera zatím představovali jako hráče na akustické piano. Album ale obsahuje i skladby jiného typu, jako je například ta následující s názvem Vesmírná chůze, Space Walk.

0: Posloucháme pianistu Sullivana Fortnera. Hrajeme si z jeho alba Solo Game, které obsahuje dvě části. Jednu nahranou pouze na klavír a druhou i s elektrickými klávesami a dalšími nástroji.
1: První věc, kterou jsem nahrál, byla druhá polovina alba. Šlo o můj projekt z doby pandemie. V té době jsem pracoval na čtyřech různých albech. S Peterem Bernsteinem jsem nahrával album What Comes Next. Pracoval jsem na desce Ghost Song se Cecil a dělal ještě pár dalších projektů, jejichž názvy si už ani nepamatuji. Byl jsem frustrovaný, protože jsem od roku 2017 nevydal žádné svoje album a cítil jsem se hudebně vyprahlý. Moje přítelkyně mi tehdy řekla, zavři se na 4 dny ve studiu a uvidíš, co se stane. A tak vznikla druhá polovina alba, celá kompletně improvizovaná. Pak jsem si některé skladby znovu poslechl, vytvořil z nich drobné kousky, přidal nástroje, smyčky a další experimenty. Nabízel jsem to několika vydavatelstvím, ale nikdo to nechtěl, takže jsem projekt na chvíli odložil. Později jsem kontaktoval Freda Hirsche a řekl mu, že bych chtěl udělat akustické solové album, což by mohlo vydavatelství zaujmout. On byl nadšený a souhlasil. A teprve potom mě napadla myšlenka. Proč nespojit obě alba dohromady? Jsou to dva různé pohledy na mou tvorbu, ale v obou případech jsem to já. A všechno jsem na nich hrál. Tak vzniklo album Solo Game.
0: My si z klavírní části alba poslechneme úpravu skladby George Gershwina This is New.

0: Zajímalo mě, jestli je pro Sullivana Fortnera jeho sólové album, na kterém si vedle klavíru nahrál i další nástroje, spíše jednorázový počin, nebo by chtěl v něčem podobném pokračovat.
1: Rozhodně chci pokračovat. Právě teď jsem uprostřed postprodukce a mixu alba s mým současným triem, ve kterém hrají Kayvon Gordon na bicí a Tyrone Allen na basu. Používáme některé z principů, které jsme uplatnili na části Game z alba Solo Game a přenášíme je do prostředí tria. Hrají více na syntezátory a přidáváme vrstvy bicích a perkusí, které tentokrát vytváří Kayvon. Přidáváme také více basových linek a dokonce na albu zpívám. Takže to bude velmi podobné Solo Game, ale v provedení tria.
0: Nejen Sullivan Fortner samotný, ale i jeho trio sklízí uznání odborné veřejnosti i publika. Jak pianista posiluje vzájemnou spolupráci v triu?
1: Jedna z věcí, které považuji za důležité, je rozvíjet vztah i mimo hudbu. Snažím se být přívětivý a spřátelit se s lidmi, s kterými hraji. Poznávat je jako lidi, trávit spolu čas. Bavit se. Myslím, že vytváření komunity je stejně důležité jako samotná hudba, možná dokonce důležitější. Hudba je totiž vedlejším produktem komunity a přátelství, která budujete. Jedna z věcí, která dělá naše vztahy tak výjimečnými, je to, že mimo pódium jsme nejlepšími přáteli. Trávíme spolu hodně času, povídáme si, smějeme se. Užíváme si to. Myslím, že právě tohle naši hudbu posiluje. Budování přátelství je způsob, jak vytvořit chemii na pódiu.
0: Tolik tedy o triu pianisty Sullivana Fortnera. My si však poslechneme další ukázku z jeho alba Solo Game, na které sám nahrál všechny nástroje. Skladba se jmenuje Snakes and Ladders.

0: O New Orleans jako městě, které formovalo hudební vkus Sullivana Fortnera, jsme už mluvili. Pojďme se však k tomuto tématu ještě vrátit.
1: My upbringing was in the church, New Orleans, like in the church.
2: Můj vkus utvářelo hraní v kostele, o kterém jsem už mluvil, ale utvářelo je také New Orleans jako město. New Orleans je velké hudební město. Mnoho hudebníků přecházelo mezi různými žánry. Hráli v jazzových klubech a v neděli v kostele. Do kostela chodili hudebníci, kteří mi ukazovali různé věci, akordy, rytmy nebo způsoby, jak přistupovat k tradičním hymnům a gospelovým písním. New Orleans má silnou hudební kulturu. Lidé na ulicích zpívají, hrají na nástroje, hudbu má v sobě každý. Na střední škole jsem měl skvělé spolužáky, jako byli Christian Scott, ten si nyní říká Chief Adjua, Trombone Shorty Andrews nebo Jonathan Battist. Hrávali jsme spolu pořád. Moji učitelé byli Irvin Mayfield, Jason Marsalis, Nick Payton, Kit Jordan nebo Peter Martin, můj první učitel klavíru. Když se řekne New Orleans, vybaví se mi pěstování talentu, kamarádství a pospolitosti. Je to kultura, která podporuje růst a vzájemné obohacování.

0: Vedle svých vlastních projektů má Sullivan Fortner na svém kontě řadu spoluprací. Působí například v kapele jazzového kytaristy Petra Bernsteina, doprovází už zmíněnou zpěvačku Cecil McLaurin-Salvan a v neposlední řadě spolupracoval například s Paulem Simonem. A u tohoto tématu bych se rád zastavil na závěr rozhovoru.
1: It was probably working with Paul Simon.
2: Práce s Paulem Simonem byla pravděpodobně jedním z nejdůležitějších hudebních zážitků mého života. Je to prostě Paul Simon. A možnost pracovat s ním byla něco, na co bych nikdy předtím nepomyslel. Být s ním ve studiu a skutečně pochopit, jaký je mistr, jak obrovský talent má, bylo neuvěřitelné. Před pár měsíci jsme spolu dokonce na něčem znovu pracovali. Na jedné písni jsme strávili 6 až 7 hodin a bylo to velmi intenzivní. Paul je jedním z nejupřímnějších lidí, které jsem kdy potkal. Pokud se mu něco líbí, miluje to. Pokud ne, dá vám to jasně najevo. Ale bude s vámi pracovat, dokud se skladba nedostane do podoby, která se mu bude líbit. Je velmi trpělivý a zároveň je to brilantní hudebník.
0: To říká Sullivan Fortner, americký jazzový pianista, který byl na dálku hostem dnešního pořadu Jak se vám líbí na Proglasu. Z alba Solo Game si na závěr poslechneme opět solovou klavírní skladbu s názvem I didn't know what time it was, úpravu muzikálové písně Richarda Rodgersa z roku 1939. Rozhovor natočil a pořad připravil Milan Tesař. Překlady odpovědí načetl Milan Šoba. Zvuk a střih měl na starosti Tomáš Hlávka.

Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

kazetu. Do ruky mi prvně vtiskli kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený géčko, zlatá liško, dodnes se v tom vezu.

0: Noční pohoda s Proglasem.
1: Jsi jako Jon Snow, svět hoří jak dům, ty na noční hlídce.

blasku boží, nikdo tu nečeká. Mýty se boří pro víru člověka. Za lidskou duši krčí se svědomí, na srdce buší.

co jsme se neviděli, už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli, nosila skorál.

0: jsem se narodila.
1: Blíží se 6. hodina. My si poslechneme myšlenku na den, jímž autorem je Tamara Suchánková a Stopy v nás, to je téma.

Často se dávám na zahradě mezi květinami a rozjímám. Je docela příjemné se někdy zastavit a jen tak se vypnout. A kde jinde chcete slyšet Boha, než ve chvíli ticha tam, kde je nám dobře. Myslím, že to už moc neumíme. Asi dnešní doba přinášející úspěch a zodpovědnost brání někdy tomu, abychom se dokázali zastavit a stišit. Když už se nám to povede, po chvíli nám myšlenky utečou k tomu, co nás právě trápí, a motáme se v tom jako ve víru vody, který nás pomalu stahuje dolů, a často bez pomoci nejsme schopni vyplout opět na hladinu. A to už vůbec nemluvím o tom, jak se nám to často nedaří ani v kostele. Jak se snažíme soustředit na liturgii a texty modliteb a písní a často nám uniká podstata, kterou si máme odnést. I důvod toho, proč jsme vlastně

vlastně přišli. Jak moc se toužíme zbavit břemen, které nás tíží a se kterými si nevíme rady, stejně tak, jak někdy nedokážeme pomoci druhému, protože máme svých starostí dost a nést další kříž už nezvládáme. Stopy, které jsou v nás a které tam někdo zanechal. Často si ale vůbec neuvědomujeme, že i my zanecháváme stopy jako v písku nebo ve sněhu. Stopy našich činů, slov i rozhodnutí a ovlivňujeme tak druhé, kteří žijí kolem nás nebo s námi. Stopy, které za námi nezmizí jako za vlnou na pláži, ani nezapadají do rána novým sněhem. Často to trvá roky, anebo se to nikdy nepodaří. Našlapujme proto i my opatrně a snažme se, pokud je to možné, poponášet jeden druhého nebo podat ruku do toho víru druhému a zkusme mu pomoci, pokud je to v našich silách a pokud nám to dovolí. A nečekejme vděk, ale to my buďme vděční za to, že můžeme. V jedné z posledních hodin náboženství jsem dětem rozdala šablonu lidské stopy, kterou si obkreslili na výkres a po společné chvilce povídání dostali úkol, aby do ní nakreslili vše, co si za ten rok odnáší. Co v nich zanechalo stopu. Mohli kreslit a ti starší i psát. Bylo neskutečné, co všechno se ve stopách objevovalo a taky to, že některé děti chtěly další stopu, protože do té jedné se to všechno nevlezlo. Srdíčka, květiny, sluníčka, křížky, taky pán Ježíš a pana Marie, andílci nebo duha z příběhu o Noém a jeho slibu lidem. Slova jako přátelství, kamarád, legrace, písničky, radost, láska, pokoj, mír, odpuštění, modlitba, rodina a dokonce jsem se tam našla i já. S pokorou v srdci jsem děkovala. Zkuste si někdy nakreslit taky takovou stopu. Nejlépe dvě. Napište do jedné vše, co máte na srdci. A do druhé zapřemýšlejte, jaká stopa zbude jednou po vás v srdci druhých. A kdyby se vám na obrázku něco nezdálo, použijte gumu. Sice to už nikdy nebude jako čistý list, ale v běžném životě nám gumu nahradí slovo promiň nebo mrzí mě to a to má vždycky smysl. Nebude to snadné, ale možná je ještě čas něco změnit a nasměrovat naše stopy správným směrem. Alespoň se pokusme s pomocí Boží. To určitě zvládneme. Držím vám palce.

0: Překročili jsme práh 6. hodiny raní a tím se s vámi na začátku tohoto dne zdraví Daniel Blaške. Je sobota 25. červenec, posloucháte Proglas a v katolické církvi je svátek svatého Jakuba, apoštola, mučedníka, syna galilejského rybáře a bratra evangelisty Jana. Stal se patronem Španělska, poutníků, rolníků a lékárníků, také přívluvcem za dobré počasí. K svátku tedy přejeme všem Jakubům a o počasí si něco povíme už za chvíli. Od 6:30 se pak duchovně naladíme četbou evangelia, modlitbou ranních chval a vyslechnutím duchovního slova. Od 7:00 pak se máme připojit do kostela svatého Augustína k ranní mši svaté. Přeji vám krásné vstávání s Proglasem.
1: Někdy se probudím, to bývá kolem třetí, tma mícha osudím.

ručičky závodí, maratón na hodinách, oba jsme maroti. Ty jiný a já jiná, doba je zmatená.

Jsou 4 minuty po 6. hodině a povězme si něco o počasí. Není nad to, když je těchto informací jen poskrovnu, jsou velmi stručné. Tedy můžeme si říct, že bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 21, vítr bude slabý proměnlivý, během dne většinou mírný a z jižních směrů, tlak bude mírně klesat a rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, jenom ráno mírně nepříznivé.

0: To nám hrála dánská skupina Fénix. Střecha plzeňské katedrály svatého Bartoloměje je v kritickém stavu. Břidlicové tašky položené před 35 lety jsou místy popraskané anebo úplně chybí. Zatékající voda poškozuje krovy. Biskupství shání peníze na dokončení oprav. Chybí 19,5 milionu korun. Vedoucí projektového oddělení biskupství Iva Fictumová upřesnila.
1: Vzhledem k finančním prostředkům jsme nyní přistoupili k opravě střechy nad hlavní lodí. V současné době je sundaná břidlice z vrchní části, jak z jihu, tak ze severu. Na jižní straně už je i provedeno nové bednění. Na straně severní, což je strana k radnici, tak tam nyní probíhá oprava krovu.
0: Veřejná sbírka nadačního fondu Dominanty na obnovu kulturního dědictví v západních Čechách je na webu Střecha katedrály. Biskup Tomáš Holub k ní píše, katedrála svatého Bartoloměje je středem života lidí věřících v toho, který nás přesahuje. Života našich předků, kteří zhmotnili projev své víry a také nás, kteří chceme nabízet krásu a život tohoto společenství pro každého, kdo hledá základní hodnoty a smysl svého života. Děkujeme za vaši podporu a ať vás provází radost a pokoj.

0: To bylo celý pál.
1: Raz, dva, tři, čtyři. Marta se snaží, vaří, peče, smaží. Marie je

Marie, práci dávno si odbyla. Olejem drahým nohy už

Slouchat, člověk se vždy něco doví. Slovo nosit v sobě, lepší než drahý kovy. Marta se snaží, vaří, peče, smaží. Marie

A máme 31 minut po 6. hodině, je sobota 25. červenec, v katolické církvi svátek svatého Jakuba, apoštola a mučedníka, syna galilejského rybáře a bratra evangelisty Jana. Stal se patronem Španělska, poutníků, rolníků a lékárníků, přímluvcem za dobré počasí. Církevní kalendář připomíná i svatého Krištofa, mučedníka snad z 2. století z území současného Turecka, patrona dopravy a řidičů, lodníků, převozníků a námořníků, ochránce poutníků a cestujících i horských cest. Vám i všem Jakubům přeje krásné ráno s Proglasem Daniel Blaške. Nyní tento den zahájíme po duchovní stránce. Začněme evangeliem.

Ze 20. kapitoly Matoušova evangelia. K Ježíšovi přistoupila matka Zebedeových synů se svými syny a padla mu k nohám, aby ho o něco požádala. Zeptal se jí, co si přeješ? Odpověděla mu, poruč, aby tito dva moji synové zasedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v tvém království. Ježíš na to řekl, nevíte, oč žádáte, můžete pít kalich, který já budu pít? Odpověděli, můžeme. Řekl jim, můj kalich sice pít budete, ale udělovat místa po mé pravici a levici není má věc. Ta místa patří těm, kterým jsou připravena od mého otce. Když to uslyšelo ostatních 10, rozmrzeli se na ty dva bratry. Ježíš si je však zavolal a řekl, víte, že panovníci tvrdě vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem. Kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.

0: Dnes tady liturgicky převažuje svátek svatého Jakuba Apoštola. Budeme ze svátku vycházet v hymnu antifonách, v antifoně k Zachariášovu kantiku a závěrečné modlitbě. Tedy ty nalezneme na straně 1438 ve starším vydání, 1438 nebo 1617 v novějším. 1617. Hymnus bude z neděle prvního týdne žaltáře, tedy laminovaná kartička, anebo strana 813 ve starším vydání a 914 v novějším. A jen krátké čtení a prosby budou ze společných textů o apoštolech od strany 1674 ve starším vydání, 1674 nebo v novějším 1894. 1894. Ještě jednou zopakuji stránky pro starší vydání, tedy 1438, 813 a 1674. Tak 1617, 914 a 1894 pro vydání novější. Dnes se bude s vámi modlit Daniel
1: a Norbert.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Jakube, tebe upřímně písněmi svými chválíme. Ocítí povolal tě Pán, abys šel z hůru k výšinám.
1: Hned, jak hlas jeho uslyšíš, i s bratrem všechno opustíš, chceš hlásat plný nadšení Kristovo jméno učení.
0: Ty jsi svědek, který spatřit směl, dřív než Pán pro nás na smrt šel, nahoře slávu nezměrnou, v zahradě úzkost smrtelnou.
1: Za Pánem ochoten si jít, s ním kalich utrpení pít, smíš první z apoštolů nést pro Krista z lásky smrti trest.
0: Při Pánu svém si věrně stál a slovo Boží rozséval. Dej, ať náš duch se vírou skví, v naději lásce pevně tkví.
1: Pomoz nám vždycky věrně dbát Kristových přikázání, rad, abychom jemu své chvály v nebesích vděčně zpívali.
0: Ježíš uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana a zavolal je k sobě. Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život. Mé rty tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, plesajícími rty zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel já sám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Ježíš uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, zavolal je k sobě. Oni zanechali svého otce na lodi, opustili své sítě a šli za Ježíšem.
0: Všechna díla Páně velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa velepte Pána, anděle Páně velepte Pána.
0: Všechny vody nad nebem velepte Pána, všechny mocnosti Páně velepte Pána.
1: Slunce a měsíci velepte Pána,
2: Nebeské hvězdy, velepte Pána.
0: Všechny deště a roso, velepte Pána. Všechny větry, velepte Pána.
2: Ohni a žáre, velepte Pána. Studeno a teplo, velepte Pána.
0: Roso a jíní, velepte Pána. Zimo a chlade, velepte Pána.
2: Ledy a sněhy, velepte Pána. Noci a dni, velepte Pána.
0: Světlo a temno, velepte Pána. Blesky a mraky, velepte Pána.
2: Země, velep Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy, velepte Pána. Vše, co na zemi roste, velep Pána.
2: Prameny, velepte Pána. Moře a řeky, velepte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci, velepte Pána.
2: Všechna zvířata, divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
0: Izraeli, velep Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
2: Kněží Páně, velepte Pána. Služebníci Páně, velepte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
2: Ananiáši, Azariáši, Mizaeli, velepte Pána. Chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého. Chválme a oslavujme ho na věky.
1: Oni zanechali svého Otce na lodi, opustili své sítě a šli za Ježíšem.
2: Kalich, který já piju, budete pít i vy, a křest, který já přijmu, také vy přijmete.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
2: Ať se raduje Izrael za svého tvůrce, synové Sionu ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
2: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
2: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou,
0: aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
2: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože,
0: aby na nich vykonali určený soud, všem jeho svatým bude to ke cti.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Kalich, který já piji, budete pít i vy, a křest, který já přijmu, také vy přijmete.
0: Krátké čtení je z 2. kapitoly listu Efezanům. Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. Jste jako budova, jejími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kámen. V něm je celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu. V něm i vy jste budováni působením Ducha v Boží příbytek.

0: Poslal jsi je do celého světa, Bože, aby učili a vedli tvůj lid.
1: Poslal jsi je do celého světa, Bože, aby učili a vedli tvůj lid.
0: Svěřil jsi jim pastýřskou službu,
1: aby učili a vedli tvůj lid.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Poslal jsi je do celého světa, Bože, aby učili a vedli tvůj lid. Ježíš vzal se sebou Petra, Jakuba a Jana, vyvedl je na vysokou horu a ukázal se jim ve slávě.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida,
0: jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana, vyvedl je na vysokou horu a ukázal se jim ve slávě. Bůh nám dal skrze apoštoly nebeské dědictví. Děkujme mu za všechny jeho dary a volejme:
2: Bože, tebe chválí sbor apoštolů.
1: Děkujeme ti, Bože, za to, že nás zhromažďuješ ve své církvi.
0: Dej, ať se naše společenství s Kristem upevňuje a roste.
1: Děkujeme ti, že z nám prostřednictvím apoštolů připravil stůl svého slova.
0: Dej, ať chodíme v tvém světle a s radostí konáme tvou vůli.
1: Děkujeme ti, že nás zveš na hostinu těla a krve svého Syna, kterou nám předali apoštolové.
0: Dej, ať v ní máme zdroj života a síly.
1: Děkujeme ti, že nás očišťuješ křestní koupelí a svátostným smířením, které si svěřil apoštolům.
0: Dej, ať z nás tyto svátosti smívají všechnu naši vinu.
2: Bože, tebe chválí sbor apoštolů.
0: Následujme Kristova příkladu a s odevzdaností do vůle Otcovi říkejme:
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Všemohoucí, věčný Bože, ty jsi povolal svatého Jakuba, aby jako první z apoštolů potvrdil věrnost tvému evangeliu prolitím své krve. Dej, ať toto jeho svědectví posiluje tvou církev a jeho přímluva u tebe ať ji stále chrání. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

První čtení o sobotě 16. týdne v mezidobí pokračuje z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům, kapitolou 6. až 7. Pavlovy útrapy a výzva k svatosti. Jako boží spolupracovníci vás napomínáme, abyste nepřijali milost boží nadarmo. Bůh přece říká, v době příhodné jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl. Hle, teď je ta doba příhodná. Hle, teď je ten den spásy. Nikomu v ničem nedáváme pohoršení, aby nebyla potupena naše služba. Ale ve všem se prokazujeme jako boží služebníci všestranou vytrvalostí, v souženích, v nesnázích, v úzkostech, v ranách, v žalářích, v nepokojích, v námahách, ve bděních, v postech, čistotou, poznáním, schovívavostí, dobrotivostí, duchem svatým, upřímnou láskou, slovem pravdy, silou boží, zbrojí spravedlnosti v útoku i v obraně. Za pocty i potupy, při zlé i dobré pověsti. Že prý jsme svůdcové a přece jsme pravdiví, že prý neznámí a zatím jsme dobře známí. Jako zmírající a hle, žijeme. Jako trestu propadlí a přece na smrt vydáni nejsme. Prý jsme smutní a zatím se stále radujeme. Jakoby chudáci a přece mnohé obohacujeme. Jakobychom nic neměli a zatím máme všechno. Korinťané, mluvil jsem k vám docela otevřeně. Srdce se mi otevřelo do kořán. Máte široké místo v mém srdci, ale ve vašem je místa málo. Odplaťte mi stejným. Jako k synům mluvím, otevřte do kořán srdce i vy. Nespřahejte se už s nevěřícími. Jaká účast spravedlnosti a nepravosti? Jaké společenství světla se tmou? Jaká schoda Krista s Beliárem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha. Bůh totiž řekl,

To nám dospívali manželé Radovi. Nyní už se blíží 7. hodina raní. My se připojíme k poslechu mše svaté z kostela svatého Augustína v Brně, kterou bude sloužit pater Petr Vrbatský. Tedy mše svatá z kostela svatého Augustína v Brně sloužit bude pater Petr Vrbatský.

Když Ježíš procházel podél Galilejského moře, uviděl Jakuba syna Zebedeova a jeho bratra Jana, jak spravují své sítě, a povolal je. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Vítám vás, sestry a bratři, k oslavě svátku svatého Jakuba apoštola. S pokornou lítostí vyznejme své hříchy, abychom s čistým srdcem naslouchali Božímu slovu a slavili tajemství Eucharistie. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimluvili. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.

0: Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, ty jsi povolal svatého Jakuba, aby jako první z apoštolů potvrdil věrnost tvému evangeliu prolitím své krve. Dej, ať toto jeho svědectví posiluje tvou církev a jeho přímluva u tebe, ať ji stále chrání. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
2: Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Poklad víry máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu a ne nám. Ze všech stran se na nás valí trápení, ale nesoužíme se. Býváme bezradní, ale nezoufalí. Býváme pronásledováni, ale ne opuštěni. Býváme sráženi k zemi, ale ne zničeni. Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův život byl patrný na našem těle. Tak jsme my zaživa stále vydávání na smrt pro Ježíše, aby i Ježíšův život byl patrný na našem smrtelném těle. A tak v nás pracuje smrt, ve vás však život. Protože máme téhož ducha víry, jak je řečeno v písmu, uvěřili jsem a proto jsem mluvil, věříme i my a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a společně s vámi nás postaví před něho. Všecko se to přece děje pro vás. Čím více se totiž rozmnoží milost, tím větší počet lidí potom bude projevovat vděčnost k Boží oslavě. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Bohu díky.
2: Kdo se jí v slzách, žnout budou s jásotem. Když Hospodin přiváděl sionské zajatce, byli jsme jako ve snách. Tehdy byla naše ústa plná smíchu a náš jazyk plný jásotu.
3: Kdo se jí vzazá, žnout budou s jásotem.
2: Tehdy se říkalo mezi pohany, velkou věc s nimi udělal Hospodin. Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.
3: Kdo se jí vzazá, žnout budou s jásotem.
2: Hospodine, změň náš osud, jako se mění údolí na jihu země. Kdo se jí v slzách, žnout budou s jásotem. Vycházejí s pláčem, když nesou semeno k setí, přijdou však s jásotem a přinesou své snopy.
3: Kdo se jí v slzách, žnout budou s jásotem.
2: Aleluja. Já jsem vás vyvolil, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek, aby byl trvalý, pravý Pán. Aleluja.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. K Ježíšovi přistoupila matka Zebedeových synů se svými syny a padla mu k nohám, aby ho o něco požádala. Zeptal se jí, co si přeješ? Odpověděla mu, poruč, aby tito dva moji synové zasedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v tvém království. Ježíš na to řekl, nevíte, oč žádáte? Můžete pít kalich, který já budu pít? Odpověděli, můžeme. Řekl jim, můj kalich sice pít budete, ale udělovat místa po mé pravici a levici není má věc. Ta místa patří těm, kterým jsou připravena od mého otce. Když to uslyšelo ostatních 10, rozmrzeli se na ty dva bratry. Ježíš si je však zavolal a řekl, víte, že panovníci tvrdě vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny. Slyšeli jsme slovo Boží. V tom dnešním evangeliu slyšíme zvláštní žádost matky Zebedeových synů. Žádost, která celkem pochopitelně mohla ostatní apoštoly urazit nebo přinejmenším zarmoutit. A na druhé straně ale vidíme nebo spíš slyšíme Ježíše, který neodsuzuje, ale trpělivě vysvětluje. Protože ví, že tito synové i jejich matka jsou zase jen lidé a v tomto případě se dá říct začátečníci. Ovšem začátečníci s odhodláním jít s Ježíšem a projít jeho školou. Jakkoliv se nad tím pozastavujeme, musíme si uvědomit, že těm třem se často podobáme i my, když přicházíme před Boha se svými prosbami, když se snažíme nějakým způsobem zaujmout určité místo. Naše představa je často lidská. Bohu určitě nevadí, že někdy jednáme dětinsky, že ho někdy nechápeme, ale potřebuje, abychom byli ochotni se dál nechat vést, naslouchat, učit se. Abychom se rozhodli, že ho chceme poznávat. A to znamená, abychom naslouchali jeho slovu, abychom takzvaně ztráceli čas v modlitbě i ve službě bližním. A pak je jisté, že jako u těch dotčených v evangeliu, i my budeme růst, že bude růst naše znalost Boha. To dnešní evangelium nám připomíná, že nejsme na světě náhodou, že každý máme nějaký úkol, nějaké poslání, že všechno, co nám Bůh dává, nám dává proto, abychom tyto dary dobře užívali. Tak jako nebyli hned dokonalí apoštolové, nemusíme být ani my. Ale musíme svůj úkol přijmout ochotně, s odhodláním vstoupit do Ježíšovy školy. Tak bude růst naše poznání Boha, tak bude naše víra radostná a náš život smysluplný.

0: Svatý Jakub byl prvním z apoštolů, který potvrdil hlásání Kristova učení svou mučednickou smrtí. Vyprošujme si odvahu vydávat svědectví o víře svým obětavým životem.
1: Ježíši, sílo mučedníků, dej, aby rostla svatost církve tím, že má podíl na tvém utrpení.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Život se neobejde bez obětí. Učiň, ať si svět váží těch, kteří se obětují pro bližní.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Setkáváme se s nepochopením, odmítáním nebo i pronásledováním. Buď v těch chvílích naší naději a oporou.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Pozemský život spravedlivých odměňuje životem věčným. Kéž naši zemřelí dosáhnou této odměny.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme na úmysl dárce, na který je obětována tato mše svatá. Pane Ježíši Kriste, na víře, naději a lásce stavíš své království. Pomoz, pokorně prosíme, ať těmito ctnostmi plně žijeme, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku.

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali chléb, který ti přinášíme. Je to plod země a plod lidské práce a stane se nám chlebem věčného života. Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa, z tvé štědrosti jsme přijali víno, které ti přinášíme. Je to plod révy a plod lidské práce a stane se nám nápojem duchovním. S duší pokornou a se srdcem zkroušeným prosíme, Bože, abys nás přijal, ať se dnes před tebou staneme obětí, která se ti zalíbí. Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Očist nás, Bože, utrpením svého syna a smíj naše viny, jeho krví prolitou pro naši spásu, aby se ti zalíbila naše dnešní účast na jeho oběti. Vždyť slavíme svátek toho, který jako první z apoštolů pil z jeho kalicha utrpení. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on založil na apoštolech svou církev, aby byla v každé době znamením jeho přítomnosti a všem lidem zvěstovala tvé království. A proto nyní vždycky a navěky chceme zpívat píseň o tvé slávě a se všemi nebeskými zástupy voláme.

Pravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna, našeho pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ. A ustavičně si shromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

tajemství víry, zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Shlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň ho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými. S nejsvětější pannou a bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Jakubem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Pavla, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptylenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splni naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Podle Spasitele

vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království i moc. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením Bohu.

0: Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkovi. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni slovo a má duše bude uzdravena.
1: Pane Ježíši Kriste, věříme, že jsi v nejsvětější svátosti přítomen a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh. Rozmnož v nás světlo této víry a zapal naše srdce ohněm své lásky, abychom se skrze tebe klaněli Otci v duchu a v pravdě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

0: Modleme se. Děkujeme ti, Bože, za to, že s nás dnes o svátku svatého apoštola Jakuba posilnil svátostným pokrmem. Radujeme se z toho a prosíme tě, abys nás na jeho přímluvu stále provázel svou pomocí skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.
1: Na Proglasu právě skončila mše svatá z kostela svatého Augustína v Brně, kterou sloužil pater Petr Vrbatský.
2: Dove l'ispirazione e dove sei tu? Dove la tua volontà e dove la sua? Tu in me, io in te. Dirà Giovanni, affinché siamo consumati nell'unità, tu in me, io in te. Ecco Dio, è là che parlo.

Jak jsme informovali, ve Staré Vodě u Libavé pokračuje svatoanenské triduum. Dnešek tam otevřou v 8 hodin ranní chvály s rajhradskými benediktýny, večer se mniši pomodlí se zájemci Nešpory. Hlavní poutní mši svatou bude slavit spoutníky od 10 hodin generální vikář olomoucké arcidiecéze Ladislav Švirák. Požehná při ní obnovené vzácné fresky, alegorie světadílů Afriky a Ameriky ze 17. století. Odpolední doprovodný program pro rodiny nabídne projížďky kočárem zaniklou vesnicí a aktivity pro děti, komentovanou prohlídku kostela a v 15 hodin vystoupení žestového kvintetu Brastet z Fulneku. Benefiční koncert pomůže zachránit strop schátralého kostela.

Kámo, na rovinu, jedu patý gumy. Říkáš si, to je toho, každá lama umí. Vodit každý den krakeny do školky a večer s nima prohrávat piškvorky. Jedeš bonby a v pátek padáš na kolena. A i když manželka je šťastná a spokojená, má to flow, ale věř mi, nejde to samo. Chce to lásku a péči, žere čas a je to drámo. Budeš si fest muset namazat pod kolena, i když ze startu to bylo jako dovolená. Když manželství je šťastné a spokojené, na konci položíš touchdown na vybavené. A i když neznáš konec, není tam žádná čára, nebe a nebo peklo, cukr, káva, limonáda. Ale ty tvý jsou tvý a ať už kamkoliv kročíš, tak je máš furt sebou, dokud nezavřeš oči.

0: Úspěch Římské deklarace za odzbrojený a odzbrojující mír v éře umělé inteligence bude záviset na konkrétních politických krocích, které budou následovat, prohlásila to šéfka Ukrajinského centra pro občanské svobody Oleksandra Matvičková a vyzvala k reformě OSN. Její organizace dokumentuje válečné zločiny a porušování lidských práv od začátku ruské agrese. Roku 2022 dostala Nobelovu cenu za mír. Matvičuková se obsáhleji vyjádřila k dokumentu podepsanému minulý týden v Římě na Kapitolu. Jak jsme informovali, je výsledkem třídenní konference, které se kyjevská aktivistka zúčastnila s dalšími nobelisty, s vědci, náboženskými lídry a bývalými státníky v Borgo Laudato Si. Místo zřídil papež František v letním sídle pontifiků v Castel Gandolfu.
1: Technologie musí sloužit ochraně člověka. Právě v tom vidí Oleksandra Matvičuková jednu z cest, jak čelit zneužívání umělé inteligence ve válečných konfliktech i současným závodům ve zbrojení. Ukrajinská právnička a nositelka Nobelovy ceny za mír to uvedla při setkání věnovaném umělé inteligenci a jaderným hrozbám. Pro Vatikán News řekla: v první řadě musíme znovu promyslet, co to znamená být člověkem, protože příliš mnoho jsme mluvili o technologiích a tak málo o lidství. To je zvláštní. A za druhé, musíme je regulovat, dokud není příliš pozdě. Protože někdy mám pocit, že tento boj prohráváme dříve, než do toho boje vůbec vstoupíme. V této souvislosti označila také za velmi důležitý dokument encykliku papeže Leva XIV. Magnifica Humanitas, která se zabývá ochranou lidské osoby v době nástupu umělé inteligence. Myslím, že je to velmi důležitý dokument a jsem moc ráda, že tento dokument vznikl právě v době, kdy nemáme právní odpovědi ani etické odpovědi, ale lidstvo potřebuje jasné vedení. Jsem velmi vděčná, že Jeho svatost věnuje pozornost úloze umělé inteligence a nových technologií dnes i v budoucnosti. Výsledky konference i význam podepsané římské deklarace hodnotí Oleksandra Matvičuková s mírnými očekáváními. Za rozhodující podle ní budou především konkrétní kroky, které po jejím skončení budou následovat. Pro Radio Proglas Petr Pospíšil.
0: Tématu se věnujeme i na webu Proglasu.

0: to stojíš, tak to zkusme, co to udělá.
1: Tady je Proglas.
2: Hladíte k nám.

A máme 8. hodinu v sobotu 25. července v katolické církvi svátek svatého Jakuba, apoštola a mučedníka, syna galilejského rybáře a bratra evangelisty Jana. Stal se patronem Španělska, poutníků a rolníků, lékárníků, přímluvcem za dobré počasí. Máme také památku svatého Krištofa, mučedníka snad z 2. století z území současného Turecka, patrona dopravy a řidičů, lodníků, převozníků, námořníků, ochránce poutníků a cestujících i horských cest. Před 135 lety zahájila provoz lanová dráha na Petřín. 95. by oslavil sbormistr a dirigent profesor Miroslav Košler, dlouholetý umělecký šéf Pražského smíšeného sboru a umělecký ředitel Mezinárodního sborového festivalu Praga Cantat. Odešel roku 2016. Výročí dnešního dne, 42. narozeniny, slaví hudební skladatel, dirigent a sbormistr, varhaník a překladatel, plukovník Jan Zástěra, dirigent hudby Hradní stráže a policie České republiky. 51. narozeniny slaví americký filmový a televizní režisér, spisovatel a producent Dallas Jenkins, tvůrce a producent seriálu The Chosen, tedy Vyvolení. 60. slaví předseda České biskupské konference olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. 76 let se dožívá duchovní správce farností Jinošov a Březník na Třebíčsku pater Josef Požár. 79. narozeniny slaví běloruský vědec a opoziční politik se Sacharovou cenou za svobodu myšlení Aleksandr Milinkevič. 80 let se dožívá slovenská sopranistka Magdaléna Hájošiová. Jakubům tedy přejeme k svátku jen dobré. Jméno z hebrejštiny znamená ten, kdo se drží za patu či druhorozený.

Pět minut po 8. hodině nahlédneme na očekávané události soboty 25. července. Tisíce poutníků očekává o dnešním svátku svatého Jakuba Většího španělské poutní místo Santiago de Compostela. Okolo katedrály postavené nad legendárním Jakubovým hrobem dnes pontifikální bohoslužbou vrcholí tradiční Festas de Apostolo. Pokračuje svatoanenské triduum ve Staré vodě u Libavé. Hlavní poutní mši svatou s žehnáním obnovených fresek bude sloužit od 10 hodin generální vikář olomoucké arcidiecéze Ladislav Švirák. Poutní bohoslužba bude od 16 hodin v kostele svatého Jakuba v Dolním Lánově na Trutnovsku. Následuje varhanní koncert Michala Hanuše. Po 2 letech se slaví svatojakubská pouť na Volmanově statku ve Václavicích u Hrádku nad Nisou. Mše s prosbami za smíření bude od 10 hodin na základech bývalého kostela svatého Jakuba staršího. Setkání se duchovně připojuje k roku smíření v litoměřické diecézi. Jubilejní 20. ročník česko-německého setkání Treffen v Domaslavi zahrnuje i bohoslužbu v kostele svatého Jakuba Většího s generálním vikářem plzeňské diecéze Petrem Hruškou. Druhý den má před sebou 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti. Dokumentární tvorbu představí studio České televize v Brně, vystoupí i divadlo Spejbla a Hurvínka a Richard Miller. Slavnosti medu se konají ve Včelné pod Boubínem. Mši svatou i horalské hry zahrnuje anenská pouť v Rokytnici v Orlických horách. Turnaj ve skládání Rubikovy kostky hostí Pardubice Arena Enteria. Memoriál Martina Kuseho v Cerekvicích nad Loučnou podpoří onkologicky nemocné, cílí i na osvětu a prevenci. V Horním Jelení na Pardubicku zahájí 30. ročník Českého hudebního tábora mládeže. Dobrovolníci vyčistí kaolinový lom u Nepomyšle na Lounsku a doplní ho osvětovými cedulemi. Benefiční koncert k obnově sousoší Kalvárie u Obrázku Cesta naděje se odehraje v libereckém kostele Panny Marie u Obrázku. Vystoupí sbor Aurea Rosa. Frýdlant je dějištěm romského festivalu Amaro Gives. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm zve na festival Romská píseň. A zámek v Žirovnici ohlašuje akci Zahrada Vysočiny. Dále nový kulturní dům slavnostně otevřou v Hrotovicích na Třebíčsku.

0: Projekt Kola pro Afriku se chystá na další distribuci. Jak se kola do ciziny dostanou a jaký má projekt význam pro Česko, přibližuje zakladatel projektu Roman Posolda.
1: Kola pro Afriku jsou projektem sociálním a zároveň rozvojovým. Sociálním, tam si člověk může představit, že to je projekt, který pomáhá už tady v zemi zdrojové v České republice, a to tím, že do projektu jsou zapojeni, přizýváni k aktivní účasti lidé, kteří jsou z riziky sociálního vyloučení, to znamená lidé po výkonu trestu, lidé v náročných životních situacích i lidé bez domova, anebo jsou to také muži ve výkonu trestu ve věznici v Ostravě Hřmanicích, dlouhodobě spolupracují právě z věznicí v Ostravě a z vazební věznicí také v Ostravě. A tito lidé se účastní vlastně toho projektu tady v České republice, kdy na těch darovaných kolech, která dostáváme z veřejnosti, pracují vlastně na denní bázi nebo v každodenním režimu a připravují ta kola na cestu do Afriky, tak aby tam potom mohli pomáhat.
0: Základem působení Kol pro Afriku je rozvojové dílo v Gambii. Tam bude směřovat už druhá letošní zásilka.
1: Rozvojový projekt je v africké Gambii, v zemi, která je přibližně 6-7 tisíc kilometrů od nás, a s tou máme spolupráci už od roku 2011, kdy jsme za tu dobu odeslali přibližně 15 tisíc kol. Mnohá kola pomohla mnoha dětem tak, aby tu školu svoji absolvovali. Ta kola je posunula dál v životě. To není jenom ta cesta do školy, ale je to také ten aspekt, že učíme, jak se o kola starat, jak si je opravovat tak, aby ta pomoc byla kontinuální, aby dlouho trvala a aby se při ní také ti zúčastnění co nejvíce naučili, třeba i řemeslo mechanika jízdních kol. 29. července nakládáme letošní druhý velký lodní kontejner plný kol a kolové pomoci. Budeme nakládat v centrálním skladu v Ostravě Koblově a od 10 hodin tady budeme všichni na značkách, budeme připraveni tak, abychom přibližně během 3-4 hodin naložili ten velký kontejner, do kterého se vleze přibližně 450 až 500 kol plus náhradní díly. Budou nám tady té aktivity pomáhat opět muži odsouzení výkonu trestu z věznice Hřmanice. Dále nám často pomáhají kluci a vlastně dívky výchovného ústavu v Hrabovce. Je to vlastně taková komunitní aktivita, která ty lidi zbližuje a nakonec se ukazuje, že je zbližuje to, že pomáhají někomu dalšímu.
0: Uzavírá zakladatel projektu Kola pro Afriku Roman Posolda.
2: De facto síla je v nás, do plachet foukat se snaž, najdi si pláž. Všecko to špatný už

0: Studenti Pražského českého vysokého učení technického budou moci absolvovat praktickou část výuky na projektech v jihočeském klášteře Vyšší Brod. Spolupráce zároveň přispěje k obnově areálu, kde působí jediná mužská cisterciácká komunita u nás. Podobu spolupráce upřesnil pro Glasu Převor kláštera pater Justin Berka.
1: Je to vzájemná pomoc. Oni se tady naučili něco. Ten klášter je z velké části ještě zdevastovaný. Už je to hotové dost, ale přesto potřebují opravu. A oni nám budou pomáhat v tom projektování, opravách. Takové kampusy v létě si můžou udělat v těch ubytovacích prostorách. Ta spolupráce bude probíhat v tom, že teďko budeme mít zasedání. My jim načrtneme naše potřeby při obnově kláštera. A oni si to všechno projdou a zároveň vytvoří projekty, plány na tu obnovu praktickou. Bude to spíš projektová práce a tím budou poznávat i tady tu naši architekturu od gotiky až po secesi a budou mít možnost se naučit obnovovat to, co bylo zničené.
0: Sdělil nám Převor kláštera pater Justin Berka a jmenoval, které prvky zatím na opravdu čekají.
1: Dost už je hotovo, kostel zaplať pámbu a ubytovací prostory a hospodářské zčásti, ale teď nám leží na srdci obnova toho klášterního pivovaru z roku 1367, který jsme dostali bohužel tak zdevastovaný naspátek od státu. Je to nádherná technická stavba. Potom teď obnovujeme takzvanou soudní budovu, to je bývalá prelatura, barokní nádherné fresky, to se také obnovuje. No a potom dále ještě, jak tady máme ty usedlosti kolem kláštera, hospodářské. Že to jsou také krásné barokní stavby, bohužel úplně zdevastované státem. A to chceme všechno postupně obnovovat a to nám hodně pomůže, když nám právě vypracují plány, projekty a to je veliká pomoc.

0: pozdrav mě prosím, buď mou manokou.
1: Šedesáté narozeniny dnes slaví olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference Josef Nuzík. Jeho bilanční osobní portrét vyšel v knižním rozhovoru s titulem Na život není nikdo sám. Sepsal ho mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka. Pro vysílání Proglasu rozmlouvala s jubilantem před jeho dnešními kulatinami redaktorka Zdislava Horníková.
2: Letos slavíte 60. narozeniny, když se ohlédnete za svým životem. Za co jste dnes Bohu nejvíc vděčný?
3: Určitě jsem vděčný za to, že jsem se stal knězem, protože kněžskou službu mám rád, být na blízku lidem, prožívat s nimi události jejich života a sloužit tím, co je knězi vlastní svátostmi, hlásání Božího slova. To mě dělá pořád radost.
2: Když se vracíte ke svým kořenům, já se té knížce taky ještě vrátím, rodině a dětství, tak jaké hodnoty jste si tehdy odnesl, co vás provázejí dodnes?
3: Z rodiny jsem si odnesl potřebu víry, napojení na Boha, protože to bylo to, co i rodiče nám předávali svým příkladem, povzbuzováním. Ze zemědělské rodiny tatínek říkával, zemědělec je závislý na počasí, počasí na Pánu Bohu a podobně to je v celém životě, že člověk potřebuje Boha. A pak to druhé, co jsem si z rodiny odnesl, je vztahy, že vztahy jsou tím jakýmsi pojivem pro náš život a na druhou stranu vytvářet, uchovávat vztahy v lásce, v důvěře, znamená také stále je obnovovat, někdy odpustit, někdy začít znovu, protože to i v té velké mojí rodině se čtyřmi bratry, který a šesti sestrami, že tu podobu ten denní život měl.
2: Vy jste prošel cestou od kaplana až po arcibiskupa. Co vás na této cestě nejvíce formovalo jako člověka i jako kněze?
3: Já jsem vděčný na té mojí cestě kněžské služby ti lidi, kteří na těch jednotlivých místech byli, ať už to byly duchovní osoby, od kterých jsem se učil, když jsem byl jáhnem, kaplanem, ti moji faráři první, a nebo také třeba děkani, a pak také jednotliví nejbližší spolupracovníci farnosti, kde jsem byl. Objevoval jsem nové pohledy na život, přístupy, obětavost a toto mě nějakým způsobem také formovalo a i motivovalo, že když jsem viděl třeba tu obětavost u lidí, kteří byli kolem fary, kolem kostela, tu jejich nezištnost, tak i pro mě to byla jakási výzva, když oni dokáží toto, že i pro mě to bylo samozřejmostí pokračovat v té obětavé službě a vycházet lidem, nakolik to bylo možné vstříc těm jejich potřebám. To jsem se učil od těch lidí, ať už duchovních nebo laiků kolem sebe.
2: Jaká máte přání nebo možná naději do dalších let a služby v olomoucké arcidiecézi?
3: Každá doba přinese nějaké výzvy a úkoly pro člověka v té osobní rovině, ale také pro společenství. Já vnímám, že tím úkolem pro naši diecézi, pro to společenství věřících, je přizpůsobit tu naši službu této době počtům kněží a také způsob života, že je tu řada takových ukazatelů, které nás vedou k tomu, že něco bychom měli třeba posunout. Poklesla asi ve všech farnostech účast na nedělních bohoslužbách, ale ještě víc na bohoslužbách ve všední den. A to třeba nás vede k přemýšlení. Lidé se potřebují setkávat. Asi ten život a styl je pro ně těžký. Čím nahradit? Co jim nabídnout, když není tu zájem třeba o bohoslužbu jako takovou? Má to být nějaké společenství nad písmem nebo jenom tichá adorace? Nebo jenom společenství. Asi zředit třeba ty dny, které byly na mnoha místech pokryty každodenní bohoslužbou, ještě i do jiné té služby. A to je procesem třeba i toho projektu, do kterého jsme vstoupili a v jehož první fázi teď jsme toho projektu propojení.
2: Knížka, která s vámi vznikla, se jmenuje Na život není nikdo sám. Kdy jste tuto skutečnost ve svém vlastním životě pocítil nejvíce?
3: Vnímal jsem ji už od dětství, protože i do života mladého člověka vstupuje něco, s čím se setkává poprvé. A tam to byla ta rodina, to byli rodiče, starší sourozenci. Když jsem odcházel na vojnu, tak moji dva bratři už měli vojnu za sebou. Tak i v té lidské rovině jsem to vnímal od počátku a potom to pokračovalo i v té kněžské službě nebo i biskupské službě, že jsem se vlastně učil být biskupem od arcibiskupa Jana, který byl mým světitelem a diecézním biskupem, a od ostatních biskupů třeba v konferenci postupně. Je tu také ten rozměr, že na život není nikdo sám i v té rovině víry, že Bůh tu je s náma. A to jsem vnímal od té doby, kdy jsem pustil ten rodný dům a začal jsem jezdit na střední školu, na základní vojenskou službu na 2 roky. Potom do semináře vnímal jsem bezpečným a spolehlivým průvodcem je právě Bůh, kterým jsem denně v té své službě nebo v té nějistom osobním lidském životě.
2: Překvapilo vás při přípravě knížky něco, co jste si o svém životním příběhu znovu uvědomil?
3: Ano, pro mě bylo vzácné to, že autor toho rozhovoru se mnou, náš tiskový mluvčí Jirka Gračka, jak dokázal, protože ten můj život pracujeme spolu už několik let. Je pravda, že od té doby, co jsem se stal administrátorem a potom diecézním biskupem, tak to je intenzivnější spolupráce a že mnohokrát se nedostáváme jenom těm řešeným otázkám, ale i té osobní rovině. A mě překvapilo tom, jaké dokázal vytvořit ty okruhy a jak na to, o čem jsme vedli ten rozhovor, dokázal reagovat a rozvíjet ty myšlenky. To mě překvapilo, že i ten můj život, který je navenek chudý, já jsem nestudoval nikde v cizině, já jsem měl strojírenskou střední školu a všechno se odehrávalo víceméně na území naší republiky a Moravy. A takže i v tom jsem si uvědomil, a to mě překvapilo, že i v tom prostředí, ve kterém jsem mohl růst, tak působil nějak Bůh, dělávali mě, formovali lidé, že i z toho mého života vyrostl jakýsi strom, který je schopen přinášet ovoce třeba tou službou, kterou konám.
2: Byste knížku doporučil?
3: Každému, kdo má rád příběhy, tak kniha je o tom, že toto je můj příběh, ale také vy máte příběh a byl bych rád, kdyby čtenář objevil, že i jeho život je vlastně krásným příběhem, ve kterém se také udály mimořádné věci. To bych si přál.
2: Moc vám děkuju a také bychom vám chtěli za celou redakci poblahopřát narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví, boží požehnání.
3: Já děkuju za přání a děkuju také celému Progresu a všem redaktorům a pracovníkům, že tou svojí službou vnášejí stále do lidských životů povzbuzení, naději a také to společenství, které Proglas se svými posluchači už tak dlouhou dobu vytváří. Mám z toho radost a ať Bůh žehná všem pracovníkům i těm, kterým slouží Radio Proglas.
1: Uzavřel v rozhovoru s naší redaktorkou Zdislavou Horníkovou dnešní oslavenec olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.

0: Diecezní katechetické centrum v Brně se spolkem Spokojený senior přichází s projektem ke Světovému dni prarodičů a seniorů, který ustanovil papež František na 4. červencovou neděli. Letošní připadá na zítřek 26. července.
1: Zveme vás všechny na Světový den prarodičů a seniorů. Nese moto Nikdy na tebe nezapomenu, což je verš Izajáše, 39. kapitola 15. verš. Zveme vás, abyste si udělali vzájemně čas na sebe, prarodiče a vnoučata. Vytvořili jsme takovou metodiku, kde najdete různé recepty na jednoduchý oběd a dezert. Můžete taky využít mezigenerační kvíz. Můžete si zahrát hru něco ve smyslu plných rozhovorů, odpověď mi na otázku, kdy vlastně vnoučata se ptají a prarodiče odpovídají. Nebo si můžete vytvořit dokument společný a vnoučata můžou říkat, co po kom zdědili od babičky, od dědy, případně i od rodičů. Nebo si můžete společně zaspívat písničky, které máte rádi, jak děti, tak seniori, a můžete společně obohacovat se navzájem. Vytvořili jsme ještě jmenovky na stůl pro vnoučata, aby mohli babičku a dědu vítat se vší parádou, a taky poukaz, kde můžou vlastně předat poukaz na slavnostní oběd pro své prarodiče. Zároveň můžete pojmout akci nejen jako v rámci rodiny, ale třeba i v rámci farnosti, a můžete pozvat seniory, kteří třeba nemají žádná vnoučata, a můžete udělat hromadnou akci. Cílem akce je, aby se prarodiče a vnoučata i rodiče setkali, prožili spolu nějaký čas a dozvěděli se více z jejich světů. V dnešním světě, který je plný individualismu a sociálních sítí, tak abychom trávili ten čas společně.
0: Vybízí na Proglasu k účasti v projektu Vnoučecí vaření Lucie Šenkyříková z diecézního katechetického centra v Brně. Moto zítřejšího Světového dne prarodičů a seniorů je starozákonní kniha proroka Izajáše Já přece na tebe nezapomenu. Papež Lev XIV. Poselství označuje naději za zdroj radosti v každém věku. Například u biblických postav, jako byli Mojžíš, Abraham, Sára, Zachariáš nebo Alžběta, papež ukazuje, že stáří je v Božích očích časem požehnání a milosti a starší lidé jsou důležitými svědky naděje. Varuje před jejich osamělostí a vytlačováním na okraj společnosti. Farnosti, sdružení a církevní komunity vyzývá k revoluci vděčnosti a péče, uskutečňované prostřednictvím návštěv, modlitby a vytváření vztahů, které seniorům vracejí důstojnost a naději. Připomíná, že návštěva osamělého staršího člověka je setkání s Kristem. Starší lidi papež povzbuzuje, aby ani ve chvílích křehkosti nestráceli důvěru v Pána. Přestože tělo slábne, člověku zůstává svoboda milovat, modlit se, obětovat se za druhé a předávat víru dalším generacím. Tak se může stát zářivým znamením naděje v každém věku.

0: Pokračuje dvoutýdenní generální kapitula České kongregace sester Dominikánek. Delegátky do 30. července bilancují a rozhodují o směřování svého řeholního společenství pro nadcházející léta. Sestry Marie a Štěpánka Proglasu v telefonátu popsali.
1: Naše kapitula probíhá tak, že ji svoláváme jednou za 6 let. V tomto případě se jedná o řádnou kapitulu, tedy kapitulu, na které volíme generální představenou a generální rádkyně. A tahle kapitula řeší nějaké dlouhodobější otázky, které se během těch 6 let ukážou v kongregaci, ale také naše touhy a směřování pro to následující 6 letí. Jinak je možné svolat ještě i mimořádnou kapitulu, a to ve chvíli, kdy máme třeba nějaké téma ohledně větší změny. Prodej domu, otevření nového apoštolátu a nebo nějaké zásadní personální změny.
2: A jak to prakticky probíhá teďka, tak už rok máme vyhlášené datum, kdy kapitula bude probíhat a probíhají přípravy, takže různé setkávání, sepisování a zasílání připomínek toho, co diskutujeme, o čem jednáme. Volili jsme delegátky, protože kapituly se neúčastní úplně všechny sestry, ale máme výběr sester, některé z úřadu, některé jsou navolené a jednáme.
0: Shrnuli sestry Dominikánky Marie a Štěpánka. Dnes budou volit nové vedení kongregace.
1: Ty otázky pro tuhle kapitulu se týkají nejvíce společného života, co pro nás znamená, potom velikost komunit, změn života v různých velikostech komunit, potom také některé změny stanov ohledně praktických záležitostí řízení nebo ohledně toho, jakým způsobem se modlíme.
2: Řešíme také formaci, ekonomické věci, apoštolát.
1: A potom ještě věci, které nám připadnou důležité aspoň otevřít, ale neznamená to, že je musíme dovědět. Řešit, například, co pro nás důležité, co sestry potřebují od ostatních, co dělá řeholní život řeholním a podobně.
2: A budeme volit generální představenou a její radu, další 4 sestry, které budou zastupovat naši kongregaci v tom řízení, rozhodovat různé věci během následujícího 6 letí.
1: Určitě oceníme, když se za nás lidi budou modlit, protože není jednoduché volit jednu sestru pro 6leté období jako generální představenou. Je to velká zodpovědnost ze strany jak sester, tak těch, které jsou zvoleny.
0: Uzavřeli pro posluchače Proglasu z kapituly českých dominikánek sestry Marie a Štěpánka. O výsledcích dnešní volby vedení kongregace budeme informovat.

Je 9. hodina sobotního dopoledne s datem 25. července 2026. Krásné ráno s Proglasem, krásné dopoledne s Proglasem vám přeje Daniel Blaške. Máme svátek svatého Jakuba a tady také přejeme všem mužům a chlapcům nesoucí toto jméno vše dobré nejen do dnešního dne. Také můžeme zmínit Krištofy, kteří můžou mít svátek. A dnes tedy nyní v tuto chvíli vám nabízíme na Proglasu vysílání včerejšího vysílání Rádia Vatikán, a to jeho slovenské redakce.

0: příští týden, omlouvám se, pokořit dosavadní rekord v počtu žen a dívek jménem Anna na jednom místě. Chtějí o jejich zítřejším svátku v šumavské sklářské vesničce Anín na Klatovsku. Na tradiční ananské pouti ustavili rekord v počtu Aniček v roce 2019 a letos by ho chtěli překonat. Registrace bude na návsi v Aníně od 13 do 15 hodin a pak nastane sčítání pod dohledem komisaře z agentury Dobrý den Pelhřimov. O pouťovém víkendu také skláři v Aníně vyfouknou první postavy nového skleněného betléma, prozradil rodák z obce a zakladatel slavností Lukáš Milota.
1: Dostali jsme kdysi jméno podle Anny z rodiny místního skláře a jsme tedy Anín s dvěma N. Dříve u nás Aničky byly, ale teď už moc nejsou. Pravda, máme pětiletou Aničku, ze které jsme dokonce udělali anínskou princeznu. No ale chceme, aby těch Aniček u nás bylo aspoň jeden den co nejvíc a dokonce v den, kdy slaví svátek. Takže zveme všechny Aničky, Andulky, Anči, Anky do Anína a věřím, že jich bude tolik, že se díky nim dostaneme do chystání.
0: Anín dostal v 19. století název podle členky rodiny anínských sklářů. 140 let stojí ve vsi kaple svaté Anny. A protože mezi zhruba 60 obyvatel moc Aniček není, dostali pozvání i přes polní. Před 7 lety se jich v Aníně sešlo v jednu chvíli 37 a za celý den 49.

0: Příští týden ve středu začne pětidenní františkánská pouť pro mladé. Tentokrát povede Křivoklátskem. Organizátoři vybízejí k prožití originálnosti svatého Františka z Assisi, od jehož úmrtí uplyne na podzim 800 let. Zájemci by se měli přihlásit ještě dnes.
1: Jedná se o pouť pro mladé lidi od 18 do 35 a společně půjdeme krásnou krajinou Křivoklátska na poutní místo Hájek u Prahy. A je to u příležitosti slavnosti Porciunkule, taková františkánská slavnost, které se taky říká odpuštění z Assisi. Myslím, že tam spolu prožijeme hezkou partu i takové duchovní impulzy do toho putování, protože často právě putování umožňuje ještě víc tak prohloubit nějaké věci, takže je určitě na co se těšit. A dá se ještě přihlašovat, odkaz na přihlášení na stránkách františkánu.ofm.cz.
0: Zve na letošní františkánskou pouť pro mladé od příští středy za pořadatele pater Bernard Mléčka z řádové komunity Brno-Husovice.
2: Včera ti bylo 10 let a čas se tak příšerně vleče. Říkáš si, mohl bych něco vymyslet, něco, ať mi nic neuteče. Třeba když ráno spěcháš do školy a tamhle chlápek proti tobě spěchá do práce, ty ještě musíš stihnout napsat úkoly, co tak prohodit se s ním a čas nestrácet. To jednou musím vymyslet, jak se přemísťovat v čase,

skočíš dozadu a zpátky zase. A rád se díváš na holuby, hlasy slýcháš někdy.

0: Projekt Otevřené brány zve návštěvníky do konce září do duchovních památek Zlínského kraje. Mnohé jsou za běžných okolností nepřístupné.
1: Funguje ve Zlínském kraji už od roku 2009. Tento projekt propojuje kulturní dědictví regionu, cestovní ruch a zároveň i duchovní tradice. Na začátku ten první ročník se přihlásilo 9 kostelů, postupně se přidávali další a další a dnes jsme na krásném čísle 22, takže z těch si mohou zájemci vybrat například krásné kostely v Kroměříži, v Holešově, kostel svaté rodiny v Luhačovicích, poutní chrám narození Panny Marie ve Štípě a spousta dalších. Mohou využít zdarma komentovaných prohlídek s průvodcem, ale potřeba se dopředu podívat na otevírací dobu, případně se informovat na konkrétní farnosti, jak a kdy je průvodce k dispozici.
0: Doplnila krajská mluvčí Soňa Ličková. Pokračuje Neil Young, I Do.

0: V Národním muzeu v Praze potrvá do konce října výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba. Na jednom místě soustřeďuje více než 900 mimořádných exponátů z téměř 70 institucí z Česka i zahraničí a představuje nejrozsáhlejší projekt věnovaný Přemyslovcům v českém i evropském kontextu. Výstavu doplňují přednášky. Na jednu takovou zve pražská redaktorka Proglasu Adéla Šimoníková.
1: Období vlády Přemyslovské dynastie je především spojeno s postupující christianizací české společnosti. Víru údajně do Čech přinesl kníže Bořivoj z Moravy a sebou přinesl také úctu k několika svatým. Přinejmenším ke svatému Klimentovi, jemuž zasvětil první kostel, a nepřímo snad také k budoucímu svatému Metodějovi. Netrvalo dlouho a samotná dynastie dala Čechům dva nové svaté, Ludmilu a Václava. Přednáška historika Jakuba Izdného se pokusí zachytit proměnlivý svět úcty ke svědcům, který charakterizuje dobu Přemyslovců.
0: Doplníme, že přednáška Přemyslovští svatí a svatí Přemyslovců se uskuteční zítra od 17 hodin v historické budově Národního muzea.

0: Zámek Červená Lhota až do konce prázdnin pozve na pohádkové divadlo pro malé i velké. Václav Koubek, který připravuje program na dotaz Proglasu, řekl.
1: Mám to skvělý divadla, soubory, divadlo del arte, játrbe, Pavla Šmída, Koráb, Koňmo, všechno je česká divadla. A ty divadla hrajou pohádky, všechny pohádky jsou veselé a samozřejmě jsou i živé vystoupení se živou hudbou a jsou jak pro rodiče, tak pro děti. Přijďte na pohádku na Červenou Lhotu vždy úterý, čtvrtek, sobota od 15 hodin až do konce prázdnin. Víc www.vesnickýhudebníklub.cz.
0: Nejbližší představení jsou dnes odpoledne Cindy Bádova dobrodružství, jak je nastudovalo divadlo Koráb. Příští sobotu 1. srpna se hraje stejný ansámbl na Červené Lhotě Perníkovou chalupku, v úterý 4. srpna přijede divadlo Koňmo s vodnickou pohádkou a ve čtvrtek 6. srpna Studio Del Arte s pohádkou o Popelce. Začátek všech představení je v 15 hodin.

0: Výroční modlatinská pouť čeká zítra vesničku v Železných horách u Chotěboře. Pořádá ji místní komunita Benediktus, domov a společenství lidí s mentálním znevýhodněním a lidí bez něj.
1: Začneme mši svatou v zahradě, celebruje monsignor Jan Paseka. Během odpoledne bude možnost svátosti smíření a přímluvné modlitby. Z programu vás zveme na divadlo Já to jsem s pohádkou Otesánek, koncert Benebendu, Petang. Děti se můžou těšit na zajímavé dílny, kovářskou, dřevářskou, knihařskou, perníkářskou a také na malování na obličej. Užijete si taky relax zónu a slavnostní otevření naší letní kavárny.
0: Své posluchače Proglasu spolek Benediktus a Radka Jindrová. Doplňme, že kapela Benebend je také inkluzivní, hrají v ní umělci se zdravotním postižením.

Nyní je 10 hodin, sobota 25. červenec. Zdraví vás na Proglasu Daniel Blaške. V katolické církvi je svátek svatého Jakuba a připomínáme si i svatého Krištofa. Na dnešek také připadá 130. výročí úmrtí žluté tušky Kohinor, českobudějovického továrníka s bavorskými kořeny France Hardmuta. 105 let by se dožil americký psycholog, psychoterapeut a filozof rakouského původu Paul Václavik. Zemřel roku 2007. Právě před 65 lety krajský soud v Ostravě ve vykonstruovaném procesu odsoudil patera Jana Jiřího Víchu za údajnou velezradu na 14 let. Jednalo se o činnost společenství členů kapucínského řádu po jeho zákazu. A výročí dnešního dne 42. narozeniny slaví hudební skladatel, dirigent a sbormistr, varhaník a překladatel plukovník Jan Zástěra, dirigent hudby Hradní stráže a policie České republiky. 51. narozeniny slaví americký filmový a televizní režisér, spisovatel a producent Dallas Jenkins, tvůrce a producent seriálu The Chosen, tedy Vyvolení. 60. slaví předseda České biskupské konference, olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. 76 let se dožívá duchovní správce farností Jinošov a Březník na Třebíčsku, pater Josef Požár. 79. narozeniny slaví běloruský vědec a opoziční politik se Sacharovou cenou za svobodu myšlení Aleksandr Milinkevič. 80 let se dožívá slovenská sopranistka Magdaléna Hájošiová. Jakubům přejeme k svátku jen dobré, přidám pranoslivku, pakli na Jakuba slunce svítí, má krutá zima býti.

0: A nyní jedna aktuální zpráva. 14-letá účastnice letního tábora zemřela ve středu v noci při dopravní nehodě v Brušperku na Frýdecko-Místecku. 22-letá řidička a další dvě 14-leté spolujezdkyně utrpěly lehčí zranění a byly převezeny do nemocnice. Sdělili to včera mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl a policejní mluvčí Eva Michalíková. Tábor pořádá spolek Sarkandr, který spolupracuje s arcibiskupstvím olomouckým.
1: Vedení tábora i zástupci spolku a také arcibiskupství poskytují veškerou potřebnou součinnost policii České republiky při prověřování této tragické události. S ohledem na soukromí rodiny zemřelé i na průběh aktuálně vedeného prověřování nemůžeme poskytnout další informace k samotné události. Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík rodině zesnulé dívky vyjádřil svou nejhlubší a nejupřímnější soustrast a také ujistil, že za oběť, za její rodinu i za všechny její blízké se modlí a vyprošuje pro ně sílu a útěchu v těžké chvíli. Připomenul rovněž službu stovek dobrovolníků, kteří na mnoha táborech pořádaných ve spolupráci s arcibiskupstvím obětavě věnují svůj volný čas a dělají maximum pro to, aby dětem zajistili letní program a také se postarali o jejich bezpečí. Vyprošují sílu každému, koho tato tragická událost zasáhla, dodal arcibiskup Nuzík.
0: Doplnil pro posluchače Proglasu mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.

0: Celé prázdniny probíhají v kostele Panny Marie Bolestné v Dobré Vodě u Českých Budějovic nedělní varhaní půl hodinky. Bližší informace má za organizátory varhaník Martin Kubát.
1: V našem kostele, který je barokní a krásně vyzdobený, tak jsou i vzácné varhany z roku 1760 od Františka Fialky, které mají takové specifikum lomenou oktávu. No a přišlo nám dobré kostel i hudbu varhaní zpřístupnit lidem, kteří třeba do kostela nepřijdou, aby i oni měli možnost pocítit neděli jako sváteční den.
0: Varhaní koncerty v Dobré Vodě se konají každou neděli až do konce srpna. Začátek je vždy v 19 hodin.

0: Běh pro hospic připravují na 12. září na Svatém kopečku u Olomouce.
1: Přijít může opravdu každý, nejde totiž o sportovní výkon, ale hlavně o společné setkání a podporu dobré věci. Připravené budou trasy pro malé i velké, běžce i chodce, doprovodný program pro děti, občerstvení a hlavně krásná atmosféra. Cílem celé akce je podpořit hospicovou paliativní péči a provoz hospice na Svatém kopečku, který pomáhá lidem prožít závěr života a důstojně a v blízkosti jejich nejbližších. Více informací a podrobný program na webu hospice nebo na facebookové události. Tak přijďte udělat krok, který má smysl. Těšíme se na vás.
0: Zve jménem svatokopeckého hospice Klára Pospíšilíková.

0: V klášterním kostele na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích se koná série 4 koncertů s názvem Varhaní putování po Evropě. Bližší informace doplnil varhaník Martin Kubát.
1: Cyklus koncertů má za úkol trošku oživit v tomto kostele turistický ruch návaznosti na duchovní hodnoty a duchovní hudbu. A vzhledem k letním měsícům nás inspirovalo putování po Evropě. Máme za sebou návštěvu Anglie, čeká nás italská hudba, kde zazní třeba skladby Vivaldiho, Frescobaldiho, Dario Castella. Hostem tohoto italského koncertu je zpěvačka Jadwiga Falkenburg. 10. srpna zavítáme do Německa, kde zazní varhaní skladby od Pachelbla, Scheita nebo i Johanna Sebastiana Bacha. A zakončíme 24. srpna v Rakousku, kde zazní Schubert, Plánický, Albrecht Berger a hostem bude zpěvačka Zuzana Zajmlová.
0: Následující koncert s italským repertoárem bude v pondělí 27. července. Začátek je vždy ve 20 hodin.

Někdy přijdou chvíle, kdy nechce se ti vstát a marně hledáš důvod, proč vážně život brát. Je těžký hlavu zvednout, od břehu odrazit, když

Někdy přijdou chvíle, kdy smutek převáží a láska jsou jen slova, co nohy podráží. Samota je klec, ty vězeň bez žal.

0: Shadowy Divine. Oprava šikmého kostela ve Staré Karviné je u konce. Dokončena byla nejen obnova fasády, ale především výměna střešní krytiny. Až do konce října probíhají v šikmém kostele komentované prohlídky, konkrétně vždy v pátek, sobotu a neděli v době od 10 do 18 hodin. Rezervace před návštěvou není nutná, informuje náš redaktor v kraji Antonín Žolnerčík.
1: Kostel svatého Petra z Alcantary zůstal stát jako poslední svědek zaniklého města. Nová pokrývka střechy se liší nejen barvou, ale i materiálem. Eternit nahradila střešní taška zvaná bobrovka. Šikmému kostelu se tak vrátila původní barevná kombinace šedobílé fasády a červené střechy, tak jak ji v minulosti vídali naši předkové.
2: Jen se mi zahled, chvíli ne víc, prošla tak rychle, bylo těžké něco říct, proto nechtěl jsem o tom mluvit, ale musím, aspoň dnes.

Jen se mi zahled, neměla červenou nit, odcházela rychleji, než já byl schopen jít. Volal jsem má paní, chci ti sloužit, co budu živ.

řekl mi můj doktor, ať neříkám už nic, že podle všeho byl to jen přelud zřítelnic. Řekl, vidím to, co vidím, a ji tu nikde nevidím. Jistě to byl přelud, ale ach, jak ti ten přelud závidím.

jen se mi zahled, byla krásná jak ty, měla tvé rysy, měla tvé rty, bylo mi 60, byl jsem malý hoch. Jen se mi zahled, děkuji, že jsem vůbec moh. Jen se mi zahled, děkuji Bože, že jsem mohl. Že jsem mohl.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselí nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u sobotní voničky lidových písní. V dnešní repríze 215. kola folklorní sedmičky naší hitparády lidových písní znovu zaspívají strážničané Anička Můčková-Habancová s Danajem a Tomáš Pánek se strážničanem. Vítězství z minulého kola obhajuje hornácký zpěvák Martin Čambal. V novinkách se představí Jaroslav Krček a muzika Bohemika a plzeňský soubor Mladina. Poslechněte si folklorní sedmičku dnes večer od 18.30 a nezapomeňte nám poslat hlas pro vaše favority. Přejeme ničím nerušený poslech a příjemně strávený zbytek víkendu.

Mužský sbor z Moravské Nové Vsi ve spolupráci s místním slováckým krůžkem vás zve na předhodovní zpívání 2026, které se koná dnes, tedy v sobotu 25. července od 19.30 pod Májů na náměstí v Ostrožské Nové Vsi. V programu vystoupí místní mužský sbor, dále mužské sbory z Nadakonic a ze Skalice, ženský sbor z Hrušek, folklorní soubor Kuželovian, dětské folklorní soubory Jatelinka a Jatelinečka, duo Lípa Petrášová a Markéta Zlámalová a zpěvačka Daniela Magálová. Doprovází cymbálová muzika Lusk. Těšíme se na vás, píší pořadatelé.

Bylo právě 11 hodin a skončila sobotní vonička lidových písní. Daniela Blaškého u mikrofonu Rádia Proglas vystřídala Iva Horká a budu vás provázet až do dnešní téměř 16. hodiny. Tak vám přeji nejenom hezký poslech, ale i dobře strávený čas s naším rádiem. Máme sobotu 25. červenec v katolické církvi svátek svatého Jakuba, apoštola a mučedníka, syna galilejského rybáře a bratra evangelisty Jana. Stal se patronem Španělska, poutníků, rolníků a lékárníků a také přímluvcem za dobré počasí. A samozřejmě i v občanském kalendáři má dnes svátek Jakub, Kuba, Jakoubek. Tak všem nositelům tohoto jména přejeme i my z Proglasu jen to dobré. A co na vás čeká nyní? Samozřejmě je sobota, takže a 11. hodina, tak co to asi bude? Pár vínek. A dnešní díl reprizujeme z března 2025, takže já předávám slovo Natálii Fejtové a Aleně Rubášové.

0: Ahoj holky.
1: Ahoj kluci. Je tu další Bervínek s Alčou.
0: A Naty. No a dneska se budeme povídat o filmech. V tomto díle ale nečekejte tipy na nějaké filmové novinky, k tomu se teda, myslím, taky někdy v Bervínku příště dostaneme, ale dneska bude řeč o tom, jak ten film vůbec vznikl a jaké byly první filmy v naší zemi. No a když vydržíte až do konce, tak se dostaneme také k pohádkám a samozřejmě našemu tradičnímu opakovacímu kvízu.
1: Je to tak, tak zůstaňte s námi a řeč bude o kinematografii.
0: Kinematografii? A co to ale vůbec znamená, to slovo?
1: Je to souhrnné označení pro veškeré činnosti spojené s filmem a filmováním. Název pochází z řečtiny, kinéma znamená pohyb a grafein zapisovat, zaznamenávat. A zakladateli kinematografie byli francouzští bratři Auguste a Louis Lumièreové, kteří v roce 1895 v Paříži předvedli dva filmy, které u obecenstva vyvolaly obrovské nadšení.
0: Ale samozřejmě také to slovo film musíme brát trošku s rezervou. Nebylo to úplně jako dneska, kdy jdete do kina, koupíte si popcorn a strávíte tam minimálně 2 hodiny. Film v tomto období byly jen takové kratičké šoty, černobílé, pohybující se obrázky. Ale jelikož nikdy předtím lidé nic takového neviděli, tak jim to přišlo zkrátka úžasné, uchvacující.
1: Nutno podotknout, že bratři Lumièreové měli pocit, že film se už víc zdokonalit nedá. Dneska by asi koukali, jak filmy vypadají. A ve francouzském Lyonu můžeme dnes navštívit jejich rodný dům, ze kterého vzniklo Muzeum kinematografie.
0: No ale pojďme se také přesunout do našich českých vod. Prvním českým režisérem byl a zároveň také kameramanem Jan Kříženecký. No a ten, když v prosinci 1896 spatřil v hostinci u Saského dvora v Hybernské ulici v Praze filmovou produkci z dílny bratří Lumièreových, nadchl se pro nové umění. O 2 roky později získal z Francie od bratří Lumièreů přístroj kinematograf a 6 kotoučů filmu. Ty první filmy musel vyvolávat ve vaně a sušit ve větru na Pavlači. Díky němu se Čechy staly 6. zemí na světě, kde se začalo s filmováním. A v roce 1946 obdržel tedy už in memoriam, což znamená po smrti, titul průkopník české kinematografie.
1: Mimochodem, dočetla jsem se, že když jel v kině na plátně vlak v těch prvních letech, tak lidé zpočátku v panice utíkali, protože měli strach, že ten vlak zajede.
0: No, to je zajímavé, to nemůžeme se jim ale divit, když na něco takového nebyli zvyklí, možná bychom reagovali stejně. Ale když ale mluvíš o tom vlaku, tak já jsem někde slyšela, že právě Jan Kříženecký zemřel tak, že se snažil natočit proti sobě jedoucí vlak a ten ho bohužel smetl.
1: Teda. Tak, to by byla příšerná smrt. Nevím, jestli to třeba není jenom legenda. No tak prvního českého režiséra jsme si v krátkosti představili, ale věděli byste, kdo byl vlastně úplně prvním českým hercem?
0: No schválně, já to vím. Jmenoval se Josef Šváb Malostranský. Zahrál si v krátkých skečích, například Dostaveníčko ve Mlínici nebo Výstavní párkař a Lepič plakátů, a to právě režíroval Jan Kříženecký.
1: Nutno podotknout, že stále mluvíme o němém filmu, ale i tak byl o kino obrovský zájem, proto vznikala i takzvaná putovní kina, kdy se jezdilo po celé zemi, hrálo se ve stanu. Až v roce 1907 český iluzionista, tedy kouzelník a průkopník kinematografie Dismas Šlambor nechal postavit první kamenné kino v Čechách a nazval je po sobě Ponrepo.
0: Ponrepo? Říkala si, že se přece jmenoval Šlambor, tak proč Ponrepo?
1: No, Viktor Ponrepo byl totiž jeho pseudonym.
0: Mm-hmm.
1: Pražský magistrát mu povolil založit stálé kino v Karlově ulici a to bylo otevřeno 15. září 1907. Mělo tehdy 650 sedadel a hrálo se v něm denně, kromě pátku. Zajímavostí je, že Viktor Ponrepo se s každým divákem před promítáním zpočátku osobně uvítal. A když diváků přibývalo, tak si nechal natočit úvodní znělku, v níž se divákům ukláněl na plátně. A při promítání pomáhal Ponrepovi jeho bratr, Karel Šlambor, který diváky do představení uváděl, komentoval děj a vytvářel zvukové efekty. A jindy pan Viktor Ponrepo komentoval filmy sám a prý to dělal s vtipem. Zatím jsme tedy mluvili o němém filmu a jak to bylo se zvukovým na ty?
0: No, první zvukový film u nás se promítal v roce 1930. Jmenoval se Tunka Šibenice. Nedávno jsme si připomínali jeho výročí. Natočil ho podle povídky Egona Ervína Kiše režisér Karel Anton. Původně jako tedy němý film byl ozvučen až dodatečně v ateliérech Gaumont u Paříže. A to současně v češtině, němčině a francouzštině. A o rok později, tedy v roce 1931, což bylo 8 let před druhou světovou válkou, začaly vznikat filmové ateliéry v Praze na Barrandově. U zrodu těchto ateliérů stál Miloš Havel, strýc našeho prezidenta Václava Havla. A právě zde se začaly natáčet filmy, které dnes nazýváme takzvané filmy pro pamětníky. Určitě ten pojem znáte. A určitě znáte aspoň jeden z těchto filmů. Představte si, že za pouhý jeden rok jich dokázali natočit až 80.
1: Tak to je pěkná řádka. Jaký máš vlastně vztah k filmům pro pamětníky na ty?
0: Tak já se přiznám, že filmy pro pamětníky mám moc ráda. Je pravda, že poslední dobou už je třeba tolik nesleduji. Možná, že po tomhle barvínku se je ráda zase nějaký připomenu. Ale když mi bylo tak zhruba mezi 13 a 15 lety, tak jsem to doslova milovala. Měla jsem dokonce vylepené v pokoji plagáty nebo spíš fotografie různých herců nebo různých jako záběrů z těch filmů. Hodně jsem se o to zajímala. Dělala jsem si i takové speciální sešity, že jsem si různě jako vystřihovala, sepisovala, jsem si tam různé zajímavosti, co jsem se kde dočetla. A měla jsem strašně ráda právě knížky a hlavně od Aleše Cibulky. To byl takový můj trošku vzor. Vím, že jsem každý rok dostala i kalendář právě s těmito filmy a jednou, to bylo nějak v roce 2011, mám pocit, to mi bylo 13, tak měl Aleš Cibulka autogramiádu tady v Brně. Vypravila jsem se tam se svou maminkou a vím, že tehdy to bylo takové vtipné, protože takový jako věkový průměr těch účastnic byl tak 50+, a já jsem tam byla v těch 13 letech, měla jsem tam knížku, kalendář a památníček. A vím, že právě jsem tam šla s tím, že si nechám jako Aleše Cibulku jako podepsat a hrozně jsem do toho byla taková jako nadšená, že právě mě inspiroval tím, jak se zajímal tady o ty starší filmy, jak měl přehled. Pak jsem se tam s ním i vyfotila, vím, že to bylo jako strašně milé. A právě tam byla nějaká redaktorka z nějakého, myslím, snad brněnského deníku, nebo už nevím úplně přesně. A že se mě tam vyhledla a udělala se mnou takový kratičký rozhovor.
1: To by bylo dobré dohledat.
0: Protože jí prostě přišlo jako vtipné, že někdo, nebo vtipné, možná takové zvláštní, že ve 13 letech se o to někdo takhle zajímá. Ale bylo to jako strašně milé a do dneška na to mám fakt jako pěkné vzpomínky. Takže já jako filmy pro pamětníky opravdu jako můžu. Samozřejmě ne úplně třeba všechny, taky neznám úplně každý film a ne každý třeba mě úplně zaujal, ale určitě. Mám celkově tady to, nechci říct to období ráda, ale tu kulturu, řekněme.
1: A ještě si před natáčením mluvila o svém dědečkovi, který prý byl taky velice nadšený a taky sbíral kde kterou zajímavost. Tak mohla bys třeba k tomu něco říct?
0: No, já právě vím o něm, že on i pracoval v kině, že tam promítal právě a ve volném čase se o to hodně zajímal, že měl doma spoustu právě knih, různých materiálů, taky si různě vystřihoval, vylepoval a právě mamka to má úplně stejně, takže my jsme to možná tak jako zdědili tady v té linii, že máme tady k tomu takový vztah.
1: A třeba ses dostala k některým z těch jeho zápisků nebo deníčků?
0: Dostala, mám to doma, no.
1: Je, tak to musí být takový rodinný poklad vlastně.
0: Je to určitě velká cennost. Ale a jak to vlastně máš ty?
1: No, já se přiznám, že úplně tady toto jakoby období těch filmů pro pamětníky nemám až tak nějak ve velké oblibě. Mám ráda komedie z té doby, třeba Eva tropí hlouposti a nebo potom takové ty ze školního prostředí. Mm-hmm. Škola, základ života, cesta do hlubin Študákovy duše. Ale jinak toto období až tolik tolik nevyhledávám, musím se přiznat.
0: Mně se tam právě strašně líbí ta noblesa a i ta móda, že vlastně muži chodili v těch oblecích, ženy měly taky krásné šaty, takové decentní, krásné účesy, bylo to fakt takové, že muži byli hodně galantní, věděli, jak se mají k té ženě chovat. Tohle mi na tom přijde takové fakt jako přitažlivé, pěkné. Samozřejmě ty filmy, asi ty, co jmenovala, ale ty mám taky nejradši, ta Eva tropí hlouposti a potom z toho školního prostředí opravdu, ty jsou, si myslím, že nejvydařenější. Ale samozřejmě, že tady ta doba prostě byla zlá, bylo to před válkou, během druhé světové války, takže to opravdu jako říct, že tady to období bylo jako krásné, to je prostě...
1: A který herec tě nejvíc oslovil na ty tady z tohoto období?
0: Tak kdybych měla teda zmínit muže, tak bych řekla, že to byl noblesní Oldřich Nový. A mně se právě nejvíc líbil v těch filmech s Natašou Golovou, že to je moje asi úplně nejoblíbenější herečka té doby. A spolu hráli třeba ve filmu právě zmíněném Eva tropí hlouposti nebo třeba Hotel Modrá hvězda, Kristián. A právě u té herečky teda ta Nataša Golová, že byla velmi krásná, ale také vtipná, taková střeštěná, zároveň velmi vzdělaná, inteligentní a hodně mě na ní právě zaujalo, že ovládala několik cizích jazyků a mezi nimi právě i francouzštinu.
1: Tvůj zamilovaný jazyk, samozřejmě.
0: No a co ty, Ali, tvoji oblíbení herci?
1: Já bych možná taky jmenovala právě tu Natašu Golovou, no a potom právě třeba Ladislava Peška a Františka Filipovského, co se týče těch komedií ze školního prostředí, můžu je jenom doporučit.
0: Myslím, že taky nesmíme zapomenout třeba na Huga Haase, Miloše Nedbala, Jana Pivce, no a z žen právě Adinu Mandlovou, Lídu Bárovou, třeba Zdenku Sulanovou, Jiřinu Štěpničkovou, Věru Ferbasovou, no jejich zkrátka celá řádka.
1: No a myslím, že bychom si taky měli blíž představit Vlastu Buriana. Přece jenom byl to král komiků, každý Čech by ho měl znát. Byl velmi talentovaný, nejen jako herec a komik, ale i jako muzikant, imitátor, sportovec a mecenáš, podporoval sportovce a chudé děti.
0: No a také si založil vlastní divadlo, kde byl jeho nahrávačem Jaroslav Marvan. Velmi miloval svou ženu Ninu, která se zúčastňovala každého jeho představení. No a když se třeba někdy trošku opozdila, tak Vlasta pozdržel představení do té doby, než přišla.
1: Tak to je úplně úžasné gesto. No, ale dočetla jsem se, že osud se s ním bohužel nemazlil. Po válce byl neprávem nařčen z kolaborace s gestapem. Sebrali mu divadlo, vilu a byl odsouzen k těžkému žaláři. Takže tehdejší režim a samozřejmě závist spoluobčanů vykonali své. Po letech byl sice rehabilitován, to znamená, že se oficiálně uznalo, že vlastně nic neprovedl, ale to už byl Vlasta Burian po smrti.
0: To je hrozné. Na stříbrném plátně zazářil, ale v osobním životě to teda vůbec neměl jednoduché. A vybavíš si ale třeba nějaké jeho filmy?
1: Tak určitě třeba Ducháček to zařídí, To nezdáte hadí mršku nebo U pokladny stál, to je klasika.
0: No ale když mluvíme o těch filmech, tak bychom taky neměli zapomenout na režiséry, ty jsou velmi důležití. Aspoň třeba nejznámější z tohoto období jména jako Martin Frič, Karel Lamáč a Otakar Vávra si myslím, že už jste někdy slyšeli. No a třeba ten Martin Frič režíroval právě komedie Eva tropí hlouposti, o které už jsme tady mluvili, Škola základ života, Cesta do hlubin Študákovy duše, právě To neznáte hadí mršku Kristiána, pak třeba ještě Roztomilého člověka, možná znáte pozdější film Císařův pekař, Pekařův císař, ten reprizují každé Vánoce a pak taky pohádka Princezna se zlatou hvězdou.
1: Tak to už jsou potom filmy 50. let. No, mnoho takzvaných filmů pro pamětníky ale vznikalo v náročném období. Začala druhá světová válka, no a byli to postupně němečtí okupanti, kdo určoval, co se může natáčet, kdo ve filmech bude a nebude hrát. A některé filmy musely být natočeny nejen v české, ale i v německé verzi. A pokud si vzpomínám, tak téměř všechny filmy z této doby mají dvojjazyčné titulky česko-německé, to prostě muselo být.
0: No a představ si ale, že jsem slyšela, že dokonce gestapo odvedlo jednu herečku z placu přímo pod gilotinu.
1: No, ano, já to jenom upřesním. Bylo to v roce 1942 a právě se natáčela filmová komedie Otakara Vávry Přijdu hned. Ironií je, že to byla zrovna komedie. Hlavní roli stvárnil Saša Rašilov, tedy dědeček Saši Rašilova, kterého si určitě vybavíte, českého herce. No a tou herečkou byla Anna Letenská. Její manžel byl zatčen za pomoc při ukrývání manželky lékaře Břetislava Ličky, který ošetřoval Jana Kubiše, vykonavatele atentátu na Reinharda Heydricha. Údajně na přímluvu producenta Miloše Havla směla Anna Letenská svou roli do 2. září 1942 ještě dotočit, ale hned den na to, 3. září, byla zatčena, 5. září převezena do malé pevnosti v Terezíně a následně do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde byla popravena ještě v říjnu téhož roku. Její manžel byl popraven o 3 měsíce později v lednu 1943.
0: No to je úplně strašné, ale tak si pojďme trošku zlepšit náladu nějakou pěknou písničkou, která se bude vázat tady k tomuto období z českého filmu, třeba z filmu Hotel Modrá hvězda, tak jako Slunečnice každý den.

0: Posloucháte pořad Barvínek věnovaný počátkům filmu. Zatím jsme se věnovali černobílým filmům, no ale kdy byl vlastně natočen úplně první český barevný film?
1: To bylo v roce 1947 a ten film se jmenoval Jan Roháč z Dubé. Víš, ono to bylo tehdy těžké, barevný materiál byl velmi drahý, tak soudruzi jen velmi pečlivě vybírali režiséra a film, který si zaslouží být natočený v barvě.
0: Stejně si myslím, že naše země má, co se těch filmů týče, jedno prvenství, a to ve výrobě filmových pohádek. Myslím, že máme jednu pohádku opravdu hezčí než druhou a třeba v takové Francii takový typ pohádek vlastně vůbec neznají. Tam, když se řekne pohádka, tak si každý představí opravdu jen kreslený nebo animovaný krátký film pro děti.
1: Takže skutečně nemají klasické hrané pohádky.
0: Nemají. Opravdu je to... Bavila jsem se o tom s hodně rodilými mluvčími a opravdu oni, pro ně to je prostě film. Takový jako speciální film, jakože přímo je hrozně těžké jako přeložit to slovo pohádka, a když se to opravdu přeloží, tak oni si představí nějakou animovanou kratičkou pohádku pro ty nejmenší děti. A právě třeba naší rodilé mluvčí na škole přišlo hrozně zvláštní, když jsme jako v konverzaci vyprávěli zážitky třeba z Vánoc a všichni zmiňovali, jakože se dívali na pohádky, že jo, klasika. A ona prostě aha, jakože jí přišlo divné, že někdo, kdo má třeba 18, se kouká prostě na pohádky takhle intenzivně a že tak v takovém množství. A potom, když už tady žila díl, tak pochopila, že to je taková jakoby součást naší kultury, že to je úplně vlastně tady běžné, že to je trošku jako specifické, že to je vlastně film, který je takový pravdu jakoby, ano, je to nějak pohádkové, odehrává se to jakoby v jiné době, je tam smyšlený ten příběh a nějaké nadpřirozeno, ale zároveň je to takové jakoby pravdu pro celou rodinu, že i pro dospělého člověka je to zábavné, není to jako nějaké infantilní, je to opravdu no, je to prostě taková naše, myslím, česká specialita, že máme opravdu moc pěkné ty pohádky a ne všude to mají a zrovna v té Francii právě to neznají opravdu.
1: Tak můžeme možná hnedka navázat tou nejznámější českou pohádkou, nebo jednou z nejznámějších. Ta první hraná byla teda natočena v roce 1952 podle předlohy pohádky Boženy Němcové Potrestaná pícha.
0: Ano, a vy určitě ji znáte pod názvem Pyšná princezna. Tam ta ústřední píseň Rozvíjej se poupátko se tehdy stala velkým hitem. No a protože tady pohádka měla celkově velký úspěch, byla to tady ta první pohádka, takový první pokus, tak se potom rozhodlo, že pohádky se budou natáčet už jen v barvě.
1: Tahle ta teda byla ještě černobílá a od té chvíle se začaly natáčet barevně.
0: Samozřejmě nemůžeme to brát úplně doslova. Existuje spoustu třeba televizních pohádek, potom, že ze 60. 70. let některé jsou černobílé, ale řekněme, že takové ty velké filmové se už natáčely opravdu v barvě.
1: No a je to moc dobře, třeba princeznu se zlatou hvězdou si ani nedovedu představit černobílou. Jak by vynikly, že? Ty krásné vlasy, ta hvězda a šaty, které se tam předvádí.
0: To je pravda. A zrovna tahle pohádka byla natočena v roce 1959 režisérem Martinem Fričem, kterého už jsme tady zmiňovali. No a zvláštní na ní je, že je celá zveršovaná. A píseň prince Radovana Prstýnek, ta se stala velkým hitem.
1: Ještě před touto pohádkou se režisér Jaromír Pleskot ujal režie pohádky Obušku z pytle ven, to je moje oblíbená. A ta byla na docela dlouhou dobu takzvaně trezorovou pohádkou.
0: Ale co to vlastně znamená přesně ten pojem trezorová pohádka?
1: No, to, když se takzvaně v režimu jakoby nezamlouvala pohádka anebo nějaký film, vyskytovala se tam třeba postava nějak neslučitelná s komunistickou ideologií, nebo ve filmu nebo pohádce hrál herečka, který potom emigroval na západ, takže takové dílo bylo takzvaně uloženo do trezoru a nesmělo se od určité chvíle promítat. No a zrovna v pohádce Obušku z pytle ven pomáhá toho zlého hostinského potrestat samotný bůh, stvárnil ho František Smolík. No a tady ta postava toho boha se samozřejmě režimu nelíbila.
0: A o rok později Jaroslav Mach zpracoval podle předlohy Jana Drdy pohádku Hrátky s čertem. Tam jsou takové krásné kulisy a také kostýmy, které pocházejí z dílny Josefa Lady. Hlavní roli se určitě vybavíte Josefa Beka, potom tam ty plesnivé čerty stvárnili Stanislav Neumann a také František Filipovský, kterého už jsme opět zmiňovali.
1: Tak to je taky jedna z mých velmi oblíbených pohádek. No a pomalu se posouváme do 60. let. Třeba v letech 1968 až 69 natočil režisér Bořivoj Zeman další pohádku, tentokrát Šíleně smutnou princeznu. V titulních rolích se představili zpěvačka Helena Vondráčková a zpěvák Václav Neckář.
0: Tak to si určitě dobře vybavujete. No a ve stejné době režisérka Vlasta Janečková sáhla do tvorby opět Boženy Němcové a vznikla černobílá Popelka. V titulní roli se objevila teprve tehdy 14-letá Eva Hrušková a podstatně starší zpěvák princ Jiří Štědroň. Nicméně vzhledem k tomu, že se v pohádce objevil herec Jan Tříska, toho možná znáte z filmu Obecná škola, to je ten Igor Hnízdo, tak ta pohádka se rovněž na nějaký čas uschovala do trezoru, takže se nevysílala.
1: No a máme rok 1973, zlomový rok v oblasti českých filmových pohádek, protože v kinech běží pohádka Václava Vodlíčka Tři oříšky pro Popelku. Libuše Šafránková v ní okouzlila a neustále okouzluje další a další generace dětí, nejen u nás, ale dokonce i v zahraničí.
0: No a ve stejném roce, tedy v roce 1973, Vlasta Janečková opět dá vzniknout kouzelné televizní pohádce Zlatovláska v titulní roli s Petrem Štěpánkem a Jorgou Kotrbovou.
1: No a co teprve pohádka s čerty nejsou žerty? Podle předlohy zase Boženy Němcové, Čertův švagr.
0: No tak tu úplně miluji. Tu natočil v roce 1984 režisér Hynek Bočan a v titulní roli Petra Máchala se představil Vladimír Dlouhý. A samozřejmě Dorota Máchalová, Jaroslava Krečmerová, na tu nesmíme zapomenout. A my třeba u nás doma tuhle pohádku opravdu milujeme a pouštíme si ji každý rok v období Mikuláše, že je taková prostě, aha, máme ji s tím spojenou hodně. A samozřejmě myslím, že si každý vybaví aspoň nějakou hlášku z této pohádky, které doslova zlidověly.
1: Jako spadlo ti to Máchale, asi vítr.
0: Třeba.
1: Tak jo, tak se pomalu překulíme do doby po sametové revoluci. To už se pohádka stala nedílnou součástí Štědrého večera. No a po zhlédnutí si celý národ většinou sděluje, zdá se pohádka ta nová líbila nebo propadla, což si myslím, že je docela fajn, když dospělí vlastně řeší ve svém volném čase pohádky.
0: No to teda jo, já se teda musím přiznat, že mám strašně ráda na Štědrý večer, že vždycky se právě podíváme na pohádku, na tu novou, na jedničce a potom jdu na internet, na Facebook, kde si vlastně vyjedu to přímo stránky České televize. Oni se tam většinou ptají, tak jak se vám líbila nová pohádka a teď ty komentáře. A vždycky mě hrozně baví to právě jako číst ty reakce lidí a vlastně zkoumat ten takový ten celkový jako všeobecný názor toho národa. A samozřejmě vždycky se najde někdo, komu se to líbí, komu se to nelíbí. Někdy prostě převažují spíš ty pozitivní ohlasy, někdy negativní, to tak prostě je. Každý si může udělat svůj názor samozřejmě, ale vždycky mě prostě na tom nejvíc baví taková ta jakoby pospolitost, že to ty lidi tak jako spojí, že jeden večer v roce opravdu všichni prostě prožívají tu pohádku.
1: Většina lidí, ano.
0: No, dobře, tak většina, ale opravdu jako je to takové fakt téma a potom to potřebují si nějak mezi sebou sdělovat a právě si o tom třeba píšou i právě s cizíma lidma takhle v těch komentářích a všichni prostě řeší tu pohádku a je to takové jako přijde mi to hrozně jako hezké, že se prostě řeší
1: ano,
0: pohádka.
1: Chvíli se neřeší politika nebo katastrofy.
0: Ano.
1: A prostě ano, trošičku se člověk odreaguje, aspoň na ty Vánoce.
0: Jako mě to strašně baví právě, či někdy se tam i člověk docela pobaví.
1: Tak co třeba z těch nových pohádek po tom roce 89, co tě takhle nejvíc třeba zaujalo na ty?
0: Tak Já mám teda určitě ráda pohádku Lutrandu a Zubejda. Ta vznikala nějak rok před mým narozením, nebo tak, takže ho mám opravdu spojenou jako s nejranějším dětstvím, ale myslím, že je do dneška velmi oblíbená a populární. A potom už z takových těch, co byly jakoby později, co už si pamatuju jakoby trošku starší, tak určitě Tajemství staré Bambitky, Anděl Páně, tak vánoční klasika. A pak mám strašně ráda ještě Korunního prince a Princezna a půl království. To mi přišlo takové velmi jako vydařené teďka v poslední době.
1: Já si ještě vzpomínám na pohádku Princezna ztracená v čase. Mám pocit, že to mě taky přišlo takové velmi inovativní, ty návraty vlastně toho času v té pohádce. Takže můžeme doporučit. No samozřejmě jsme určitě na plno pohádek zapomněli, ale je jich tolik, že by se do našeho barvínku ani všechny nevešly.
0: No a vy určitě máte nějaké svoje oblíbené, tak nám třeba můžete na mail barvinek@proglas.cz napsat, jakou pohádku máte nejradši a třeba proč.
1: No a pojďme si tedy pustit nějakou písničku z filmových pohádek a tentokrát to bude Nám se stalo něco překrásného z pohádky Lotrando a Zubejda.

0: Po písničce se vracíme s naším tradičním kvízem, takže si připravte tušku a papír a můžete si rovnou nadepsat čísla od jedničky do patnáctky.
1: Tak se do toho můžeme rovnou pustit. V první otázce se vás zeptáme, koho považujeme za průkopníky kinematografie. Za A to jsou bratři Lumiérové, za B bratři Grimmové, anebo za C bratři Ebenové.
0: Druhá otázka. První český režisér a zároveň kameraman se jmenoval buď to Josef Šváb Malostranský nebo Jan Kříženecký, po případě Martin Frič.
1: Otázka číslo 3. Ponrepo byl za A druh filmové kamery, za B název prvního českého filmu, anebo za C první kamenné kino u nás.
0: Čtvrtá otázka. První zvukový film u nás nese název Tonka Šibenice, Šibeniční vrch anebo Poprava.
1: Za páté, jaké jméno je spojeno se vznikem barandovských filmových ateliérů? Za A Miloš Havel, za B je to Václav Havel nebo za C Ivan Havel.
0: Tak pro získání šestého bodu si vzpomeňte alespoň na dva herce a dvě herečky z filmů pro pamětníky. Zkuste jakékoliv.
1: V sedmé otázce musíte vybrat, který režisér nepatří mezi významné režiséry filmů pro pamětníky. Za A je to Otakar Vávra, za B Martin Frič, anebo za C Jiří Menzel.
0: Otázka osmá. Koho považujeme za českého krále komiků? Oldřicha Nového, Vlastu Buriana, anebo Huga Haase?
1: V deváté otázce se pokuste vzpomenout na jméno české herečky, kterou nacisté popravili za odbojovou činnost spolu s jejím manželem.
0: Otázka číslo 10. Jak se jmenuje první český barevný film? Je to Jan Hus, Jan Žižka, anebo Jan Roháč z Dubé?
1: V jedenácté otázce už se postupně přesouváme k pohádkám a otázka tedy zní, která z následujících pohádek je zajímavá tím, že je celá zveršovaná. Za A je to Pyšná princezna, za B Šíleně smutná princezna, anebo za C Princezna se zlatou hvězdou.
0: Tak v otázce 12. se ptáme, co znamená pojem trezorová pohádka anebo třeba trezorový film. Takže je to buď to za A pohádka s vysokým rozpočtem, nebo za B pohádka, která byla zakázána z ideologických důvodů, anebo za C příliš vzácná pohádka na to, aby se často promítala.
1: Za 13. v jaké pohádce se proslavila Libuška Šafránková? Za A to byl Ve zlatovlásce, za B pohádka S čerty nejsou žerty, anebo za C Tři oříšky pro Popelku.
0: Tak předposlední otázka číslo 14. Ptáme se, kdo režíroval pohádku S čerty nejsou žerty. Můžete si vybrat mezi Hinkem Bočanem, Václavem Vorlíčkem a Vlastou Janečkovou.
1: No a poslední 15. otázka, ta může mít různé odpovědi, protože chceme, abyste se zamysleli nad tím, která je vaše oblíbená pohádka a co se vám na ní konkrétně líbí.

0: Tak a po písničce je to už vyhodnocení dnešního kvízu.
1: Tak první z 15 otázek. Ptali jsme se, koho považujeme za průkopníky kinematografie a bylo to za A bratři Lumiérové. Snad si zapamatujeme z dnešního Barvinku toto jméno.
0: Ve druhé otázce první český režisér a zároveň kameraman se jmenoval Jan Kříženecký za B.
1: Otázka číslo 3. Ponrepo bylo první kamenné kino u nás a také je to příjmení vlastně nebo pseudonym Dismase
0: Šlambora.
1: Šlambora, děkuju na ty, který si zvolil právě pseudonym Viktor Ponrepo.
0: Ve čtvrté otázce jsme se ptali na první zvukový film u nás a ten nese název Tunka Šibenice za A.
1: Otázka číslo 5. Jméno spojené se vznikem barandovských filmových ateliérů je Miloš Havel a byl to tedy strýc Václava Havla.
0: V šesté otázce můžete mít odpovědi různé. Ptali jsme se na aspoň dva herce nebo dvě herečky svému pro pamětníky, takže můžete tam mít třeba Natašu Golovou, Adinu Mandlovou, Lídu Bárovou nebo třeba Oldřicha Nového, Ladislava Peška, Františka Filipovského, Vlastu Buriana.
1: Tak otázka číslo 7. Mezi významné režiséry filmu pro pamětníky nepatří a měli byste mít 7C. Jiří Mencl, ten točil až od 60. let.
0: V 8. otázce jsme se ptali na českého krále komiků a byl to tedy rozhodně Vlasta Burian, takže odpověď B.
1: Tak v 9. otázce jste si měli vzpomenout na jméno české herečky popravené za odbojovou činnost za druhé světové války a tou herečkou byla Anna Letenská.
0: Za 10. první český barevný film byl za C. Jan Roháč z Dubé.
1: No a pohádka zajímavá tím, že je celá zveršovaná, z nabídky byla opět pod C-čkem Princezna se zlatou hvězdou.
0: Ve 12. otázce pojem trezorová pohádka, správná odpověď je Bčko, pohádka se zákazem promítání z ideologických důvodů.
1: Otázka 13 o Libušce Šafránkové, opět je správně C, určitě hrála v pohádce Tři oříšky pro Popelku.
0: Za 14. pohádku Z čerty nejsou žerty režíroval Hynek Počan, odpověď A.
1: No a 15. bod jste mohli získat, pokud jste napsali vaši oblíbenou pohádku a co se vám na ní líbí a to už necháváme pro vyhodnocení jenom vám samotným.
0: A pokud chcete, tak se s námi o to můžete právě podělit na e-mailu barvinek@proglas.cz. Určitě si to moc rádi přečteme.
1: Pokud jste v našem kvízu získali aspoň 12 bodů z 15, tak buď máte skvělé znalosti, anebo jste velmi pozorně poslouchali, což nás znaty moc těší. Pokud máte aspoň 10 bodů, tak jsou vaše znalosti určitě dobré, nemáte se za co stydět. No a pokud je váš výsledek horší, tak co na plat? Můžete si pustit náš Barvínek znovu, třeba z audioarchivu a můžete se zlepšit.
0: Dnešní Barvínek tedy končí, my vám moc děkujeme za pozornost a přejeme krásné dny a těšíme se brzy naslyšenou. Od mikrofonu vás zdraví Naty
1: a Alča.
0: Ahoj!

0: Detský magazín Barvínek poslouchejte v úterý v 17 hodin a 10 minut a v sobotu v 11 dopoledne. V příštím vydání Barvínku pojďte s Tamarou a Lenkou vstoupit do kouzelného světa pohádek. Popovídáme si o těch nejznámějších filmových i knižních příbězích, které provázely dětství našich rodičů i prarodičů, ale i o těch, které mají rády dnešní děti. Dozvíte se, jak vznikly nové mikropohádky vysílané na Proglasu, a zjistíte, co všechno nám pohádky mohou předat, od odvahy a přátelství až po to, že dobro nakonec vítězí. Chybět nebudou ani krásné pohádkové písničky. Nalaďte si nás v úterý 28. července 10 minut po 17. hodině.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Často se dávám na zahradě mezi květinami a rozjímám. Je docela příjemné se někdy zastavit a jen tak se vypnout. A kde jinde chcete slyšet Boha, než ve chvíli ticha tam, kde je nám dobře. Myslím, že to už moc neumíme. Asi dnešní doba přinášející úspěch a zodpovědnost brání někdy tomu, abychom se dokázali zastavit a stišit.

Víme zbavit břemen, které nás tíží a se kterými si nevíme rady. Stejně tak, jak někdy nedokážeme pomoci druhému, protože máme svých starostí dost a nést další kříž už nezvládáme. Stopy, které jsou v nás a které tam někdo zanechal. Často si ale vůbec neuvědomujeme, že i my zanecháváme stopy jako v písku nebo ve sněhu. Stopy našich činů, slov i rozhodnutí a ovlivňujeme tak druhé, kteří žijí kolem nás nebo s námi. Stopy, které za námi nezmizí jako za vlnou na pláži, ani nezapadají do rána novým sněhem. Často to trvá roky. A nebo se to nikdy nepodaří. Našlapujme proto i my opatrně a snažme se, pokud je to možné, poponášet jeden druhého nebo podat ruku do toho víru druhému a zkusme mu pomoci, pokud je to v našich silách a pokud nám to dovolí. A nečekejme vděk, ale to my buďme vděční za to, že můžeme. V jedné z posledních hodin náboženství jsem dětem rozdala šablonu lidské stopy, kterou si obkreslili na výkres a po společné chvilce povídání dostali úkol, aby do ní nakreslili vše, co si za ten rok odnáší. Co v nich zanechalo stopu. Mohli kreslit a ti starší i psát. Bylo neskutečné, co všechno se ve stopách objevovalo a taky to, že některé děti chtěly další stopu, protože do té jedné se to všechno nevlezlo. Srdíčka, květiny, sluníčka, křížky, taky pán Ježíš a pana Marie, andílci nebo duha z příběhu o Noém a jeho slibu lidem. Slova jako přátelství, kamarád, legrace, písničky, radost, láska, pokoj, mír, odpuštění, modlitba, rodina a dokonce jsem se tam našla i já. S pokorou v srdci jsem děkovala. Zkuste si někdy nakreslit taky takovou stopu. Nejlépe dvě. Napište do jedné vše, co máte na srdci. A do druhé zapřemýšlejte, jaká stopa zbude jednou po vás v srdci druhých. A kdyby se vám na obrázku něco nezdálo, použijte gumu. Sice to už nikdy nebude jako čistý list, ale v běžném životě nám gumu nahradí slovo promiň nebo mrzí mě to a to má vždycky smysl. Nebude to snadné, ale možná je ještě čas něco změnit a nasměrovat naše stopy správným směrem. Alespoň se pokusme s pomocí Boží. To určitě zvládneme. Držím vám palce.

0: Z Proglasu z Brna přejeme dobré sobotní poledne a zveme k modlitbě. A dnes zdravíme zvláště do Olomouce, kde slaví šedesátiny arcibiskup Josef Nuzík. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi

0: ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle Tvého slova.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, Tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatý Jakube, synu Zebedeův,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: A na pozadí zvonu od svatého Augustina v Brně rád požehnám. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Je krátce po 12. hodině, přesně 12 hodin a 3 minuty. Ladíte Rádio Proglas s Ivou Horkou u mikrofonu a já už vás zvu k dalšímu dnešnímu programu. A jak jinak po polední modlitbě v sobotu, samozřejmě hudební siesta. A dnes máme na programu 4 skladatele. Bude to Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Jan Křtitel Vaňhal a Karl Dieters von Dietersdorf. Tak nejprve si poslechneme koncert D-dur pro kytaru a smyčcový orchestr od Antonia Vivaldiho. Solo na kytaru hraje Josef Žabka, jehož doprovází slovenský komorní orchestr pod taktovkou Bohdana Varchala.

Posloucháte hudební siestu na Proglasu, v níž právě dozněla první skladba a byl to koncert D-dur pro kytaru a smyčcový orchestr od Antonia Vivaldiho. Solo na kytaru hrál Josef Žabka, jehož doprovázel slovenský komorní orchestr pod taktovkou Bohdana Varchala. Na tento koncert naváže další Vivaldiho koncert, a sice F-dur pro hoboj a orchestr, katalogové číslo RV457. V sólové hře na hoboj se nám představí Bughard Gletzner, kterého doprovází Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig, a tento sólový hráč se ujme i dirigentské taktovky.

Slyšeli jsme druhý koncert od Antonia Vivaldiho, a sice koncert F-dur pro hoboj a orchestr, katalogové číslo RV457. V sólové hře na hoboj se představil Burkhard Glezner, kterého doprovázelo Neues Bachisches Collegium Musicum Leipzig. A tento sólový hráč na hoboj se ujal také dirigentské taktovky. A nyní následuje suita číslo 3, D-dur, katalogové číslo BVV 1068, od Johanna Sebastiana Bacha. Uslyšíme ji v podání souboru The Academy of Ancient Music, který řídí Christopher Hogwood.

V hudební siestě na Proglasu právě dozněla suita číslo 3 D dur, katalogové číslo BWV 1068 od Johanna Sebastiana Bacha. Slyšeli jsme ji v podání souboru The Academy of Ancient Music, který řídil Christopher Hogwood. A nyní se dostáváme k předposlední skladbě a tou bude varhaní koncert F-dur od Jana Křtitele Vaňhala. Solo na varhany hraje Jaroslav Tůma, doprovází Hypochondria Ensemble pod taktovkou Jana Hátka. Skladba byla natočena v kostele svatého Jiljí Bezděz.

Poslouchali jsme varhaní koncert F-dur od Jana Křtitele Vaňhala, který byl natočen v kostele svatého Jiljí bez děs. Solo na varhany hrál Jaroslav Tůma a doprovázel Hypokondria Ensemble a řídil Jan Hádek. A my máme před sebou poslední skladbu dnešní hudební siesty a tou je symfonie číslo 2 D-dur Faetonův pád od Karla Dieterse von Dietersdorfa. Je to jedna ze 6 symfonií na náměty Ovidiových proměn. Uslyšíme ji v podání Pražského komorního orchestru pod taktovkou Bohumila Gregora.

Poslední skladbou dnešní hudební siesty na Proglasu byla symfonie číslo 2 D-dur Faetonův pád od Karla Dieterse von Dietersdorfa. Slyšeli jsme ji v podání Pražského komorního orchestru pod taktovkou Bohumila Gregora. A zítra si krátce popolední na Proglasu můžete dopřát opět hudební siestu, kterou pro vás připravuje naše hudební redaktorka Kateřina Grafová. V úvodu si poslechneme symfonii S-dur Jana Václava Antonína Stamice. K poslechu dále nabídneme symfonický poem Vítězslava Nováka o věčné touze a rapsodii koncert pro violu a orchestr z pera Bohuslava Martinů. Nakonec si pustíme symfonickou báseň Antonína Dvořáka Vodník.

Je 13 hodin a 30 minut, od mikrofonu Rádia Proglas vám krásný den přeje Iva Horká. Je sobota 25. červenec 2026. V katolické církvi máme svátek svatého Jakuba a v občanském kalendáři slaví svátek také nositele jména Jakub. Tak přejeme všem všechno nejlepší a ať se vám daří. A my pokračujeme v programu a nyní na vás čeká oblíbená knihovnička.

0: Terapie s Teskou Českem. To je název knihy, které se budeme věnovat v dnešní knihovničce. U tohoto dílu vás zdraví Nikola Samcová a ze zvukového studia Roman Kabelka. Kniha nese podtitul Moje cesta ke zdraví a vypráví inspirativní příběh Jana Fremla, který se rozhodl obejít Českou republiku pěšky rok po dvou mozkových příhodách a operaci srdce. Jana vítám v dnešní knihovničce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Příběh 60 dní a více než 2000 kilometrů putování po hranici České republiky. To je už samo o sobě docela výkon, ale ještě ten přesah, že jde vlastně o cestu k uzdravení. Popište nám prosím, co vlastně v té knížce najdeme, co to je za knihu?
1: Tak kniha, podle mě je to můj osobní příběh, nějakého vyrovnávání se s životní krizí, zdravotní i psychickou, o nějakém rozhodnutí, o té cestě samotné, o potkávání lidí inspirativních a hlavně o pocitech, které jsem prožíval na té cestě. Je to takový autentický deník, protože všechny ty zápisy, nebo většina těch zápisů, které v té knize jsou, jsem psal každý den bezprostředně po tom, co jsem ten den prožil. Takže to vlastně autentická zpověď.
0: Vlastně, jak jste to popsal, že je to takovým deníkem, nebylo potom náročné, když se to vlastně vydávalo jako kniha, to takto dát všechno ven se všemi myšlenkami?
1: Nebylo to náročné, ani jako z mého pohledu ne, protože já jsem měl spoustu, tím, že jsem vlastně prakticky už při té cestě ten deník psal a nějakým způsobem jsem ho prezentoval na sociálních sítích, tak to pro mě těžký nebylo, že spousta lidí už mě znalo. Můj způsob přemýšlení. A protože z jejich, nebo ze strany mnoha lidí přišla ta prosba, abych to vydal knižně, nebyla to moje prvotní myšlenka, ani můj cíl, tak jsem to udělal s tím, že jsem tam doplnil nějaké souvislosti, aby bylo jasný, proč jsem vlastně na tu cestu vyšel a proč jsem prožíval to, co jsem prožíval.
0: A vlastně říkáte, že jste to už přidával na sociální sítě, tam se nabalila řada fanoušků. Tam to vlastně náročné nebylo přidávat třeba nějaké pocity z toho, nebo právě to bylo naopak třeba, že vám to pomohlo?
1: Já jsem zprvu ani na té cestě nějak jako sociální sítě nesledoval. Mně se líbil ten projekt, proto jsem se pro něj rozhodnul. Ono to není ani tak o stezce Českem, jako spíš o té pouti samotné. Ale překvapilo mě, kolik lidí na to reagovalo, když jsem se potom jakoby ohlédnul za tím. Měl jsem tam i nějaké chvíle, kdy jsem v tom deníku nechtěl pokračovat, ale ty lidi mě přesvědčili, že to zajímá. Překvapilo mě, kolik lidí má zdravotní problémy a rádo by něco takového absolvovali a tak jsem jim dával vlastně trošku nějakou naději, že to možný je, i když ty zdravotní problémy jsou velký.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, že po těch zdravotních komplikacích ta cesta musela být vlastně náročnější, než je třeba pro úplně zdravého člověka, nebo vlastně jestli jste se nebál na takovou cestu vůbec vyjít?
1: Já jsem se nebál, protože vlastně ta cesta byla nějaký vyvrcholení roční přípravy a srovnávání se s tím, co mě provázelo po těch mozkových příhodách. Popravdě nevydal bych se na ní, kde bych se necítil už být jako zdrav nebo v nějaké míře připravený na takovou cestu. Ale zároveň samozřejmě jistý jsem si nebyl, takže jsem zvolil právě tu cestu kolem České republiky, protože jsem to měl v hlavě nastavený tak, že kdykoliv to můžu přerušit a že i pro mě bude nejjednodušší zavolat se nějakou případnou nebo dovolat se nějaké případné pomoci na té cestě. Takže proto ta Česká republika.
0: A lákalo vás už třeba předtím nějak obejít Česko nebo nějakou takovou stezku absolvovat?
1: Česko přímo ne, ale já chodím prakticky od dětství. Nikdy jsem teda nešel tak dlouhý přechod, jako 2 měsíce v kuse, ale nějaký kratší 14-denní výpravy za sebou už jsem měl. je mi ta příroda blízká. Takže určitě myšlenky na to byly, ale a popisuju to i v té knize, musí se sejít asi pro jako běžného normálního člověka, který se tím nějak nezabývá, se musí sejít mnoho okolností, aby mu to umožnilo vůbec takovou cestu jít.
0: Co je to za okolnosti?
1: Tak když to řeknu za sebe, tak já jsem vlastně v jednu chvíli měl zdravotní problémy a zároveň na to navazovala nějaká partnerská krize. Takže všechny ty plány jakoby po tom rodinném životě šly stranou a najednou jsem měl otevřený prostor pro to vyrazit. Neměl jsem tu vlastně nic, co bych opouštěl, nebo nikoho, kdo by na mě byl nějakým způsobem vázaný, závislý.
0: Mm-hmm.
1: Takže asi i proto vlastně jsem měl tu možnost jít, protože spousta lidí mi psalo, že nemůžou opustit rodinu na 2 měsíce a někam vyrazit, což já chápu. A mně se to takhle všechno potkalo, takže jsem vyrazil.
0: Přece jenom 2 měsíce v kuse někam jít není jenom fyzicky náročné, ale právě i psychicky, že je na té cestě vlastně člověk sám nebo samozřejmě potkává nějaké lidi. Co pro vás vlastně ta cesta znamenala po tomto duchu? Byla vlastně tedy ozdravná?
1: Určitě. Já popisuju v té knize, že 2 měsíce té chůze jsou za 2 roky terapie. Člověk má čas na sebe, má čas zamyslet, dostat se opravdu do zákoutí jakoby svých myšlenek, kam se nikdy v běžném životě nemá šanci dostat. A vlastně jsem si to v sobě měl čas všechno nějak poskládat jinak. A i ty lidi mi popisovali během té cesty, že ze mě cítit úplně jiná energie. A vlastně čím díl jsem šel, tím víc jsem všechno nechával za sebou a měl jsem z té cesty potom obrovskou radost vnitřní, i když samozřejmě bylo to náročné fyzicky i psychicky chvílema, nebudeme tvrdit, že taková cesta je něco romantického, to úplně jako není, samozřejmě člověk se tam vyrovnává se spoustou fyzických problémů i se spoustou myšlenek ukončit to, na to prostě každý přirozeně narazí a pak je na něm, jak si s tím poradí.
0: A je něco, co vás třeba překvapilo na té cestě, nebo co pro vás bylo nějakým způsobem třeba náročné?
1: Tak po té fyzické stránce mě překvapilo moje vlastní tělo, určitě. A mnohokrát na té cestě, protože jsem tam urazil i velké denní vzdálenosti. Samozřejmě to se měnilo, já jsem hodně poslouchal to vlastní tělo a tomu jsem i tu cestu přizpůsoboval, ale byly tam dny, kdy jsem šel i 60 km za den a to jsem byl překvapený sám, že jsem něčeho takového po tom všem, co jsem prožil a prodělal, schopný. Takže to mě překvapovalo, člověk si daleko víc uvědomuje vlastně, k čemu to tělo má a k čemu bylo stvořený. No a co se týče těch emocí, tak pro mě to bylo takový očistný hodně. Jo, opravdu člověk tam vlastně najednou odhodí všechny svoje obrany, všechny svoje masky, které nosíme v tom běžném životě, všechny ty role a dostane se k sobě, sám k sobě hodně blízko.
0: Dalo by se říct, že kdyby teda člověk měl tu možnost třeba něco takového absolvovat, tak že by si to měl zkusit každý, nebo byste řekl, že třeba někomu byste to nedoporučil?
1: Si myslím, že to jako je pro každýho svým způsobem, ale musí být připravený, že uvidí i věci, které se mu jako třeba nebudou úplně líbit. Já jsem to tam popisoval v té knížce, že vlastně člověk se slíkne úplně do naha duševně. Tak to je, protože ve chvíli, kdy člověk unavený a na pokraji nějakých vlastních sil, tak ztrácí tu kontrolu, kterou běžně jakoby má. A potom je jako překvapený tím, co z něj může všecko jít. Slzy. Nekontrolovatelný smích. A prostě takový různý niterní prožitky.
0: Knížka je tedy v podstatě deníkem, ale je také cestopisem asi i. Dalo by se to tak nazvat? Nebo najdou se tam i nějaké praktické tipy třeba pro někoho, kdo by to chtěl absolvovat?
1: Určitě snažil jsem se tam napsat nějaké vlastní zkušenosti, co se týče vybavení, co se týče rozložení sil, protože samozřejmě jinak jde člověk na začátku té cesty a jinak jde potom v průběhu a ke konci. Měl bys na začátku určitě přizpůsobit to tělo tomu, že bude pro něj těch 60 dní pracovat a nějakým způsobem se na začátku nepřepálit, nepřemáhat. A myslím si, že jo, že tam určitě jsou praktické poznatky a zkušenosti.
0: A ještě na závěr, možná někdo prožívá něco podobně náročného, třeba zdravotně nebo nějak psychicky nebo tak. Co byste takovému člověku vzkázal?
1: No, já bych mu vzkázal, ať určitě věří tomu, že se může uzdravit. Samozřejmě záleží na tom, jak těžká je ta diagnóza, ale myslím si, že mozkový příhody není úplně jednoduchá věc. A vždycky to zanechá nějaké trvalé následky. Ale já vždycky říkám, že ta cesta byla jenom třešnička na dortu. Pro mě stejně, ne-li možná více důležitý, bylo to, co bylo předtím. A tím, že jsem si našel nějaký cíl, tak si myslím, že jsem to uzdravení urychlil. Že jsem to prostě měl v sobě tak, že když se uzdravím, tak půjdu. Těšil jsem se na tu cestu a vlastně jsem podřídil všechno tomu, abych mohl vyrazit i zdravotně. A já jsem to celý konzultoval s doktorama, nebylo to tak, že bych se rozhodl a šel bych, určitě bych, nejsem takový hazardér, nešel v případě, že bych si myslel, že to nemůžu zvládnout. Ale já si myslím, že i krátké procházky, nebo kterých jsem absolvoval stovky předtím, než jsem vyšel, krátké výlety, kde člověk si posouvá nějakým způsobem tu hranici toho, co může zvládnout a co chce zvládnout, hodně pomáhají. Nemusí to být dvouměsíční cesta rovnou. Takže aby to nevypadalo tak, že jsem se rozhodl a šel jsem a dva měsíce jsem chodil, tak to nebylo. 3/4 roku jsem se na to připravoval.
0: Rozumím.
1: A to mi pomáhalo. Jeho ten pobyt v přírodě samotný hrozně pomáhá a chůze jako taková z mýho pohledu je způsob meditace a hlavně je to způsob, jak skutečně být v té přítomnosti. Protože když člověk jde v terénu, to tak vždycky rád říkám, tak musí být maximálně přítomný, musí dávat pozor na to, kam šlape, uvědomovat si, že jde. A to mě na té cestě samotný asi nejvíc zaujalo. Nikdy jsem nebyl 2 měsíce, nebo uvědomil jsem si, že jsem nikdy nebyl 2 měsíce tak skutečně v přítomnosti jako na té cestě.
0: Tak to je dost inspirativní vlastně žít v té přítomnosti trošku víc. Tak moc děkuju za rozhovor a jenom hodně zdaru a zdraví.
1: Děkuju. Děkuju za pozvání a mějte se krásně.

0: novými knihami i osvědčenými tituly se můžete seznámit v knihovničce. Naladíte ji v sobotu ve 13 hodin a 30 minut a hned následující den, tedy v neděli v 5.30. Kniha Píseň pro Nagasaki popisuje životní příběh konvertity, lékaře a vědce Takashiho Nagaje, který jako jeden z mála přežil jadernou katastrofu z 9. srpna 1945. Předmluvu ke knize, kterou v češtině vydalo nakladatelství Paulínky, napsal slavný japonský autor Shusaku Endo. Knihu s celým názvem Píseň pro Nagasaki, příběh konvertity Takashiho Nagaje nám v knihovničce, kterou připravila Iva Horká, v sobotu 1. srpna ve 13.30 představí v repríze Kateřina Lachmanová.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas.
0: 13.46 a na vás čeká další díl Filmana Talks.
2: Vítám vás u dalšího dílu Filmana Talks. Tentokrát trošku speciálně. Máme tady Jonáše. Jonáš je náš kolega, učitel na střední filmové škole, ale hlavně režisér, který natočil, režíroval nový seriál Pěšáci víry. Jehož 4 díly máte možnost nově vidět na Filmaně.
3: Filmana Talks. Pořad o filmech, které mohou nasytit vaši duši.
2: Jonáši, pojďme si teda říct něco o tom seriálu z tvé pozice režiséra a autora nějakého konceptu a námětu. Co vlastně znamená název Pěšáci víry a co je pro tebe ten jako pěšák na poli víry, na šachovnici víry?
4: Pro mě je pěšák ten, kdo si nebojí umazat boty, který se nebojí jít člověku blíž a prostě vykročit k němu. A taky možná ten, který zatím vlastně není v nějakých jako vrchních pozicích církevních, je to spíš někdo, kdo nějak jako slouží a někde spíš méně viditelný.
2: Jak vznikl vlastně koncept toho seriálu? Nebo čím ta myšlenka jako vznikla, čím to odstartovalo?
4: No, prvotní myšlenka bylo točit o zajímavých lidech a dát prostor lidem, který, jak už jsem řekl, třeba ten prostor zatím neměli a díky tomu i objevovat jako nové tváře a objevovat nové příběhy životní a zároveň jako spojit ty osobnosti vlastně duchovní s těma osobnostma, který ti duchovní doprovázeli, to znamená, který oni vlastně měli kolem sebe. Ke kterým jako vykročili nebo vykročili k sobě vlastně navzájem, jo? Protože samozřejmě jsou to spojené nádoby. Myslím si, že jak ten duchovní, tak ten člověk potřebují se navzájem. Takže to jsou ti pěšáci, jako, který vykročí k tomu člověku a nebojí se u toho umazat.
2: To je trochu otázka na tělo, který díl z těch vlastně všech 5, který jsou k dispozici, tě nejvíc baví nebo tě vlastně nejvíc nějak jako natchnul. Nemusí to být teďka spojený s tím, jestli jsi ho režíroval, protože některý díly jsme svěřili ještě i dalším režisérům. Ty máš asi osobní vztah k tomu prvnímu největší, protože
4: ano.
2: Jsi tam i účasten, ale když se o to oprostíš, tak jako, když se podíváš úplně jako z dálky, nebo který bys třeba doporučil někomu, kdo bys chtěl se podívat na některý z nich?
4: Asi bych různým lidem možná doporučil různé díly, podle toho, že myslím si, že každý ten člověk bude jako mluvit trošku jako jinak nebo osloví jiné publikum. A pro mě pak jako všichni, kteří tam jako vystupují, tak mě osobně nějak oslovili. Samozřejmě ty 3 díly, které jsem dělal já, tak s těma jsem i navázal nějaký jako vztah. S otcem Ivanem samozřejmě už dlouho letej, už předtím. Ale myslím si, že tam je důležitý, že u všech dílů my cítíme, že ten tvůrce navázal s tím aktérem, s tím hlavním hrdinou, s tím pěšákem jako nějaký vztah. Takže ať už jsou to ty moje díly nebo ty další 2, tak to z toho je cítit a myslím si, že to zase odpovídá tomu, že ten dokument by měl být, nebo ti pěšáci víry, ta série by měla být o tom, že se vlastně propojují duchovní a lidé, který je jako nějakým způsobem, jako, které oni doprovází.
2: Uh-huh. A protože to jsou teda pěšáci, kteří nemají tu publicitu a nejsou zvyklí pracovat před kamerama a s médiama, jak vlastně pracuješ takhle s neherci a s lidmi, kteří jsou před kamerou možná poprvé?
4: No, asi jako první věc vždycky se od dokumentu asi tak nějak obecně ví nebo doporučuje, že si s tím člověkem jako vytvoří nějaký vztah, to znamená napřed si s ním ideálně několikrát prostě vidět a vlastně nějakým způsobem ho ubezpečit, že to, co nám všechno jako řekne, to, jak, že se nám otevře, tak my nezneužijeme a že opravdu v nás má jako důvěru, kterou my mu zajišťujeme tím, že samozřejmě ten díl nejde bez toho, aniž by ono zhlédl a jakoby nějakým způsobem schválil, takže vlastně je to o tom, aby tam panovala nějaká vzájemná důvěra. No.
2: Uh-huh. Odnesl jsi z toho natáčení nebo z nějakého dílu vlastně něco, co tě zasáhlo opravdu jako do srdce, hluboko, duchovně?
4: Zase to je spousta momentů.
2: Něco, co si třeba první vybavíš?
4: Tak no? Možná první, když teda opravdu první tak jako co tam padne, tak nejsilnější moment, který teďka tak vnímám, tak třeba když jsme s Paťou Freemanem točili na louce mši, kterou sloužil takhle opravdu v takovým krásným prostředí, tak takovou mši jsem ještě jako nezažil. Už jsem zažil různý mše, jako i třeba v lese a tak, ale tato byla přeci jenom jako něčím ještě taková jako svobodnější, taková opravdu free.
2: Uh-huh. Tak doufám, že nám liturgická komise to nezakáže.
4: No, myslím si, že...
2: Bylo to na Slovensku, takže to je, možná jsme z obliga trošku.
4: No, myslím si, že ještě budou asi spousta reakcí na to, no.
2: A je to za tebe dobře nebo špatně, jako takhle zbuzovat jako i kontroverzi, protože třeba první díl ten otec Ivan byl vlastně takový spíš jako hodně laskavý, protože i ten otec Ivan takový je. Teďka možná ten díl vlastně s Patrickem Freemanem možná bude naopak kontroverznější.
4: Určitě. Myslím si, že je to jako naprosto nezbytné ty stojaté vody vždycky trošku jako rozdmíchat nebo rozčeřit. Ale samozřejmě nedělat to jenom proto, aby to bylo kontroverzní. Myslím si, že zatím si jako můžeme všichni stát za tím dílem a za vším, co se tam vlastně jako řekne. Že to není opravdu nějaká kontroverze, jenom aby se o tom mluvilo. Jo? Že prostě vychází to z osobnosti toho kněze. Takže jestli se o tom bude mluvit, tak je to dobře, ale věřím, že všichni k tomu budeme přistupovat, nebo k té debatě, že jsme otevření té debatě vůbec nějaké komunikaci a co nám tam vadí, proč nám to vadí a nějak se o tom pobavit společně.
2: Asi možná praktická. Když máme ten díl, který má plus minus půl hodiny, kolik to zabere orientačně času vlastně jako vytvořit? Znamená od těch prvních, kdy tam teda jedeš se seznámit, vytvořit vztah k natáčení postprodukce. Ukázal bys to tak jako stručně pro tu představu?
4: Tak úplně od první schůzky je to třeba, myslím si, určitě nějaký půl rok, než opravdu je to do nějakého jako hotového střihu nebo i nějaké zvukové postprodukce. Mm-hmm. Tak minimálně ten půl rok. Asi by to šlo i rychleji, ale jelikož jsme tomu dávali nějaký čas, aby to zrálo, opravdu i v té střižně, prostě jsme si nechávali ten odstup od toho, ať se udělá nějaká verze, pak to chvilku necháme jako být, pozveme si i ty aktéry, ať se na to podívají, nebo jim to pošleme, oni se k tomu nějak vyjádří, pošlou to třeba ještě někomu, komu důvěřují, takže jako ten proces nějak jako trvá. No.
2: Je schvalovací kolečko.
4: jo, ale zároveň mám fakt radost, že si zatím stojí taky a že mají z toho taky radost. No. Uh-huh.
2: Takže kolik se to teda natáčí dní a kolik potom třeba dní to stráví v té střižně?
4: Tak vlastně u každého dílu jsme měli, nebo co jsem dělal já, tak 3 natáčecí dny a ve střižně tak to bych asi plně teďka střelil, protože samozřejmě já tam nejsem pořád v té střižně. Střihač pracuje, Juraj pracuje beze mě a možná ještě rychleji.
2: Po nocích.
4: takže ale jako...
2: Na měsíc, ne? Klidně to tam jako 20 dnů.
4: To určitě jako měsíc nějakého intenzivního vlastně času, kdybychom to jako zhustili.
2: Lituješ něčeho jako vlastně, že přesně člověk se musí dostat na nějakou rozumnou stopáž a spoustu toho musíš, spoustu myšlenek, spoustu materiálu musíš vypustit. Je to jako, jaký proces to pro tebe? Je to bolestný nebo?
4: No je to hlavně radostný proces, protože když člověk vidí, že tam třeba něco hezky funguje,
2: Zadku, ale... jak si představuji, jak když máš obrovský kmen stromu a teď to chceš udělat nějakou jako pěknou malou dřevěnou sošku, tak musíš jako většinu toho dřeva dát stejně pryč a postupně to opracovat, tak asi podobný, ne?
4: Jo, mně se líbí, že vlastně to nějak sublimujeme, že my vlastně do krátké stopáže dostaneme docela dost myšlenek, které jsou jako nějak vyčištěné od nějakou jako slovní vatu, kterou člověk přirozeně používá, takhle když se s někým baví. Takže je to opravdu, aby těch 30 minut jako bylo opravdu jako naplněný a naplňující snad ty diváky.
2: Já bych možná ve dvou větách řekl, jako, proč by diváci měli chtít ten seriál vidět?
4: Myslím si, že ten seriál je pozve na nějakou cestu, ať už teda i reálně, protože částečně je to nějaký jako i road movie, ale myslím si, že vlastně s tím hrdinou cestujeme trošku tím jeho duchovním životem, tím, co si třeba prožil, a dostaneme si v některém dílu třeba i docela daleko za hranice České a Slovenské republiky.
2: Uh-huh. A možná poslední otázka. Je tohle to, co tě baví, co tě naplňuje, vlastně tato práce, protože ty děláš různé věci?
4: Rozhodně, jako jakákoliv práce na nějakém duchovním obsahu, tak vlastně mě obohacuje a přivádí mě vlastně zase nějak k té podstatě, takže pro mě to je i ten způsob, jak člověk může na sobě pracovat, tím, že se potkává s takovýma lidma.

0: v pořádku. Tak. Moc díky, Jonáši. Díky i vám, že jste si dívali. Zveme vás na ke sledování všech dílů našeho seriálu Pěšáci víry a děkujeme, že jste s námi na Filmaně.
1: Sledujte křesťanské filmy online na www.filmana.cz.

Hodiny nám ukazují přesně 14 hodin, ladíte stále Rádio Proglas, vysíláním vás provází Iva Horká. A nyní se podíváme do programu, který jsme pro vás na dnešek připravili, alespoň na hodinu odpolední a lehce večerní. Belgická skupina Enara Navaira propojuje ve své tvorbě inspirace tradiční hudbou z různých koutů Evropy s autorskou tvorbou a improvizací. Houslista Oscar Berten a hráč na dudy a dechové nástroje Rafael de Kock budou v pořadu, jak se vám líbí, 5 minut po 15. hodině, hovořit nejen o tomto novém projektu, ale také o svých dalších kapelách a mezinárodních spolupracích. Přiblíží vznik Enara Navaira, své hudební kořeny i cestu k originálnímu zvuku, v němž se setkávají hardangerské housle, irské loketní dudy, maďarská citera nebo vícehlasý zpěv. Jak zacházet s cizím a vlastním hněvem? To bychom určitě všichni rádi věděli.

a na co nás vlastní hněv upozorňuje a jak jednat s věčně nazlobeným šéfem nebo šéfovou a jak se nestát rodičem, kterého se děti bojí. Tak v pořadu za 5.5 s Petrem Vizinou se budeme věnovat emoci, na kterou je málo kdo pyšný. Festival Maraton hudby Brno letos od 6. do 9. srpna nabídne pestrou přehlídku world music, jazzu, folku, rocku i dalších žánrů v podání domácích i zahraničních interpretů. V pořadu Slyšte lidé od 7:45 večer vás šéf dramaturg festivalu Milan Tesař provede svými osobními tipy na koncerty a představí mimo jiné rezidenčního umělce Nguyena Le, projekt Food, portugalské Danças Ocultas, rumunskou kapelu Fanfare Čokerlia a nebo makedonské duo Dobrila a Dorian. Pořád je tak pozvánkou na již 11. ročník festivalu, který promění Brno ve skutečné město hudby.

0: Beata Boček a její písnička Zelené zaselám. Píseň je inspirovaná lidovou písní a má vyjadřovat stesk po milovaném člověku. To asi, nebo ne asi, ale určitě prožívají i rodiče 14-leté účastnice letního tábora, která zemřela ve středu v noci při dopravní nehodě v Brušperku na Frýdecko Místecku. 22-letá řidička a další dvě 14-leté spolujezdkyně utrpěly lehčí zranění a byly převezeny do nemocnice. Sdělili to včera mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl a policejní mluvčí Eva Michalíková. Tábor pořádá spolek Sarkandr, který spolupracuje s arcibiskupstvím olomouckým.
1: Vedení tábora i zástupci spolku a také arcibiskupství poskytují veškerou potřebnou součinnost policii České republiky při prověřování této tragické události. S ohledem na soukromí rodiny zemřelé i na průběh aktuálně vedeného prověřování nemůžeme poskytnout další informace k samotné události. Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík rodině zesnulé dívky vyjádřil svou nejhlubší a nejupřímnější soustrast a také ujistil, že za oběť, za její rodinu i za všechny její blízké se modlí a vyprošuje pro ně sílu a útěchu v těžké chvíli. Připomenul rovněž službu stovek dobrovolníků, kteří na mnoha táborech pořádaných ve spolupráci s arcibiskupstvím obětavě věnují svůj volný čas a dělají maximum pro to, aby dětem zajistili letní program a také se postarali o jejich bezpečí. Vyprošují sílu každému, koho tato tragická událost zasáhla, dodal arcibiskup Nuzík.
0: Doplnil pro posluchače našeho rádia mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. A následující písnička Boží muka.

0: Písnička Boží muka, přírodní i duchovní rozměr textu jste mohli vycítit, atmosféru, zastavení a rozjímání. Zpívala Tereza Richtrová, na klávesi doprovázel náš kolega Martin Kišperský a také hrál na kytaru a Josef Klíč hrál na čelo. Diecézní katechetické centrum v Brně se spolkem Spokojený senior přichází s projektem ke Světovému dni prarodičů a seniorů, který ustanovil papež František na 4. červencovou neděli. Letošní připadá na zítra 26. července.
1: Zveme vás všechny na Světový den prarodičů a seniorů. Nese moto Nikdy na tebe nezapomenu, což je verš Izajáše, 39. kapitola 15. verš. Zveme vás, abyste si udělali vzájemně čas na sebe, prarodiče a vnoučata. Vytvořili jsme takovou metodiku, kde najdete různé recepty na jednoduchý oběd a dezert. Můžete taky využít mezigenerační kvíz. Můžete si zahrát hru něco ve smyslu plných rozhovorů, odpověď mi na otázku, kdy vlastně vnoučata se ptají a prarodiče odpovídají. Nebo si můžete vytvořit dokmen společný a vnoučata můžou říkat, co po kom zdědili od babičky, od dědy, případně od rodičů. Nebo si můžete společně zaspívat písničky, které máte rádi, jak děti, tak seniori, a můžete společně obohacovat se navzájem. Vytvořili jsme ještě jmenovky na stůl pro vnoučata, aby mohli babičku a dědu vítat se vší parádou, a taky poukaz, kde můžou vlastně předat poukaz na slavnostní oběd pro své prarodiče. Zároveň můžete pojmout akci nejen jako v rámci rodiny, ale třeba i v rámci farnosti a můžete pozvat seniory, kteří třeba nemají žádná vnoučata, a můžete udělat hromadnou akci. Cílem akce je, aby se prarodiče a vnoučata i rodiče setkali, prožili spolu nějaký čas a dozvěděli se více z jejich světů. V dnešním světě, který je plný individualismu a sociálních sítí, tak abychom trávili ten čas společně.
0: Vybízí na Proglasu k účasti v projektu Vnoučecí vaření Lucie Šenkyříková z diecézního katechetického centra v Brně. Motto zítřejšího, tedy nedělního 6. světového dne prarodičů a seniorů, je ze starozákonní knihy proroka Izajáše. Já přece na tebe nezapomenu. Papež Lev XIV. V poselství označuje naději za zdroj radosti v každém věku. Na příkladu biblických postav, jako byli Mojžíš, Abraham, Sára, Zachariáš nebo Alžběta, papež ukazuje, že stáří je v Božích očích časem požehnání a milosti a starší lidé jsou důležitými svědky naděje. Varuje před jejich osamělostí a vytlačováním na okraj společnosti. Farnosti, sdružení a církevní komunity vyzývá k revoluci vděčnosti a péče, uskutečňované prostřednictvím návštěv, modlitby a vytváření vztahů, které seniorům vracejí důstojnost a naději. Připomíná, že návštěva osamělého staršího člověka je setkáním s Kristem. Starší lidi potom papež povzbuzuje, aby ani ve chvílích křehkosti nestráceli důvěru v Pána. Přestože tělo slábne, člověku zůstává svoboda milovat, modlit se, obětovat se za druhé a předávat víru dalším generacím. Tak se může stát stáří zářivým znamením naděje v každém věku.
2: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.

pod hladinou řeky a skupina Piráti. A my se podíváme do dnešního kalendária. To pro vás připravuje Kateřina Vitouchová. Jak už jsem během dne několikrát zmínila, máme sobotu 25. červenec 2026, Světový den poutí. Podle katolického kalendáře totiž slavíme svátek Jakuba, svatého Jakuba, apoštola a mučedníka, patrona Španělska, poutníků, rolníků a lékárníků, přímluvce za dobré počasí. Byl synem galilejského rybáře Zebedea, bratrem evangelisty Jana. Vedle něj a Petra patřil ke Kristovým oblíbeným učedníkům, doprovázel pána i do Getsemanské zahrady. Po na nebe vstoupení páně nesl Jakub starší evangelium dál. Kolem Velikonoc roku 44 ho zatkli vojáci Heroda Agrippy I. a na králův příkaz sťali mečem. Jakub podstoupil mučednickou smrt jako první z apoštolů. Podle legendy šel průvod na popraviště kolem domu, kde seděl muž trpící dnou a neschopný chůze a prosil Jakuba o pomoc. Odsouzený mu prý řekl: ve jménu mého pána Ježíše Krista vstaň zdráv a chval spasitele. Nemocný se zvedl a začal chodit. Kat, který padl na kolena a vyznal víru v Boha, byl potom sťat spolu s Jakubem. Na tom jeruzalémském místě křesťané záhy zbudovali kostel svatého Jakuba. Mučedníkovi ostatky údajně kolem roku 70 odnesli na Sinaj, kde postavili klášter. Později je uchránili před Saracény a v 8. století přenesli do Španělska. V Galicii pro ně postavili další svatojakubský kostel, posvěcený 25. července 816. Katedrála v Santiago de Compostela patří mezi nejvyhledávanější poutní místa na světě a poutní cesta do ní patří k nejstarším. Církev také dnes připomíná i svatého Krištofa, mučedníka snad ze 2. století z území současného Turecka, patrona dopravy a řidičů, lodníků, převozníků a námořníků, ochránce poutníků a cestujících i horských cest. Jakubům k svátku přejeme jen to dobré. Jméno z hebrejštiny znamená ten, kdo se drží za patu, či druhorozený. A dnešní pranostika říká: na Jakuba déšť jako žravý jed kazí modrý na pohance květ, proto vzácný bývá v oulech med. A nebo také druhá pranostika říká: pakli na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti.

stojíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje.

Je 14 hodin a 31 minut, stále se nacházíte ve společnosti Rádia Proglas s Ivou Horkou u mikrofonu. My spolu ještě pobudeme do asi zhruba 15. hodiny a 50. minuty a vystřídá mě Alena Rubášová. Ale ještě předtím se budeme věnovat zprávám a také dokončíme dnešek v kalendáři a od 15. hodiny a 5. minuty na vás čeká pořad Jak se vám líbí. Tak nyní ještě druhou část kalendária. Právě před 65 lety Krajský soud v Ostravě ve vykonstruovaném procesu odsoudil patera Jana Jiřího Víchu za údajnou velezradu na 14 let. Jednalo se o činnost společenství členů kapucínského řádu po jeho zákazu. Komunistická justice nemohla otci Janovi odpustit, že vytvořil ilegální skupiny kleriků, zajišťoval a šířil náboženskou literaturu, poslouchal zakázané vysílání Rádia Vatikán, Svobodné Evropy a dalších stanic, pořizoval a šířil záznamy, překládal a pořizoval fotokopie knih. Spolu s ním bylo odsouzeno ještě 10 lidí, například Vladimír Neuwirth, Josef Veselý a Emil Pluhař.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali.

Zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak.

Ivo Viktorin nám dospívává píseň Ukázal na mě a jde o text Michala Horáčka o povolání apoštola Matouše. Jde o novinku, která byla nahraná v roce 2026. A před námi je poslední část dnešního kalendária. Osmdesátiny dnes slaví přední evropská sopranistka Slovenka Magdaléna Hajošijová. 79 let se dožívá běloruský vědec a opoziční politik, někdejší prezidentský kandidát Aleksandr Milinkevič, nositel Sacharovovy ceny za svobodu myšlení. 76 let má administrátor farností Březník a Jinošov na Třebíčsku, pater Josef Požár. Šedesátiny slaví olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Josef Nuzík, předseda České biskupské konference. Rodák ze slováckého Strání má v biskupském znaku heslo Hlásat radostnou zvěst. 51. narozeniny slaví americký filmový a televizní režisér, spisovatel a producent Dallas Jenkins, tvůrce a producent seriálu The Chosen, Vyvolení. Volně podle evangelií vypráví o Ježíši Nazareckém očima těch, kteří měli možnost setkat se s ním tváří v tvář. A 42. narozeniny slaví hudební skladatel, dirigent a sbormistr, varhaník a překladatel, plukovník Jan Zástěra, dirigent hudby Hradní stráže a policie České republiky, autor cyklu kantát České nebe a oratoria o svaté Ludmile Nádech vděčnosti. Tak dnešek v kalendáři pro vás připravuje Kateřina Vitouchová.

Stařence v kuchyni spadla dvě vajíčka. Přišlo to ke mně tak, jak když pes zamlaská. Bože však pomoci vždyť.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: 14 hodin a 46 minut. Takže ještě do 15. hodiny nám zbývá pár minutek, tak to budou dvě pozvánky na pořad, jeden dnešní slovesný večer a na druhý vás pozvu na pondělí a ten je hudební. No a v 15 hodin si poslechneme zprávy, které s laskavým svolením přebíráme z Českého rozhlasu a po nich už Jak se vám líbí s Milanem Tesařem. Takže první pozvánka směřuje na dnešek. Bydlení by mělo být místem bezpečí a jistoty, místo toho ale přestává být samozřejmostí. Pro stále více lidí v České republice se stává zdrojem nejistoty, stresu a obav z budoucnosti. Rostoucí ceny nemovitostí i nájmů, nedostatek dostupných bytů a prohlubující se rozdíly mezi příjmy domácností způsobují, že důstojný domov je pro mnoho lidí nedosažitelný. Hostem Charitolku ve 20 hodin a 15 minut bude Iva Kuchyňková, manažerka pro sociální oblast Charity Česká republika, která se problematice bydlení dlouhodobě věnuje. V pořadu přiblíží, proč je nedostupné bydlení možná největším sociálním tématem současnosti, jaké skupiny obyvatel jsou krizí nejvíce ohrožené a proč nestačí jen stavět další byty, ale je potřeba hledat systémová řešení. A druhá slíbená pozvánka se týká hudby. V červenci roku 1986 se v komunistickém Maďarsku odehrálo něco nemyslitelného. Legendární britská čtveřice Queen totiž přivezla svou stadionovou mega show na budapešťský NAB stadion. Jak se managementu kapely podařilo prorazit neprostupnou ideologickou zeď? Proč byl tehdejší západní zvukový a světelný park pro lidi z východu šokem jako z jiné galaxie? A jak vznikl film, který dodnes fascinuje svou úchvatnou kompozicí? Mistr zvuku Roman Kabelka z Rádia Proglas vás v příštím vydání hudebního cyklu Čaj do páté v pondělí 27. července ve 4 hodiny odpoledne provede upraveným záznamem tohoto historického okamžiku a nabídne nejen zasvěcený pohled do tehdejší revoluční logistiky a audiotechniky, ale připomene i hluboké emoce, s nimiž Queen do Budapešti přijel. Tak si nenechte ujít a stejně pokud vás toto téma zajímá a skupinu Queen máte rádi, tak se opravdu podívejte na ten dokument a uslyšíte, jak Freddie Mercury zpíval maďarskou lidovou píseň a ten text měl napsaný na taháku na ruce, ale vystačil si jenom s jednou slokou, ale i tak to bylo velmi, velmi působivé.

Takto sme poslouchali slovinskou skupinu Katalena, ktorá vydala své 10. album Meja. Jehož ústredním tématem sú hranice, ako zemnepisný prostor i ako symbol osobních a tvůrčích proměn. Písne čerpají z lidové hudby západního Slovinska od údolí Soči přes Rezii a Benátské Slovinsko až po Istrii a přetvářejí ji do současného autorského zvuku. Nahrávka vznikla u příležitosti 25 let existence kapely a vedle tradičních inspirací přináší také zamyšlení nad tím, kam může její hudební cesta pokračovat dál. No a my jsme poslouchali z tohoto alba písničku Lepa Vida. Za 4 minutky bude 15 hodin, tak to pro vás máme připravené zprávy, které s laskavým svolením přebíráme z Českého rozhlasu a poté 15.05 pořad, jak se vám líbí. Nejen o kapele Enara Navajra, poté 15.50 hudební listování a to už mikrofon po mně převezme Alena Rubášová. A ještě vás pozvu k pořadu za 5.05, Táto bojím se tvé zlosti. A nebo také se můžete modlit s námi zpravodajský růženec v 18 hodin, ale s dalším programem večerním to už vás seznámí moje kolegyně. Tak teď si pustíme ještě jednu písničku.

0: Zprávy připravuje Marek Sedláček.
1: Záchranáři v Indonésii našli pohřešovanou loď, na palubě byl i Čech. Ukrajinské Sumy hlásí po ruském útoku 3 mrtvé. Šupenič vyhrál jako první český šermíř mistrovství světa. S kolonou počítejte v obou směrech na D1 před Šmejkalkou. A zítra čekáme jasno až polojasno, postupně až zataženo, teploty 27 až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Záchranné týmy v Indonésii našly pohřešovaný motorový člun s 11 evropskými turisty na palubě. Je mezi nimi i český občan, informovalo o tom české ministerstvo zahraničí. Loď vyplula v pátek ráno místního času, do cílového přístavu ale nedorazila. Pasažéři jsou teď péči lékařů, říká za Černínský palác Filip Hašek.
3: Velvyslanectví České republiky v Jakartě se snaží s dotčeným Čechem spojit a je připraveno poskytnout standardní konzulární asistenci.
1: Na člunu byly kromě Čecha taky Belgičan, Francouzka, 5 Nizozemců, 3 Němci a 2 indonéští členové posádky. Po jednom z nich úřady podle agentury AP dál pátrají. Ruský dronový útok na ukrajinské Sumy zabil 3 lidi, další nejméně 2 jsou zranění. Informují o tom tamní úřady. Moskva naopak viní Kyjev z útoku na turistická zařízení v ruském okupované části Záporožské oblasti. Podle okupačních úřadů ho nepřežilo 8 lidí, včetně 2 dětí. Ukrajina se k tomu zatím nevyjádřila. Prezident Volodymyr Zelenský nicméně na síti X potvrdil noční útoky na rafinérii ve městě Tjumeň na západní Sibiři, logistické centrum v Jekaterinburgu a na vojenské podnik v Kyrově. Živly letos nespůsobily tolik škod jako loni, zatímco české podnikatelské pojišťovně počet pojistných událostí v prvním pololetí mírně vzrostl, třeba Unika hlásí pokles asi o 600 případů. Podobně je na tom taky Generali Česká pojišťovna. Ta za první půl rok eviduje zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí v souvislosti s živelními pohromami, což je podle jejího mluvčího Jana Marka meziročně o třetinu míň než loni ve stejném období.
4: V letošních prvních 6 měsících dominovaly škody způsobené atmosférickými srážkami. Nejnákladnější pak byly škody

0: přizpůsobené požáry, a to za 625 milionů korun. Nejméně jsme naopak řešili povodně, to šlo pouze o 16 případů za necelý milion korun.
1: Týdenní festival Folkové prázdniny začal v Náměšti nad Oslavou. Na programu jubilejního 40. ročníku jsou hudební vystoupení, taneční workshopy nebo diskuze s hudebními publicisty. Pro děti jsou připravené výtvarné dílny. Podle ředitelky festivalu Jany Vojtěchové se posunula i žánrová skladba účinkujících.
2: Přijedou muzikanti z Itálie, z Irska, z Albánie, z Německa. Máme taky samozřejmě české taháky a tím může být Vládě Javorský a Bočemuny, nebo úterní koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem, a nebo taky velkým tahákem je Michal Pavlíček, který zahraje s Robertem Křesťanem a Druhou trávou.
3: Sport. Fleretista Alexander Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa v šermu. Ve finále v Hongkongu porazil stříbrného olympijského medailistu Itala Makiho 15-2. Světový titul dosud slavila jen v roce 1938 fleretistka Marie Šedivá. Posledním medailistou byl kordista Jaroslav Jurka, který bral v roce 1985 stříbro. Tenistka Tereza Valentová hraje na turnaji v Praze o postup do finále. Její duel s Ukrajinkou Snigurovou vidí David Prouza.
4: Snigurová servíruje za stavu 7-6 a 2-2, ale prohrává 15-30 s Terezou Valentovou. Přímý přenos můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. Ze Štvanice David Prouze, radiožurnál.
1: Za 2 hodiny začne nový ročník fotbalové ligy. Plzeň vyzve Liberec, Teplice nastoupí proti Bohemians a Zlín přivítá Ostravu. Večer se ještě zbrojovka Brno utká s pražskou Spartou a vše nabídne pořad radiožurnálu Sport s mikrofonem za sportem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D52 u Rajhradu a kolony na D1 před Šmykalkou. Na D52 je z Brna směrem do Pohořelic velmi opatrně za sjezdem na Rajhrad. Na 13. kilometru nám bylo hlášeno vozidlo jedoucí proti správnému směru jízdy. Opakuji, D52 z Brna do Pohořelic auto v protisměru na 11. kilometru. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Velké Popovice. Na 17. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na Šmykalku, zdržení asi čtvrt hodiny. Ve směru do Prahy se zastavuje sjezdu na chodce Rady na 29. kilometru, až na Šmejkalku je to také na 15 minut. Na silnici 11 mezi Vamberkem a Hradcem Králové počítejte s omezením v Česticích. Projíždí se tam kyvadlově, zdržení z obou strany asi půl hodiny. A ještě na D4 z Písku a Strakonic ve směru do Prahy velmi opatrně u sjezdu na Řitku. Na 14. kilometru leží židle v jízdním pruhu a náhle se tak vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Je jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. V noci se ochladí na 17 až 12 stupňů, zítra bude jasno až polojasno, postupně až zataženo místy s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
8: Po zprávách, které s laskavým solením přebíráme z Českého rozhlasu, se dostáváme my zpátky k našemu programu na Rádiu Proglas. Čeká na vás pořad, jak se vám líbí, na který se můžete těšit. No a já se na vás budu těšit zase příští sobotu. Od mikrofonu se s vámi loučí Iva Horká a vy se těšte na moji kolegyni Alenu Rubášovou, která usedne k mikrofonu 15 hodin a 50 minut. Tak mějte se krásně a užívejte si léto.

0: Posloucháte hudební deník Jak se vám líbí s Milanem Tesařem. Vítejte. V roce 2023 jsem na světovém hudebním veletrhu Vomex ve Španělské a Koruni natáčel rozhovor s belgickým hudebníkem Rafaelem de Kockem, který se věnuje různým tradičním hudebním stylům z Evropy a Asie a hraje na řadu nástrojů, včetně dud a citer. Představil nám tehdy tři své projekty, kapely Osuna a Toa Saves a Griff Trio, soubor tří belgických dudáků. V roce 2025 se mi Rafael před Vomexem, který se tehdy konal ve Finsku, ozval znovu, že by se se mnou rád sešel a představil mi svou novou kapelu Enara Navaira a také nového spoluhráče Oscara Bertena. Já jsem Oscara znal z nahrávek například z mezinárodní skupiny Alterné nebo z dua Raske Drenge, které tvoří s Ragnarem Finsonem z Faerských ostrovů. Mimochodem toto duo bylo jednou v nejužším výběru na maraton hudby Brno, ale nakonec k pozvání nedošlo. V každém případě jsem rád s rozhovorem souhlasil a s Rafaelem i Oscarem jsem se v Tampere sešel. Následující rozhovor bude sice z větší části věnovaný právě nové kapele Enara Navaira, nicméně ta zatím vydala jednu jedinou skladbu, i když 13-minutovou. Samozřejmě si ji poslechneme a pořad doplníme ukázkami z obou zmíněných Oscarových kapel a také jednoho dalšího projektu, ve kterém hraje Rafael. Nejprve ale dám slovo Oscaru Bertenovi.
1: So my name is Oscar from Belgium, violinist.
2: Jmenuji se Oscar, jsem z Belgie, hraju na housle a tenhle nový projekt vlastně vznikl jako reakce na mých 8 let studií v zahraničí, hlavně v severských zemích. Po dokončení studií jsem se asi před rokem a půl vrátil do Belgie a to, co jsem opravdu potřeboval, bylo najít lidi, se kterými bych mohl hrát. Procházel jsem si různé projekty z minulosti, spolupráce s belgickými hudebníky a narazil jsem na bubeníka a kontrabasistu s výrazně jazzovým zázemím, se kterými jsem dřív hrával v duu. To se pak spojilo s Rafaelem de Kockem, který tu sedí vedle mě a který mě ve stejnou dobu oslovil s tím, jestli bychom neměli založit společný projekt. Měli jsme multiinstrumentalistu Rafaela de Kocka, dále bubeníka, kontrabasistu a mne na housle. Okamžitě jsem v tom viděl potenciál kapely, jak z hlediska obsazení, tak i díky jejich osobním uměleckým zázemím, která jsou velmi zajímavá.
0: Pokračuje Rafael.
1: So I know Oscar when he was really still in school, he was coming to
2: Oscara znám už z doby, kdy byl ještě ve škole. Jezdil na letní kurzy lidové hudby v Belgii, kde jsme se potkali. Tehdy ještě studoval na hudební škole v Herentals, odkud pochází. Pak ale zmizel na sever, do Helsinek, Norska a Estonska. Sledoval jsem ho na sociálních sítích a měl jsem velkou radost, že se posouvá dál a hodně se učí. Jeho návrat do Belgie byl opravdu výjimečný, protože jsme ho pozvali na speciální koncert v lese se světluškami, což je moje další vášeň. Oscar tam hrál v lese a my jsme si řekli, že bychom si tam mohli zahrát spolu. A právě tam se ukázalo, že mezi námi funguje silné hudební propojení. Věděli jsme to už dřív, ale nikdy jsme spolu pořádně nehráli ani nevystupovali. Tam bylo jasné, že to funguje skvěle. Pro mě bylo velmi zvláštní zažít s mladší generací takovýto hudební soulad. Když jsme pak začali zkoušet a tvořit, bylo to pro mě ještě zajímavější, protože další dva členové mě už znali, když byli mladší. Spolu s Oscarem sledovali na YouTube videa a poslouchali nahrávky mých starších projektů. Ani jsem netušil, že tahle generace nás tehdy poslouchala a že je naše hudba před 15-20 lety inspirovala. Je to pro mě hodně výjimečné a cítím se poctěn, že můžu být součástí Enara Navaira.
1: in Enra Navajra.
0: Jak jsem říkal, skupina Enara Navajra má zatím jednu oficiálně vydanou skladbu. Jmenuje se Thila a vyšla na kompilaci The Sound of the Abbey.

0: To byla skupina Enara Navaira z Belgie, o které budeme s Rafaelem de Kockem a Oskarem Bertenem ještě chvíli mluvit. Kapela má zajímavé složení. Je to vlastně jazzová rytmika, kontrabas a bicí, dále housle jako solový nástroj a samozřejmě Rafael, který ovládá nejrůznější dechové, strunné a další nástroje.
1: Jak jste říkal, nástroje nebo instrumentace jsou často silně spojené s určitým stylem nebo žánrem. My se ale v Enara Navaira snažíme jít jinou cestou. Vycházíme z hudební interakce, kterou jsme si každý z nás za poslední roky vytvořili se svým nástrojem. Rafael k tomu určitě může říct hodně sám, ale oba máme blízko k tradiční hudbě z různých částí světa, k oblastem, které nás dlouhodobě zajímají. Strávili jsme roky objevováním těchto stylů. Já osobně se věnuji hlavně hudbě ze severských zemí, především z Norska, a v jeho rámci konkrétním regionům, které mě zajímají. Ale také švédské hudbě, hudbě z Pobaltí i ze střední Evropy, například polské hudbě nebo hudbě z Karpatské oblasti. Samozřejmě je jasné, že k opravdu hlubokému pochopení těchto tradic by člověk potřeboval celý život. Přesto nás baví věnovat se tomu naplno, poznávat lidi, jezdit do těch zemí, sdílet nástroje i pohledy na hudbu. Právě takový způsob muzicírování mám nejraději. Když vstupuješ do kontaktu s hudbou, která ti není vlastní, ve které si nevyrůstal. Takhle jsem se například dostal ke studiu ve Skandinávii, kde jsem s místní hudbou cítil silnou rezonanci, konkrétně třeba s norskými hardangerskými houslemi. A myslím, že Rafael má v tomhle svůj vlastní příběh. Na Enara Navaira mě fascinuje, že všechny tyhle zkušenosti, které jsme v minulosti nazbírali a které dál rozvíjíme, dáváme dohromady a zkoumáme, jestli mezi nimi existují spojnice. Jestli spolu mohou rezonovat nástroje, které spolu tradičně ani historicky nijak nesouvisí. A právě tyhle prvky se snažíme objevovat v našich vlastních skladbách. A to je to, co dává naší hudbě její specifický charakter.
2: And what makes the music very particular, of course.
3: Yeah, like Oscar said, both of us we are.
1: Jak říkal Oscar, oba máme tendenci jít hodně do hloubky, když nás nějaký zvuk nástroje zaujme. Není to jen o samotném zvuku. V mém případě často i o jazyce, protože také zpívám a přitahují mě různé způsoby zpěvu, hlasové ornamenty, melodika, ale i to, jak se tyhle prvky objevují v instrumentální hudbě. Zajímají mě barvy hlasů a nástrojů, které se liší od toho, co běžně slýcháme, a přesto v člověku nějak rezonují. Tak jsem se vlastně dostal k lidové hudbě. Když jsem poprvé slyšel irské loketní dudy, na které hraju, byl to první nástroj, který jsem objevil v 15 letech. Byla to láska na první poslech. Ten zvuk mi připadal exotický a zároveň důvěrně známý. A myslím, že právě o to jde. Nejdřív s hudbou rezonovat. Někdy třeba přes zvuk jazyka ve zpěvu. A pak objevovat i kulturní vrstvy, které s ní souvisejí. V tomhle jsme si s Oskarem blízcí. Beru ho skoro jako mladšího bratra, protože sdílíme vášeň nejen pro hudbu, ale i pro kultury, které s ní přicházejí. V tomto projektu je pro mě zajímavé i to, že používám nástroje, které jinde nevyužívám, například maďarskou citeru, která se dobře propojuje s bračem, ale i norskými hardangerskými houslemi a samozřejmě s hlasy. Skvělé na Enara Navaira je, že všichni čtyři zpíváme a můžeme pracovat s více hlasy. Někdy se tam objevují barvy korzické, sardinské nebo albánské polyfonie, jindy zase zajímavé jazzové akordy nebo téměř bulharské zvukové polohy. To všechno dává té kapele obrovské možnosti, jak instrumentálně, tak vokálně. Zároveň ale nehrajeme tradiční repertoár. Vycházíme z vlastních skladeb. Zatím přináší základní materiál hlavně Oscar. A my jej pak společně rozvíjíme. Organicky zkoumáme jeho možnosti a vytváříme hudbu, která vychází z našich zkušeností, z barev a typických prvků jednotlivých kultur a nástrojů. Snažíme se, aby to všechno přirozeně plynulo, aniž by to sklouzávalo ke klišé nebo povrchnosti. Jde nám o hloubku a intenzitu.
0: I když Enara Navaira hraje autorský repertoár, je tedy přímou inspirací i lidová hudba?
2: Absolutely. I think also the when we talk about the traditional instruments that are involved in this project, we of course.
1: Rozhodně. Myslím, že když mluvíme o tradičních nástrojích, které v tomto projektu používáme, vždycky bereme v úvahu jejich kořeny a ducha té hudby. Je důležité k tradicím jiných zemí, k tradicím, které nejsou naše, přistupovat s určitou pokorou. Vždy tam existuje tenká hranice mezi tím, jestli si z tradiční hudby jen něco půjčíš a přetvoříš po svém. Způsobů, jak to dělat, je dnes na současné folkové scéně spousta. Já se ale snažím vycházet z konkrétních tradičních prvků. Může jít o rytmy, stupnice, ornamentiku, ale také o kontext, kdy se ta hudba hraje, k jakému účelu slouží. To všechno tvoří to, čemu říkám duch. A pro mě je zásadní vycházet právě z těchto prvků. A jen po malých krůčcích se od tradice vzdalovat, aby to spíš rozšiřovalo možnosti těch nástrojů mimo jejich původní kontext. Hodně o tom přemýšlím a často o tom mluvím s hudebníky z těch tradic, ze kterých vycházíme. Rafael zmiňoval třeba maďarskou citeru. Proto rád vedu dialog s maďarskými muzikanty, protože i oni mají vlastní současnou scénu. Snažím se tak doladit jejich pohled na to, jak rozvíjet možnosti těch nástrojů. Stejně tak u norských hardangerských houslí, kde dnes řada hudebníků, například Erlend Apneset, velmi hluboce experimentuje s tímto tradičním nástrojem. Nechat se inspirovat lidmi, kteří znají původní zdroj lépe než ty sám, je podle mě zásadní. Má smysl to s nimi nejdřív konfrontovat a doladit, než se do toho pustíš sám a přeneseš to do nahrávek nebo ucelených projektů. Dává to celé větší pevnost a hlubší význam. Dá se tedy říct, že u nástrojů, které používáme, více méně známe jejich původní kontext, zvuk i způsob hry.
0: Hovořil Oscar Berten. My si teď připomeneme jeho duo s faerským kytaristou Ragnarem Finsonem, Raske Drenge.

0: Oscar Berten je sice belgický houslista, ale dlouhá léta strávil na skandinávské hudební scéně. Zajímalo mě, jestli vnímá styčné body mezi severskou a belgickou lidovou hudbou.
1: That's a very good question.
2: To je velmi dobrá otázka. Upřímně řečeno, s belgickou hudbou nejsem až tak obeznámený, protože už v poměrně mladém věku mě pohltila skandinávská hudba. Když přemýšlím o folku, většinou si představím hudbu z jiných zemí. Někdy trochu závidím muzikantům, kteří mají silný vztah ke své vlastní tradiční hudbě. To já vlastně nemám. Vždycky jsem se díval spíš jinam, takže na tuhle otázku nedokážu úplně přesně odpovědět. Vím, že ve Flandrech je silná balfolk scéna, ale nedokážu o ní říct nic moc konkrétního. Jak to vidíš ty? Měl jsem to podobně jako Oscar, ale během své kariéry jsem se přece jen dostal víc do kontaktu s belgickou folkovou scénou, třeba ve skupině Griff. A také jsem se věnoval starým vlámským a valonským písním, včetně projektů, kde se zpívalo v dialektech. A myslím, že právě tady vzniká určitá spojnice s Enara Navajra. Máme sice písně, ale pak jsme řešili, v jakém jazyce je zpívat. Anglicky? To jsme nechtěli. Spíš nás zajímaly samotné zvuky. Uvažovali jsme, jestli si nevytvořit nějaký vlastní zvukový jazyk. A pak mě napadlo, že bychom si mohli pohrát s dialekty z našeho regionu, tedy z oblastí Antwerp a jejich okolí. Tak vznikly vlastní nebo upravené texty zpívané v dialektu. Je to zajímavé, protože když to někomu zaspíváš, ani lidé z našeho regionu tomu často nerozumějí, pokud neznají význam. Ten tam je, ale musíš ho znát. Někdy je pak na koncertě zábavné sledovat, jak si dva městští pastýři z Antwerp mezi sebou povídají. I když ve městě žádné ovce ani krávy nejsou. A zpívají si třeba o krmení jehňat. A někteří posluchači najednou začnou chápat, o čem to je. Pro nás je to zábavné, ale zároveň je hezké pracovat s texty, které mají význam, a přitom zkoumat zvukové kvality vlastních dialektů. Hledal jsem také texty ve staré vlámštině, opravdu hodně staré, z dochovaných fragmentů z 8. století. Dá se dokonce pochybovat, jestli je to ještě vůbec vlámština, protože je velmi blízká staré angličtině a staré němčině. Jsou to třeba krásné texty, například Zaklínadlo na uzdravení koní. Pro mě je zajímavé, že jde o velmi starou podobu našeho jazyka, ale zní velmi exoticky, skoro až skandinávsky. A právě tady vzniká spojení mezi starou vlámštinou a severskými prvky, které do projektu přináší Oscar. Třeba skrze hardangerské housle a způsob hry.
0: Když tedy například Rafael do kapely přinese maďarský nebo balkánský nástroj, jde pouze o zvuk toho nástroje, nebo se tam rovnou dostanou i prvky lidové hudby toho regionu?
2: Zkoumám především samotné zvukové možnosti těch nástrojů, protože zatím nehrajeme maďarské melodie. Nemám ani nijak silnou vazbu na maďarskou tradiční hudbu. Snad kromě některých rytmů nebo herních technik, ale jinak ne. Skladby, které zatím máme, včetně té, kterou jsme zveřejnili na YouTube, jsou opravdu naše vlastní. Ta píseň, která tam zaznívá, je o řece, která se jmenuje Dejle, ale my používáme její staré vlámské jméno Fila. To je vlastně její význam. Celá skladba funguje jako zvuková krajina, která zachycuje krásu toho místa ve Flandrech, kde ta řeka protéká s poli a lesy kolem.
0: protože oba mý hosté jsou aktivní v řadě projektů, zeptám se na závěr pořadu, čemu se vedle Enara Navajra momentálně věnují. Nejprve má slovo Oscar.
1: Currently I'm mostly active with my trio called Alterne.
2: V současnosti jsem nejvíc aktivní ve skupině Alterne. Je to trio, ve kterém hraje dánská folková zpěvačka Ida Marie Jessen a třetí členkou je Majmu Jegeda z Estonska. Všichni tři jsme studovali na Sibeliově akademii v Helsinkách, jednak na oddělení globální hudby, jednak na katedře lidové hudby, přičemž obě tato oddělení sídlila ve stejné budově, dokonce na stejném patře. Takže bylo jen otázkou času, kdy se potkáme. Ida psala písně už řadu let, ale hledala ideální obsazení. Podobně jako u Enara Navajra šlo o hledání správných barev, nástrojů a celkové instrumentace pro její hudbu. Nakonec nás tak trochu v uvozovkách vtáhla do svého projektu a začali jsme její písně společně hrát, komponovat a aranžovat. První album vyšlo asi před 2 lety. Je to skvělý projekt, ve kterém mě osobně baví právě to spoluvytváření. Když někdo projekt vede, můžu se víc soustředit na to, co do něj přináším. Například zvuk hardangerských houslí, ale i klasických houslí, kytary nebo zpěvu v dánštině, což je teď můj třetí jazyk. V tomhle směru mě to hodně posouvá. Hudebně to má blíž k písničkářství, ale pořád s akustickými nástroji. Teď pracujeme na druhém albu a snažíme se posouvat možnosti téhle instrumentace dál. Hledáme nové zvukové polohy a další směry, které bychom mohli prozkoumat. Je to vlastně neustálý tvůrčí proces, další můj mezikulturní hudební projekt.
1: Again an intercultural musical project of mine.
0: Z prvního alba skupiny Alterne si poslechneme jednu ukázku.

0: A čím hudebně žije Rafael de Kock?
1: So this is a Balsam, the project Balsam of Zefiro Torna.
2: Je to projekt Balsam skupiny Zefiro Torna. To je belgický soubor, který původně vycházel z barokní hudby, ale jeho umělecký vedoucí Jürgen de Brain rád zkoumá i další směry, včetně elektronické hudby a podobně. V projektu Balsam se ale pohybujeme spíš na pomezí world music a jazzu. Písně, které hrajeme, se všechny vztahují k rostlinám a stromům. Třeba růže jako symbol lásky, některé jedovaté rostliny, jako třeba Yggdrasil ze severské mytologie, strom života. Celá hudba se ale točí kolem těchto motivů. Zefiro Torna navíc spolupracuje s divadlem Laika, což je divadelní soubor zaměřený na v uvozovkách food theater. V jejich představeních se často podává jídlo nebo něco k ochutnání. V Balsamu jsou tři herci vlastně kuchaři, nebo spíš alchymisté. Během představení jsou uprostřed a pomocí různých, jakoby alchymistických postupů připravují nápoje, jídlo nebo něco, co můžete cítit či vnímat jinými smysly. Hudebníci jsou rozmístěni kolem nich do tvaru pěticípé hvězdy, takže to působí trochu jako rituál nebo magie. Hudbou a různými frekvencemi se snaží ovlivňovat to, co tito alchymisté vytváří. Zpěvačka Ellie Arden pak funguje jako jakási velekněžka, která celý proces vede. Začíná to dost tajemně a temně, ale postupně se to promění. Zaznívají živé písně z Portugalska a Řecka a celé to přejde v oslavu. Diváci zažijí něco, co působí na všechny smysly. Hudbu, vizuální stránku, pohyb a hudebníci se pohybují mezi publikem. Hrál jsem s tímto projektem už hodně a je to nesmírně zajímavé, protože se to nikdy neomrzí. Hudba je součástí zvláštního rituálu a lidé odcházejí z představení opravdu s jiným pocitem.
0: Naše poslední ukázka bude pochopitelně z alba Balsam skupiny Zefiro Torna. Mými hosty byli Rafael de Kock a Oscar Berten, belgičtí hudebníci, kteří se sešli v nové kapele Enara Navaira, ale každý z nich má řadu dalších zajímavých projektů. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař, který se těší na vaše ohlasy. O zvuk se staral Šimon Vítek, překlady odpovědí načetl Milan Šoba.

Sobotní 15. hodina a 50. minuta vám přináší pravidelné hudební listování. Pořad, ve kterém se zaměřujeme na novinky z našich webových stránek Hudba Proglas.cz, vás bude provázet následující půl hodinou. Společně projdeme chystané i odvysílané pořady, nová alba a dnes dokonce dvě soutěže. Zaposlouchejte se do vysílání Proglasu, protože právě začínáme. Od mikrofonu zdraví Alena Rubášová. Pořadu Čaj do páté, který budeme vysílat v pondělí 27. července, nás přenese do komunistického Maďarska roku 1986, kde se odehrálo něco nemyslitelného. Legendární britská čtveřice Queen přivezla svou stadionovou megashow na budapeštský NEB stadion. Mistr zvuku a autor pořadu Roman Kabelka vás v tomto vydání hudebního cyklu Čaj do páté provede upraveným záznamem tohoto historického okamžiku. Jako ukázku z tvorby skupiny Queen si teď poslechneme píseň Killer Queen.

Poslouchali jsme píseň Killer Queen z repertoáru skupiny Queen. Pořád Čaj do pátek příležitosti 40. výročí jejich koncertu v Maďarsku připravil náš kolega Roman Kabelka. Pořad můžete poslouchat v pondělí na vlnách Proglasu anebo zpětně na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Festival Maraton hudby Brno nabídne od 6. do 9. srpna pestrou přehlídku world music, jazzu, folku, rocku i dalších žánrů v podání domácích i zahraničních interpretů. V pořadu Slyšte lidé vás dnes v 19 hodin a 15 minut šéf dramaturg festivalu Milan Tesař provede svými osobními tipy na koncerty. Zaposlouchejme se do skladby rezidenčního umělce Nguyena Le s názvem Mother Goddess Red Sky. Hey, no chocolate, Alexa!

Na vlnách Proglasu dozněla skladba umělce Nguyena Le s názvem Mother Goddess Red Sky. Bratrské duo Loimolan Voima patří k nejvýraznějším současným představitelům písňové tvorby v karelštině, ohroženém ugrofinském jazyce příbuzném finštině. Jejich nové album Ilan Pruazněka jsme si představili v raním hudebním kompasu ve středu 22. července. Více informací o něm naleznete na našich webových stránkách. Finské duo tvoří bratři Mika Miša Sáci a Niko Mikula Sáci. Jejichž rodina má kořeny na území, které původně patřilo Finsku a dnes je součástí Ruska. Posláním skupiny je oživovat ohrožený karelský jazyk prostřednictvím nové autorské hudby, která vychází z tradice, ale zní současně a oslovuje i publikum, které karelsky nerozumí. Z nového alba Ilan Pruazněka vybírám skladbu Analindu Zenlendje.

Dozněla skladba Anna Lindusen Lendie v podání bratrského dua Loimolan Voima. Jejich nové album Ilan Pruazněka jsme si představili v ranním hudebním kompasu ve středu. A nastává čas na slíbenou soutěž. Festival Maraton hudby Brno 2026 zahájí ve čtvrtek 6. srpna v Sonocentru koncert sardinského trumpetisty Paola Frézu, kubánského pianisty Omara Sosy a francouzského kytaristy Nguyena Le, který je rezidenčním umělcem festivalu. O dvě vstupenky můžete soutěžit do čtvrtka 30. července. Výherce soutěže budeme losovat z vás, kdo do pravého poledne 30. července odpovíte na tři otázky. Jejich přesné znění a podmínky soutěže naleznete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Do soutěžní nálady by vás mohla dostat skladba Paola Frézu a Omara Sosy s názvem Janela.

just eat up, yeah? Why don't you just eat up, yeah? Why don't you just eat up? To byla skladba Paola Frézu a Omara Sosy s názvem Janela. A je tu hned další soutěž. V rámci World Music scény vystoupí v sobotu 8. srpna na festivalu Maraton hudby Brno slovenská zpěvačka Julia Kozáková, portugalské akordeonové kvarteto Danzas Ocultas a italský hudebník Stefano Saletti se skupinou Banda Icona. O dvě vstupenky můžete soutěžit do pátku 31. července. Výherce soutěže budeme losovat z vás, kdo do pravého poledne odpovíte na tři otázky. Jejich přesné znění a podmínky soutěže naleznete opět na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Z repertoáru Julie Kozákové teď pouštím píseň Loli Rokla.

dozněla romská píseň Loli Rockla v podání Julie Kozákové. Francouzský flétnista a skladatel Jocelyn Méniel vychází z přesvědčení, že hudební tradice všech pěti kontinentů mají společné kořeny a že hudba dokáže překonávat hranice i předsudky. Jeho nové album Les Entremets Migrateurs jsme si představili v hudebním kompasu včera odpoledne. A více informací o něm najdete už teď na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Deska vznikla jako umělecká reakce na fyzické i pomyslné zdi, které dnes rozdělují svět. Dnešní hudební listování se s vámi rozloučí skladbou Takamba. Hudební listování pro vás připravil Josef Javůrek.

Máme 16 hodin a 25 minut. Na Proglasu je s vámi Alena Rubášová v sobotu 25. července. Před námi je odpolední proud písní a zpráv, který v 16 hodin 55 minut vystřídá pořad za 5-5. Jak zacházet s cizím a vlastním hněvem? Na co nás vlastní hněv upozorňuje? Jak jednat s věčně nazlobeným šéfem či šéfovou a jak se nestát rodičem, kterého se děti bojí? V pořadu za 5-5 s Petrem Vizinou se budeme věnovat emoci, na kterou je málo kdo z nás pyšný. Poté se krátce vrátíme zpět do odpoledního proudu. V 17 hodin 55 minut zařadíme myšlenku na den Tamary Suchánkové s názvem Stopy v nás. A od 18. hodiny se s námi můžete pomodlit zpravodajský růženec. Zůstaňte tedy s Proglasem.

0: Poslouchali jsme Marii Rotrovou na nahrávce z roku 1970 a i nadále si v odpoledním proudu budeme hrát písně přelomu 60. a 70. let 20. století. Než pustím tu další, je tady pozvánka na Mezinárodní kytarový festival, který rozezní od 2. do 8. srpna Brno. Kromě koncertů uznávaných kytaristů nabídne také přednášky a kurzy.
1: Program letos je opravdu velmi pestrý, protože je určen nejen pro klasické kytaristy a studenty kytary, ale já si myslím, že je dobré i zatáhnout do toho trošku i všeobecné publikum, aby měli potěšení z té kytarové hry, takže tam zazní koncerty různého druhu. Bude to úvodní noc flamenka, ale zdůrazní pravého autentického flamenka z Andaluzie, které tam je doménou pouze místních cigánů, je to folklor, takže ti budou 2.8. v neděli na Bystřovském dvoře ve 20 hodin. Bude to vynikající kytarista Raul Manola, tam budou tanečník s tanečnicí a ještě zpěvačka, je to opravdu profesionální autentické flamenko prvořadé. Letos máme jenom účinkujících kolem 17 těch solistů, k tomu ještě dalších 5 až 10 pedagogů, kteří navíc budou mi vedle účinkujících vyučovat. Kromě toho porota mezinárodní soutěže, kde bude letos rekordní počet téměř 50 kytaristů z 19 zemí, včetně zámoří. Takže ten festival opravdu se proměnil hodně. Jsou tady přední světové špičky. Jorge Caballero je považován celosvětově za kytaristu číslo 1, se týče obtížnosti skladeb a muzikálnosti ve světě. Ale Nigel North, anglický loutnista, dá se je považován za absolutní špičku loutnistů ve světě. Takhle bych mohl pokračovat dál.
0: Sdělil Proglasu Vladislav Bláha, ředitel Mezinárodního kytarového festivalu Brno, který začíná 2. srpna.

0: Tak to byla americká skupina The Mamas and the Papas a nahrávka z roku 1965. Skautské jamboree se letos bude konat v Maďarsku. Od 1. do 8. srpna se nedaleko Budapešti sejde zhruba 750 mladých skautů ve věku od 14 do 18 let.
1: Pro ty mladé skauty a skautky, kteří na tu akci jezdí, tak to je první takováhle velká mezinárodní akce často. Ta akce je určená pro účastníky ve věku 14 až 17 let a je to pro ně vždycky nezapomenutelný zážitek, hlavně díky tomu, že ta akce je přístupná. Proti třeba celosvětovému skautskému jamboree, které se koná jednou za 4 roky, které je výrazně dražší než ta naše regionálnější středoevropská akce. A tyhle ty zážitky nejen s těmi svých vrstevníky z České republiky, ale hlavně s těmi mezinárodními, tak je to jako pro ně super a pak těhletí lidi, kteří navštíví to středoevropské jamboree, se pak stávají aktivními skauty a pak vyráží na další zahraniční akce.
0: Říká vedoucí české výpravy Martin Sedmera a dodává, co vše jeho role obnáší.
1: Pro nás je to hlavně koordinace té české výpravy, ta má asi 370 členů, z nich 300 jsou v účastnické roli a 70 z nich jsou dobrovolníci, kteří budou jako realizátoři té akce, budou nabrýfování organizátory na to, co mají dělat, budou to rozličné role, ať od realizace programu po úklid areálu a my musíme tyhle těm lidem předávat informace od organizátorů. Náš největší úkol byla registrace, to znamená vybrat těch 30 skupin, tedy 300 účastníků, kteří s námi pojedou, a potom jim postupně předávat informace, připravit je na tu akci samotnou, aby věděli, co a jak se bude dít, a zároveň předávat organizátorům informace a dotazy od těch našich účastníků.

0: Klaunovu zpověď zpíval na Proglasu Petr Novák. Na svatého Vavřince, tedy v pondělí 10. srpna, můžete putovat na Sněžku, a to s vrchlabskou farností. Tradice těchto poutí sahá až do 17. století, hovoří děkan z Vrchlabí, pater Jiří Šlégr.
1: Zveme zájemce na pouť na Sněžku. Na Sněžce je mše svatá ve 12 hodin v poledne. My vycházíme ze Špindrova mlýna od kostela svatého Petra v 7.30, je to asi 10 kilometrů, ale aby jsme to měli na pohodu, tak to krásně stíháme. Cestou se modlíme ružené, také tam často přichází lidé z různých koutů země, aby se šli pomodlit nahoru ke svatému Vavřincovi, protože to je patron Krkonoš. Je to zároveň tady patron i naší farnosti vrchlabské, která tu pořádá. Letos bude nahoře na Sněžce na té mše svaté přítomný světící biskup Prokop Brož a potom ještě generální vikář Jan Paseka a vždycky tam bývají i biskupové a účastníci z polské strany a také i z Německa nebo z jiných zemí. Kdyby se vydali k nám do Krkonoš a neměli kde přespat, tak je možné využít ubytování na faře ve Špindrově mlýně ve středisku Elion. Tam se můžete domluvit, pokud ještě bude volno, zatím tam nějaké místečko je. Mně se líbí taková definice poutníka, že poutník je ten, který se modlí nohama. Tak pojďte a pomodleme se společně tímto způsobem. Zveme vás a těším se na setkání.

0: Poslouchali jsme Michala Prokopa a kapelu Framus Five na nahrávce z roku 1971. Středočeská diakonie Českobratrské církve evangelické otevřela takzvaný nový domov v Čáslavi. Pomůže klientům, kteří by se sami těžko integrovali do společnosti. V budově někdejšího učitelského ústavu působil třeba i autor pohádky Broučci, duchovní Jan Karafiát.
1: Ono se jedná o zapsanou památku, takže to výrazně promlouvalo do té rekonstrukce, protože bylo potřeba sladit potřeby budoucích uživatelů, hasičských pravidel, památkářů a té stavby jako takové. Protože se jednalo o rekonstrukci, takže to bylo poměrně náročné. Ta rekonstrukce je hotová, dokončená, máme za sebou úspěšně kolaudaci, máme tu budovu zanesenou do registru poskytovatelů sociálních služeb, takže jsme připraveni poskytovat službu jako takovou. Nicméně v okolí, například ještě zahrada, bude vyžadovat nějaký čas, než se nám ji podaří vrátit úplně do původního stavu, protože tam všude byla technika, takže ta zahrada potřebuje svůj čas daný přírodou. Je to zase rozšíření možnosti nabídky služeb uživatelům, lidem s mentálním postižením, lidem, kteří velmi těžko hledají služby tohoto typu, protože jich je prostě obecně nedostatek a do běžné společnosti se hůře dostávají, nebo je to pro ně náročné, takže tady mají zajištěnou podporu a může být ten přechod třeba z rodiny do toho samostatného dospělého života být pro ně tímto způsobem výrazně jednodušší.
0: Přiblížil Proglasu Petr Dvořák, ředitel diakonie Českobratrské církve evangelické střediska Střední Čechy. Nový domov v Čáslavi poslouží 6 klientům zejména s mentálním postižením. Více informací, včetně možnosti podpory, je na webu diakonie. A teď Pavel Bobek, O Ruby, nechtěj mi lásku brát.
2: Mám naději, že uslyšíš mě.

kamu nebrání. Já tuším, že jsi hezká, jak bývala stolikrát. Oru. Chtěj mi lásku brát. Já nevymyslel válku, to jen prstem někdo kýv.

chci na blízku tě mít. Je zázračné to vědomí, že ještě vůbec bdím. Že tím, co je muž, ženě, nemohu ti být, ruby já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. O ruby, nechtěj mi lásku brát.

0: Na Proglasu dospívala Hana Hegerová. Výstava klobouků, jejichž majiteli byli představitelé našich předních šlechtických rodů, probíhá v prostorách zámku v Kunině na Novojičínsku. O záchranu těchto unikátních exponátů se v minulosti zasloužilo především Muzeum Novojičínska. Až do roku 1989 však nebyla možnost klobouky vystavit.
1: Na zámku uvidíte kolem 150 pokrývek hlav rodin, které velice důvěrně známe z populárního seriálu Modrá krev, takže zde uvidíme klobouky nejen rodiny Kinských, ale také třeba Šternberků, Žerotínů, Metternichů, Waldsteinů. Nejvíce jsme pyšní na klobouky slavné rodiny Harachů, neboť byli to Harachové, kteří postavili náš kunínský zámek a tyto klobouky pocházejí ze zámku ve Velkém Meziříčí.
0: Upřesnil na Proglasu kastelán kunínského zámku Jaroslav Zezulčík. Výstava potrvá do konce října.

0: Za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
2: Politici, vlády, nadřízení, naši vlastní partneři, děti nebo rodiče, ti všichni nás dovedou nahněvat, lidově řečeno naštvat. Hněv je běžná emoce, existuje i spravedlivý hněv. V Bibli najdeme hněvivého krále Saula, rozhněvá se někdy dokonce i samotný Hospodin. Pokud se hněváte, nehřešte, slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místa ďáblu, vyzývá apoštol Pavel církev v Efezu. Co si počít s naštvaností? Jak zvládnout vlastní hněv a taky naštvanost těch druhých? Je za 5-5. U stejnojmenného pořadu vás po letních prázdninách vítá Petr Vizina. Nabídnu vám hněv, tedy ne svůj vlastní, ale v pohledu dvou poučených a zkušených hostů. Prvním z nich je individuální a skupinový terapeut a taky teolog Pavel Raus. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
2: Pavle, jak rozumíš tomu biblickému hněvejte se a nehřešte? Co to znamená?
3: Je to velmi zajímavý verš, protože pokud se podíváme na to, co říká, tak ten verš říká, že je možné se hněvat a přitom hřešit, je ale také možné se hněvat a přitom nehřešit. A domnívám se, že mnoho z nás intuitivně hněv považujeme za negativní emoci a soustředíme se na tu levou stránku a naším závěrem z toho je nehněvat se. Cílem je nehněvat se a žít dobrý život, znamená žít život bez hněvu. Tenhle verš ale vůbec tohle neříká. Tenhle verš říká, máme se soustředit na tu pravou stránku. Když se hněváme, tak se máme soustředit na to, abychom nehřešili. Cokoliv to znamená.
2: Čili ten hněv, nebo alespoň apoštol Pavel si to takhle myslí, že ten hněv je akceptovatelná lidská emoce, že hněv sám o sobě zas tolik neznamená, je to tak?
3: Myslím, že se to tak dá říct a já tomu rozumím tak, že každá emoce něco říká. A my máme docela závažný úkol, protože my potřebujeme rozkódovat, co ta emoce

0: toho, abychom pokračovali dál, abychom se dostali k tomu, co ta emoce říká.
1: Já tě tedy vezmu za slovo, ty říkáš, hněv je jenom projev něčeho důležitějšího, je důležité zkoumat to, co ten hněv říká. Podle tvých zkušeností, co hněv většinou říká? Jak se stane, že si člověk najednou uvědomí, teď já jsem vlastně naštvaný, já se hrozně zlobím. Jak se to stane? Co bývají ty příčiny?
0: To samozřejmě může být komplikované, protože my lidé jsme komplikovaní, taky ty příčiny jsou komplikované a hněv je taková zvláštní emoce, protože hněv v jádru znamená, že se musí něco změnit. A existuje oprávněný hněv, hněv budeme prožívat, když se někdo dotkne naší důstojnosti, když nějakým způsobem naruší naši hodnotu, protože my jsme stvořeni k Božímu obrazu a víme, že máme důstojnost, proto budeme prožívat hněv. A hněv znamená, že došlo k nespravedlnosti. Hmm. A to je v těchto dvou případech, to je oprávněná emoce a je úplně v pořádku, že prožíváme hněv. Už proto, co jsi zmínil, Bůh prožívá hněv.
1: Hmm. Pavle, kde...
0: Hněv ale...
1: Promiň, také... pokračuj.
0: Hněv je ale také komplikovaný v tom, že hněv nemusí být takhle přímočarý a hněv můžeme užít jako nástroj. Hněv je neskutečně účinný nástroj ve vztazích, protože udrží druhé lidi odstupu od nás a také hněv může nahradit naše autentické emoce a my můžeme vyprodukovat hněv, protože hněv nás zmocní, hněv nám dodá sílu. Pokud se vnitřně cítíme slabí, když se rozlobíme a vyprodukujeme neautentický hněv, tak najednou se cítíme silní.
1: Hmm. Pavle, a já si představuju to, co říkáš, že hněv může být takovým nástrojem, jak lidi ovládat. Když máš třeba šéfa, který pořád vypadá tak trochu jako naštvaný a ty vlastně nevíš, co ho štve, tak lidi už si dávají větší pozor a jsou takový přikrčení a trošičku jako by se obávali, aby ho ještě víc nenaštvali. Je to tohle?
0: Hněv, samozřejmě. Hněv je velmi účinný nástroj a ono se tomu odborně říká instrumentální funkce emocí, protože emoce můžou být užity jako instrumenty, jako nástroje a to nejsou autentické emoce. Hmm. V tom je problém, protože tyhle emoce neřešíme tím, že je vyjadřujeme, tím, že je projevíme. Ale emoce jsou úžasný nástroj manipulace a to není jenom hněv. To může být například bezmoc, to můžou být slzy, které vyprodukujeme, to může být smutek, který nám pomůže k tomu, aby lidé udělali to, co chceme, aby udělali.
1: Třeba víš o manipulaci, to znamená, manipulací označujeme takovou naši tendenci druhého dostat tam, kam já chci, pomocí prostředků, které nejsou úplně fair. To znamená, když já budu působit jako nahněvaný člověk, tak ten druhý se lekne a tím spíš udělá, co já chci, je to tak?
0: Přesně tak, udělá, co já chci, anebo lidi držím v úctivém odstupu. Lidé se nechtějí přiblížit člověku, který je neustále negativní, rozlobený, cítí z něj napětí, hněv. A to je velmi účinný nástroj, protože to je dobrý obranný prostředek.
1: Hmm. Ty jsi vlastně řekl, že hněv sám o sobě, když je autentický, tak je něčím, za co se člověk nemusí stydět a co není v tom křesťanském pojetí hřích, ale potom existuje jakési vzdání hněvu nebo hněv jako prostředek, jak druhé ovládat, tak pojďme nejdřív k tomu prvnímu, k tomu autentickému, k té opravdové naštvanosti, dotčenosti. Kdy jsi naposledy setkal třeba u sebe nebo u svého blízkého okolí s hněvem, který byl oprávněný, že jsi řekl, no dobře, tak já jsem naštvaný, ale mám k tomu důvod.
0: Je to určitě v okamžiku, kdy došlo k nespravedlnosti, nebo kdy někomu bylo ubližováno a já si vzpomínám na jednoho člověka, který vlastně teďka prochází složitou situací a to, jak mi alespoň on popisoval problémy ve svém manželství, bylo to, že jeho žena s ním nejednala s úctou. Jednala s ním způsobem, který ho nerespektoval. To, co pro mě bylo překvapivé, on neprožíval hněv. On prožíval úzkost. A to, čím jsme se museli propracovat, bylo

0: to, že proč prožíval úzkost, když já bych si představoval a já bych asi prožíval hněv. On potom vlastně zjistil, že on se tolik bojí té svojí ženy a cítí se natolik slabší, alespoň v té verbální oblasti, že on už raději prožívá úzkost, která zase není autentická, ale je to jeho dobrá obrana, protože ho drží zpátky v tom, aby v tom vztahu jednal opatrně. Takže ten oprávněný autentický hněv je na místě v okamžiku, kdy prožíváme úzkost, kdy prožíváme to, že někdo někomu ublížil, nebo nám bylo ublíženo, nebo někdo narušil naši důstojnost. Ještě jedna poznámka se mi zdá důležitá. Je to tak, jak to zní paradoxně a neuvěřitelně. Hněv je vlastně zranitelná emoce. Skutečný autentický hněv je zranitelná emoce, protože kdybychom ho odhalili, tak se stáváme zranitelnými, protože druhým ukazujeme, že mají moc nad námi v tom, že se můžou dotknout naší důstojnosti. A proto my raději volíme tu formu neautentickou, kdy hněv nám umožní ty lidi držet odstupu od nás.
1: Promiň, to znamená, proto se říká takové to lidové, podívej, ty mě nemůžeš naštvat. To je ten důvod, proč to říkáme.
0: Přesně tak, přesně tak. A nebo naopak se rozlobíme a ty lidi spucujeme, přestože uvnitř ve skutečnosti se cítíme nejistí nebo ohrožení nebo prožíváme úzkost.
1: Já se vrátím k tomu příkladu z manželství. Tam je vidět, že něco jako genderová vyváženost a spravedlnost je prostě je oboustranná věc. Tady mluvil jsi o manželovi, který se bojí vlastně vyjádřit svůj hněv a zakázal si to. Je to, Pavle, spojený s tím, že pro křesťany obecně hněv je něco, co se stydíme, co se k nám takzvaně nehodí, že máme rádi tu vlídnou tvář a pořád mluvíme o té boží lásce, o tom milosrdenství a tak dál. Máme nějaké taktiky, jak ten hněv maskovat?
0: Zcela určitě pro lidi v křesťanském prostředí hněv není úplně vítaná emoce a projevovat hněv není úplně znakem nějaké duchovnosti a nějaké solidnosti. A proto se domnívám, že my jsme ve velkém nebezpečí velmi zkratkovitě řešit situace, kdy prožíváme hněv, protože ten hněv prostě potlačíme. A jsme tak trochu alespoň vytvářená taková představa, že ten hněv s ním správně naložit znamená ho potlačit. To ale vůbec není to, co Bible říká. To, co vůbec není to, jak Bůh zachází se svým hněvem.
1: A jak se dá hněv, jaké jsou podle tvých zkušeností ty taktiky, jak se dá maskovat hněv, jak ty poznáš, že ten člověk je vlastně naštvaný uvnitř, ale maskuje to něčím?
0: Pozná se to snadno, když se podíváme do očí. Samozřejmě my můžeme vyprodukovat chování, které je vlídné, milé, dokážeme se usmívat, přestože v nás bublá hněv. Ale myslím si, že to, kde je to velmi těžké skrýt, je v očích. A proto lidé, kteří jsou schopni vnímat druhého jako celek, většinou cítí, že něco tady nehraje a cítí, že tady je nějaký rozpor a že to vlídné chování vlastně je neautentické. A zase, to si plně neuvědomujeme, ale takový člověk odpuzuje druhé, protože s takovým člověkem nechceme být v blízkosti, protože cítíme, že to není skutečná blízkost.
1: No a teď, co by si dělal, kdybys byl, řekněme, třeba podřízeným, což myslím, že ty nejseš, ale kdybys měl šéfa, u kterého to vidí, že je vlastně naštvaný z nějakého důvodu nebo úzkostný, a že to prostředí je kvůli tomu takové manipulativní, že se tak jako věci nevyslovují, že se tak jako tuší jenom, že je tady hlavní úkol vlastně toho nadřízeného šéfa nebo šéfovou nenaštvat. Tak jakou já můžu zvolit strategii?
0: To není tak řídký případ. Domnívám se, že mnozí zápasíme se šéfem, který alespoň neví, jak dobře vyjadřovat své emoce, nebo ani neví, jaké má skutečně emoce, nebo nevede úplně zdravě svůj tým. A pro mě největším úkolem v téhle situaci je dostat se k němu jako k člověku. Aby se to mohlo stát, já musím nejdřív zvládnout to, jaký efekt má jeho chování na mě, na mé emoce. Já musím nejdřív zvládnout své emoce a uvědomit si, že jsem vlastně zklamaný ze svého šéfa, nebo často jsem rozlobený, protože nejde věci řešit a nejde věci dořešit, nebo nemůžu říct svůj názor svobodně, a proto se musím hodně kontrolovat a proto já sám zápasím s pocity strachu a nejistoty. Ale domnívám se, že každý máme prostředky k tomu, abychom se k druhému dostali jako k člověku. A to, co tím myslím, je, pravděpodobně jsou situace, kdy si to vůbec nemůžu dovolit, kdy ten člověk takhle jedná, ale vždycky je okamžik slabosti. Vždycky je okamžik, kdy ten člověk najednou si udělá kávu a teď si sedneme a on řekne určitý náznak něčeho, co je pravdivé, co je autentické.
1: Vypadne z role trošku.
0: Vypadne z role trošku a to se stane určitě, protože jsme lidské bytosti, to se nemůže nestat. A to je ta chvíle, kdy já mám šanci možná to zaznamenat a dovolit mu, aby se i on přiblížil ke mně. To neznamená, že to hnedka udělá. Většinou ten zápas o to, abychom se dostali k druhému člověku, trvá mnohem déle, je to mnohem více takových situací, ale mně přijde, že je vlastně hrozná škoda, když takovému člověku nenajdeme cestu v okamžicích, kdy by to bylo možné.
1: Pavle, ale to mluvíš o tom, a to se vrací k tomu biblickému verši, nedávejte místa ďáblu, ať slunce nezapadá nad vaším hněvem, pokud se hněváte, nehřešte. Ty vlastně mluvíš o tom, že já nad tím člověkem v první řadě nesmím takzvaně zlomit hůl, nesmím ho odepsat, nesmím být na něj naštvaný natolik, že vlastně ho nechci ani vidět, natož pak, abych čekal na nějakou chvíli, kdy on vypadne z role, je to tak?
0: Přesně tak, ale domnívám se, že to začíná i tím, že já nesmím sebe odepsat, protože já musím sobě dovolit to, abych já si plně uvědomoval, jaký efekt má jeho chování na mě. To je to, co můžu ovládat. Já nemůžu změnit toho člověka, nemůžu změnit jeho jednání, ale můžu si uvědomit, jaký efekt má to jednání na mě. A je tam ještě jedno tajemství, samozřejmě ve mně to může vyvolat silné emoce a ty věci můžou být komplikované, protože u mě to může spustit určitou moji skrytou reakci na trauma, které já nesu svým životem. Nemusí se to nezbytně stát, ale já mám šanci také, protože v tom vztahu se šéfem jsem delší dobu, já mám možnost si začít uvědomovat, že také, ale vlastně prožívám smutek a soucit. A to jsou pozitivní emoce, které mě umožní toho šéfa vidět jako člověka.
1: S terapeutem a teologem Pavlem Rausem se v pořadu Za 5-5 bavíme o hněvu, o takové běžné lidské emoci, která ale zase není tak běžná v našem prostředí. Konec konců, Pavlem, napadá mě, že žádný portrét světce, muže či ženy víry, není vymalován tak, aby ten člověk vypadal naštvaně, je to tak? To je prostě, zdá se, že to se prostě nechává doma, to se nenosí do společnosti.
0: Na jednu stranu ano, a jistě baroko tím vyniká takovým tím pohledem očima obrácenýma nahoru. Samozřejmě to je odraz té doby a je to porozumění té doby, tomu, co znamená být svatý. Na druhou stranu, každý světec je lidská bytost a každý světec procházel různými situacemi, které prostě nemohly nevyvolat hněv a nebylo by v pořádku, kdyby nevyvolali hněv. Takže skutečná svatost je svatost, která zahrnuje i tuhletu emoci hněvu.
1: Pavle, já jsem zmínil, my jsme se bavili o pracovním prostředí, ale já jsem zmínil, že jsi taky párový terapeut nebo individuální. Bavili jsme se o naštvané šéfové nebo šéfovi. Pojďme pokročit dál. Pojďme trošku blíž k tělu. Pojďme k naštvanému otci nebo k představě naštvaného Boha. Máš ty nějakou zkušenost, co hněv v rodině působí? Nevyjádřený třeba hněv? Nebo neschopný?
0: Je to velmi zvláštní a domnívám se, že mnoho lidí si to neuvědomuje, ale hněv v rodině může být nesmírně destruktivní, obzvláště v roli otce, hněv u mužů. Já řeknu takový příklad. Vzpomínám si na jednoho přítele, který mě vyprávěl, že jel se svojí už dospělou dcerou, jel autem, ona seděla na zadním sedadle, on řídil a teď ho předjel takový ten řidič agresivní a udělal BMW, takový docela neslušný, řidičsky neslušný krok. A on se rozčilil, on se rozlobil a začal, užil několik takových docela neopakovatelných výrazů. A jak se takhle rozčiloval, tak se podíval do zpětného zrcátka a zjistil, že jeho dcera na zadním sedadle pláče. A říká jí, proč pláčeš? Já jsem se nezlobil na tebe. A ona mu řekla takovou větu, ona mu řekla, táto, já se celý život bojím tvého hněvu. Domnívám se, že mnoho mužů si vůbec neuvědomuje, jak destruktivní je jejich hněv. A ten hněv mohou vyjadřovat a ten hněv můžou potlačovat, ale jejich blízcí o jejich hněvu přesně vědí. Přesně vědí, že tam je hněv. To, v čem je to destruktivní, je samozřejmě jednak to, že dítě si to obrátí proti sobě. Dítě si to vysvětlí tak, odpověď, kterou si dá, je, já jsem špatný člověk, protože táta se na mě zlobí. Já jsem musel udělat něco špatného. Ale to druhé je, že ten hněv neumožní blízkost, která je náplní práce v blízkých vztazích. Ten hněv drží druhé zase v odstupu ode mě a nedovolím, aby se přiblížili, když mě potřebují. Když potřebují, abych je objal, abych je utišil, abych jim řekl, že tu pětku ve škole si opraví a že jsem si jistý, že udělali všechno, co mohli a je to v pořádku a já mám porozumění pro to, že život takový prostě je a určitě stojím za nimi a vím, že si to opraví.
1: No a já se vrátím k tomu, co jsi říkal na počátku, že hněv je příznak, že to je symptom lékařským slovníkem, že on odkazuje k něčemu hlubšímu, tak my jsme tady dva chlapy středního věku, tak co když se stane, že se v tom poznám, že najednou si řeknu, no jo, tak já jsem vlastně takovejhle táta. Sršatej, který si moc lidi nepustí k tělu, protože někde uvnitř ve mně je hněv. Tak když si teda vemu vážně, to říká, že ten hněv je jenom symptom, že to jenom odkazuje k něčemu, tak jak jednat dál? Co s tím, jak s tím nějak naložit, aby to nebylo tak destruktivní, jak říkáš?
0: V okamžiku, kdy si tohle řeknu, tak jsem ušel ohromný kus cesty, protože jsem si připustil, že můj hněv je problém. A připustil jsem si, že ve mně hněv je. Paradoxně, ne vždycky, já jsem ten, kdo je první, kdo si uvědomuje můj hněv. Paradoxně velmi často ten impuls přijde od nejbližších lidí nebo od přátel. Ale už to, že si to připustím, hrozně moc znamená a je to... Já skoro bych řekl, že to je ne celá cesta, ale je to ten nejtěžší úsek cesty. Pokud si to takhle připustím a vidím, že s tím potřebuju něco dělat, znamená to, že tam je také druhá emoce. Je tam něco, co je protiváhou toho hněvu. Je tam soucit, je tam láska. Je tam tužba po tom, aby druzí věděli, že je mám rád. A to je něco, na čem se dá stavět. Dneska existuje taková teorie v odborné psychologii, náhrada emoce, ne emoce zastavit, protože to nedokážeme. Říct si, že nebudu prožívat takovou emoci, vůli nebo rozumem, když se nám nezdá logická, to není v naší moci, ale my si můžeme uvědomit, že vedle toho je protipol, je vedle toho je jiná emoce, která tam je také přítomná. A paradoxně my jsme schopni prožívat nenávist a také lásku. A to, že si uvědomím ten protipol, to, že si uvědomím, že tam je láska, tak to je něco, co můžu rozvíjet. A ta druhá část je samozřejmě to, že já musím začít hledat, odkud se ten hněv bere. Ten hněv velmi pravděpodobně, pokud je neúměrný určitým situacím přítomnosti, souvisí s mojí minulostí. A je to něco, co já nesu ze své minulosti, a vnáším to do vztahů, které mám v současné době.
1: To jsou ty případy, kdy člověk takzvaně hnedka vystartuje, kdy prostě stačí malinká záminka a on vybuchne jako papiňák.
0: Například. A hlavně je to vždycky emoce, která neodpovídá svou intenzitou tomu, co prožívám v přítomnosti.
1: Je neadekvátní.
0: Emoce vždycky jsou důležité. Je neadekvátní, přesně tak. U emoce musíme vždycky sledovat dvě věci. Jaká ta emoce je, co je ta emoce, a druhá intenzita. A ta intenzita vypovídá o tom, jestli je tam něco, co vnáším do současné situace, co je vlastně o mně, o mé minulosti a co vzniklo v minulosti, a protože to vzniklo v minulosti a to musím řešit v minulosti, ne v přítomném stavu.
1: Jakou roli tady hraje temperament? Já dovedu si představit, že někdo řekne, no já už jsem prostě takovej vznětlivej, takovej jako hnedka vybuchnu, ale hnedka potom taky brzo utichnu, je to jak se sopkou, je to výbuch, ale hnedka lehne popel a zase je tichá krajina. Tak co bys na to řekl?
0: Temperament v tom hraje roli, samozřejmě, ale temperament je spíše o tom, v jakém spektru se pohybují projevy mého hněvu. Já bych dokonce přidal to, že nejen temperament, ale kultura, ve které žiju. Protože v každé kultuře je jiná úroveň hněvu přiměřená nebo vyjadřuje se jiným způsobem. A i to je něco, co má své místo, co je také důležité zároveň. Ale to není celá odpověď, protože v každé kultuře u člověka s jakýmkoliv temperamentem prostě je hněv, který je nepřiměřený, který ubližuje a který je destruktivní. Hmm.
1: Pavle, pojďme teď ještě, postoupíme ještě o příčku dál. Bavili jsme se o hněvu v práci, o hněvu v rodině. Teď já využiju tvoji kompetenci teologicky vzdělaného člověka. Jak náš hněv ovlivňuje to, jak si představujeme Boha, jak pakliže jsme třeba kazatelé nebo lidi, kteří nějakým způsobem aktivně působí v náboženské oblasti, jak se to promítá, to, že sice hněv se nesmí vyjadřovat, protože to není úplně něco, čím by se člověk chlubil, ale zároveň někde nám to uniká, ať už je to v agresivní rétorice nebo v nějakých představách o Bohu. Máš tímhle tím nějakou zkušenost?
0: Já bych to přeci jenom rozdělil na dvě části. Jednou z nich je hněv vůči společenství, vůči lidem, řekněme duchovním osobnostem, a naše křesťanské vztahy jsou stejně komplikované jako nekřesťanské vztahy. My nejsme zas o tolik lepší a je dobré si uvědomit, že křesťanské vztahy prochází stejnými procesy jako jakýkoliv jiný vztah. Takže tam mohlo dojít k ublížení, můžu mít špatnou motivaci, proč těm lidem sloužím, proč se chovám vlídně, ale ve skutečnosti ten motiv je zcela falešný, proč to dělám, a to je něco, co potřebuje uzdravit. Druhou částí je hněv vůči Bohu. A myslím si, že tak nějak intuitivně asi každý člověk má aspoň mírné zábrany projevit hněv vůči Bohu, protože Bůh je autorita a přeci jenom to je něco, co se nemá. Myslím si, že tyhle zábrany musíme přeci jenom trošku položit na oltář Bible, a znova, to není to, co čteme v Bibli. Jsou žalmy, kde ten autor žalmu vyjadřuje skutečnou frustraci ve vztahu s Bohem. Má pocit, že ho Bůh opustil. Má pocit, že už nechce žít, že už chce skončit svůj život. To jsou docela silné výrazy a silný popis toho, že prožívá negativní emoce vůči Bohu. To, co je fascinující, má to místo v Biblii. Myslím, že to znamená, že Bůh unese naše emoce. Dokonce pro uzdravení našich emocí je určitá míra, kde se naše emoce můžou uzdravit ve vztahu s lidmi, ale je určitá meza, kterou se musí uzdravit už ve vztahu s Bohem. A proto my musíme vědět a musíme budovat přesvědčení, Bůh zvládne moje emoce. Možná dokonce já je nezvládám, ale Bůh zvládne moje emoce. A já se domnívám, že je na místě vyjádřit jakékoliv emoce za předpokladu, že nepřekročíme určitou mez úcty a důstojnosti, to nazývá jako bázeň před Bohem, nesmíme překročit určitou mez, ale pokud tuhle mez nepřekročíme, je dokonce nesmírně důležité a nesmírně ozdravné, že vyjádříme to, co skutečně autenticky prožíváme, a vyjádříme to jako emoce, které přinášíme Bohu.
1: Ty vlastně říkáš, že ten vztah k Bohu musí, musí být upřímný, založený na víře, že Bůh určitě snese to, jací jsme, včetně naštvanosti, ale nesmí se porušit tím, o čem mluvíš. To znamená, nesmíme se ho zříct, toho vztahu k Bohu. Je to tak?
0: Je to určitě tak, protože my nesmíme se postavit na Boží místo. Bůh je ten, kdo je spravedlivý, kdo je čistý a on je tím měřítkem, tím nejsme my. Ale také my tím začínáme proces rozhovoru o svých emocích s Bohem. A mně se zdá, že úžasným příkladem je rozhovor, který Bůh vede s Kainem poté, co zabil Abela. Ne, co zabil Abela, ale poté, co obětoval, a Abelova oběť byla přijata, Kainova nebyla přijata. A Bůh s ním vede rozhovor a ptá se ho, proč opadla tvá tvář a proč jsi se rozněval. Nebudeš-li také přijatý, pokud budeš dobře činit? Bůh ho vede k příčinám jeho hněvu a Bůh mu chce odkrýt příčiny jeho hněvu a Bůh mu dokonce ukazuje, jakým způsobem opravit ty příčiny hněvu, takže hněv bude zbytečný.
1: Pavle, poslední věc, já to zase ještě, to naše téma, posunu o jednu příčku a teď budu mluvit jako člověk, který se zabývá médií. Poslední roky, minimálně od vzniku sociálních sítí, je určitá taktika přitáhnout lidi k obsahu tím, že je vlastně tak zdravě poňoukneš jejich schopnost naštvat se. Říká se, že nejvíc tě připoutá obsah, který tě trochu naštve. Že navázání emočního nějakého vztahu s médiem, tak se nejlíp daří tam, kde lidi pořád jako popouzíš, zbuzuješ z nich hněv nebo pohoršení nad tím, co se na světě děje. A vidíme to, že v médiích to bývala, nevím, jestli to pořád tak je, to je věc jako analýzy a nějakých tvrdých dat, ale bývala to taková strategie. My vám budeme dávat obsah, který vás pohorší, budete z něj frustrovaní a naštvaní a vy dáte průchod svému hněvu. Sociolog Zygmunt Bauman, dnes už zesnulý, mluvil o tekutém hněvu. Sociální sítě vidíme, že umí velmi rychle akcentovat ten hněv, jeho strašně moc a taky hrozně rychle opadne, protože se najde další příčina, záminka, proč být nahněvaný. Všímáš si toho, co dělá hněv ve společnosti?
0: Já se domnívám, že to je takový dobrý popis a to, co já nějak vnímám, je, že ta hladina hněvu se skutečně hodně zvýšila. Že v dnešní společnosti je mnoho lidí, kteří v podstatě mají takový amorfní, fluidní hněv v sobě, který není postižitelný a nevědí přesně, odkud pochází, ale kdesi pod jejich jednáním a chováním se ukrývá tenhle ten hněv. A je to nevýhoda internetu a je to nebezpečí internetu, že internet je dneska nasměrovaný na emoce. A to jsou krátké zprávy, které jsou velmi vyvolávají silné emoce a jsou namířené na emoce. A u člověka, který sám má zmatek ve svých emocích a nerozumí tomu, proč prožívá hněv, který prožívá, proč prožívá frustraci, kterou prožívá, tak je tohleto nástroj, kterým je možné ho dostat tam, kde ho chci mít. Jinými slovy, díky té vysoké hladině hněvu a frustrace je dnešní společnost neuvěřitelně manipulovatelná.
1: Co s tím na straně mě jako příjemce, jako občana, jako člověka, který v té společnosti žije?
0: Já se domnívám, že tady pořád je nezastupitelná osobní zodpovědnost, protože lidé, kteří jsou ochotní dozrát a zralým způsobem nakládat se svým hněvem, vidět, odkud pochází můj hněv a co jsou ty reálné příčiny a co jsou ty falešné zástupné příčiny, tak vytváří společnost, se kterou se nedá tak dobře manipulovat. A neumím si to skoro dneska ani představit, že by se to stalo, ale pořád jsou ve společnosti také proudy lidé a hnutí a pokusy, aby lidé jednali zodpovědným a zralým způsobem se svými emocemi. A to je cesta, která je jedinou možnou, Já se domnívám, že vedle toho neexistuje alternativa, jak tu společnost uchránit právě těch nebezpečí.
1: Pavle, já ti mnohokrát děkuju za velmi užitečný rozhovor.
0: Děkuju za pozvání.
2: Za 5.5 s Petrem Vizinou.
1: To byl terapeut a teolog Pavel Raus. Posloucháte pořad Za 5.5, tentokrát věnovaný tomu, jak zacházet s vlastním a cizím hněvem. Do Brna teď zdravím kněze a terapeuta Josefa Hurta. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak já nevím, jestli téma hněvu vám je blízké, jestli se mu radši nechcete vyhnout.
3: No, myslím, že téma hněvu je mi blízké. Když si mi říkali, pane farář, nechte kulty doma, když jdete na konzistoř. Teď už jste děkanem.
1: Jak rozumíte tomu biblickému místu? Já už jsem ho tady citoval z listu Efeským. Pokud se hněváte, nehřešte, slunce ať nezapadá nad vaším hněvem, nedávejte místa ďáblu. Jak komu rozumíte? A teď kulty stranou.
3: Hněv může být užitečný, podle mé zkušenosti. Ale jak praví písmo, nemělo by slunce zapadat nad naším hněvem. To znamená, já tomu chápu, rozumím, abych neusínal nesmířen, neodpuštěn, aspoň abych se o to nepokusil.
1: Ale co s tím dělat? Vy máte určitě zkušenost s lidmi, kteří říkají, no, tak já jsem to vyznal jako nesprávné, jako hřích, ale stejně jsem pořád naštvaný. Tak co může člověk dělat?
3: Každý příběh je asi jiný. Mě velmi zaujala polská iniciativa polských jezuitů, někde tuším v Poznani, kteří říkali, že kdo chce pracovat tvůrčím způsobem, efektním s hněvem, s odpouštěním, tak musí taky mít odvahu podívat se do svých emocí a porozumět jim.
1: Jak to praktikujete vy, tuhle tu odvahu podívat se do emocí? Ono to skvěle zní samozřejmě. Jak si to představit prakticky?
3: Zhruba před 20 lety jsem začal první zkušenost s terapeutickým výcvikem, což byla spíš ochutnávka. Potom jsem ještě v Polsku si vyzkoušel individuální terapii a před zhruba 7 lety jsem si nadělil k 50. 4-letý psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik. A v té skupině bylo možné se podívat do toho vlastního světa emocí a říct si nahlas, pojmenovat, přijmout to, co možná v jiném prostředí jsem si nedovolil.
1: No a teď mi řekněte, vy jste z prostředí, kdy na jedné straně je kněz, na druhé straně jsou ti, kdo jsou jeho farníci nebo lidi, o které se ten kněz má starat. To musí být těžké pro kněze si přiznat, že je naštvaný třeba. Má on to komu říct? Jak to prakticky tohleto, jakou s tím máte zkušenost? To není, nebo vy nemůžete přijít za knězem a říct, mně se zdá, že jste pěkně naštvaný.
3: Bylo by to zajímavé, abych vám asi řekl dneska, jo. A myslím si, že když má kněz nějaký ten sebezkušenostní výcvik nebo pochopení pro svůj svět emocí, tak si může dovolit říct, dneska nejsem ve formě, opravdu se mnou cloumají ty emoce. A na druhé straně farníci můžou mít někdy naprosto nereální očekávání dokonalého kněze, stále se usmívajícího, stále přijímajícího, stále plnícího jejich představy.
1: No a to navíc to prostředí křesťanské, už jsme to mluvili s Pavlem Rausem, tam je hněv něco, co vlastně nedáváme úplně najevo, protože je to tak trošku ostuda. Nechat se rozhněvat, to nepatří k mužům a ženám božím. Žádný světec není vymalován naštvaný, žádný slavný kněz a kazatel není vymalován naštvaný, ani ženy nejsou malovány naštvané. Tak co s tím, když to prostředí zvládá určité taktiky a strategie, jak to skrýt, jak to něčím přebít?
3: Měl jsem možnost být letos na kurzu práce s konfliktem a emočně náročným rozhovorem. Dokonce organizovaný je Českou biskupskou konferencí, budiš jí za to velké díky. A uvědomil jsem si také loni z určité osobní zkušenosti, že v církvi neradi mluvíme o konfliktu, o hněvu, ač psychologové jasně říkají, že to patří k životu. A mi otevřel oči například Anselm Green s svou útlou knížečkou, kde pracuje s konflikty velkých biblických osobností. A že tam těch konfliktů trochu je.
1: Co byste doporučil jako kněz lidem, kteří vidí na jejich faráři třeba, že ten člověk je prostě naštvaný. A ono se to propisuje do toho, jak jedná, jak káže, jak žije. Tak co oni mohou dělat?
3: Pozvat ho na pivo možná.
1: Stalo se vám to někdy? A stalo se vám to někdy?
3: Už Brandýse jsme někdy potkali na internetu iniciativu Pozvi svého kněze na pivo, tak jsme to zkusili. A tady v Brně u svatého Michala už jsme pár sezení u piva měli. A příjemný rozhovory. A já bych řekl, když farníci vidí, nebo lidé, že jejich kněz je naštvaný, tak někdo to může řešit tím, že se dostanou k tématu, co ho trápí, jestli není vyhořelý, jestli třeba by neabsolvoval nějaký pobyt. Slováci teď mají velmi hezký způsob, že pozvou kněze na 4 měsíce, aby si trošku sobě udělal jasno, nebo na měsíc. Jeden slovenský kněz o tom nedávno velmi hezky napsal, teď to bude někdy vysíláno na televizi Noe. A tuším, jeden z redaktorů, který spolupracuje s Proglasem, Patr Krbec, také psal o svém vyhoření. Já pak vlastně, když prochází člověk těžkou zkouškou, se ztrácí kontrola nad tím.
1: Já teď budu mluvit možná za někoho, kdo poslouchá nás dva, jak se bavíme o hněvu a říká si, no tak oni toho nadělají s těmi emocemi. Není správnější zatnout zuby a vydržet? Co byste na tohle odpověděl?
3: Někomu to možná se může podařit zkusit, zatne zuby, přidá růženec a čeká na zázrak. Ale mám na mysli třeba jeden konkrétní manželský pár, kde je nedůvěra k terapii a tak je pořád snaha chodit ke zpovědi a modlit se a pořád té ženě ubližuje a pořád ju trápí a tak dál. A ono pak z toho můžou přijít nějaký zdravotní trable, protože psychosomatika, ta se odvá.
1: My se bavíme o lidské emoci. Pavel Raus upozorňoval, že hněv je vlastně jenom příznak něčeho, symptom něčeho hlubšího. Jaké máte vy zkušenosti, co v tom křesťanském prostředí může být kořenem hněvu obecně?
3: Já jsem prožíval v určité míře hněv vůči autoritě. A až pak terapeutický výcvik a se jakési stárnutí a zrání mi pomohlo uvědomit, o čem to mohlo být. A pak jsem si zažil taky hněv jednoho mladého muže ve farnosti vůči mně a po nějaké době jsme si dokázali říct, že to nebylo o mně, že to bylo více o něm a o jeho vztahu k autoritě.
1: Když vemu tyhle ty dva příklady, které jsou vzácné, protože jsou žité, tak v tom prvním případě mě napadá, a já nejsem kněz, natož pak biskup, vy asi nemůžete jako kněz přijít za biskupem a říct, vy mě pěkně štvete jako můj nadřízený. To asi se nedělá.
3: Rád bych měl tu odvahu a papež František říkal kněžím, myslím, že dosti lidově, aby měli odvahu a byli chlapi a když mají něco proti svému biskupovi, aby přišli a řekli mu to.
1: Děje se to?
3: Já jsem to prokrát zkusil, když si dávno na severu v Čechách a to jsem spíše radil, než že bych vytýkal. A bylo mi pak víceméně pomoženo, abych mohl být v ústraní a zrát a přemýšlet o svém jednání.
1: Čili vy jste za to byl, jestli vám dobře rozumím, potrestán jako ten, komu se říká troublemaker, čili člověk, který je potížista.
3: Tak jsem to tenkrát vnímal.
1: Co ten mladý muž, který má a patrně si nese z minulosti, potíže s někým, komu vy říkáte autorita, to může být doma otec, to může být šéf nebo šéfová v práci, může to být taky Bůh. Co s tím?
3: Je dobře, pokud narazí na trpělivého člověka, může to být jeho kněz, může to být někdo v jeho okolí, může to být terapeut, aby mu dovolil tyhle věci si odžít a aby ho v tomto procesu trpělivě doprovázel. Optimální je, když je to terapeut.
1: Co znamená odžít si ty věci. Vy jste třeba v tom vztahu s vlastním biskupem si nemohl ty věci odžít, protože holt jste to nemohl říct, anebo mohl, a nevedlo se vám dobře. Tak co znamená odžít si ten hněv?
3: Když ta druhá osoba, pokud to bude terapeut, unese můj hněv. Že se na něho hněvám, a pokud je dobrý terapeut, tak on si uvědomí, že to není rozčilení na něho, ale že tady člověk pouští ven emoci, kterou dosud neměl jak zpracovat.
1: Pane Urte, poslední otázka je teologická. Unese Bůh náš hněv?
3: Určitě.
1: Proč si to myslíte?
3: Věřím tomu a doufám, Bůh a jeho milosrdenství ví, jaký člověk je křehký stvoření, jak nosíme ty poklady víry v nádobě hliněné.
1: Máte tu osobní zkušenost?
3: Ano.
1: Čili i vy jste byl naštvaný na Boha?
3: Vyčítal jsem Bohu, proč některé věci se dějí tak, jak se dějí.
1: Jak to skončilo?
3: Dnes už to chápu, že všechno mělo svůj smysl a snad to pro mě byl taky jeden takový motivační citát, snad připisovaný Churchillovi. Mladý muž, který to má dotáhnout daleko, musí dostat do nosu.
1: Říká kněz a terapeut Josef Hurt. A já vám mnohokrát děkuju za váš čas.
3: Mějte se hezky, naschle.
1: To byl pořad Za 5-5, tentokrát věnovaný hněvu, emoci, kterou je dobré někdy si dovolit. Třeba vás rozhněval tenhle pořad. V tom případě mi můžete napsat. Mějte se moc hezky, loučí se s vámi Petr Vizina.

0: Odpoledne s Proglasem.
1: 17 hodin a 47 minut. Od mikrofonu vás na Proglasu zdraví Alena Rubášová. A tady jsou pozvánky k poslechu večerních pořadů Slyšte lidé a Charitalk. Festival Maraton hudby Brno letos od 6. do 9. srpna nabídne pestrou přehlídku world music, jazzu, folku, rocku i dalších žánrů v podání domácích i zahraničních interpretů. V pořadu Slyšte lidé od 19:15 večer vás šéf-dramaturg festivalu Milan Tesař provede svými osobními tipy na koncerty a představí mimo jiné rezidenčního umělce Nguyena Le, projekt Food, portugalské Dansas Okultas, rumunskou kapelu Fanfare Čokerlia a nebo makedonské duo Dobrila a Dorian. Pořad je tak pozvánkou na 11. ročník festivalu, který promění Brno ve skutečné město hudby. A bydlení by mělo být místem bezpečí a jistoty. Místo toho ale přestává být samozřejmostí. Pro stále více lidí v České republice se stává zdrojem nejistoty, stresu a obav z budoucnosti. Rostoucí ceny nemovitostí i nájmů, nedostatek dostupných bytů a prohlubující se rozdíly mezi příjmy domácností způsobují, že důstojný domov je pro mnoho lidí nedosažitelný. Hostem Charitalku dnes ve 20 hodin a 15 minut bude Iva Kuchyňková, manažerka pro sociální oblast Charity Česká republika, která se problematice bydlení dlouhodobě věnuje. V pořadu přiblíží, proč je nedostupné bydlení možná největším sociálním tématem současnosti, jaké skupiny obyvatel jsou krizí nejvíce ohroženy a proč nestačí jen stavět další byty, ale je potřeba hledat systémová řešení. Charitalk 2015.

Často sedávám na zahradě mezi květinami a rozjímám. Je docela příjemné se někdy zastavit a jen tak se vypnout. A kde jinde chcete slyšet Boha, než ve chvíli ticha tam, kde je nám dobře. Myslím, že to už moc neumíme. Asi dnešní doba přinášející úspěch a zodpovědnost brání někdy tomu, abychom se dokázali zastavit a stišit. Když už se nám to povede, po chvíli nám myšlenky utečou k tomu, co nás právě trápí a motáme se v tom jako ve víru vody, který nás pomalu stahuje dolů a často bez pomoci nejsme schopni vyplout opět na hladinu. A to už vůbec nemluvím o tom, jak se nám to často nedaří ani v kostele. Jak se snažíme soustředit na liturgii a texty modliteb a písní a často nám uniká podstata, kterou si máme odnést. I důvod toho, proč jsme vlastně přišli. Jak moc se toužíme zbavit břemen, které nás tíží a se kterými si nevíme rady, stejně tak, jak někdy nedokážeme pomoci druhému, protože máme svých starostí dost a nést další kříž už nezvládáme. Stopy, které jsou v nás a které tam někdo zanechal. Často si ale vůbec neuvědomujeme, že i my zanecháváme stopy jako v písku nebo ve sněhu. Stopy našich činů, slov i rozhodnutí a ovlivňujeme tak druhé, kteří žijí kolem nás nebo s námi. Stopy, které za námi nezmizí jako za vlnou na pláži, ani nezapadají do rána novým sněhem. Často to trvá roky, anebo se to nikdy nepodaří. Našlapujme proto i my opatrně a snažme se, pokud je to možné, poponášet jeden druhého nebo podat ruku do toho víru druhému a zkusme mu pomoci, pokud je to v našich silách a pokud nám to dovolí. A nečekejme vděk, ale to my buďme vděční za to, že můžeme. V jedné z posledních hodin náboženství jsem dětem rozdala šablonu lidské stopy, kterou si obkreslili na výkres a po společné chvilce povídání dostali úkol, aby do ní nakreslili vše, co si za ten rok odnáší. Co v nich zanechalo stopu. Mohli kreslit a ti starší i psát. Bylo neskutečné, co všechno se ve stopách objevovalo a taky to, že některé děti chtěly další stopu, protože do té jedné se to všechno nevlezlo. Srdíčka, květiny, sluníčka, křížky, taky pán Ježíš a pana Marie,

co máte na srdci. A do druhé, zapřemýšlejte, jaká stopa zbude jednou po vás v srdci druhých. A kdyby se vám na obrázku něco nezdálo, použijte gumu. Sice to už nikdy nebude jako čistý list, ale v běžném životě nám gumu nahradí slovo promiň nebo mrzí mě to a to má vždycky smysl. Nebude to snadné, ale možná je ještě čas něco změnit a nasměrovat naše stopy správným směrem. Alespoň se pokusme. S pomocí Boží to určitě zvládneme. Držím vám palce.

0: Je 18 hodin, předložme nyní aktuální dění našemu otci prostřednictvím Ježíšovi i naší matky Panny Marie. O tajemstvích slavného růžence budou v příštích chvílích spolu s vámi rozjímat Alena
1: a Jirka.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: V úvodu modlitby ještě chvíle stišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: Dnes je svátek apoštola Jakuba. Prosíme tedy za hojné ovoce Ducha Svatého pro poutníky do všech poutních míst. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám.

0: naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věku. Amen.
1: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Šedesátiny slaví dnes olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference Josef Nuzík. Chceme mu vyprošovat síly pro jeho duchovní službu. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: V modlitbě chceme pamatovat na zemřelou dívku, účastnici letního tábora pořádaného spolkem Sarkandr na Frýdecko-Místecku, na její rodinu a spolutáborníky. Otče náš, jensi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosíme za trvalý a spravedlivý mír pro Ukrajinu a zvláště za návrat unesených ukrajinských dětí. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Připravuje se celostátní setkání mládeže v Ostravě. Prosíme za dobré plody pro všechny zúčastněné. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpušť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria, oroduj za nás královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.
0: A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme,
2: Svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

0: Folklorní sedmička na Proglasu.
1: Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Je tu další dovolenkové či prázdninové v pořadí 215. kolo folklorní sedmičky, naší jediné a tedy jedinečné hitparády lidových písní na rozhlasových vlnách. Z klimatizovaného studia pod Špilberkem se vám hlásí hudební redaktorka Helena Bredfeldová a mistr zvuku Šimon Kupka a přeji klidný a ničím nerušený poslech. Zdravíme naše pravidelné i mimořádné posluchače u všech druhů rozhlasového příjmu, ať už nás posloucháte v premiéře, v repríze či z našeho audioarchivu. Hlasovat můžete i z míst vašeho prázdninového či dovolenkového pobytu, a to od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 30. července do 12. hodiny polední. Postupně se vám představí obvyklých 7 písní v podání zpěváků a lidových muzik z Čech, Moravy a Slezska. Hlasovat můžete pro nejméně jednu, nejvíce pro 3 z nich. V nynější prázdninové době rozhoduje opravdu každý hlas. Jedna píseň smí zaznít pouze 3x. Pokud ji svými hlasy posunete do dalšího kola, vystřídá ji druhá, popřípadě třetí od stejného interpreta. Nejsnazší hlasování je pomocí SMS na číslo telefonu hudební redakce 736 510 850 nebo formuláře z webových stránek Proglasu. Tam si také můžete přehráním pořadu zopakovat všechny soutěžní písně v čase, který vyhovuje právě vám. Možnosti hlasování pro vás rádi zopakujeme v závěru pořadu. Do dalšího kola postoupí nejméně 3, při rovnosti hlasů i více písní. Ty, kterým se nepodaří uspět v hlasování, v dalším kole nahradí novinky. Teď už je tedy čas na výsledky minulého kola. Jímavá lidová duchovní píseň Aj otevřené dvere v podání ostravského ansámbl Flair se solistou Janem Zavjačičem nazbírala pouze 3 hlasů, proto ji v dalším kole už neuslyšíme. Vystřídá ji lidová píseň v poněkud stylizované podobě, jak nám ji po léta nabízí soubor Chorea Bohemika v čele se sběratelem a upravovatelem Jaroslavem Krčkem. Bude to veselý popěvek, když jsem vandroval, v němž se nám Jaroslav Krček představí i jako zpěvák.

Bohužel neuspěla ani muzika plzeňského souboru Úsměv a jeho dlouholetá solistka Věra Bláhová-Rosypalová s milostnou táhlicí Třemošenský chlapci z alba Píseň plzeňských Severanů. Na Plzeňsko se ovšem prostřednictvím písně podíváme i tentokrát. Bude to písnička Od Strunkovic vítr fouká v podání plzeňského lidového souboru Mladina se solisty Milanem Smolou, Marií Němečkovou a Zuzanou Švíkovou.

Pokračuje tradice dělených třetích míst. Vinou malého počtu doručených hlasů je prostě prázdninová doba, takže prosíme o hlasování i třeba prostřednictvím SMS. Na děleném třetím místě se tak udržela muzika Radošov z Veselí nad Moravou s primášem Radimem Havlíčkem. Pouze její druhou soutěžní akvizici, milostnou píseň Náš Janošek nic nerobí v podání dua Veronika Ulmanová a Petr Světlík, vystřídá jejich novinka, tedy sada mládeneckých rozmarných, ve kterých se vystřídají mužští solisté muziky Radošova. Kéž se vám zalíbí i ty.

Úspěšně postupuje dál též muzika souboru Dileň z Karlových Varů se svým repertoárem z Krušnohorska. Znovu tedy, po třetí a naposledy, zaspívá Dagmar Svobodová milostnou píseň v rytmu tance Kolečko s názvem Plakala želela.

Mezi třetími místy září také dětský hlásek nyní dospělé zpěvačky a cymbalistky Anny Můčkové-Habancové. Jímž se spolu s rodiči představila na albu Písňovou zahradou strážnické muziky Danaj. Veselý až škodolibý popěvek Jede, jede vývoda v úpravě Magdy Můčkové se tak těší vaší přízni i nadále.

Z třetího na druhé postupové místo pokročila cymbálová muzika Strážničan s primášem Vítězslavem Pálenským. Letos jim na Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice, kromě tradičního uvítacího setu, patřila v sobotní noci i jedna z improvizovaných scén jejich domovského festivalu v Zámeckém parku, kde se prospívali až do nedělního rána. Soutěžní písni Vím já o děvčině, kterou vám již potřetí zaspívá Tomáš Pánek, doufám potěší i naše dnešní posluchače.

Samostatnou první pozici suverénně obhájil zpěvák z Horňácka Martin Čambal. Nezaměnitelný hlas představitele tradičního horňáckého zpěvního stylu svou zbojnickou sedláckou Dobrejek Janku z alba Zpívání a vyprávění z Kuželova za doprovodu horňácké cymbalové muziky Miroslava Minkse zároveň zve na letošní horňácké slavnosti, které právě probíhají dnes ještě na Strážné hůrce ve Velké nad Veličkou a zítra odpoledne na Větrném mlýně v Kuželově. Pro ty, kdo na Horňácké z jakéhokoliv důvodu jet nemohli, teď tedy zaspívá Martin Čambal.

Právě dozněla nabídka 215. kola hitparády lidových písní na vlnách Proglasu. Na řadě je stručná rekapitulace soutěžních písní. Jsou to Chorea Bohemika a Jaroslav Krček s popěvkem Když jsem vandroval,

strážnická cymbálová muzika Danaj a zpěvačka Anna Můčková-Habancová s veselým popěvkem Jede, jede vývoda. Dokon.

0: Další soutěžní kolo Folklorní sedmičky odvysíláme v premiéře v sobotu 1. srpna. Hlasovat tak můžete od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 30. července do 12. hodiny polední. Své favority můžete podpořit hlasováním přes formulář na našich webových stránkách, mailem na adresu bretfeldova@proglas.cz a též SMS-kou na číslo hudební redakce 736 510 850. Ještě jednou 736 510 850. To je pro dnešek vše. Všem posluchačům děkujeme za pozornost a přejeme krásný letní víkend s příjemným počasím, popřípadě s osvěžujícím deštěm. Pro dnešek se s vámi loučí z hudební režie Šimon Kupka a od mikrofonu Helena Bretfeldová. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
1: Folklorní sedmička. Naladíte každou sobotu v 18:30.
2: V severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboň.

0: Ahoj holky a kluci. Petr Klíč, to je zvláštní jméno pro květinku. Asi patří k nějakému Petrovi s klíčem. Jestli pak takového znáte, možná ani nevíte, že ano. Tak poslouchejte další pohádku z pohádkového herbáře.
1: Prvosenka jarní, zvaná též Petr Klíč, Primula veris, je vytrvalá bylina z listy v přízemní růžici. Žluté květy skládají okolík na konci bezlistého, chlupatého, 10 až 20 cm vysokého stvolu. Květy tvoří pětizubé kalichy. Petr Klíč kvete v dubnu a květnu. Roste v teplejších oblastech, v křovinách a ve světlých lesích, v nížinách a pahorkatinách, skoro v celé Evropě a ve východní Asii až k řece Amuru. Čaj z prvosenky usnadňuje odkašlávání a uvolňování hlenů při chorobách horních cest dýchat.

0: Lojzovi se v lese zatoulal pes. Hledal ho, volal, pískal, prošel les křížem krážem, až nakonec zabloudil sám. Bloudil, bloudil a k večeru došel k černému rybníčku. Dál už nemohl. Rád by si odpočinul a aspoň na chvíli se posadil, ale copak si mohl sednout na tu mokrou bahnitou půdu, co byla kolem rybníčku? Opřel se o mohutný smrk a rozplakal se. Vzlikal tak hlasitě, že se svatý Petr v domku u nebeské brány probudil. Otevřel okénko vrátnice, rozhlédl se po světě a uviděl Lojzu.
1: Co je ti, Lojzo?
2: Proč brečíš? Já kvůli tobě nemůžu spát.
0: Lojza si utřel slzy, dívá se kolem dokola, ale nikde nikdo. Kdo to s ním mluví?
2: Já jsem tady, nahoře nad tebou.
0: A Lojza se dívá do korun stromů, ale nikoho pořád nevidí. Svatý Petr se tedy vyklonil z okna vrátnice, vytáhl z kapsy svého županu zlaté klíče od nebeské brány a zvonil jimi, aby na sebe upozornil.
2: Tady, tady jsem.
0: Tu se mu ale klíče vysmekly z ruky a padali, až dopadli zrovna pár kroků od ubrečeného Lojzy.
2: Lojzo, neviděl jsi, kam dopadli? Podívej se po nich, najdi mi je.
0: Už se smrákalo. Lojza hledal, skřehlými prsty usilovně odhraboval jehličí a bahnitou půdu.
3: Nejsou tu. Zabořili se asi do bahna. Nejsou tu.
0: A znovu se rozplakal. Svatému Petru bylo Lojzi líto.
2: Nebreč, proč vlastně brečíš?
3: Ztratil se mi pes, klíče jsem nenašel a vůbec nevím, jak se dostanu domů.
2: Váš pes? Je, ten už je dávno doma. Viděl jsem ho, jak si to pelášil přes pole. A pro klíče se, Lojzo, netráp. Mám ve vrátnici ještě jedny náhradní. Ty si teď utři slzy a vydej se podél potoka, co vytéká z rybníka. Za hodinku si doma.
0: A bylo to tak, jak svatý

0: jí Petr řekl. Potok dovedl Lojzu domů. Před boudou se provinile ometal ztracený pes. Měl špatné svědomí. Jenom ty zlaté klíče nešly Lojzovi z hlavy. Musí tam přece někde být. Zítra si vezme rýč a najde je. Ráno jen co se probudil, vypravil se k černému rybníčku. Šel proti proudu potoka a brzy uviděl i ten mohutný smrk, o který se včera opíral, i to místo, kde tak usilovně hrabal. Něco tam ze země zlatavě vykukovalo. Jde blíž, kouká.
1: Tamhle jsou Petrovi klíče. Svatý Petře, našel jsem je. Jsou tu, podívej se. Halo, tvé zlaté klíče.
0: Ale ať volal, jak volal, svatý Petr okénko vrátnice už neotevřel. Zůstali tedy Petr klíče na zemi k naší potěše a radosti. Dáli se jimi ale opravdu, jak se vypráví, otevřít nebeská brána, zatím ještě nikdo nevyzkoušel.

Líbila se vám pohádka o Petr Klíči? Zítra nás čeká Orsej se žlutými květy. Z pohádkového herbáře vám četli Magda Hauserová, Dušan Baur a Igor Dostálek. A samozřejmě tady pro vás mám písničky. Jedna se jmenuje Pískoviště a ta druhá Dráček. Tady jsou.

tak jsme si v písničce poslechli celý příběh, celou malou pohádku, ale teď už je čas se společně pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milý Bože, chystám se ke spánku. Hlavou mi běží spousta zážitků dnešního dne. Děkuju ti za ně, za to, že jsem mohla být s těmi, které mám ráda. A prosím tě o požehnání a ochranu pro lidi, kteří jsou sami. Amen. To už je konec dnešního zíváčku. Milé děti, dávejte na sebe pozor, prosím. Přeju vám krásnou dobrou noc a sladké sny.

Brno je díky své rozmanité hudební nabídce od roku 2017 členem prestižní mezinárodní sítě kreativních měst UNESCO jako město hudby. V souvislosti nejprve s kandidaturou a poté s členstvím města Brna v této síti vznikl festival Maraton hudby Brno. Letos, tedy v roce 2026, se bude konat jeho už 11. ročník, a to od 6. do 9. srpna. Rezidenčním umělcem letošního ročníku bude světoznámý francouzský kytarista Nguyen Le, který vystoupí ve třech různých programech a povede také odborný workshop. Festival zároveň přivítá i další světové i domácí hvězdy. Program zahrnuje world music, jazz, folk, akustickou, experimentální i vážnou hudbu od interpretů z mnoha zemí, a to na tradičních i méně obvyklých místech v Brně. Na začátku dalšího vydání týdeníku Slyšte lidé vás zdraví Milan Tesař, který pro vás nejen pravidelně připravuje tento pořad a další relace pro Glasu, ale který je i šéf dramaturgem Maratonu hudby Brno. Berte proto následující pořad jako velké pozvání a také jako tipy šéf dramaturga na některé, ovšem zdaleka ne všechny, zajímavé koncerty festivalu. Festival zahájí ve čtvrtek 6. srpna na nádvoří Domu pánů z Kunštátu v Dominikánské ulici v Brně koncert skupin Dálach, Pání času a Kumbalu. Vstup je zdarma. Brněnská kapela Kumbalu, kterou si poslechneme, vznikla v roce 2005 a od té doby odehrála stovky koncertů na festivalech v Česku i v zahraničí. Z původně alternativní formace se postupně vyvinula v energickou směs reggae, balkánské hudby a rocku, která sází na taneční groove, výrazné melodie i živelnou koncertní atmosféru. Vedle kytar, houslí a saxofonu dnes v jejich zvuku hrají důležitou roli také klávesy. Kumbalu mají na kontě 3 autorská alba a řadu vystoupení od Boskovic po maďarský Vyšegrád. Nám zahrají skladbu Concrete Jungle.

zveme na festival Maraton hudby Brno, který v srpnu v Brně propojí hudbu s vizuálním uměním, gastronomií nebo tancem. K festivalu patří výtvarně stylizované baskerské pokojíky výtvarnice Kateřiny Šedé nebo Maraton Street Food Festival. Maraton hudby nabízí opravdu hudbu různých žánrů a tak hned ve čtvrtek 6. srpna bude souběžně s koncertem World Music kapel Dálach, Páni času a Kumbalu probíhat na hradě Špilberku koncert plzeňské rockové legendy Znouzecnost. Předskokany jí budou Pěnička a Ctip. Samotná Znouzecnost patří už bezmála 4 desetiletí k nejvýraznějším stálicím české nezávislé scény. Plzeňská kapela kolem trojice Déma, Kane a Golda vyšla z punkových kořenů, ale postupně si vytvořila zcela osobitý styl, v němž se syrovost a nadhled potkávají s melodikou, baladickou poetikou i písničkářskou tradicí. Jejich tvorba stojí na autorských písních, nezaměnitelném humoru a schopnosti s lehkostí pojmenovávat vážná témata. Já vám nabízím skladbu Bujonet.

Festival Maraton hudby Brno ve svém programu nabízí také matiné Barbary Marie Willy nebo koncert Zuš Open. Klavíristé všech generací jsou pak zváni na piano štafetu do Alfa Pasáže. Vedle toho však můžete navštívit koncerty velkých světových hvězd a jednu takovou příležitost budete mít hned ve čtvrtek 6. srpna. V Sonocentru. O oficiální zahájení festivalu se postará mimořádný koncert projektu Food, který představuje dialog dvou jazzových velikánů. Za klavír usedne virtuos a sedminásobný nominant na Grammy Omar Sosa, v jehož hře se spojuje kubánský jazz s africkou hudbou. Jeho partnerem bude uznávaný italský trumpetista Paolo Frezu, silně ovlivněný sardinským folklórem. Pro brněnský koncert navíc přizvou speciálního hosta, letošního rezidenčního umělce festivalu, kytaristu Nguyena Le. Projekt Food se inspiruje terénními nahrávkami z restaurací a vinařství a zdůrazňuje hodnotu udržitelného života. My si z alba Food poslechneme skladbu Achima.

Hráli nám sardinský trumpetista Paolo Frezu a kubánský pianista Omar Sosa, kteří zahájí festival Maraton hudby Brno ve čtvrtek 6. srpna v Sonocentru. Jako host s nimi vystoupí francouzský kytarista Nguyen Le, který bude rezidenčním umělcem festivalu a odehraje v Brně ještě dva další koncerty. V pátek 7. srpna v divadle Husa na provázku vystoupí se svým Stream s kvartetem a v neděli 9. srpna festival zakončí jeho Sayuki trio v prostorách Umělecko-průmyslového muzea v Brně. Hudba Nguyena Le překračuje hranice žánrů i kontinentů a propojuje jazzovou improvizaci s inspirací hudebními tradicemi Asie, Afriky i Evropy. Na svém kontě má jak album vietnamských lidových melodií, tak třeba úpravy skladeb od Pink Floyd. Já vám z jeho alba Overseas nabídnu skladbu Noon Moon.

To byl Nguyen Le, francouzský kytarista s vietnamskými kořeny, letošní rezidenční umělec festivalu Maraton hudby Brno. Festival spolupracuje s důležitými brněnskými institucemi, ať už je to Janáčkova akademie muzických umění a divadlo Na Orlí, kde bude mít Nguyen Le už 5. srpna kytarový masterclass. Dále je to Proglas, na půdě našeho rádia se koná mezinárodní konference hudebních odborníků a dále třeba vydavatelství Indies Scope. To má na festivalu svou vlastní scénu, a to v kabinetu Muse v pátek 7. srpna. Letos se v jejím rámci představí trio MDŽ, písničkářka Beata Bocek a herečka a zpěvačka Tereza Richtrová, která představí své nové album Místa krajiny. Autorka na albu vzpomíná na svá oblíbená místa na Jižní Moravě, v Podyjí, na Hané, ale také na pražskou Libeň. Zatímco album jí produkoval Martin Kišperský, naživo Richtrová své písně představí s doprovodem kapely Veřejně nepřístupná vodní plocha. Posloucháme píseň Kouzlo malých věcí.

pouštíme si hudbu interpretů, kteří od 6. do 9. srpna vystoupí na festivalu Maraton hudby Brno. Teď to byla Tereza Richtrová, jejíž koncert proběhne v pátek 7. srpna v brněnském kabinetu Můz. Celý program festivalu najdete na www.maratonhudby.cz. 4 maratonské dny jsou opravdu nabité hudbou, takže nikdo nemůže stihnout všechno. A tak třeba současně se scénou Indies Scope s Terezou Richtrovou a Beatou Bocek bude na hradě Špilberku probíhat Balkan Night. V jejím rámci se představí skupina Jumbo Agušovy orchestra ze severní Makedonie a také legendární rumunská dechovka Fanfare Čokarlia. Když v tomto případě říkám dechovka, nemyslete na moravskou vesnickou zábavu. V kontextu romské nebo balkánské hudby mají tyto dechovky tolik energie jako například punkové kapely v anglosaském světě. Čokarlia znamená rumunsky skřivánek. A my si v podání tohoto romského skřivánka poslechneme skladbu Hora Strengarilor.

Posloucháte tipy šéf-dramaturga festivalu Maraton hudby Brno a mým největším tipem je sobotní scéna World Music, tedy sobota 8. srpna v klubu První patro v Brně. V jejím rámci se představí tři interpreti ze tří evropských zemí a my si je postupně všechny představíme. Jako první to bude Julia Kozáková, první slovenská interpretka v historii, která se dostala na první místo žebříčku World Music Charts Europe, a to s albem romských písní Manuša 2. Na Maratonu hudby Brno vystoupí v komorním triovém obsazení, ve kterém vynikne její suverénní, proškolený a přitom živelný zpěv. Ze zmíněného alba Manuša 2 posloucháme píseň Dumbala Dumba.

Romská hudba různých odstínů bude mít na maratonu hudby v Brně silné zastoupení. Ostatně celá jedna scéna je v pátek věnována právě romské hudbě. Najdete ji na Malinovského náměstí a letos se v jejím rámci představí například Miloš Bihári Django Gypsy Jazz Trio. Romskou hudbu budou ale ve stejnou dobu hrát i obě zmíněné balkánské dechovky na Špilberku, Jumbo Agušovy orchestra i fanfáre Čokarlia. A program z romských písní předvede Julia Kozáková v sobotu v rámci World Music scény. Na Julii naváže v klubu První patro v sobotu 8. srpna portugalská skupina Danças Ocultas, kterou tvoří 4 hráči na diatonické akordeony. Kapela, která s úspěchem funguje už více než 30 let, vystoupila před lety na folkových prázdninách v Náměšti nad Oslavou, kde však doprovázela jednu brazilskou písničkářku. V Brně se ovšem představí s mimořádně silným samostatným programem, který vychází mimo jiné z jejich nejnovějšího alba Inspirar. Z něj jsem vybral skladbu Lagu.

I když Maraton hudby Brno nabízí koncerty různých žánrů, často zde jde o propojení tradičních hudebních kořenů s výraznou autorskou výpovědí. To platí o portugalském instrumentálním kvartetu Danças Ocultas a platí to také o Stefanu Saletim, dalším hostovi sobotní world music scény. Stefano, který je sám Ital, si za své téma zvolil Středomoří jako oblast, jejíž kultura a hudba překračuje hranice jazyků. Čerpá z hudby opravdu celého Středomoří, severní Afriky, Španělska, Itálie, Francie, Balkánu i Blízkého východu. Sám hraje na několik strunných nástrojů a píše texty a zpívá v jazyce sabir, což byl dávný dorozumívací prostředek středomořských přístavů, směs románských jazyků, arabštiny a dalších nářečí tohoto rozlehlého území. Z alba Mediterraneo Ostinato nám Stefano Saletti nabídne skladbu Mucha Mia.

Postupně jsme poslouchali hudebníky, kteří se představí na World Music scéně festivalu Maraton hudby Brno v klubu První patro v Brně v sobotu 8. srpna. Julia Kozáková ze Slovenska, Dansas Okultaš z Portugalska a Stefano Saletti z Itálie. Festival ale nezapomíná ani na české písničkáře. Pokud vám exotické tóny Středomoří nebo Portugalska nic moc neříkají, můžete se v sobotu 8. srpna večer zastavit na Římském náměstí jen kousek od brněnského hlavního nádraží. Budou tam hrát a zpívat Elka s kapelou, Lucie Dlabolová a jihlavská skupina Randefu, což jsou držitelé Porty z roku 2016. Kapela v čele s autorem písní Janem Fousem a se zpěvačkou Janou Lindner vychází z folku, ale má blízko i ke swingu a latinskoamerickým rytmům. Důležité jsou texty písní i křehké aranže. Kapela na konci loňského roku vydala po delší době nové album Finistère. Z něj si poslechneme píseň Poslední zastávka.

svátek nikdo z nás se neohlíd. Žijeme jednou a tak k čemu zlost? Teskný šel mají v tichu vnese klid. Každý den je důvod pro radost.

Do jednoho pořadu se nám samozřejmě nevejde všechno důležité z bohatého programu Maratonu hudby Brno. Znovu tedy připomínám nedělní piano štafetu v Alfa Pasáži. Začíná ve 14 hodin. V neděli od 15 hodin bude na nádvoří domu pánů z Kunštátu probíhat program ZUŠ Open s tím nejlepším od žáků základních uměleckých škol. Už v pátek se na nádvoří domu pánů z Kunštátu představí také tři kapely, které jsme vybrali z konkurzu Welcome scény festivalu Slunovrat v Opavě, Maržary, Elektra 5 a Obyvatelé cihlového domu. A zapomenout nesmím na jazzovou scénu v pátek 7. srpna s Geraldine Schneider, skupinou Notepacker a dnes už zmiňovaným kytaristou Nguyenem Le. V sobotu večer se v kabinetu Můz koná rocková scéna festivalu. Letos se v jejím rámci představí kolektivní halucinace, Band of Hejsek a Dead Dog Legacy, což je relativně nový projekt olomouckého muzikanta Toma Procházky. Z jeho loňského alba vám nabízím skladbu Lover.

I takováto rocková hudba má své místo na maratonu hudby Brno. Skupina Dead Dog Legacy vystoupí v kabinetu Můz v sobotu 8. srpna. Součástí festivalu bude opět bezuliční basking v pokojících Kateřiny Šedé a novinkou bude spojení maratonu hudby s oslavami 25 let od zápisu Willy Tugendhat na seznam světového dědictví UNESCO. Od pátku 7. do neděle 9. srpna se zahrada Willy Tugendhat se sousedními zahradami Willy Lefbér a Arnoldovi Vily promění v místo plné umění a kreativity. Přes den na návštěvníky čeká kinetická a zrcadlová instalace, doprovodné aktivity v jednotlivých vilách a vždy od 3 do 9 hodin také festivalové koncerty různých žánrů. Každý večer od 9 hodin se pak zahrady rozzáří světelnými instalacemi. Já vás však na závěr pořadu pozvu na nedělní Balkan Soiree, na které se sám také velmi těším. Bude se konat v divadle Husa na Provázku a uvede 3 hosty. Budou to duo Dobrila a Dorian ze Severní Makedonie, dále chorvatská pěvecká legenda Dunja Knebel a řecká zpěvačka Xantula Dakovanu. Ještě doplním, že tento, stejně jako některé další koncerty festivalu, mají vstup zdarma, jiné jsou za vstupné, které si můžete zakoupit dopředu i na místě. Podrobnosti najdete na www.maratonhudby.cz. Budu rád, když se na některém z festivalových koncertů potkáme. Své typy z programu vybíral a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. O zvuk se staral Šimon Vítek. Tady je na závěr duo Dobrila a Dorian a makedonská lidová píseň Elaj Riste Elaj.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
2: Bydlení v Česku dnes přestává být samozřejmostí. Pro stále víc lidí se stává zdrojem nejistoty, stresu, existenčních problémů. Nedostupnost bytů dopadá nejenom na mladé rodiny a samoživitele, ale i na děti, na seniory, na lidi, kteří se kvůli ztrátě bydlení propadají do sociálního vyloučení a ztráty důstojnosti. Společně s Ivou Kuchyňkovou, manažerkou pro sociální oblast Charity Česká republika, budeme za okamžik mluvit o tom, jak současná bytová krize vypadá očima sociálních služeb a proč nejde zdaleka jenom o nedostatek bytů, ale o mnohem hlubší společenský problém. Dotkneme se i role obcí, státu, neziskových organizací a otevřeme otázku, jestli může situaci zlepšit třeba nově přijatý zákon o podpoře bydlení. Rozhovor nabídne úhel pohledu z praxe a třeba i úvahy o tom, co je potřeba změnit, aby bydlení začalo znovu plnit svou základní funkci, tedy být hlavně bezpečným domovem. Ze studia dnešního Charitóku zdraví Naděžda Hávová. A Iva Kuchyňková je mým milým hostem.
3: Den.
2: Dobrý den. Co pro vás, Ivo, osobně znamená dostupné bydlení?
3: Bydlení, tak aby bylo dostupné, musí mít určité aspekty. To znamená, že každý člověk, který běžně žije, by měl mít možnost si zajistit buď vlastní bydlení nebo pronájem. A to takový pronájem, který by byl schopný ze svého příjmu uhradit. Dostupné znamená také, že když vlastně potřebuju to bydlení, takže na trhu to bydlení najdu. Že v podstatě bude pro mě k dispozici tehdy, když ho potřebuju. To, že prostě dostupné dnes není, vidíme na rodinách, na vývoji dětí. My to vnímáme u seniorů, u osob se zdravotním postižením, protože ti všichni mají dnes velký problém si buď bydlení udržet, anebo adekvátní bydlení získat. A to také musíme říct ten aspekt takové bydlení, aby bylo důstojné, aby splňovalo nějaké parametry prostoru, soukromí, možnosti se připravovat u dětí do školy a u náctiletých nějakým způsobem prožívat tu svoji pubertu a dospělost. U seniorů mít ten klid na ten odpočinek, na spaní i třeba přes den. A vlastně samozřejmě nesmíme zapomínat na bezbariérovost, na ty aspekty, že prostě bydlení má být tam, kde jsou obslužné služby, obchody, podobné záležitosti, lékař a tak dál. Takže to všechno pro mě znamená dostupné bydlení.
2: Těch parametrů a specifik je celá řada. Já se dotknu zejména toho finančního aspektu, který jste zmínila, tuším, jako druhý. Když si vezmeme nájmy a pronájmy, jak vysokou částku by člověk měl být schopen dát za bydlení tak, aby ho potom nepoložila v ostatních ekonomických parametrech jeho života?
3: Tak když vlastně to vezmeme na dnešní dobu, tak průměrná mzda, a to ne ty nízkopříjmoví ani tolik nemají, je vlastně nějakých 36 tisíc hrubého. To znamená, že ve chvíli, kdy dnes ty nájmy, pronájmy se pohybují za 2KK zhruba kolem 25 tisíc, Brno, Praha, běžně, tak vlastně kolik zůstane tomu člověku na běžný život. Jo? Čili my potřebujeme, aby se za bydlení vydalo maximálně nějakých 35-40% platu, mzdy, případně prostě pokud tam figurují dávky, aby opravdu zbyly finanční prostředky na výživu, na hygienu, na prostě lékaře, prostě víme, že spousta věcí se doplácí prostě na medikaci a podobně.
2: Jak sociální pracovníci, Jak vy, Ivo, která dlouhá léta působíte v advokační činnosti v charitě Česká republika, vnímáte tu změnu na trhu s bydlením v České republice za posledních, dejme tomu, 10 až 15 let? Mm-hmm.
3: No, ta situace se opravdu velmi zhoršuje. Já jsem člověk, který začínal v sociálních službách po revoluci, kde jsme také řešili, aby byla dostupnost bydlení. Ale pro srovnání, ty maminky třeba v azylových domech, kde já jsem působila, tak čekaly na bydlení zhruba 2 roky. Po 2 letech získali státní byt, městský byt, prostě a měli možnost žít prostě se svými dětmi a prostě pokračovat, pracovat prostě v běžném životě. Dnes, poté, co vlastně proběhla privatizace, to byl základní a zásadní zlom, vlastně ty byty na trhu nejsou. Prohloubila se tahle ta nedostatečnost ještě za covidu a energetické krize, kdy se stalo to, že z těch azylových domů, ať už pro jednotlivce nebo prostě pro mámy s rodinami, vlastně není téměř možné nikoho posunout do běžného života, protože nejsou dostupné byty za adekvátní cenu. Takhle to musíme říct, protože samozřejmě ty drahé, předražené byty jsou, ale ty si běžný člověk nezaplatí z té své mzdy i s těmi sociálními dávkami. Takže vlastně ten vývoj se opravdu velmi zhoršil a my teď řešíme, co dál, protože prostě na ulici, a to chci zdůraznit, to je z praxe, z našich kolegy, končí čím dál víc lidí, mladých lidí, 19-letých, prostě plus 25, 26, 20, pak nám tam končí také prostě hodně samoživitelek, samoživitelů, chudých rodin a seniori. Případně lidé 50+, protože ovdoví, rozvedou se různé situace a nezaženou adekvátní zaměstnání, ze kterého by mohli udržet svoje dostupné bydlení. Takže v podstatě tito lidé, když se dostanou do této situace, pokud jsou přeplněné, jakože to teďka jsme zažívali, azylové domy, jsou přeplněné, tady třeba v Praze bylo takovéto stanové městečko, nebo je stále, je plné, tak ti lidé pak mají možnost se uchylit pouze na nocležnu a tam stojí fronta, takže když už na vás nedojde, pak teda samozřejmě teplá židle, pomoc jak můžeš sociální pracovníku, ty lidé jsou vystaveni velkému tlaku, když třeba mrzne, že když toho člověka odmítnou, tak možná umrzne, pokud prostě mu nesežene volnou židli prostě nebo volné místo v jiném zařízení. No a děje se to, že ty lidé, kteří běžně pracovali, se dostávají jako na ulici. Dám jeden příklad z praxe. Volala mi kolegyně a říkala mi, hele, teďka tady mám člověka, pracoval přes agenturu, pracoval v bile, pracoval tam 5 let, agentura ho ubytovala. Pán uklouzl na ledu, spadl. Nikdy v životě předtím nepotřeboval sociální služby. Spadl, zlomil si nohu. Prostě stalo se to, že nemohl delší dobu docházet na tu jeho brigádu, protože tam se zaměstnává většinou na dohody. Agentura mu okamžitě vypověděla bydlení a tento člověk hledal pomoc. Přišel na azylový dům, ale tam prostě je čekací doba třeba 5 roku a více, protože opravdu není kam ty lidi posouvat. Takže začal chodit na ty nocležny a pokud nám takto zůstane na té ulici toho 5 roku až rok, tak už bude velmi těžké ho vracet zpátky. A pak vlastně se stane to, co prostě často slýchávám, že ti lidé už ztratí motivaci vůbec a nevěří, že ta společnost je přijme zpátky. Takže vlastně oni pak vypadají jako ti, kteří tam chtějí zůstat. Takže se hodně pak už slyší, ale tak stejně oni nechcou pomoct, chtějí tam žít. Ale když s nimi hovoříte a jdete do těch důsledků, tak zjistíte, že to je o tom, že už si nevěří, že nevěří, že prostě společnost ještě je také pro ně a že jim někdo doopravdy pomůže.
2: Co znamená to nebydlení v reálném životě? Jaké jsou největší sociální a humánní důsledky? Vy už jste, Ivo, leco z toho naznačila, ale přesto, která skupina z těch, které jste aktuálně jmenovala, ať už jsou to mladí lidé, dejme tomu kolem toho 20. roku věku, nebo potom seniori, která patří mezi ty opravdu nejohroženější?
3: Ono se to takhle dá těžce říct. Ale samozřejmě teď jakoby vnímáme, jakoby, že máme hodně 50+ lidí na ulici, opravdu hodně, a není pro ně ta cesta, jo. Prostě tam, i když ten člověk na ulici, tak většinou se nedostane ani do toho domova pro seniory, až už je na tom zdravotně zle, jo. Takže tady se hledá vůbec, jak řešit prostě stárnoucí populaci v chudobě. A zároveň nám teď aktuálně, prostě co pozorujeme, ty 2-3 roky, narůstá počet těch mladých, ale to je samozřejmě ještě tíživější, protože ti by mohli být ekonomicky činní, ti by mohli mít budoucnost, mohli by mít rodiny, děti, ale pokud zůstanou na té ulici, tak se tam samozřejmě zabydlí. Jsou tam pak spojené třeba s takové patologické jevy jako závislosti a další. No a vlastně, jestliže tam nějakou dobu necháme, tak nám bude toto způsobovat velké problémy.
2: Vrátím se zpátky k vysokým cenám nájmů a pronájmu nebo obecně nemovitostí. Co na ně na takhle astronomické částky má největší vliv? Proč v České republice měsíc od měsíce ta cenová hladina jenom vzrůstá?
3: To je právě otázka. Já se domnívám, že tak, jak nám jde inflace, tak pronajímatelé prostě si troufají zvedat ty ceny. Také samozřejmě tam mají argumenty, že vlastně musí si našetřit na opravy, prostě na údržbu tady těch bytových zásob. A vlastně nejde to ruku v ruce s tím, co se děje mezi mzdami a platy. Víme, že v Česku dnes nám prostě některé obory opravdu narůstají, možná i rychleji než s inflací, což je v pořádku, a některé stagnují. Také víme, že některé organizace přistoupily k takovému tomu systému, budeme přidávat určitá procenta. No jo, ale to znamená, že manažeři a vysoce postavení, kteří mají prostě vyšší mzdu, mají vyšší nárůst, to znamená, se vyrovná jim inflace nebo ještě o něco víc, ale ti níže postavení jdou stále více do větší chudoby. Jo, čili se slýchá, že nebudeme prostě jakoby dělat nějakou spravedlnost, aby se přidávalo každému třeba po tisícovce stejným způsobem, ale prostě ekonomicky je to takto neudržitelné, protože za 50 let vlastně budeme mít tu velký rozdíl mezi mzdy těch běžných pracovníků a manažery. Jo, je to prostě spousta takovýchhle věmů. Já bych řekla, že ten největší problém je právě v tom, že se začaly rozevírat nůžky mezi těmi vysokopříjmovými a nízkopříjmovými. Mezi tím, kolik odvádí nízkopříjmoví ze svých mest a platů a kolik vlastně odvádí prostě ti, kteří v podstatě podnikají, nějakým způsobem se jim daří z toho biznesu. A že bychom se měli do budoucnosti opravdu i na toto podívat a zaměřit. Zároveň také si myslím, že je velkým problémem to, proč to bydlení není dostupné, že se mnoha lidem vyplatí ten byt koupit a zakonzervovat. Prostě ho nepoužívat. Něco jako dřív, když si lidé kupovali zlaté cihličky a věděli, že se jim jejich finanční prostředky zhodnotí, tak dnes je výhodné si koupit nový, krásný byt, dům a vlastně zakonzervovat.
2: Čím takové investory, Ivo, motivovat k tomu, aby ho pronajali třeba za nižší cenu, ale dlouhodobě?
3: Jsou tady možnosti pozitivní, negativní. Já zmíním nejdříve tu negativní, a to je prostě ty nemovitosti, které nejsou využívané, prostě zdanit jako opravdu vysoce. Mm-hmm. Aby se pak nevyplatilo to, že to nevyužívám. Prostě aby to snížilo ten nárůst té ceny natolik, že vlastně to nebude výhodné. Jo? Další prostě co je, tak je právě motivovat pozitivně. A tady nad tím jsme se hrozně moc zabývali v platformě sociálního bydlení, kdysi v iniciativě za bydlení, kde jsme právě dávali dohromady návrhy, jak motivovat ty, kteří vlastní byty nepronajímají, protože na to nemají čas, nebo je mají zakonzervované, nebo jsou starší, už prostě nemají jakoby možnosti, prostě z různých důvodů. A tady jsme si řekli, že pro ně bude fajn, když dostanou podporu, to znamená garanci, že vlastně ten byt, když dají do správy takové jakoby bytové složky, že dnes by to měly být ty centra, takže vlastně se tomu bytu nic nestane. Že prostě je tam garance, že pokud to někdo opravdu poškodí, že se jim to spraví A vlastně oni ho dají vlastně ve prospěch těm, kteří potřebují bydlet. S tím, že jim budou garantovat běžné nájemné, to znamená ne to předražené. A tím vlastně jsme chtěli učinit konkurenceschopnost prostě právě pro ty pronajímatele, protože vlastně tyto bytové jednotky by byly pak dostupné pro ty, kteří potřebují. Samozřejmě, aby se takovýhle způsob pomoci rozjel, chce to zase pár let, že jo, aby se naplnily ty bytové banky, aby se prostě vědělo o těch centrech, aby se navázaly spolupráce. Nicméně jsme v tom viděli velký posun v pomoci. Ne, že by to zachránilo všechno, ale velký posun. Pak to, co ještě potřebujeme, je, aby se rekonstruovaly domy, aby se podporovali vlastníci nemovitostí v těch rekonstrukcích, protože to teď jakoby takové projekty v poslední době vypisované nebyly. A samozřejmě potřebují pomoc obce taky s rekonstrukcemi prostě bytových zásob, rezerv, aby je mohli využívat. A zároveň my potřebujeme, aby se stavilo. Ale aby se stavilo tím způsobem, jak to bývalo třeba dřív, družstevní byty, prostě aby se to dalo splácet. Aby to nebylo jenom prostě pro ty, kteří si je můžou koupit. Dnes běžná nemovitost stojí 5, 6 minimálně milionů. A vlastně to je prostě 15 let platů průměrných. Průměrných platů. To znamená, že dneska na to už opravdu skoro nikdo nedosáhne. Jo, čili prostě, abychom to rozhýbali, tak je potřeba, aby se stavělo ale pro ty nízkopříjmové. S tím souvisí to, co se přestalo dít a o co je velký zájem. A to je, aby se zaměstnáním se nabízelo bydlení.
2: Mají obce dostatek bytových fondů? Nemají.
3: Nemají, protože se privatizovaly. Ty obce, které si je zachovaly, jsou na tom lépe. Ty, kteří je privatizovali, jsou na tom hůř.
2: Organizace pro hospodářskou pomoc a rozvoj OECD označila dostupnost bydlení jako akutní problém. Když se podíváte na problematiku bydlení v České republice v kontextu celé Evropy, jak si stojíme?
3: Ono je to prostě opravdu u nás velmi zlé, prostě to ty statistiky ukazují. Nicméně prostě v celá Evropa teď začíná mít velké problémy s bydlením a právě proto vlastně máme nového eurokomisaře, který se zabývá bydlením, dal si dohromady experty, vytváří strategii v oblasti bydlení v rámci Evropy a my očekáváme, co bude v rámci dalšího programového období. Zda se vyčlení finanční prostředky právě na tu vestavbu. Ale s tou vestavbou já chci zmínit ještě jednu věc, co může udělat naše republika. Pokud jsme dříve měli podporu rekonstrukcí prostě těch zelená úsporám, prostě domů a podobně, tak my jsme ji vždycky stavěli jen pro ty, kteří byli na tom příjmem tak, že mohli kofinancovat. Ale v jiných zemích oproti nám tak právě mají to, že od určitého příjmu si může pak požádat o takovou dotaci i ten nízkopříjmový a může si opravit to, co potřebuje na tom domu, aby prostě ty domy nestárly. Protože to je i náš problém, že spousta domů se stává neobyvatelným a ti lidé nemají příjmy na to, aby si to opravili. Tak věřím, že i tohle bude právě jako tématem té Evropské komise.
2: Zastavím se ještě u jednoho fenoménu, který je typický pro Českou republiku, a to je fenomén soukromého vlastnictví. To jinde v Evropě není. Znamená to, že Česko vlastně kvůli tomu, že každý chceme nějakou nemovitost vlastnit, vlastně prohrává svůj boj s tou nevyrovnanou situací v otázce bydlení?
3: Já bych to takto jakoby nevnímala. Ten, kdo vlastní nemovitost, tak v podstatě se ocitá v jakémsi bezpečí, že bude mít opravdu kde bydlet, i když schudne, pokud bude zvládat hradit náklady. A to, že se vlastně nemáme stejný vývoj, že se to odlišuje od Evropy, je také způsobeno tím, že my nemáme stejnou výši mest. A zase se vracíme k té ekonomice. Ale je to logické. Pokud prostě my pronájmy převyšují možnosti, když já pracuji, si pronajmout bydlení, tak většina lidí touží si zachovat a mít to vlastní bydlení. Ve chvíli, kdyby prostě se pronájmy staly dostupnými pro i ty nízkopříjmové, tak by to takový problém nebyl. A v podstatě by bylo i jednodušší žít v tom pronájmu. Čili jde o to, že my potřebujeme v Česku nejdříve narovnat mzdový systém, aby se vyplatilo pracovat, a pak samozřejmě, aby se vyrovnaly ty náklady na bydlení s tím, co je možné realizovat. Ve chvíli, kdy se toto podaří, tak ti lidé jako budou mnohem více využívat a nebude vůbec problém mít pronájmy. A zároveň potřebujeme mít těch pronájmů dostatek. Jo, prostě, aby byly opravdu ty bytové kapacity, které tady v Česku jsou, aby byly prostě
4: k dispozici.
3: MMR v 2021 udělalo průzkum a bylo tam něco přes 800 jakoby bytových rezerv, které nejsou využívané, jenom z toho, co oni zjistili.
4: Jak se projevuje potom obchod s chudobou právě ve vztahu k bydlení?
3: Tady opravdu u nás je situace čím dál těžší. Tak jak já jsem měla možnost nahlédnout do té praxe, tak jsme vnímali a viděli, že pod rouškou toho, aby lidé přežili, protože nemají jinou cestu, tak někteří zaměstnavatelé využívají prostě levnou pracovní sílu, kde aby zoficiálněli to, že jsou na pracovišti, dostanou dohodu. Pracují mnohdy ne prostě za podmínek, které chce bezpečnost práce. Pracují déle než 8 hodin. Jsou tam prostě různé patologické věmy, že dostanou třeba balíček cigaret jako motivaci na den, nebo flašku alkoholu, nebo pivo. Jo, a zároveň právě, protože není to dostupné bydlení a většinou není bydlení prostě i s prací, nebo tam, kde potřebujete pracovat, tam, kde jste prostě získala tu práci, tak vlastně jakoby jim nabídnou nějaké provizorní bydlení. Například třeba na stavbách je běžné, že lidem, kteří nemají kde bydlet, nabídnou, aby žili na té stavbě.
4: V nějaké buňce.
3: No, většinou třeba i v těch prostorách. Podle toho, jak kdy. Buď v buňce, anebo v těch prostorách, který se prostě staví. Jo, už je tam třeba jeden pokoj, takže vlastně tam ti lidé takto jsou, přežívají a prostě jakmile stavba skončí, buď mají další práci, tak se stěhují na další stavbu. Například, je to například, jo, nebo jak jsem říkala, prostě jsou to jakoby různé ty pronájmy za neadekvátní cenu, neadekvátních podmínkách prostě, ale vy dostanete nějakou práci, nějakou obživu, prostě jako když přežijete. Já tomu opravdu říkám, a to mluvím za sebe, že to je novodobý typ otroctví. Jo? Kdy vlastně na sebe ten zaměstnavatel ty lidi naváže, jsou závislí na něm a prostě oni opravdu díky němu přežívají. Ale je to proto, že náš systém neumožňuje odlužení každému, neumožňuje prostě ty lidi ubytovat a pracovat s nimi prostě tak, aby vlastně přežili pro jednotlivce, si zaplatit na pronájem je velmi těžké. Jo? Čili dostat se z toho kolečka je velmi těžké.
4: Zmínila jste tady několik konkrétních příkladů. Jak konkrétně potom může pomoci manažerka pro advokační činnost v sociální oblasti Charity Česká republika Iva Kuchyňková nebo vaši spolupracovníci v Charitě těm, kdo se ocitnou v bytové nouzi anebo jsou akutně ohroženi bezprostřední ztrátou bydlení?
3: Aktuálně je to tak, že já jako manažerka právě prosazuji, aby třeba byl funkční zákon o podpoře v bydlení, také jsme jako jedním z těch členů, kteří se zapojili do toho návrhu, kteří spolupracovali na tom návrhu tohohle zákona. No, samozřejmě upozorňujeme prostě Ministerstvo práce ve svých analýzách na dopady toho, že není dostatečně vyřešené bydlení a co případně způsobí omezení v rámci zásluhovosti dávek podpory, protože víme, že máme tady teď nový systém dávkový, co se týká superdávky a vlastně, že tam bude hodně záležet, jaké koeficienty v rámci dávek na bydlení ministerstvo nastaví pro ty, kteří vlastně pobírat dávky potřebují. Víme, že mnoho klientů z těch propočtů, prostě, kteří pobírali doposud dávky na bydlení podle toho nového, té nové superdávky, třeba o dávky přijdou, protože už na ně nedosáhnou, týká se to starších lidí, samoživitelek, protože nesplní všechny ty aspekty. Čili to je moje role, upozorňovat na to, co je potřeba udělat jinak a doufat, že ten můj hlas za nás, za Charitu, bude prostě slyšen a vyslyšen. Co dělají moji kolegové? Když mi někdo zavolá, že potřebuje pomoc, na stránkách Charity máme seznam podle krajů odborné poradny, které se přihlásily k tomu, že budou na mě navazovat. zprostředkuju toho klienta, v jaké lokalitě potřebuje pomoc, případně mám ke konzultaci předsedu odborného kolegia poraden a vlastně ten člověk dostane veškeré penzum rad, co může v té chvíli udělat. Má problémy s vyplácením mest od zaměstnavatele, že mu nevyplácí, má prostě problémy se smlouvou se zaměstnavatelem, má problémy s bydlením nebo s pronajímatelem, prostě jsou tam nějaké nevýhodné podmínky, má problémy prostě rozvádí se, neví co dál, prostě se svěřením dětí, další věci, navážu na odborníky a snaží se udělat, co můžou. Samozřejmě pak je to lokalita od lokality, protože tam, kde například fungují z MVOPZ, z operačního programu, projekty k zabydlení, tak i můžou navázat na tento projekt, pokud je tam volná kapacita, tak tomu člověku pomoct, protože ten systém, který jsme navrhli, je už 10 let ověřovaný. Takže na mnoha místech je i v praxi. Jo? Tam, kde tohle není, tak samozřejmě prostě každá ta odborná poradna nebo prostě ty naše preventivní služby mají zmapováno v rámci návaznosti na jejich služby, kde je možné žádat o ubytování, kde je možnost získat ubytovnu a podobně. Nicméně, tak jak jsme si říkali, bývá to plné. Takže prostě dost často dostanou informace, ale to bydlení, na to se fakt čeká a není prostě většinou k dispozici, což je velký problém.
4: Je vás dost sociálních pracovníků, kteří se touhle problematikou zabýváte i v rámci Charity Česká republika?
3: Víte, že stále hledáme. Stále hledáme odborníky do našich řad na různých pobočkách Charity, obzvláště v příhraniční, tak mají možnost si vydělat, že jo, prostě úplně jiné finanční prostředky než u nás v České republice. Takže lidé, kteří by chtěli pomáhat, jsou v Charitě vítáni. A samozřejmě, my bychom potřebovali také posílit týmy pro rodiny, pro bezdomova lidi, pro terénní spolupráci. Ta prevence opravdu těch lidí, kteří potřebují pomoc, narůstá a těch služeb nepřibývá. Teď dokonce řešíme samozřejmě, aby byly zafinancované individuální projekty, které vlastně hradily pro rodinné služby, protože končí financování z Evropy a musí se dostat do rozpočtu státu. Jo, prostě je potřeba, aby se nezúžily ty služby, my potřebujeme, aby se spíše rozvíjely, protože to, co jsme zjistili už za covidu, že vlastně ty prorodinné služby plus péčové služby ty rodiny nejvíce mohou podpořit a jsou základem toho, abychom ty lidi udrželi v kondici, ten stát ekonomicky, aby prostě ty lidé byli přínosní, tak vlastně to potřebujeme a to teď tady není v dostatečné míře. Ani u péče nejsme zcela pokrytí, ani prostě u prevence, u právě těch prorodinných služeb to cítím jako nejvíc. Nebo nízkoprahy pro děti a mládež, aby dostali ve všech lokalitách podporu. Není to. A zároveň, co bychom měli řešit a co je potřeba řešit, tak v některých domácnostech také nastávají různé problémy s domácím násilím, s různými problémy. Často to bývá v poslední době spojeno i se závislostmi, protože ti lidé si neví rady, mladí lidé neví prostě, co udělat se svou budoucností, nemají možnost se osamostatnit, pořád jsou, když už něco vydělají, musí si to započítat do příjmu celé rodiny a podobně. Tak se tam dost často objeví i takováto patologie a my nemáme pokryté tyto služby po celé republice. Samozřejmě můžou se obrátit na psychiatrické zařízení, ale ruku na srdce, udělá to každý mladý člověk, který se dostane do nepříznivé situace.
4: Pojďme se teď podívat třeba na roli státu v otázce bydlení. Co očekáváte od nového zákona o podpoře bydlení?
3: Pokud opravdu vejde v účinnost, jakože už měl od 1.1. být, ale je jeho účinnost odložena, a pokud tam budou zachovány aspekty, které jsme tam navrhli, tak očekáváme v každé trojkové obci kontaktní místo, které by mohlo, my jsme navrhovali, dávat bezplatné poradenství opravdu každému, kdo se dostane do nějaké nepříznivé situace spojené právě s bydlením. Jedná se o to, že v podstatě kdokoliv, kdo ví, že přijde o bydlení, má problémy s pronajímatelem, prostě řeší nějak něco ohledně bydlení, by dostal poradenství a toto kontaktní místo by dokázalo skontaktovat pak odborné poradenství v případě dluhů, rozvodu, prostě těch ostatních věcí, případně jiné druhy služeb, které jsou schopné docházet do domácnosti, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Jo, čili toto byla jedna vize. Aktuálně se to zúžilo prostě jenom na ty nejvíce nepříznivé situaci, na prostě opravdu minimum těch lidí, kteří by to mohli využít. Doufáme, že se to vrátí. Pak, tak jak jsem říkala, garance v bydlení je to podpora bohatých lidí v tom, aby prostě byli ochotni svěřit své nemovitosti ve prospěch těch dalších lidí, kteří prostě nemají možnost bydlet. Zároveň díky tomu posílit naši ekonomiku, protože tito lidé by potom nebyli na ulici, nepotřebovali by takovou míru sociálních služeb, prostě byli by ekonomicky činní a podobně. Děti by vychovávali v nějakém standardním prostředí, takže ty děti by byly uplatnitelnější. Čili by se to všem vyplatilo. Čili toto je další věc. Pak samozřejmě také by chom tam rádi nastavili podporu v bydlení. To znamená dostupnou práci sociálního pracovníka, který by zhruba ty 2 roky, možná i déle, mohl dohlížet na to, jak ten člověk zvládá tu situaci. Říkám dohlížet, protože normálně v běžných sociálních službách si sociální službu buď přejete, volíte si, nebo ne. Je to dobrovolné. Jo? Kdežto tady by to bylo s tím, že ano, získáte bydlení, budeme s vámi spolupracovat ze začátku maximálně až ty 2 roky, ale musíme vidět, jak to zvládáte, že to je všechno ready. Jo? Čili prostě je to i svým způsobem podpora zase toho pronajímatele, ale zároveň podpora vás, kdo potřebujete zabydlet. Jo? To, že využívá člověk sociálního pracovníka, není hanbou. To taky potřebuju tady takto říct, protože se to někdy takto vnímá, ale je to stejné, jako když jdete k lékaři. Jo? Prostě to také není hanbou. Jo. Čili toto je ten základní systém, který by měl jakoby vytvořit nějakou podporu dostupnou ve všech lokalitách, pořadníky těch, kteří potřebují bydlet. A zároveň, protože není možné jenom, aby sám o sobě zákon pomohl, by se mělo snažit vyjednávat, aby se prostě i obce rozhodly vytvářet ty bytové fondy, aby prostě nějakým způsobem narůstaly ty kapacity pro ty běžné lidi a zároveň, aby se stavěly bezbariérové byty, protože říkáme, že nám bude stárnout populace, ale jako furt nemyslíme úplně zcela jakoby na zabydlování, na tu bezbariérovost a to, že ty byty potřebují být blízko poliklinik, blízko obchodu, blízko, prostě aby ty lidé byli co nejdéle samostatní, soběstační. Jo? Čili prostě to jsou ty další věci. A pak, jak jsem říkala, rekonstruovat to, co už máme.
4: Z těch mnoha témat, která jste skryla pod ten nový balík zákona o podpoře bydlení, jehož platnost je tedy oddálena, co považujete za největší výzvu implementaci v praxi? Může to být právě zavedení těch kontaktních míst i v trojkových obcích, rozšířená síť asistence, větší podpora soukromých vlastníků bytů a nemovitostí k tomu, aby dál za přijatelné nájmy pronajímali potřebným lidem?
3: Tak největší zátěž, respektive nejvíc, kde bude potřeba vyjednávat a pracovat, jsou právě ty obce, protože aby se zřídily tyto kontaktní místa, oni se musí rozhodnout sami. V zákoně zatím je to stanoveno, že to bude dobrovolné. Původně my jsme navrhovali, aby prostě bylo povinnost, aby se vlastně ta rojnice, ten systém nastavil všude stejně, ale obce některé řekli, že mají dobrý systém, že fungují a že toto nebudou jakoby potřebovat, právě proto se to tam dalo aktuálně dobrovolně a domnívám se, že prostě...
4: Vzpomenete si i odteď na nějaký konkrétní příklad obce, která takhle dobře funguje s kontaktními místy?
3: Tak, jakože...
4: Nebo pozitivní příklad praxe obecně v té bytové politice v souvislosti se samosprávami.
3: Já třeba mám dobrou zkušenost jako na Ostravsku, kde vlastně vím od kolegů, že tam jakoby se hodně už tradičně, protože tam jakoby probíhala i ta změna, že jo, z toho hornictví, tak se snaží prostě o to zabydlování lidí, taky je tam hodně těch projektů z MVOPZK, který zabydlují, čili prostě neřekla bych to takhle, jo, ale řekla bych to obecně, vím, že takhle na Ostravsku se s tím pracuje. ale jsou to určitě i jiné lokality, kde jsou uvědomělí. Já třeba si můžu říct, například u nás v Brně, to si myslím, že můžu říct, městská část Nový Lískovec si ponechala fond bytový. Udělala velmi dobře paní starostka, byla prostě uvědomělá v té době, neprivatizovali a velmi se jim to zoplatilo. Jo? Ale prostě takovýchhle obcí bych mohla jmenovat více, nicméně. Ani ten bytový fond, který teď aktuálně mají, tak nepokryje to, že by někdo přišel a řekl, já potřebuju bydlet. A že by prostě třeba do měsíce, dvou, tří měl možnost bydlet. Takhle to fakt není, myslím si, ani nikde.
4: A existují třeba v zahraničí nějaké inspirativní modely, které bychom mohli překlopit sem do České republiky?
3: To jsme právě začali dělat před těmi 10 roky, kdy v rámci Komise sociálního začleňování ministra jsme přišli, byli to prostě mý kolegové, pan Milota přišel s tím, že vlastně jako je housing first, housing led, že byl prostě se podívat prostě v různých zemích, kde to rozjíždí, a tam jsme začali navrhovat právě to ověření v Česku, kdy se rozjeli výzvy na ubytování prostě těch lidí a ověření si této metody, což se nám samozřejmě vyplatilo. Jinak my v Česku prostě po revoluci tak jsme měli pro lidi, kteří nějakým způsobem například v Brně na Kamenném vrchu to funguje dodnes, tak jsme zřizovali zařízení dům, kde bylo možné ubytovat lidi, kteří jsme nemohli garantovat, že je úplně všecko jakoby v pořádku v té době. To bylo v té době, ano. A vlastně potřebovali jsme to ještě ověřit, že to bude jakoby fungovat, když nebudou v sociální službě. Takže vlastně se ubytovali na Kamenném vrchu, kde byla možnost docházet jako sociální pracovníci, a pokud se ověřili, tak vlastně ty městské části jim potom jakoby udělili byt, takže vlastně ty lidi se dostali k vyřešení té své situace taktéž. No a dnes vlastně tyto zařízení spíše fungují jako návazné ubytování. Jo, a samozřejmě ty kapacity nestačí.
4: Ivo, minuty dnešního Charitalku už se nám chýlí ke konci. Co byste vzkázala lidem, kteří momentálně hledají své místo k bydlení, možná tu první startovací plochu k nějakému novému životu, ale cítí se v dnešním bytovém trhu a koloběhu úplně ztraceni?
3: Aby nestráceli naději, aby se obrátili na naše odborné poradny v místě, kde vlastně jsou, aby požádali ty sociální pracovníky o provázení, a i když to bude trvat dlouho, aby se snažili vyřešit veškeré věci, jako jsou dluhy, odlužení případně, když je to třeba najít si práci, snažit se nezanedbat péči o děti a doufat, že se opravdu podaří najít to místo, kde budou moct následně žít.
4: Vypadá to, že problém s dostupným bydlením v České republice rozhodně v Brzku vyřešen nebude. Já vám, Ivo, přeju, a nejenom vám, ale i vašim kolegyním a kolegům v téhle oblasti, přeju hodně sil a hodně trpělivosti. Myslím, že to budete potřebovat. Mým milým Děkuji. Hostem dnes v Charitalku byla manažerka pro advokační činnost v sociální oblasti Charity Česká republika, Iva Kuchyňková. Mějte se moc hezky.
3: Děkuji za pozvání. Na shledanou.
4: A Nadežda Hávová, děkuji za pozornost.

0: podle pravidel má už vždy přednost před večer neděle, a to je 17. neděle v liturgickém mezidobí. A my v této neděli také oslavujeme a děkujeme seniorům a prarodičům. Tak možná vás, seniori a prarodiče, zveme k dnešní modlitbě zvlášť s radostí. Budeme se modlit tedy texty v novějších breviářích ze strany 907, kde začneme hymnem. Všechny texty následují, výjima kantika k Panny Marie, té antifony, ta je na straně 797. Takže záložka na 907 a druhá na 797. Kdo máte původní vydání, nalistujete stranu 807 a pouze mariánská antifona, ta je na straně 706. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Ze srdce vždy děkujme Stvořiteli svému a vděčnost prokazujme každou chvíli jemu. Šťastná je hodina, v kterou člověk s vděčností a upřímnou vroucností na Boha vzpomíná.
1: Neb tento svět pomine i marnosti jeho, jako voda uplyne vše, co v něm slavného, ale my z hrobů ven, byť sebe hlubší byli, poležíce v nich chvíli, vstanem zas v soudný den.
0: Tak Bůh Otec uložil všech věcí Stvořitel, svůj život vynaložil, proto můj Spasitel, abych s ním žil věčně. Duch Svatý to stvrzuje, v srdci mém osvědčuje, vím o tom bezpečně.
1: Hospodine, slyš můj hlas, jako kadidlo, ať k tobě stoupá má modlitba.
0: Hospodine, volám k tobě, pospěš mi na pomoc. Slyš můj hlas, když k tobě volám.
1: Má modlitba, ať je před tebou jako kadidlo, mé zvednuté dlaně jako večerní oběť.
0: Postav, Hospodine, stráž k mým ústům, hlídku k bráně mých rtů.
1: Neskloň mé srdce ke zlému, abych se nedopouštěl zločinů.
0: Abych spachateli bezpráví nejídal jejich vybraná jídla.
1: Když mě udeří spravedlivý, je to laskavost. Když mě pohaní, je to pro hlavu olej.
0: Neodmítného má hlava, avšak pod tíží jejich zloby stále se budu modlit.
1: U skály byla propuštěna jejich knížata. Slyšela, jak laskavá byla má slova.
0: Jako když se oře a vláčí půda, jejich kosti byly rozmetány u jícnu pod světí.
1: K tobě, Hospodine, Pane, se obracejí mé oči, k tobě se utíkám, nevydávej mě smrti.
0: Zachraň mě před léčkou, kterou mi nastražili, před tenaty pachatelů křivd.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Hospodine, slyš můj hlas, jako kadidlo, ať k tobě stoupá má modlitba.
1: Ty jsi mé útočiště, Hospodine, můj úděl v zemi živých.
0: Hlasitě k Hospodinu volám, hlasitě Hospodina zapřísahám.
1: Vylévám před ním svou starost, svou tíseň mu vypravuji.
0: Když můj duch ve mně chřadne, ty znáš mou cestu.
1: Na stezce, po níž kráčím, mi nastražili léčku.
0: Hledím napravo a vidím, že nikdo nemá na mě ohled.
1: Nemám se kam utéci, nikdo se nestará o můj život.
0: Volám k tobě, Hospodine, říkám, ty jsi mé útočiště, můj úděl v zemi živých.
1: Všimni si mého nářku, vždyť jsem tak zbědovaný.
0: Vysvoboď mě od těch, kdo mě pronásledují, jsou silnější než já.
1: Vyveď mě ze žaláře,

0: abych chválil tvé jméno.
1: Obklopí mě spravedlivý, až se mě ujmeš.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Ty jsi mé útočiště, Hospodine, můj úděl v zemi živých.
0: Pán Ježíš se ponížil, proto ho také Bůh vyvýšil na věky.
1: Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu.
0: Ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.
1: Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
0: Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.
1: Takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí.
0: A každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat. Ježíš Kristus je Pán.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pán Ježíš se ponížil, proto ho také Bůh vyvýšil na věky. Z listu Římanům z 11. kapitoly. O, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání, jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání. Neboť kdo pochopí myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem? Dal mu někdo dříve něco, aby se mu to muselo oplácet? Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno si moudře učinil.
0: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno si moudře učinil.
1: Země je plná tvého tvorstva.
0: Všechno si moudře učinil.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno si moudře učinil. Nebeské království je podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. Když najde jednu drahocenou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.
1: Velebí má duše Hospodina.
0: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
1: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
0: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
1: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
0: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
1: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
0: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
1: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
0: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Nebeské království je podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. Když najde jednu drahocenou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji. Oslavujme jediného Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého, a pokorně prosme. Bože, přispěj na pomoc svému lidu.
0: Všemohoucí Bože, učiň, ať všude ve světě zavládne spravedlnost.
1: A tvůj lid bude žít šťastně v míru.
0: Uveď všechny národy do svého království.
1: Aby tak všichni došli spásy.
0: Dej, ať manželé žijí svorně podle tvé vůle.
1: A stále, ať je spojuje vzájemná láska.
0: Odměň všechny naše dobrodince.
1: A dej jim věčný život.
0: Pohledni milosrdně na ty, kdo se stali obětí nenávisti a válek.
1: A přijmi je dobrotivě do nebeského domova. A připojujeme prosbu za všechny, zvláště v Evropě, kteří jsou postiženi velkými požáry a museli opustit svá místa, záchranáře a tak dále. Také myslíme a vyprošujeme hodně sil a trpělivosti arcibiskupu Josefu Nuzíkovi, který se dnes dožívá 60 let. No a prosíme a děkujeme za všechno dobré působení seniorů a prarodičů, kteří zítra oslaví svůj den.
2: Bože, přispěj na pomoc svému lidu.
1: Připojíme prosby z Otčenáše.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
1: Bože, od Tebe je všechna síla a svatost, Ty jsi ochránce všech, kdo v Tebe doufají. Skloň se k nám, dávej nám správné poznání a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak, aby nás už nyní přiváděli k tomu, co je věčné. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
0: Amen.
1: Děkujeme za tuto modlitbu, ať spolu prožijete krásný sváteční nedělní den. Pán s vámi.
0: I s tebou.
1: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
0: Amen.
1: Choďme ve jménu Páně.
0: Bohu díky.

Je 21 hodin a 15 minut a na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Dnes budeme poslouchat díla Ludwiga van Beethovena, France Schuberta a Josefa Haydna. Začneme sonátou číslo 1 F-moll Ludwiga van Beethovena. Na klavír zahraje András Schiff.

Na vlnách Proglasu dozněla sonáta číslo 1 F-moll Ludwiga van Beethovena v podání maďarského pianisty Andrease Schiffa. Pokračovat budeme sonátou G-moll France Schuberta, kterou zahrají Fabio Biondi, housle, a Olga Tverskaja, klavír.

Vyslechli jsme sonátu G-moll France Schuberta v podání houslisty Fabia Biondiho a klavíristky Olgy Tverské. A koncert komorní hudby na Proglasu dnes uzavře smyčcový kvartet S-dur opus 50 Josefa Haydna v podání Pražákova kvarteta. To hraje ve složení Václav Remeš a Vlastimil Holek, housle, Josef Klusoň, viola a Michal Kaňka, violončelo.

Koncert komorní hudby na Proglasu uzavřel smyčcový kvartet Es Dur Josefa Haydna v podání Pražákova kvarteta.

lásku člověči, čin víc než slova, odsti nás přesvědčí.

0: Partnerem pořadu je Dallmayr Česká republika, dodavatel kávy a kávovaru.
1: Při poslechu pořadu Na stole je téma vás vítá Antonín Žonerčík. Biskupský environmentální rezort v Hukvaldech na Frýdecko-Místecku pořádá každoročně celou řadu zajímavých a hlavně naučných přednášek o přírodě, a to nejen o její ochraně. Pravidelnou lektorkou kurzu bývá i ekoložka inženýrka Markéta Cichá, kterou dnes vítám v ostravském studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den i dobrý den vám, vážení posluchači.
1: Paní Cichá, v minulých pořadech jsme hovořili o sovách, o biodiverzitě, o tom, kdy začíná jaro. Dnešní téma, které máme na stole, bych nazval léto a vše, co s ním souvisí. Na začátek otázka. Kdy začíná léto?
2: Léto začíná, dá se říci, ve dvou termínech. A když si vezmeme to meteorologické, tak to je vlastně léto, které začíná 1. červnem, končí 31. srpna a slouží hlavně meteorologům, aby mohli zaznamenávat teploty a ty teploty porovnávat s předchozími roky a různě vytvářet různé statistiky, aby jsme věděli. Dále máme astronomické léto, to je vlastně to, které většinou my všichni jako uznáváme a mluvíme o něm. Většinou začíná v červnu, buď to 20. den, nebo 21. den. V České republice v roce 2026 nám začíná letos tedy, nám začíná 21. června, tudíž teda už je jako za náma, ale to je v plném proudu. No a my jsme ho potom také poznali, protože vlastně jsou to dny, které nás tahají ven, kdy máme delší den než noc. Sluníčko hřeje, na zahradě nám všechno kvete, zvířata jsou v plném proudu, mláďata odrůstají, rodiče hánějí potravu a to všechno teď momentálně tak nějak můžeme pozorovat a budeme si spolu o tom i povídat.
1: Stále se hovoří o klimatických změnách, slyšíme o oteplování. Letošní květen a dokonce i začátek června teda mně osobně připadal dost studený a chladný. Tak jak je to s tím oteplováním?
2: No, je to tak, jak vy říkáte. Kolikrát my třeba máme pocit, že je to globální oteplování, klimatická změna, že prostě žádná není, protože jednou je chladno, jednou je horko, média, televize nám najednou říkají, že prostě všude je horko, tak, nebo že třeba i všude chladno, tak nemůže být to oteplování. Ale vlastně jsou základní pojmy, které si musíme jak kdyby ujasnit a uvědomit si je všichni, protože je rozdíl mezi počasím a je rozdíl mezi klimatickou změnou nebo klimatem. A v podstatě počasí, to je něco, co probíhá teď aktuálně. Když se podíváme ven, tak vidíme, že je třeba horko nebo je chladno, ale to je počasí. Jedeme na dovolenou, tak prostě jsme rádi, protože máme prostě počasí, které bude jako dobré. Ale pokud se budeme bavit o nějaké klimatické změně, tak to se nebavíme o úseku, který je dneska, za týden, za dva týdny, ale bavíme se o úseku, který je třeba 30 let nebo třeba 100 let. Prostě je to úsek, který je opravdu velmi dlouhý. Může to být třeba v krátce neměřítku jeden život, jo, dospělého člověka, že třeba když dneska moje babička bude vzpomínat na to, jak byly ty léta v jejím mládí, tak to bude opravdu úplně jiné, ale je to klimatické, neboli klima, je dlouhodobý úsek, nebo časový, ale počas je teď, co je. A to, že třeba máme na začátku červnu chladno, to nemusí souviset vůbec s klimatickou změnou. Naše planeta je tak nádherná, tak obrovská a probíhá na ní spoustu různých fyzikálních prostě procesů, spoustu různých vazeb. Opravdu jsou to takové různé jako složitosti. A teď třeba probíhal v Atlantském oceáně La Niño cyklus a to je cyklus, který byl teď poslední rok, dva, kdy vlastně má vliv na tu naši planetu nebo na naši Evropu, že máme chladnější zimu, že máme chladnější červen. Jenomže on se překlápí do La Niña, což teď momentálně se překlopilo právě na konci toho června. A vlastně teď v červenci jsme mohli zažívat ty šílené tropy, ty tropické dny, kdy opravdu ty teploty sahaly skoro k 30, protože vlastně pro naši Evropu, nebo i pro naše jako pásmo u nás, je jako denní teploty v létě, jsou typické ideálně 22-28. Průměrně nám to říkají hodnoty, které meteorologové jako měří. Pokud máme teplé letní dny, tak to jsou dny, které mají 28 až 32 stupňů. A pokud přijdou ty vlny veder, tak to už je prostě na 33 stupňů a výše, což jsme mohli poslední dny jako zažívat. Každý den, který přes den je nad 30 stupňů, tak se považuje za tropický den. Pokud máme v noci teplotu, která neklesá pod 20 stupňů, tak je to tropická noc. Takže to opravdu jsme teďka zažívali a sami jsme si to vyzkoušeli, jaké to je. Jestli se otepluje, neotepluje, tak v podstatě meteorologové opravdu za posledních několika set i let měření zjistili, že opravdu ta teplota v České republice na naší planetě se otepluje a jde nahoru. Můžeme se podívat třeba na úžasné grafy, úžasné jako přeložené krásné texty na klima změna, kde je vlastně napsáno, když to budeme jako blíže vyčteme, že za nějakých přibližně 61 let v České republice se nám teplota zvýšila o 2,3 stupně Celsia. To ještě není úplně všechno, protože my, když jako budeme jako v tom bádat hlouběji a podíváme se hlouběji, co nám říkají ty data, tak my zjistíme, že leden, červenec, srpen a prosinec jsou měsíce, kdy se oteplilo nejvýrazněji a které jsou jak kdyby nejteplejší měsíce. A když bychom vyprůměrovali tyto měsíce, tak bychom zjistili, že ta teplota se zvýšila o 2,7 stupňů Celsia. My můžeme slyšet průměrnou globální teplotu, že se zvýšila o 1,2, 1,3. Ale opravdu Česká republika, ta se otepluje neskutečně rychle, dá se říct dvojnásobně oproti globálnímu jako průměru.
1: Nevím, jestli se mě to zdá, teda jenom mě, protože bydlím ve městě, ale mám takový dojem, že i ty louky kvetou nějak dřív, že všechno spěchá, už obilí zraje pomalu na konci května a jsou to dopady tedy těch klimatických změn, dá se to tak říci?
2: Já bych to tak nazvala, že ano, že to jsou v podstatě dopady toho, že aktuální počasí se nám v podstatě otepluje a tím, že máme dříve tepleji, tak tím vlastně ta příroda na to reaguje. Opravdu reaguje na to tak, že rostliny mnohem dříve kvetou. Bohužel, třeba já, co jsem letos sledovala, protože jsem se dala na včelaření, tak jsem sledovala to, že najednou prostě ty stromy rychle kvetou za sebou, že ono existuje kalendář pro včelaře, kde máte napsáno, kdy jaké stromy kvetou. A když listuju v tom kalendáři, tak si říkám, tyjo, ono to opravdu prostě je mnohem jako posunuté a myslím si, že každý včelař, samozřejmě těch je hodně, tak to mohl spozorovat. Takže najednou opravdu nám rychle vykvetou ty rostliny, což na začátku teda mají dostatek potravy ten hmyz a ve chvíli, kdy vlastně jako začne být teplo, začne být třeba ten extrém, tak najednou prostě ta příroda, tam máte vody méně a může to znamenat třeba i pro ten hmyz, že ta rostlina bude mít méně nektaru, méně prostě té látky, kterou ona potřebuje. No a vlastně ty rostliny, když ví, že bude třeba sucho, nebo vnímají prostě nedostatek vody, protože vlastně srážky, to jsme ještě ani neříkali, ale ty jsou zhruba konstantní, kdyby jsme je vyprůměrovali. Jenomže samozřejmě, když je více teplo, tak je větší výpar, tudíž prostě se nám více vypařuje vody z té přírody a ta voda v té přírodě chybí. Ty rostliny to vnímají a oni prostě se snaží urychlit si ten proces. Jo, rychle prostě vytvořit semena, prostě semena roznést a v podstatě, aby urychlili. Takže na konci léta, dá se říct na konci srpna, můžeme pozorovat některé právě ty květnaté louky, které už jsou odkvetené a vypadají jak kdyby na podzim. Nebo na tom rozhraní opravdu i ty některé stromy můžou se bránit tak, že uzavřou průduchy, začne některým stromům i padat dříve listí, než je jako běžné. Takže opravdu tady tohle je spíš jako něco, na co reaguje příroda. Že příroda reaguje právě na to, že je teplej. Jak moc má na to člověk samozřejmě vliv na tu klimatickou změnu, je dohadování spousta lidí. Já třeba často se setkávám ze spousty názory, ale vlastně každý z nás si může prostě najít odpovídající údaje a v podstatě opravdové, kdy vlastně člověk pozná, že dnešní klimatická klimatická změna je antropogenního původu. Že tam ten člověk je a vlastně, když budeme pozorní tak, a budeme číst tu přírodu, tak jak vy jste si toho třeba všimnul, tak přesně uvidíme, že prostě najednou začne mnohem dříve všechno kvést, najednou dokonce uvidíme a budeme sledovat, že třeba i ptáci některé druhy třeba dříve hnízdí, nebo se nám některé druhy vracejí ze zimoviště malinko dříve. Třeba čáp bílý nelétá ani do subsaharské Afriky, ale třeba zůstává ve Španělsku, protože ta zima je pro něho jakože není tak jako velká, takže potom přilétají. Takže určitě velmi dobrý postřeh a já jsem zvědavá, jak se to bude dál vyvíjet třeba s tou jako přírodou.
1: V souvislosti s oteplováním tedy znamená to, že z jižní Evropy nebo třeba i ze severní Afriky se tady začnou objevovat rostliny, takoví ti vetřelci, že se jim tady začne dařit a mohou vytlačit ty naše středoevropské rostliny, na které jsme zvyklí?
2: To je krásně řečeno. A ono spíš jde o to, že když tady je tepleji, tak se těm rostlinám, které jsou u nás nepůvodní, lépe daří. A protože si vemte například netykavka žlaznatá, tak ta se postupně jako rozšiřuje, má ráda, když je dostatek tepla, dokáže vyprodukovat až kolem 1000 semen za tu sezónu a v podstatě šíří se tím, že krásně puká, to určitě známe, jak někdy procházíme kolem těch různých prostě lokalit, takže se dotkneme těch semen a oni vystřelí. Dokonce ty semena od té netykavky se dají konzumovat, jsou dobré. Jsme to jedli takhle na exkurzích a podobně, takže jako to bylo jako dobré. Ale těm rostlinám se jako daří. Ono třeba u těch nepůvodních rostlin, například invazivní druhy se jim říká, tak to jsou rostliny, které dokážou zabrat najednou obrovské množství. Třeba ta netykavka zabere veliké množství v tom břehu, ale zároveň, když potom přijde ten podzim, vystřídá jako to léto, tak ona uschne a vlastně odkryje se holá zem. No a v tu chvíli hrozí třeba eroze. Proto je třeba nežádoucí. Tak je nežádoucí, že vlastně utlačuje naše jako původní jako rostliny, takže i ta biodiverzita tam je takzvaně jako nižší. Můžeme třeba se setkat s rostlinou, jako je třeba křídlatka japonská. Já jsem se setkala, že někdo tomu říká bambus, protože ona je vlastně uvnitř jako dutá, ale mně to přijde prostě jako typická jako rostlina. A ta se k nám dostala tak, že se vlastně vzala z východní Asie a nasadila se do různých párků okrasných, zahrad, jo, zámeckých zahrad a tak dále. A to je rostlina, která když se jenom trošku ulomí a postupně větrem nebo čímkoliv se přenese jinde, tak ona dokáže zakořenit a dokáže se dále rozmnožovat. Když je třeba menší úsek, tak ten úsek v podstatě začne porůstat tak, že začne vytlačovat zase ty naše původní rostliny, ale co ona je, nebo co je u ní zajímavé, tak ona má takzvané alelopatické účinky. Ona dokáže, ta křídlatka japonská, vypouštět svými kořeny takovou chemickou látku, která vlastně má důsledek ten, že ostatní rostliny rostou pomaleji. A ona tím dostává tu výhodu a roste mnohem prostě rychleji a roste do té výšky. Pak ona je zastíní, ty naše rostliny, nebo ty v tom okolí a vlastně oni nemají moc šanci. A takhle ona dokáže porůst velké oblasti a tím, že se dokáže jenom odlomit, jo, že se vlastně takzvaně vegetativně ona jako rozmnožuje, tak ona se dostává opravdu všude, hlavně kolem třeba vody, takže bývá tam jako veliký problém. A zase je to jako rostlina, která dokáže vyprodukovat teda obrovské jako prostory té rostliny. V podstatě jako, jo, moc medonosný přínos to nemá. Ale co je zajímavé třeba, tak zase ona je léčiva. Že v léčitelství někdo může tuto rostlinu jako sbírat a může z toho být jako nadšený. No. Další třeba rostlinou, která je obrovská, která má 3 až 5 metrů, je bolševník velkokvětý. To je ale zase rostlina, která je problematická v tom, že když budeme procházet takovýmto porostem, svítí sluníčko, tak může prostě mít až jako kůži poraněnou, takovou až skoro popáleniny, takže zase velmi nepříjemné. Ten bolševník porůstá opět obrovské jako prostory a zase zaujímá, zabírá to místo těm našim původním druhům. Ono jako celkově je problém, že vlastně oni nemají nepřítele tady tyto rostliny a proto se dokážou dobře jako, nebo hodně jako šířit a ve chvíli, kdy vlastně je teplo, tak jim to prostě nahrává.
1: Posloucháte Proglas, Hostem pořadu Na stole je téma je ekoložka Markéta Cichá. Hovoříme o létu a o všem, co k němu neodmyslitelně patří. Tak to bylo několik ukázek z flóry, ale domnívám se, že i ve fauně se tady objevují nepůvodní druhy. Sice zvířátka krásná, ale kolikrát problematická.
2: Třeba mýval severní, to je tak nádherné zvíře, můj osobní jako pohled, jo, na tohle to zvířátko, takový jako dost roztomilý, a on je opravdu velmi, velmi inteligentní, a tím, že vlastně se byl dovezený jako zvíře, které se chovalo u nás jako kožešinové, a pak bylo buď to utekl z té farmy, nebo nějak se jako dostal z této farmy do přírody, tak opravdu té přírodě postupně ty stavy se zvyšují, protože tím, jak on je velmi inteligentní, velmi se dokáže si zvyknout na to prostředí, takzvaně adaptovat se, tak on si dokáže najít v podstatě jakoukoliv potravu a on dokáže dobře lézt po stromech, takže to je jedna z jeho obrovských jako výhod. Teplo mu také nevadí, na to se dá taky velmi dobře jako přizpůsobit, takže určitě jako mýval severní za mě je takový jeden z těch nejpěknějších, ale je to prostě jako je malej jako nezbeda. A pak dalším velmi podobným, který je vlastně jako příbuzný, dá se říct jeho, takový bratranec, je psík mýval. A vlastně ten psík mývalovitý ztratil tu vlastnost toho lezení. On už nedokáže tak lézt po stromech, on se pohybuje jenom po zemi, ale on zase dokáže mít třeba i 10 mláďat, dokáže mít opravdu jako hodně. A zase jo, je všežravý, takže upírá ten prostor třeba i potravu těm jezevcům, dokáže se dobře přizpůsobovat, ty teploty mu nevadí, takže v té krajině se velmi dobře jako šíří a množí se dále. A pak třeba častokrát můžeme vidět například i nutrie říční. S těmi nutriemi jsem ho viděla hodně videí, třeba i, že v Praze je krmí, ale častokrát se setkávám s tím, že v tom popisku je, tyjo, tady máme v Praze hodně bobrů. A vlastně ta nutrie, ona jako pojídá hodně rostliny, takže ta strava, že je rostlinožrava, tak je jako podobná, ale když se zaměříme na to zvíře, tak už jenom jednoduchý pohled na jeho ocas nám prozradí, že jde o nutrii a že nejde o bobra. Samozřejmě, když si ho prozkoumáme více, tak vidíme tvar hlavy, tvar těla, že je jako úplně jiný. No a u těch nutrií tam je taky problém. Tam je problém v podstatě ten, že ona velmi ráda si dělá nory v hrázích, takže narušuje ty hráze, což pak může být problém třeba zase, když budou ty povodně. Takže i tady jako v tomhle z tom jako směru. Ale zase, když je budeme krmit ty nutrie, budeme jim vlastně vytvářet ještě ty podmínky, což chápu, že je to asi jako pro někoho roztomilé, to může se někomu jako zdát, protože si třeba člověk neuvědomuje ty následky, tak jim se bude dařit čím dál více a budeme mít problémy právě s těma hrázema, s erozí na hrázích, rostlinky budou všude kolem těch vodních toků, kde oni se pohybují, budou znehodnocené. Takže v tomhle tom je jako ten, vidím ten problém, no. Ještě mě napadá rak, to je signální v podstatě, mramorový, vlastně nepůvodní druhy raků, kteří třeba přenášejí mor račí, jsou na něho sami jako odolní, a náš rak říční, který v podstatě v těch lokalitách žil, tak buď to sám prostě uhyne na ten mor, anebo prostě ty populace těchto jako nepůvodních raků ho absolutně jako převálcují, protože někteří ty raci se dokážou velmi dobře jako množit, takže tam potom vidíme jako další jako takový problém, že čím dál více těch raků říční jako ubývá. Co mě třeba ještě dalšího tak napadlo, tak třeba veverky. My jsme se minulé bavili trošku, myslím, že i o veverkách. A vlastně, když jsem se letos tak nějak trošku jako více tím zahloubala, tak jsem zjistila, že vlastně burunduk páskovaný, to je veverka z Asie, která vlastně se dříve u nás jako hodně prodávala jako domácí mazlíček, tak dneska už je zakázaná se prodávat a chovat. A když už by ji někdo měl, tak to musí být nahlášené, protože je vlastně tady riziko toho, že ona prostě se dostane do té přírody a zase to bude další nepůvodní druh, který nám jako přibyde. Co mě třeba zaujalo, tak hnedka ti chovatelé, místo aby třeba si řekli fajn, tak třeba tyhle veverky jako chovat nebudem, tak přeskočili na chipmunka východního, který je teda jako z Ameriky, a chová se dneska jako ty chipmunkové a ty se třeba víc jako prodávají. Takže pokud třeba se rozhodneme, nebo někde pojedeme na dovolenou, tam se nám to zvíře bude hrozně líbit a my se rozhodneme si to exotické zvíře potom doma koupit a chovat ho, tak rozhodně musíme myslet na to, že vlastně ty zvířata bychom následně, když už prostě třeba nemáme ty možnosti nebo změnili se nějaké věci v domácnosti, že nemůžeme vypustit jenom tak do volné přírody, protože bychom právě podpořili to rozšiřování těch nepůvodních druhů. Ono teď vlastně bude i období, nebo je období jako cestování, někteří už máme dovolené za sebou, tak ono se to nezdá, ale třeba když budeme někde procházet nějakým terénem v zahraničí, tak si můžeme donést na botách semena. Můžeme třeba i na oblečení donést semena. Nebo třeba se nám nějaká rostlina líbí, tak ji nenápadně utrhneme revek. Jo, to znám u nás v domácnosti, moje drahá polovička miluje rostliny, takže ten by nejradši pěstoval všechno. Ale opravdu, když už třeba něco takového uděláme, tak zkusit se snažit to nasadit tam, kde není ta potom možnost, aby to dál jako rostlo a rostlo, protože třeba bambus, to mě taky překvapilo, ten prostě roste, ten jak se jednou zasadí, tak to roste všude, to máte oddenky, jo, máte kachličky, teď vám to ty kachličky prostě vyvrátí a dokáže se dostat prostě jako do té krajiny, takže na tohle to bych si dala teďka jako při tom cestování určitě jako pozor. No.
1: Paní Cichá, vzpomněla jste dovolenou. Krásná doba dovolených. Dovolená je vždycky tak nějak spojená s koupáním. Je u nás vůbec ještě bezpečné koupání někde v přírodě, když slyšíme, tam jsou synice a tam to kvete a tam, nebo raději se spolehnout na chemicky vyčištěný bazén?
2: No, ono podle mého názoru není tak jednoduché na to odpovědět, protože každý z nás preferujeme určité jiné hodnoty. Oboje tyto varianty mají něco svého do sebe. Když půjdeme do bazénu, tak víme, že ta voda je vychlorovaná, může tam být třeba ještě brom, další chemické látky, které vlastně tu vodu úplně vyčistí, to znamená, že tam nebudou žádné cerkálie, nebudou tam žádné synice, žádné jako řasy. Ta voda opravdu bude průzračná, jo, že vlastně vidíme jako krásně skrz a působí na nás jako čistě. Někdo může mít ale jako citlivější pokožku, takže může potom třeba vzniknout nějaký ekzém, nebo se může jako škrábat, nebo třeba vás můžou svědět oči a můžete z toho začít prostě sazet. To znám taky pár takových jako případů. Tady vždycky záleží, jestli se jako rozhodnout ano nebo ne pro ten bazén. Pokud třeba někdo má menší děti, tak zase třeba chápu, že to menší dítě se lépe hledá, když se tam ztratí pod vodou z vlastní zkušenosti, že můj syn začal furt pod vodou plavat, takže tam ho jenom chytnu, vytáhnu a je to v rybnice, se mi jako hůř hledá. Jsem víc nervóznější. No a u těch rybníků a v těch přírodních v podstatě jako nádržích a podobně, tak tam bych nejprve doporučila si určitě jako se podívat na webové stránky, které se zabývají přímo kvalitou vody. Dneska opravdu chodí spoustu odborníků, odbírají vzorky a zveřejňuje se to, jestli je vhodné to koupání v přírodě nebo není. Většinou ze začátku ještě těch synic řas není tolik jako rozmnožených. V podstatě dá se říci, my tomu můžeme říkat i vodní květ, kdy vlastně se nám tady toto jako rozšiřuje. Když přijdeme prostě k tomu rybníku, vidíme, že tam je prostě zelený povlak třeba synic. Možná bychom si mohli trošku uvědomit, že vlastně tyto synice jsou to vlastně malé bakterie, které produkují i toxiny. A ty toxiny, když my se v nich jako vykoupeme, tak my hned třeba nepoznáme, že nám se něco děje, ale můžou působit velmi negativně na to naše tělo. Může nám prostě být pak špatně, můžeme se osypat. Může to mít následky jako určité zdravotní zase podle toho, kdo jaký jako je. Pamatuju na vysoké škole, to byla paní, která se opravdu učitelka věnovala hodně synicím a ta teda jako na nás hodně pila, ať na to, ať tam nikdy nelezeme a ta nás teda hodně strašila, ale to já jako nechci, to je zbytečné. Takže určitě jako nekoupat. Já bych se tam teda jako taky nekoupala, ale pokud ta voda sice není úplně průhledná, nevadí vám to, že se vám nohy zaboří do bláta, to je docela se zajímavé, jo, jak se krásně zaboříte, sem tam nějaká jako škeblička a podobně, sem tam se otře nějaký kapřík nebo nějaký karásek o nožku. Samozřejmě v té přírodě je to zase o něčem jiném, protože tam krásně zase okolí stromy šustí, jo, líte nad váma prostě vlaštovky, jiřičky, jak pojídají ten hmyz, takže to je prostě jako paráda tady u tohohle z toho. A zase ten člověk, který má rád tu přírodu, kterému prostě tohle z toho všechno okolo nevadí mu, že prostě přes kamínky dojdete jako do vody, tak určitě zase třeba i doporučuju tady toto. A myslím si, že dneska těch informací a podobně, jestli ta voda je dobrá, není dobrá, tak je jich jako dostatek a já věřím, že když se takhle jako v té vodě okoupou, tak určitě jako z toho budete mít radost. Hlavně se osvěžíte, že jo, v tom parním dnu, kdy není na to prostě si vlézt do té studené vody a věřím, že tam potom není jako žádný problém. Rozhodně bych tu vodu jako nepila, takže třeba vždycky dětem prostě říct, ať to nepijí a tam, kde prostě opravdu vidíme, že prostě nám to krásně kvete nějakou řasou hodně, nebo třeba tam jsou ty sinice, tak prostě najdeme někde nějaké jako jiný jako zdroj té vody. Můžeme to kombinovat, jo, opravdu i tady tato varianta je, anebo třeba když se zdá, že máme na sobě hodně větývek z toho rybníka nebo nějakých jako různých listí, které tam jsou, tak prostě přijdeme domů a normálně se okoupeme. Dneska třeba častokrát i bývá u těch vod, už bývají sprchy, takže se můžete na místě osprchovat, takže i toto je jako jedna z dobrých variant. Já si myslím, že jako ta kvalita ze začátku roku bývá jako dobrá, samozřejmě čím je tepleji, sinice milují teplo, prostě různé řasy milují teplo, takže se nám začnou krásně rozrůstat a tak dále. Takže určitě jako doporučuji se někde svlažit vody a každý si musí sám rozhodnout, jestli prostě chce radši bazén, kde je ten chlor, brom a tadyhle věci, anebo jestli chce to přírodní.

0: pořadu Na stole je téma, posloucháte rozhovor s ekoložkou Markétou Cichou. Při tom koupání někde u rybníka, u jezera, někde v nádrži, tak sluníčko pálí, doporučuje se namazat se nějakým tím krémem, s nějakým filtrem, sama chemie, názor ekoložky na filtry chemické na tělo.
1: Tak můj osobní názor je, že namazat se je dobré, protože každý jsme se spálili, že jo, co si budeme jako povídat, a vlastně spálenina u sluníčka není jako moc dobrá. A my vlastně, když jsme přijeli vždycky k vodě, k tomu rybníku, tak rychle jsme se svlíkli, rychle jsme se namazali a už jsme pelášili prostě do té vody a šup do ní. A to je vlastně jako chyba, protože většina tady těchto jako krémů musí zaschnout a zasychají zhruba 15 až 30 minut. Takže správný postup je, že přijdeme k vodě, v klidu se vyvlečem, namažeme se, no a vlastně necháme to zaschnout zhruba 15 až jako těch 30 minut a vlastně docílíme toho, že vlastně se to dostane do té pokožky a tak rychle se nedostávají ty krémy právě do té vody. Protože když uděláme přesně to, jak kdysi, jak jsme byli děti, jak jsme rychle nás máma namazala, my už pelášili prostě do té vody, tak to je přesně to, že potom jako sedíme u toho břehu nebo i na bazéně, sedíme u toho bazénu a vidíme na té vodní hladině lesklý takovou barvu, takový lem, takovou leskou hladinku. Říkáme, tyjo, a to je právě jako ten opalovací krém. Pak, když zkoumáme hlouběji a neřešíme úplně až tak, jak kdyby tu cenu, tak vlastně jako zjistíme, že těch opalovacích krémů na trhu nejenom, že je velké množství, ale že používají určité jak kdyby jiné látky. Takové jako ty ekologičtější, které se snažím také třeba vybírat, tak ty používají takzvaně jako minerální filtry, a ten minerální filtr se skládá prostě z nějakého oxidu zinečnatého a titaničitého, ale výhoda je, že oni vám sice vsáknou do té pokožky, ale nedostanou se do krevního řečiště. A v podstatě i pro tu přírodu, když už se teda z nás jako vyplaví do té vody, tak je to jako mnohem šetrnější, než když prostě použijeme například opalovací krémy na bázi oxygen, benzenu, tak nějak mám pocit, tak to je v podstatě i téhle látky. A vlastně potom dochází k tomu, že se to uvolňuje hlavně do našeho krevního řečiště, až z 2/3 se to tam jako dostává. Jako oni moc neuvádějí, jaké to má vlivy, tam jenom trošku jako se píše ohledně endokrinních jako žláza hormonů a podobně. Ale vlastně problém je v tom, že když vlastně používáme tady ty chemické, tak zjistili jako věci, že v podstatě ten plankton, který je vystavený tady těmhle jako filtrům, tak ztrácí prostě tu schopnost orientace v té vodě. Když ten v podstatě ten opalovací krém tam nechali na 2 týdny,

0: ty ježky, které máme rádi v moři a podobně. Dokonce i jako to má vliv na delfíny. To je jak jedna taková ze studií, co jako zjistili a tak. Takže určitě, když bychom někde jeli, tak rozhodně si pořídit nějaký ekologický krém, který se nám dostane třeba jenom na tu vrchní pokožku, nechat ho zaschnout a následně jít do té vody. Co mě třeba překvapilo, tak dneska už jsou ve světě i pláže, kde třeba zakazují některé druhy krémů opalovacích, že už je to i takhle jako daleko, aby vlastně jako nepřicházely jako také o ty korály. Protože už i tak jsou korály v podstatě jako dost jako ohrožená jak kdyby skupina. Neváhat, zeptat se třeba v lékárně, zeptat se v drogerii, podívat se na tložení, které většinou je latinský, ještě jich tam schválně dají 40, ať se nám to blbě jako přečte. Doporučuji různé prostě opravdu ty ekologičtější a hlavně ty, které jsou na té minerální jako bázi.
1: Zvykli jsme si v létě cestovat většinou do zahraničí, nejlépe k moři. Kdo nebyl u moře, tak nebyl na dovolené. My, co zůstáváme spíše na dovolenou v republice, tak buď to přespíme někde v kempu nebo v penzionu, v hotelu, ale jak je to s přespáváním počírákem? Je to možné u nás? Je to dovoleno, že se přespí někde pod smrčkem na horách?
0: To je krásně řečeno. Ono většinou je důležité si uvědomit, kde třeba v té přírodě jsme. Jestli jsme na třeba v chráněném území. A čím to chráněné území je hodnotnější, je prostě větší třeba národní parky, tak ty jsou samozřejmě přísnější, že vlastně tam se jako to nedovoluje spát pod tím širákem. A když máme třeba chráněné území, tak sama jsem se jako setkala s tím, že většinou, když se těch správců člověk zeptá nebo poptá se v okolí, tak když se tam prostě člověk někde ulehne s tím spacákem, není to kempování, je to opravdu prostě, že jenom si někde ulehnete s tím spacákem a přespíte jako pod tím krásným nebem, které nad váma jako večer září, tak oni to většinou tolerují. Samozřejmě jsou místa, které jsou i zakázané. Vždycky je dobré se třeba o tom informovat, zeptat se, ale pak je spoustu míst, které nejsou ani daleko od našeho bydliště a vlastně my jsme nestihli ani prozkoumat a tam prostě třeba přespat můžete úplně bez problému. Takže rozhodně za mě ještě ty místa jsou a určitě jako doporučuji, co je třeba, teď jsem se setkala moderní, tak je třeba moderní vyjet autem a spát v autě. My jsme letos teda taky vyrazili na takový ekofestival, Čolek se to jmenuje, je to vlastně u Hulína a tam byl teda takový krásný prostě sad, který jsme si dopředu teda jako vyhlídli, věděli jsme, že teda tam přespat můžeme, měli jsme to i s organizátorama jako domluvené a tam jsme teda přespali, jo, část spala venku, část spala teda v autě, většinou my maminky s dětmi jsme přespali v tom autě a tohle jsem si všimla, že teda je taky začíná být hodně moderní, že vlastně jako tím, že ty ceny rostou, co si budeme jako ty ceny penzionů, ceny jídla prostě, tak člověk už hledá, kde ušetřit. A je to zase taková i trošku varianta pro ty děti, která je dobrodružná, protože pro ty děti prostě spát v autě, spát venku, tak je to něco takového jako fajn. A protože ještě bylo docela chladno, tak to auto bylo jako dobrý. Ale určitě jako doporučuji prostě vzít i ty děti a ať si to vyzkouší spát venku, protože ono přece jenom je to trošku takový malý nekomfort, není třeba úplně teplo, že musí ležet v tom spacáku a tak dále, takže za mě jsou ty místa, ale je potřeba zase se podívat a přečíst si, jak jako na tom to dané místo je.
1: Takže venku přespat můžeme, nejlépe na mechu někde. Napadá mě teď trávníky ve městech nebo na těch našich zahradách, tak máme sousedy, kteří jsou schopni sekačkou posekat trávník na zahradě i třikrát za týden na Angličana. Je to dobře? Není to dobře?
0: Za mě to určitě dobře není, protože ono, když posekáme takhle tu nízkou trávu, tak zaprvé zlikvidujeme veškerý hmyz, tudíž veškerou potravu a za další takový trávník hrozně rychle ze sebe prostě vypaří vodu. Jakékoliv zásoby, které v té zemi jsou a začne za chvilku nám jak kdyby hnědnout, začne prostě buď to se spálí, anebo jde jak kdyby do takové fáze jako dormace, spánku, takže určitě jako ne. Pokud je to možno, tak prostě udělat si třeba ostrůvek. Sekat prostě celou zahradu prostě úplně na Angličáka, když se takhle nazýváte, tak určitě prostě nechat tam větší ostrůvky, menší, ale nechat i tu trávu jako růst, nebo třeba mozaikovitě sekat. Mně třeba, co se mi teď hrozně líbilo a vlastně teď zazněla i taková trošku pochvala, tak v Novém Jičíně jsem 3 roky zpátky navrhovala ve městě

0: aby opravdu sekali mozaikovitě. V podstatě opravdu veřejnost si se o tom přečte, dozví se to, takže vlastně pejskaři ví, kde si mají toho pejska vzít na to vodítko a vlastně teďka i přišla taková právě chvála, že konečně jak se to jako tímto způsobem seká, tak že vlastně to nikomu nevadí, že ta voda se tam mnohem déle zadrží a že vlastně opravdu jako je tam spoustu jako toho hmyzu, jo, té potravy, takže je tam taková rovnováha, jak kdyby nastala k lepšímu, takže určitě jako doporučuji i v těch městech, jak prostě být tolerantní a pokud někde jsou tady tyto plochy, když máme pejska, tak se jim jako vyhnout. Ono je to hrozně zajímavé. Když se někde vůbec neseče a roste to, tak lidi volají, že se má sekat. A zase, když jsou jako místa, které jako jo, opačně, tak zase volají, že prostě proč jste to posekali, jo? Že vlastně jako vždycky volá ta druhá skupina jako lidí, ale to my třeba jako běžní občani nevidíme. Takže to třeba jsem tady taky jako z toho města jako slyšela a podobně. A mně to vždycky přijde, že my chceme jako něco, co jako nemáme, ale opravdu jako vědecky a když se na to podíváme z ekologického hlediska, mnohem přínosnější je, když ta tráva je vyšší, když se neseká třikrát prostě do týdne. Je problém i teď tím, že vlastně se mění to počasí, máme intenzivnější délky sucha v tom létě, najednou přijde obrovská srážka, rychle nám prostě zaprší, pak zase vysvětne sluníčko, tak když tohle to se stane na anglickém trávníku, tak všechna voda vlastně, která spadla, tak buď odtekla, to je první věc, a nebo vlastně hned vypaří se. Ale když prostě ten silný přívalový dešť přijde na tu vyšší tu trávu, ta tráva dokáže přece jenom odrazit nějaké ty sluneční paprsky, dokáže pojmout tu vodu a dokáže pořád udržet tu půdu zdravější. Kolikrát třeba my chodíme po té zahradě nebo ve městě, ale neuvědomujeme si, že vlastně pod nohama máme poklad. Máme poklad v tom smyslu, že tam máme v zemi půdní organismy, o kterých se moc jako nemluví. Dále ta půda zadržuje docela dost i vody. Tam jsou pory, v kterých je právě ta voda. A ve chvíli, kdy máme dlouhé období sucha, tak ty pory se vysušují a vlastně ta půda se zhutňuje. A v tu chvíli, kdy hodně zaprší, tak ta voda rychle odteče, ale do té půdy se nedostane ta voda. A ty mikroorganismy se jak kdyby snižují, je jich tam čím dál méně. A čím víc budeme mít mikroorganismů v té půdě, to bude jako ta zdravá půda, tím lépe ta půda pojme vodu. Jo, ono tom se o tom moc jako nemluví, ale takové ty zvířátka v té zemi, když si to vezmeme, tak v jedné čajové lžičce může být klidně i 500 000 malých jako zvířátek ve zdravé. To je jako opravdu to ještě svět, který není zas tak jako prozkoumaný tady jako po této stránce. A když ta půda dobře funguje jako v zemi, tak vlastně jako i těm rostlinám se daří a dokážou i dobře zadržovat tu vodu. Ono je to všecko zase jako propojené, takže rozhodně za mě nechávat prostě růst trávu, kde je možno, jsou takové ty sekačky, které sekají sami, nastavit prostě s menší jako intenzitou, ale tam to asi zase moc nejde, protože tam jde asi sekat jenom nízký ten trávník, ale třeba jenom půlku zahrady, ať seká a udělat takový nějaký kompromis, jako pokud to jde.
1: Paní Cichá, když už jsme hovořili teď o té vodě, jak máme pomoci ptákům třeba nebo zvířátkám, protože je sucho, 14 dnů neprší, měsíc neprší. Kam oni chodí pít? Jak se dostanou k vodě? To musí letět až někam k řece nebo k rybníku, když to je daleko?
0: Ano, musí letět k jakémukoliv vodnímu zdroji. Někdo má na zahradě tůňku, někdo na zahradě třeba svádí vodu do nádrží a protože si uvědomuje někdy to nebezpečí, tak tam můžete dát různé větve, různé zábrany, tak, aby ten ptáček, když se jde napít, omylem tam spadnul, aby mohl vylézt bezpečně. Někdo třeba dává pítka, můžeme dneska koupit pítka, nebo můžeme třeba vzít obyčejnou misku, do té misky dát prostě vodu. Takže těch možností je určitě jako velké množství. Neměli bychom na to zapomínat, protože i ptákům je v létě jako teplo a většinou, když třeba takhle vidíme na té větvi nějakého ptáčka a opravdu je horko, tak ten pták se ochlazuje tak, že on otevře zobáček do kořán, začne rychle dýchat, tím vlastně ventiluje, roztáhne ještě křídla, protože tím vlastně zvětší ten prostor a ukáže ty místa, kde nemá tolik peří, takže vlastně i ten vzduch ho takhle jako krásně omývá a pak může sletět a může se napít. zabít. Většina ptáků, když třeba přiletí k vodnímu zdroji, tak to můžete třeba pozorovat. Oni dají zobáček do vody a v podstatě hlavičkou zakloní dozadu, že vlastně jako takhle jako polknou. Co třeba je zajímavé ve městech, tak když budete sledovat holuby, tak oni přiletí k vodě, třeba k tomu vodnímu pítku, ponoří zobák a oni sajou tu vodu. Takže holuby nám sajou vodu a většina ptáků nám tu vodu prostě jako poliká. Takže když třeba někdo z vás se rozhodne někde na zahradě nebo před panelovým domem, klidně před panelovým domem, udělat takové pítko nebo tam dát misku s vodou, tak můžete to potom pozorovat. Běžně třeba v Porubě pozoruju na spoustu jako místech, kde jsou misky. Jeden pán byl na mojí přednášce a ten mi vykládal, že má na starosti, myslím, že 12 takových misek a v létě pravidelně chodí každý den a zalívá to a dodává tu vodu a vlastně ty ptáci se přesně naučili i na ten jeho časový harmonogram, jak on to má, on je senior, takže říkal, že on to dělá hrozně rád pro ty ptáčky, takže určitě teď v tomhle jako létě rozhodně doporučuji. Můžete udělat pítka pro hmyz, to je zase jednoduché. Vezmete prostě misku, dáte na ní kamínky, aby tam ta včelička nebo jakýkoliv hmyz, když přiletí, aby mohl dosednout a aby se tam neutopil. A z těch kamínků, aby nabral si tu vodu. Můžeme ještě přesklopit přes to sklenici a tím docílíme, že se nám ta voda bude doplňovat. Stačí se třeba podívat na různé jako náměty, třeba i na internet. Tam je jako spoustu takových jako návodů, třeba jako jak mít to pítko pro ten hmyz a hlavně je to za parkaček. Takže určitě těm zvířátkům takhle můžeme pomoct. Ono i v té přírodě ty zvířata se ochlazují. Ono, když si vezmeme kromě třeba těch ptáků, jak jsem to popisovala, tak hrozně zajímavé je třeba u těch včel, kdy oni přiletí k tomu česlu, k tomu vchodu a oni vlastně křídýlkama vhánějí vzduch do toho úlu a zase ventilují jako vevnitř, jako ven. Nebo třeba čmelák zemní. Jo? On může mít hnízdo klidně metr hluboko v zemi a ty dělnice nabírají tu vodu, letí s tou vodou, oni naberou teda do jako váčku takového v těle, naberou tu vodu, letí s tou vodou až do té země, tam si tam slezou dolů, kde je to hnízdo a polívají ty okraje toho hnízda, polívají těma kapičkama vody. No a zase pak ještě můžou zahmávat křídlama a tím zase dochází k tomu, že se ta voda odpařuje a ochlazuje se jim to hnízdo jak kdyby dole. Nebo třeba mravenci, jo? Kolikrát my to třeba jako nevidíme, ale protože máme mravenčí hnízdo, jako to, co my vidíme, to dá si říct jedna část a pak další tři části jsou jako dole nebo dvě části, ono záleží, jak je to velké, o jaký druh mravenců jde, protože ty mravenci to je obrovské jako množství různých druhů a tak dále, ale oni mají takové přizpůsobení, že mají větrací šachty. Takže když je prostě jako teplo, hodně svítí sluníčko, tak oni jsou schopni prostě otevřít ty ventilačky, když to tak jako řeknu, vhánět si tam prostě ten vzduch, dokonce si pomáhají i těličky, těmi malýma těličkama, ale tím, jak jich je hodně, tak samozřejmě pro ně to má vliv, dokážou i přeskládávat si to podzemí, tak, aby tam zase se větralo, takže i takhle oni se jako krásně na to jako připravujou. Je to kolikrát bych řekla jako hrozně neskutečné, co ty zvířata jako umí, jak vlastně jako se na to připraví. Někteří se připravovat nemusí, kudlanka nábožná, ta to miluje, ta si vyleze, užívá si to sluníčko, že hrozně často vidíme na jižní Moravě, ale dneska máme to štěstí vidět v okolí Ostravy, ve Studence, jo, já co jsem opravdu takhle jako koukala, říkám, páni, kudlanka. No a to každý poznáte, protože má, že jo, hlavičku velkou, zelená je celá, nožičky má krásně složené, aby mohla perfektně jako chytat hmyz, protože je dravá. No a co je třeba úžasné, tak ona dokáže otočit hlavu o 180 stupňů, což málo který hmyz jako umí. Všichni známe, že může ulovit i samečka, na konci léta sameček se s ní chce pářit, pokud jí donese málo potravy, tak se stane sám potravou a ona potom vezme a klade v podstatě vajíčka do takového pěnovitého hnízda, říká se tomu ootéka. Představte si kokon na trávě. Tak něco v tomhle jako způsobu to tak jako vypadá. No a vlastně tady ty vajíčka na konci léta, jak ona je naklade, tak oni tam jsou až do dalšího zase, dá se říct, jara a z těch vajíček se vylíhnou pak ty malé kudlanky a oni vypadají úplně stejně jako dospělá kudlanka, ale jsou malí. a je to vlastně vývoj nedokonalý, ale postupně ty kudlánky rostou, že jo, až jsou stejně velcí jako ta jejich jako máma, když to tak řeknu. Takže to je taky jako úžasné, jako jak si někteří takhle zvyknou, nebo třeba některým to taky nevadí, třeba vlha pestra, to mě teď tak jako napadá, protože vlha pestra loví hmyz, tak já už vidím v mé hlavě, jak ta vlha pestra letí a ulovila tu kudlanku a teď vidím tu vlhu a taková vlha tam miluje prostě staré pískovny, kde ona vlastně si vyhrabe díru do toho břehu, klidně si tu díru může vyhrabat metr až dva metry hluboko, tam ona klade 5 až 7 vajíček a v podstatě zahřívá a oba rodiče potom loví a donáší jako tu potravu. Je to pták, který k nám přilétá opravdu na konci jara, na začátku léta, během toho léta vyvede ty mláďata a zase na konci srpna už letí do té Afriky. Vlha pestra je nádherně zbarvená, je i okolo Ostravy, můžeme opravdu ty místa jako pozorovat, takže ta taky, nebo s něma tam můžeme vidět malé nenápadné břehule, které tam v podstatě jako vlétávají do toho břehu a taky tam mají ty hnízda, anebo třeba teď, jak jsem za vama šla, tady do rádia, tak jsem poslouchala, jak nade mnou si viští roris obecný a vlastně já na něho koukám kolikrát, úplně zírám a říkám, páni, ty seš celý černej a pořád lítáš, že vlastně ti není horko, protože on, když přiletí z té Afriky, zase na začátku léta, dá se říci, tak on v podstatě hledá hnízdo, ty hnízda si dělají většinou pod střechami, kde vlastně jsou různé díry, škvíry, zateplení, jo, a podobně. A je samozřejmě tady ten roris obecný je konzervativní, to znamená, že když někde vyvede mláďata, tak se tam opakovaně každý rok vrací. Když mu někde jinde dáme ptačí budku, tak se mu tam nechce. Můžeme mu sice pustit zvuky rorisu, že je to obsazené, ale on stejně prostě si vybere tu svoji. A vlastně tady ten roris, to je jako pták, který nalétá 200 000 km ročně. To znamená, že když my si to představíme, tak večer, když koukáte na měsíc, tak on za jeden rok uletí do půlky vzdálenosti k měsíci. Takže 2 roky by letěl k měsíci, a nebo když by letěl kolem rovníku, kolem naší planety, tak za jeden rok ji obletí 6x. Takže to je takové jenom jako přirovnání, jak si to můžeme představit, protože 200 tisíc, já jsem ženská, nevím, co to je, že, kilometrů. Takže takhle, jako jo, 2 roky poletím k měsíci, jo, kdybych byla rodis, to si dokážu jako představit. Vodorovně dokáže letět rychlostí až 100 kilometrů v hodině, což je obrovská rychlost, on dokáže za letu spát, není to spánek, jako my, vypne půl mozku a zase zapne půl mozku a zase to přehodí, on nabírá vodu za letu, ale hlavně teď v parních dnech, co je, tak ten hmyz. On postupně, vlastně my všichni víme, že když se zahřeje země, zahřeje se teplý vzduch, tak on nám stoupá nahoru, ale on vynáší ten hmyz do těch výšek. Proto když jsem šla do toho rádia, tak on prostě sbíral ten hmyz v té výšce, protože teď je období, kdy krmí svoje mláďata, kdy ty mláďata potřebují hodně potravy a on je tak přizpůsobený tomu, že vlastně on tou černou barvou on chytá to teplo, to sluníčko, ty paprsky. Jenomže tím, jak on létá, tak vlastně to peří, to chytne to teplo, ale jak letí, tak ten vzduch vlastně odebere mu to teplo. Takže on vlastně tím, jak je v tom letu, tak nestihne, ty teplé paprsky se nestihnou dostat na pokožku toho rorise, drží se nahoře na tom peří a vlastně ten vítr, kterým on prosviští, tak ten mu odebere to teplo. To je prostě dokonalé způsobení, no úžasné. Takže to jsem se teď tak ale úplně rozvášnila.
1: Tak hovořili jsme o hmyzu, jak se přizpůsobí teplu. A co takhle savci, volně žijící v přírodě, jak ti se přizpůsobují?
0: Tak většina savců, většinou, když je takhle hrozně velké horko, tak se někde schovají. Buď to do nory, nebo třeba někde pod keřem, odpočívají. Co třeba já mám ráda, tak mám ráda prase divoké. Prostě divočáka. To je jako takový favorit. On ten divočák má jako pár potních žláz, které jako jsou na těle, ale jako nemá jich jako moc, takže on vlastně v parním dnu se přizpůsobuje tomu tak, že když je v těch mokřadech nebo někde, kde je ta voda, tak on se prostě v tom blátě vyválí, vyrochňá se. Teď to bláto se na něho nalépí úplně ze všech stran. Komáři mají smůlu, ty můžou zabrečet v tu chvíli, protože se nedostanou na tu pokožku. Klíšťata, které na sobě mají, nebo kloše, tak vlastně tím, jak to bláto usychá, tak ono ho to mírně příjemně ochlazuje. No a zároveň vlastně jako se přilepí tady tenhle kloš nebo ten klíště na to bláto a jak odpadává prostě to bláto postupně z toho prasete, tak vlastně si i odparazitovává, když tak jako řeknu. Takže ty na to úplně vyzráli a někdy, když se dívám teda jako na mého syna, tak si říkám, páni, ten má stejnou strategii jako ty divoké prasata. A taky je spokojený, taky vždycky odblátá a je jako fajn. Takže určitě tímhle způsobem, nebo třeba teďka srny snaží se být ve stínu, momentálně zrovna na začátku léta většinou položili, narodili se jim mláďata, srnčata, na které všichni samozřejmě víme, že nesmíme sahat. I když je to tak roztomilé, teď mi přišlo zase video, paní se tak úplně nad tím jako pozastavila, jak je to krásný. Říkám, nesahat, nesahat. Máma prostě utíkala chudák, nevěděla, co si myslet, jako srnčí máma. A v podstatě opravdu nesaháme, necháme to mládě jako tam. A co je třeba zajímavé a co se pojí i s létem, kromě toho, že teda ty mláďata za chvilku budou za těma mámama běhat, teď ještě jsou ve fázi, že teda leží, že bohužel se sečou ty louky, občas teda některé jsou posekané, to je teda velmi zlé, ale pokud třeba někdo z vás máte jako prostor, můžete se přidat do projektu přímo z hledání mláďat s dronem. Dneska se hledají mláďata nomé s dronem, že vám vyletí dron, má termovizi a přesně na té louce určí, kde to srnče leží. To je tak velmi efektivní, bohužel je to finančně náročné, takže někdo může třeba i finančně jako přispět, ale nebo můžete se klidně i jako k tomu jako přidat. Je to opravdu vymakané, že prostě máte plastové, jako silikonové rukavice, berete trávu, jo, nikdy neberete to mládě do ruk a tak dále. Takže opravdu jako dá se tomu jak kdyby dneska jako pomáhat. No a co se teda pojí třeba i u toho srnce, kromě toho, že teda mají teď mláďata, tak zrovna teď prostě bude doba říje, takže vlastně srnec se bude pářit s tou srnou a ten zárodek, to embryo, které bude v té srně, tak vlastně se zastaví, bude v takové fázi jako strnulosti a bude se vyvíjet až příští rok. Protože vlastně jako teď se oplodní, zhruba 10 až 11 měsíců trvá, než porodí. Ale ten plod se vyvíjí 4 až 5 měsíců. To znamená, že se začne vyvíjet až v podstatě tak, ať se ty mláďata narodí do období hojnosti, do období prostě, kdy nám to léto prostě krásně jako takhle frčí. To je jako neuvěřitelné. Takže opravdu ty zvířata mají různé takové jako přizpůsobení a není na to si teď v létě na dovolenou vzít knížku, encyklopedii, sednout si a číst si.
1: Na závěr pořadu pozvěte zájemce o přírodu, o ekologii na nějaké přednášky vaše, které pořádáte, a to nejenom v Hukvaldé hale, možná v celém Moravskoslezském kraji. Máte příležitost?
0: Takže ráda bych vás určitě pozvala, ale většinou přednášek teda bude až od září, protože teď se budu věnovat přírodovědným táborům a budu se věnovat dětem. A od září budou přednášky v Opavě, budou přednášky v Ostravě, v Porubě, v environmentálním rezortu Hukvaldy. Budou to různé témata. Budou to témata netopíři, budou to témata ježci, budou to témata veverky. A možná někde v nějaké knihovně zase se třeba domluvíme, jak se adaptovat na sucho, naše zahrady, jak je přizpůsobit a podobně. Můžete mě sledovat na Facebooku, buď to pod mým jménem Markéta Cichá, anebo pod ekologickými programy. Dále připravuju pro vás ještě spoustu akcí, protože jsem založila spolek Společně v přírodě s úžasnými kolegyněmi, takže klidně určitě sledujte Společně v přírodě, buď to na stránkách nebo na Facebooku. A dále bych chtěla všem popřát krásné dovolené, krásné radosti z té naší přírody, krásné zážitky a prostě zastavit se a vychutnat si to, že opravdu ta příroda je nádherná. Takže já vám přeji i hodně zdraví a užívejte krásné léto. Naschledanou.
1: Hostem pořadu Na stole je téma byla ekoložka Markéta Cichá. Z ostravského studia se od mikrofonu loučí a pohodový zbytek léta přeje redaktor Antonín Žonerčík.

0: V následujících měsících budeme v duchovním slově číst z knihy kardinála Tomáše Špidlíka Prameny světla. Kniha nás postupně uvede do základních témat duchovního života.
1: Dnešní část nese název Trpělivost se sebou i s bližním. Bůh pošle nemoci a tělesné bolesti. Potkají nás neúspěchy ve studiu, v práci, v rodině, ve styku s lidmi. Snadno je říkat si, že se mne to nebo ono netýká. V těsném styku pálí obyčejně cizí nedostatky více než vlastní. Mohou to být jen směšné chybičky. Svatá Terezie od dítěte Ježíše byla světice a přece se přiznala, jak těžko snášela chrastění růžencem nebo šplíchnutí vodou při praní. Věděla dobře, že tu nejde ani tak o chyby jiných, jako spíš o vlastní přecitlivělost. V duchovním životě snadno ztrácíme trpělivost, když vidíme, jak se nám stále vracejí vzpomínky na život, který jsme opustili, špatné představy, jak pořád upadáme do stejných chyb. Silná pokušení se někdy vracejí s takovou prudkostí, že se nám zdá, jako bychom jim museli každou chvíli podlehnout. Skrupule a neútěchy, zdánlivá bezúčelnost života se nedají jinak léčit než opravdovou a upřímnou trpělivostí. Mnoho trpělivosti vyžaduje i takzvaná andělská ctnost pohlavní čistoty. Tím, že se někdo rozhodne k čistému životu, ještě nepřestanou obtížné představy a špatné náklonosti. Musel je snášet i velcí svědci po letech asketického života. Podobně je tomu i s jinými špatnými sklony. Držet psy stále na provaze může počase unavovat. Ale není jiného řešení, nedají-li se ochočit. Nedostatkem trpělivosti s chybami bližního se rozlučují rodiny, rozpadají se spolky a sdružení, třeba i náboženská. Vznikne-li nějaké nové hnutí, obyčejně udiví nadšením svých stoupenců, mladistvou silou a zájmem. Zkušební období však přijde o něco později, až první horlivost ochladne. Kdo chce mít úspěch mezi mladými, musí být trpělivý. Trpělivost však vyžadují i lidé staří, staré instituce, zastaralé formy života. Nadšení radikálové by nejraději všechno okamžitě zbourali, přestavili, přeměnili. Podobenství Evangelia, jež čteme ve 13. kapitole Matoušova Evangelia, radí rozvážně, aby se nevytrhával koukol dřív, než úplně uzraje pšenice. Nevyzrálé novoty zničí často i to dobré, co tu bylo dříve. Holandské přísloví říká vtipně, nevylévat unáhleně se špinavou vodou ze škopíčku i děcko. Říká se, že trpělivost je ctností svědců. Není to špatně řečeno. Svatost hnutí i osob se trpělivostí vyzkouší. Pak se ukáže, byla-li pravá. Proto se v životopisech svědců obyčejně vždycky zmiňují o těch okamžicích, kdy se jejich trpělivost projevila nejvíc. O svatém Remigiovi čteme, že si se smíchem ohřívá ruce na ohni, kde zhořela celá zásoba obilí pro dobu hladu. Ani škubnutím v obličeji neprozradil svatý Bernard svou nelibost, když mu ukradli celou sbírku peněz na stavbu nového kláštera. Stále a stále se k tomuto námětu vracejí kvítky svatého Františka. Z písma zůstane navždy příkladem trpělivosti Job se svým okřídleným výrokem Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal, jméno Hospodinovo buď požehnáno.

0: Četli jsme z knihy Tomáše Špidlíka nazvané Prameny světla. Knihu vydalo nakladatelství Refugium v roce 2009. Uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

anketa kolegy Jošky, která se týkala filmů o hudebnících, vás inspirovala k řadě zajímavých odpovědí. Za chvíli si je budeme číst. Já za vaše odpovědi děkuji, ale v první řadě děkuji všem, kdo do naší hitparády hlasujete. Začíná 15.32. kolo pořadu, kterým vás už od roku 1996 provází Milan Tesař. Čekají nás samozřejmě i všechny obvyklé rubriky, novinky na hudebním trhu, pozvánky na koncerty, nová anketa, tipy na pořady Proglasu a v první řadě 12 soutěžních písní. Tu první nám nabídne polsko-srbská skupina Slavik ze svého alba 11 Songs of Love and Suffering. Slezská lidová píseň s názvem Bionše povstaňci se uchází o vaše hlasy a já ji na dálku posílám Aně Vrbašky, zpěvačce skupiny Slavik, která momentálně leží v nemocnici po těžké autonehodě.

Skupinu Slavik založila společně dvě dua, srbské Alice in Wonderland a polské Čiši. Z jejich prvního společného alba jsme poslouchali na 12. místě hitparády píseň Bianche povstanci. Pokud chcete hrát s námi, vyberte si z naší nabídky tři písně. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Na 11. příčku nasazují jako posluchačský typ slovenskou písničkářku Soňu Horňákovou. Z jejího nového alba Na zadnej straně hodiniek jsem vybral píseň Blízko neba.

0: Možno to malé, krehké ticho, kde si v nás.
1: Z novinek na hudebním trhu vám doporučím nové album česko-íránského kytaristy Shahaba Toluiho Chivediamo Goldoni. Vzniklo z hudebních fragmentů, které Tolui napsal k inscenaci hry Karla Goldoniho Poprask na laguně. Francouzský flétnista Jocelyn Méniel si pozval hosty doslova z celého světa a natočil s nimi album Les Instruments Migrateurs, tedy migrující nástroje. Pod názvem Get on Board vyšlo druhé album brněnské swingové kapely Heart of Dixie a nové album chystá také big band Kotača Orchestra. Písničkář, hudebník a producent Zdeněk Vřešťál letos oslavil 70. narozeniny. Při té příležitosti vydal album s názvem 70. Jehož rozšířená verze, vydaná na flash disku, obsahuje 70 písní. Já vybírám tu, která má pořadové číslo 1 a jmenuje se 9. cesta.

Nové písně nám dnes nabídly mezinárodní skupina Slavik, Soňa Horňáková a Zdeněk Vřešťál. Pokud jde o naši anketu a filmy o hudebnících, je vidět, že nesledujete pouze filmy o Michaelu Jacksonovi nebo Freddie Mercurym. Posluchač Jaroslav napsal, výborné byly v televizi filmy o Verdim a Puccinim. Byly dějově atraktivní, hudebně výborné a didakticky obsažné. Teď posloucháte hitparádu na Proglasu. U závěrka pro vaše body je ve středu v poledne a na deváté místo klesá skupina Mňau Mňau Band s písní Kánoe.

kajaku plul jsem kránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem směl. Vždy jsem toužil po manželce, co ve vodě dýše, mělce, sanice mi neohýše.

0: Papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
3: papuchalk,
0: papuchalk.
4: Na co se v našem vysílání můžete těšit v příštích dnech? V pátek 24. července v 19.15 budeme opakovat rozhovor s Michalem Prokopem o albu Ostraka. V pondělí 27. července bude naším hostem Petr Linhardt. Přiblížíme si jeho nové album Šénau. S duem Hmlisto bude kolega Janis rozprávět v úterý večer. Ve středu vám nabídneme rozhovor s mladou chorvatskou zpěvačkou Fanny Solomun a ve čtvrtek bude naším hostem písničkář Semiš, kterého znáte i z hitparády. V týdenníku Slyšte lidé vás budu v sobotu 25. července zvát na maraton hudby Brno. Vše najdete přehledně na našem webu, rozhovory s hudebníky po odvysílání můžete znovu poslouchat na stránce hudebnirozhovory.cz. Osmá je dnes Markéta Irglová a píseň The Season.

Posluchač Petr napsal: hudební životopisné filmy nevyhledávám, ale vzpomínám si, jak jsem před lety v letním kině na břehu Vltavy v Praze viděl Bohemian Rhapsody. Film mě vtáhl natolik, že jsem naprosto přestal vnímat tu a tam rušící lidi kolem. Z novinkové pozice na 7. místo postupuje Barbora Poláková a píseň Klíče z filmu Nečekané léto.

Je tu dnešní anketní otázka. Představte si, že se můžete na jednu hodinu vrátit do dětství a zahrát si s kamarády nebo kamarádkami jednu hru venku. Která hra by to byla a proč? Odpovídejte spolu s hlasováním. Připomínám, že na vaše odpovědi čekám do středečního poledne. Petru Linhartovi sice vyšlo nové album Šénau, ale u nás zatím bodují jeho archivní nahrávky z bonusového CD z knihy Autobus do Sudet. Místo šesté, město Is.

Je to už více než půl roku, co se Proglas přestěhoval pod hrad Špilberk na adresu Pelikova 20. Rádi vás tady přivítáme, kdykoliv se ohlaste a přijďte se k nám podívat. Stěhování byla pro nás nutnost z ekonomických důvodů. V současné době se nám daří už lépe vycházet z příjmy, které především od vás posluchačů získáváme. Bohužel si stále vlečeme několika milionový dluh právě z období stěhování a vůbec z předešlých let, kdy platby za energie a nájem postupně výrazně narostly. Pokud vám tedy dává smysl to, co děláme, budeme rádi za jakoukoliv podporu. Místo páté Pavla Boučková a Petr Novotný a píseň Usnul jste ode mne vzdálený.

0: Zvu vás na koncerty. Country festival Bundy zelený se koná 24. a 25. července v Zádveřicích u Zlína. Vystoupí na něm Robert Křesťan a Druhá tráva, Poutníci, Malina Brothers, Fleret nebo Devítka. Amfolkfest, malý festival na konci světa, se koná 24. a 25. července na Půlčinách na Vsetínsku. Zahrají Jasoň, Vojta Šňupárek, Dominika, Za koncem, Podjezd nebo Jaroslav Samson Leng. V amfiteátru na Kraví hoře v Brně bude mít 27. července koncert Hradišťan a 2. srpna Sidy Tobias. V pražském klubu Jazz Dog zahraje 26. července Daniel Bulatkin International Quartet, 18. srpna Libor Šmoldas Organ Trio a 27. září skupina Vertigo. Brněnská kapela Hrozně vystoupí 1. srpna na hradě Cimburku u Koryčan, 21. srpna na undergroundovém festivalu v Harachově u Rýmařova a 5. září v Brně Medlánkách. Festival Maraton hudby Brno bude probíhat na mnoha místech v Brně od 6. do 9. srpna. Rezidenčním umělcem festivalu bude francouzský kytarista s vietnamskými kořeny Nguyen Le. Dále vystoupí například Jumbo Aguševy orchestra ze Severní Makedonie, Danza z Okultaž z Portugalska, Teresa Richtrová, Dead Dog Legacy, Elektra 5, Maržary, makedonské duo Dobrila and Dorian, Kumbalu, Dálach a mnoho dalších. Skupina Spolektiv zahraje 7. srpna v Kamenném újezdě u Českých Budějovic, 14. srpna v Českém Krumlově, 15. srpna v Bechyni nebo 20. srpna v Třešti. Skupina Jen tak tak bude hrát 13. srpna v Českých Budějovicích a 15. srpna ve Veselí nad Lužnicí spolu se skupinou Epidemie. V Plané nad Lužnicí se 15. srpna koná festival Mosty. Účinkují Cihelna a spol., Katka Misíková a Jakub Kořínek a další. Festival Jazz Goes to Town se bude konat v Hradci Králové od 6. do 10. října. Přehlídka s podtitulem Podivuhodný výlet představí 12 kapel z 13 zemí světa, včetně českých premiér, špičkových evropských improvizátorů i výrazných nových jazzových objevů. Skupina Dunaj bude letos na podzim slavit 40 let od svého vzniku. Chystá velké koncerty 10. října v Brně na Flédě nebo 10. listopadu v paláci Akropolis v Praze. A po smršti míst a dat opět sklidnění v podobě písně. Text Michala Horáčka, hudba a zpěv Ivo Viktorína. Ukázal na mě příběh apoštola Matouše, 4. místo.
1: Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

Posluchač Pavel z Brna Líšně napsal: pokročilá skleróza mi tak nějak brání se podrobněji rozepsat, ale z nejstarších filmů bych vyzdvihl Rapsodii v modrém, Amadeus, Všechna jitra světa a taky seriály Dobrý den, pane Offenbachu nebo Verdi. Nové jsem buď neviděl vůbec, nebo jen z části, tudíž se nelze vyjadřovat. Pavlovi děkuji a chystám pro něj u nás v rádiu k vyzvednutí odměnu. Ze všech hlasujících jsem vylosoval Radka Hrušku z Přerova. I on od nás dostane dárek. Třetí je skupina Hrdza s písní Vretienko. Hrdza strávila v hitparádě 3x6 týdnů, což znamená, že se s ní na nějaký čas musíme rozloučit. Pro píseň Vretienko už prosím nehlasujte, další body se jí nebudou započítávat.

Opakuji, že pro skupinu Hrdza už není možné hlasovat. Přidávám další pozvánky. Folkové prázdniny se konají v Náměšti nad Oslavou od 25. července do 1. srpna. Vystoupí na nich například Bára Zmeková, Iva Bitová, Midva Trio, originální pražský synkopický orchestr, Jiří Slavík, Robert Křesťan a druhá tráva, belgická skupina Ver ve společném projektu se švédskými Kongero, senegalský zpěvák a hudebník Sekou Keita nebo Kanazoe orchestra z Burkiny Faso. Americká rocková skupina Evolfo bude mít koncert v neděli 26. července ve Volini. Skupina Poutníci bude hrát například 1. srpna v Rtyni v Podkrkonoší, 16. srpna v Černošicích, 21. srpna v Humpolci nebo 22. srpna v Poličce. Bohatý program probíhá v létě před brněnským Café Prah vedle nákupního centra Vaňkovka. Například 4. srpna tam vystoupí skupinami Tři a Vy, Ivo Cicvárek s kapelou Živo a DNA Brno. 5. srpna FT Prim, Lada a kapela a Hova Duo. 10. srpna Kolibříkův úlet a Zkusme to a 11. srpna Přístav, Old Boys Poutníci a Ku podivu. Festival Pop Mese se bude konat v Brně od 6. do 8. srpna. Mezi účinkujícími jsou Dukla, Aida the Young, Good Times Only, Nina Kohout nebo Richard Miller. V Dohňanech Mostišti u Půchova na Slovensku se bude od 7. do 9. srpna konat poprvé po více než 20-leté pauze festival Vandermúza. Vystoupí na něm například František Nedvěd mladší, Rolničky, Marek Raček, Turkouci, Noca nebo Hrdza. Tomáš Průša Band vystoupí 7. srpna v Třeboni, 11. srpna v Jistebnici u Tábora a 14. srpna v Ústí nad Orlicí. Francouzský trumpetista Eric Truffaut a rozhlasový big band Gustava Broma přednesou poctu Milesi Davisovi 20. srpna na velkém nádvoří hradu Špilberg v Brně. Festival Valašské folkrokování se koná v Rožnově pod Radhoštěm 22. srpna. Zahrají na něm Vlasta Redl, polská skupina orchestra Świętego Mikołaja, Pavel Šporcl a Terne Čchave. Dvojka v naší hitparádě to je dnes Radúza a píseň Já tě prosím, buď tu se mnou.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl. Opracím se zády k světu, v mysli mám jen jednu větu.

Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila, a tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily, růže je však pryč. Konečně ta zahrada má opět starý styl, kopřiva tam roste samá a v tom je můj cíl. Každému je známo jistě, že vše má být na svém místě, k čemu byl by plot. Sousedé se možná diví, že tak trpím na kopřivy, mně je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

Posluchačka Tereza napsala: životopisné hudební filmy mám ráda. Moc jsem jich sice v životě neviděla, ale prakticky všechny, které jsem viděla, se mi líbily. Kromě životních osudů, které se člověk ve filmu dozví nebo si je připomene, mě samozřejmě těší hudba a kontext, v jakém vznikala. A i když jde o film, obvykle se skutečnosti alespoň přiblíží. Pro mě nepřekonatelný je film o Amadeovi od Miloše Formana. Hodně se mi líbil film Bohemian Rhapsody. Také jsem kdysi viděla filmy Ray o Ray Charlesovi a Walk the Line o Johnny Cashovi. Líbil se mi také film o Edith Piaf. Samozřejmě oslovují mě i některé muzikálové filmy nebo dokumenty o hudbě, kapelách nebo jednotlivých hudebnících. Naopak nelákal mě třeba nedávno uváděný film Michael o Michaelu Jacksonovi, ale to určitě souvisí s tím, že sice zpěváka znám, ale neposlouchala jsem jeho hudbu. Já děkuji Tereze a vůbec vám všem za odpovědi na anketní otázku. Tentokrát se ptám na dětské venkovní hry. Tady je přehled všech soutěžních písní.

0: smíš na něj dát, jít na jih nebo na sever, volit pravdu nebo snad. Prostáček se rozlídnul, než našel starý hrad, měl plnou náruč tu tejchnu.
1: 10. místo Zdeněk Vřešťál, 9. cesta.

0: páté místo Pavla Boučková a Petr Novotný, Usnul jste ode mne vzdálený.
1: Nechci být pro vás jen cosi, na cestě trablemi poseté.
2: Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost.
0: Čtvrtý je Ivo Viktorin a píseň s textem Michala Horáčka Ukázal na mě.

0: Druhé místo Radúza, já tě prosím, buď tu se mnou.
1: Kolo mlýnský za 4 zlatý, v životě málo co si koupíš, ale za všechno platíš.
2: Stala se věc neobvyklá, za které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam.
0: Jednička Semiš, růže v kopřivách.
2: Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily. Růže je však preč.
0: Hlasujte do středečního poledne. Buď můžete psát e-mailem na adresu hitparada@proglas.cz nebo vyplňte formulář na adrese hudbaproglas.cz/hitparada. Od mikrofonu se loučí a na příště se těší Milan Tesař. Zvuk měli dnes na starosti Šimon Vítek a Roman Kabelka.
2: Mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

Milí posluchači, začíná měsíčník Soaré, kterým vás bude provázet Kateřina Grafová. Rok české hudby 2024 jsme v lednu při našem pravidelném setkání slavnostně zahájili hudbou Josefa Suka. Únorový pořad bude zaměřený na Antonína Dvořáka. I u něho si totiž 1. května připomeneme významné výročí, a to 120 let od úmrtí. Protože jeho rozsáhlá tvorba by vystačila na několik soaré, rozhodla jsem se, že se dnes budeme věnovat pouze jeho posledním 4 již vyzrálým symfoniím. Jejich hudební ukázky uslyšíme z nahrávek České filharmonie, které diriguje Václav Neumann. Na jaře se pak k dalším skladbám Antonína Dvořáka alespoň v jednom pořadu vrátíme. Ale teď zpátky k symfoniím. Bylo to na podzim roku 1880, kdy Antonín Dvořák, už jako uznávaný téměř 40-letý skladatel, zkomponoval svou 6. symfonii. Její hudební řeč vyniká radostnou náladou a spokojeností. Dvořákovi se v té době dařilo jak v osobním životě, tak i v profesi. Narodila se mu dcera Anna a svět konečně objevil jeho jedinečnost. 6. symfonie byla napsána v době takzvaného slovanského tvůrčího období autora, stejně jako houslový koncert Amol nebo slovanské tance a opera Dimitrí. Všechna tato díla mají jeden společný rys, a to inspiraci v české lidové nápěvnosti. V novém orchestrálním díle je patrný i vliv Johannesa Brahmse. Antonín Dvořák se s ním v této době už několik let znal. Oba si umělecky rozuměli. Johannes Brahms v roce 1876 osobně doporučil moravské dvojzpěvy vyhlášenému německému nakladateli Fritzi Simrokovi. Jejich vydání zaznamenalo mimořádný úspěch. O skladby nově objeveného českého autora začal být velký zájem. V roce 1880 vyšla u Simroka i 6. symfonie. První Dvořákovo dílo tohoto druhu, které bylo vytištěno, na přání šéfdirigenta vídeňských filharmoniků Hanse Richtera. Ten ji poprvé připravoval v Londýně. Z Anglie napsal: Dnes ráno první zkouška vašeho nádherného díla. Jsem pyšný na věnování. Orchestr přímo nadšen. Jsem si jist velikým úspěchem. Je však také s láskou nastudováno. Premiéra ale proběhla v Praze 25. března roku 1881 pod taktovkou Adolfa Čecha. S velkým ohlasem se setkalo především skerco. Dokonalé zpracování českého furiantu publikum vyloženě nadchlo. Celá část se musela opakovat. Do 3. věty z Dvořákovy symfonie číslo 6 D-dur s označením skerco furiant se zaposloucháme i dnes.

O 4 roky později, na přelomu roku 1884 a 1885, vznikla Dvořákova 7. symfonie. Ta se vyznačuje spíše smutnou náladou. Až pochmurný charakter je někdy také spojován s úmrtím skladatelovy matky. Antonín Dvořák se v těchto letech dál kompozičně vyvíjel. Na jednu stranu stále zachovával český národní ráz svých skladeb, na druhou stranu chtěl ve své tvorbě pokračovat v umělecké tradici světových velikánů. To se mu povedlo právě v 7. symfonii. Její kompoziční styl je rovnocenný s orchestrální tvorbou Ludwiga van Beethovena nebo Johannesa Brahmse. Premiéra 7. symfonie proběhla v dubnu roku 1885 v Londýně pod taktovkou samotného autora. V dopise příteli, hudebnímu publicistovi Václavu Judovi Novotnému, Antonín Dvořák píše: Milí příteli, než tento list k vašim rukou dojde, snad už bude vám znám výsledek a přijetí mé zde v Londýně. Symfonie se líbila velice a obecenstvo mne přijalo a uvítalo nejokázalejším způsobem. Po každé větě byl rámus a k posledku vyvoláván až dost, všechno zrovna tak jako u nás. To je však pro mne vždy věcí vedlejší. Hlavní věc je, že symfonie, ačkoliv byly pouze 2 zkoušky, šla znamenitě. Škoda, škoda, že jste nemohl být svědkem tak krásného provedení. Velký ohlas zaznamenala 7. symfonie při provedení v Berlíně s Hansem von Billow, slavným německým dirigentem, který obdivoval hudbu Richarda Wagnera, a to i přesto, že skladatel žil s jeho první manželkou Cosimou Listovou, dcerou Ference Lista. Antonín Dvořák po berlínském uvedení přilepil na rukopis partitury fotografii Hanse von Billow a k tomu připsal: Sláva, ty jsi toto dílo přivedl k životu. Vydání celého díla doprovázely značné neschody mezi Fritzem Simrokem a Antonínem Dvořákem. Skladatel nebyl spokojený s nízkým honorářem, který mu nakladatel nabízel. Ten byl ochoten štědře zaplatit spíše za drobnější kusy, které šly rychle na odbyt. Dokládá to jejich vzájemná korespondence. Simrok píše: Napište mi 2 sešity slovanských tanců pro 4 ruce, bude to pro vás mnohem snadnější než nějaká symfonie, nedají vám ani čtvrtinu práce a námahy a já vám za ně rád zaplatím 2000 marek než 3000 za symfonii. Dvořák odpovídá: Když všechno, co jste mi v posledním dopise naznačil, se zdravým rozumem vezmeme a uvážíme, dospějeme k jednoduchému výsledku. Nepsat symfonie, velká vokální díla a instrumentální skladby, jen tu a tam vydat několik písní, klavírních skladeb nebo tanců a nevím co všechno, to jako umělec, který chce něco znamenat, nedovedu. Nuže hleďte, milí příteli, tak na to pohlížím ze svého uměleckého stanoviska. Nakonec se přeci jen dohodli. Simrok zvýšil honorář a Dvořák zase přislíbil nové slovanské tance. Ze 7. symfonie D-moll si teď pustíme její 2. větu s označením Poco adagio.

pořadí 8. symfonii Antonín Dvořák napsal v roce 1889. Její podstatnou část zkomponoval na svém milovaném letním sídle ve Vysoké u Příbrami. Z 8. symfonie tedy opět vyzařuje radostná a optimistická nálada, láska k přírodě a k české lidové nápěvnosti. Její jednotlivá hudební témata jsou melodicky pestrá a neobyčejně nápaditá. Do Vysoké u Příbrami jezdil Antonín Dvořák velmi často a rád. Mezi lety 1879 až 1884 tam navštěvoval zámeček svého švagra hraběte Václava Kounice. Od něho také v roce 1884 odkoupil za 2000 zlatých ve stejné vesnici starší stavení se zahradou, které kompletně zrekonstruoval. Antonín Dvořák pak zde s celou svou rodinou pravidelně pobýval, obvykle od května až do září. Ze vzpomínek jeho syna Otakara víme, že i o prázdninách tatínek pilně pracoval. O své nedokončené tvorbě ale většinou nechtěl mluvit. Například příteli Václavu Judovi Novotnému, který ho ve Vysoké navštívil, na otázku, co děláš nového, odpověděl. Nic, všechno už je hotové. Tady jsme si postavili letní kuchyňku, vedle je záchod a spižírna. A podívejte se na ten holubník, co je nahoře. Teď se mi to bude holubařit. Však jich mám přes 20 párů a jaké chlapíky. Je známo, že skladatel získal vzácné druhy holubů i od samotné anglické královny. K tomu tehdy jen poznamenal, jak pak by to asi dopadlo, kdyby se dozvěděla, že mám rád lokomotivy. O tom, jak probíhal běžný den Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, podrobně vypovídá zase jeho syn Otakar. Ten ve své knize Můj otec Antonín Dvořák uvádí, že skladatel vstával už ve 4 hodiny ráno a den zahájil procházkou po zahradě. Pak teprve snídal a poté celé dopoledne komponoval. Klavír prý moc často slyšet nebyl, ale stran v partituře většinou přibylo dost. Oběd se podával vždy v pravé poledne a po krátkém odpočinku skladatel obvykle zase vyrážel do přírody. Tentokrát sebou brával i děti. Na jejich otázky ale moc neodpovídal. Soustředil se na melodie, které se mu právě proháněly hlavou. Po návratu až do 6 hodin opět pracoval. Potom už býval sdílnější k celé rodině a po večeři chodíval do hospody u Fenslů. S místními lidmi si velmi rozuměl. Například po návratu ze Spojených států tu vyprávěl své poutavé až neuvěřitelné zážitky. Pravdivost některých skutečností pak většinou musel potvrdit syn Otakar. Ten například dosvědčil, že socha svobody je tak obrovská, že jejím tělem vedou dlouhé schody a že je možné po žebříku vylézt až do její vztyčené ruky. Ale vraťme se teď k 8. symfonii. Její první provedení pod taktovkou autora proběhlo 2. února roku 1890 v Rudolfinu. Nese podtitul Anglická, a to proto, že byla vydána v Londýně, kde poprvé zazněla necelé 3 měsíce po pražské premiéře. Antonín Dvořák Václavu Judovi Novotnému z Londýna píše. Koncert dopadl skvěle, ba tak, jak snad nikdy předtím dříve. Po první větě byl aplaus všeobecný, po druhé větší, po třetí velmi silný tak, že jsem se musel několikrát obracet a děkovat, ale po finále byla pravá bouře potlesku. Z Dvořákovy symfonie číslo 8 G-dur jsem k poslechu vybrala její první větu s tempovým označením Allegro con brio.

V závěru dnešního soaré zazní část symfonie z Nového světa. Antonín Dvořák na ní pracoval od ledna do května roku 1893 v New Yorku, kde byl ředitelem konzervatoře. Tento významný post přijal na základě nabídky Jeanette Tarbrové. Ta si předního evropského skladatele Antonína Dvořáka velmi vážila a věřila, že jeho umělecké působení ve Spojených státech ovlivní další vývoj Národní kompoziční školy. Největší tvůrčí potenciál viděl Antonín Dvořák v černošských spirituálech. Pro místní tisk napsal: V melodiích amerických černochů jsem objevil vše, čeho je třeba pro velkou a vznešenou hudební školu. Devátá symfonie z Nového světa, jedna z nejslavnějších symfonií vůbec, představuje dokonalou syntézu mnoha autorových dojmů. Slyšíme v ní hudební tradice za oceánské země, ale i silný stesk po domově. Antonín Dvořák často myslel na své čtyři děti, které zůstaly v Čechách. Ve Spojených státech s ním nejprve byla jen manželka s dcerou Otilkou a synem Antonínem. Vzpomínal také na přátele a na milovanou Vysokou u Příbrami. Poprvé Dvořákova devátá symfonie zazněla 16. prosince roku 1893 v New Yorku pod taktovkou Antona Seidla. Zaznamenala triumfální úspěch. Dirigent uvedl: Symfonie by měla mladé americké skladatele povzbudit k tomu, aby pokračovali stejným směrem, který jim tak úspěšně ukázal doktor Dvořák, a postarali se tak o vznik opravdu národní školy hudební skladby. Z dobových kritik za zmínku stojí i trefná poznámka hudebního skladatele Viktora Herberta, který na otázku, zda bude mít tato neobyčejná skladba vliv na další vývoj hudby ve Spojených státech, trefně odpověděl: Ano, pokud skladatelé budou Dvořáci. Na samotnou premiéru vzpomínal i syn Otakar. Zájem o vstupenky na slavnostní premiéru Novosvětské symfonie byl tak mimořádný, že by k plnému uspokojení zájemců musela i tak obrovská Carnegie Hall několikanásobně zvýšit počet sedadel. Všechny noviny se předháněly v úvahách, zda tatínkova symfonie určí další vývoj americké hudby, a předem tak dílo obklopili jakousi aurou jedinečnosti. Úspěch byl tak obrovský, že se jeho velikost vymykala běžným lidským představám, a jistě slouží ke cti amerického publika, jakým způsobem dokázalo ocenit hudbu žijícího skladatele. Již po první větě zcela neočekávaně propukl dlouhotrvající potlesk. Snad 20krát musel tatínek vystoupit s dirigentem Seidlem na pódium a přijímat díky uchváceného publika. Byl šťastný. Novosvětská symfonie v tónině e-mol zakončí i dnešní pořad. Dříve než uslyšíme její neobyčejně působivou čtvrtou větu s tempovým označením Allegro con fuoco, dovolte mi, milí posluchači, abych se s vámi rozloučila. Věřím, že jste strávili příjemný čas s Dvořákovou hudbou. Já se na vás těším opět za měsíc, kdy Soaré nabídne ukázky z tvorby Bedřicha Smetany. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Grafová.

0: Lucie Endlicherová vítá každého, kdo si teď naladil naše vysílání a zdravím taky svého pravidelného hosta, psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku, vítej.
1: Ahoj.
0: My mluvíme už pár týdnů o doteku. Já bych ráda to naše dnešní setkání tak propojila, protože my jsme o doteku mluvili o tom, jak je důležitý v mezilidském kontaktu, o tom, jak člověk skrze něj buduje vlastní identitu, poznává se. Mluvili jsme taky o doteku božím v životě člověka. A tak bych to vlastně ráda zobecnila a ptala se, jestli má dotek něco společného s životem celkově, možná s odvahou k životu. Jestli dotek může být něco, co člověka třeba motivuje k odvaze, poposouvá k odvaze, anebo naopak, jestli skrze něj je možné nějak se k odvaze prokopat?
1: Tak očima psychologa dotek s odvahou souvisí vlastně velmi napřímo, nebo souvisí s takovým jako nadějným postojem k životu. Dotek je naprosto základní zkušeností v prvním roce života, kdy potřebujeme být dotčeni a dotýkáni, potřebujeme, aby s náma bylo zacházeno něžně, abychom našli svoje hranice a ubytovali se dobře sami v sobě. Ale také to pomáhá k tomu, abychom se dobře ubytovali ve světě a cností prvního roku života, říká Erik Erikson, psycholog takový vývojový, tak je naděje. Cnosti prvního roku života, když to proběhne dobře a když člověka se dobře ten svět prostřednictvím té maminky a toho okolí dotkne, tak je nějaká naděje v tom, že ten svět je vlastně dobrý. Tak jak Bůh, když se díval na svět, tak říkal to dobré. Tak to se učíme. Tomu se učíme v prvním roce a tam, když zažijeme ten dotek doslovně fyzický, tak se to otiskává i do naší duše způsobem, který nám dává odvahu žít. A myslím si, že v dalším životě potom v dospělosti je to v něčem podobně. Jednak v nás doznívá tahle základní zkušenost, kterou popisuju, pokud proběhla dobře. A druhá, ty vztahy, ve kterých druzí lidé, ať už zase doslovně fyzicky, v nějaké blízkosti přátelské, partnerské, rodinné, anebo v tom mentálním a duchovním smyslu slova, ve vztazích, ve kterých se nás umějí dotknout dobře, tak nám můžou dodat na odvahu právě. Můžou nám dodat jako chutit do věcí a naději, že má smysl se snažit a takový ten vnitřní pocit, takové to rozehřátí ve smyslu jdu dál, zkusím, jo, můžu, zvládnu to. Takže takhle si myslím, že je to propojené.
0: Já, když mluvíme o té odvaze k životu, tak úplně automaticky mi zvlášť při našem setkání naskakuje samozřejmě jméno Viktora Frankla. Možná bychom ho tady měli zmínit, protože tohle je něco, co je potřeba v souvislosti s vůlí k životu přece zmínit.
1: Určitě. Viktor Frankl tak byl židovský psychiatr, autor takzvané logoterapie a to je terapie smyslem, respektive terapie smyslu. A Frankl přišel s tím, že to, co nás dělá nejvíce lidmi, přestože jsme také biologické bytosti, že jsme také duševní stvoření, takže máme ten duchovní přesah a tím myslel to, že lidskost znamená být otevřen vůči světu kolem sebe, být napřáhnutý k něčemu, co nejsem já a k něčemu, co mi dává smysl. Nakonec on myslí Boha. Ale v konkrétním životě každého člověka tak je to nějaká věc, pro které nám dává smysl se vydat, pro které dává smysl se obětovat, zariskovat, vstoupit možná i do prostoru frustrace, protože právě to dává smysl. No, a tam se dotkneme něčeho právě hlubšího a myslím, že z druhé strany, asi by řekl Martin Buber, o kterém jsme kdysi mluvili, tam se taky někdo dotkne nás.